Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Ostravské rozhlasové studio OP1, u mixážního pultu, přehrávačů a záznamového počítače mistr zvuku Vojtěch Dluhý, u mikrofonu autor pořadu Jirka Tieftrunk. Ano, jsme tu, abychom vám opět nabídli oldies, bude to dnes hlavně na posluchačská přání. Na úvod britská singlová dvojka přesně před 46 lety, studiová parta Typically Tropical Barbados.
1: Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the airport.

O týden později se podle New Musical Expressu stal tento letní hit v roce 1975 jedničkou, a to na 2 týdny. Pokud jde o plnění přání panu Jiřímu Kostelňákovi z Opavy, mám tu posledního, kterého jsem mu slíbil, bouřliváka Eskeritu. Byl to zpěvák a pianista, k nahrávání se dostal v roce 1958. Vybral jsem Rockin' the Joint a Believe Me When I Say Rock and Roll is Here to Stay.

Eskerita vlastním jménem SQ Reader Junior na vinylových deskách nikdy nebodoval. Přesto je dodnes fandy rock'n'rollu oblíben a vydáván na CDčkách. Ze svého alba z roku 1959 zaspíval Věřte mi, když říkám, že rock'n'roll je tu s námi napořád. A až teď si uvědomuji, že lépe než touto písní jsem asi probírku rock'n'rollových zpěváků podle vkusu pana Jiřího zakončit nemohl.

Eva Kostolániová zaspívala na přání pana Jiřího Krpaty. Chtěla slyšet Prima Panoptikum z její LP desky z roku 1973. Je to první píseň na A straně. Původně Middle of the Road, k tomu text Zora Laurince, už jsem ty nahrávky porovnával. Do dvojice jsem vybral také předělávku, má název Mávnutím. Podle stopáže soudím, že je to jedna z nejkratších písniček v bývalém Československu. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z Černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

V prvním porovnávání zůstávám na Slovensku. Dušan Gruň zaspíval starý song. Doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského, textoval Miloš Láník, vydal opus v roce 1973. Pokud jde o zahraničního autora hudby, je na singlu chyba. Melodie je to ale známá, takže nebyl problém poznat hit My Special Prayer a vybrat pro srovnání nahrávku Percyho Sledge, bodující na singlu v roce 1969.

Percy Sledge naspíval My Special Prayer už v roce 1967 na své třetí album, ale na singlové vydání doma ve státech si musel 2 roky počkat. Z těch Spojených států dostávám občas od fanoušků Oldies zajímavý tip, co zahrát. Tentokrát to bylo formou dotazu, jestli mají posluchači tohoto pořadu povědomí o úspěšné kanadské zpěvačce, skladatelce, hudebnici a malířce Joni Mitchell.

Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Ta první píseň, kterou jste slyšeli, to je protest song Big Yellow Taxi, který se v roce 1970 dostal do 7. desítky horké stovky. Joni v něm vyjadřuje obavu, aby se z měst nestala betonová džungle a stromy nebyly jen v muzeích, a vyzývá farmáře, aby nepoužívali DDT. Ta druhá, to je bodující rocková písnička z roku 1973 o setkání popíjejícího muže a lehké ženy v hotelové hale.

Zdá se to včera, co jsi odešel, neřekl s Bohem a prostě šel. A pak už náhle nebylo nic, za den ani za mě.

To byla napsání před 14 dny slíbená druhá strana singlu Ivety Simonové z roku 1967. Zaspívala za doprovodu Vlachovy kapely Věřím dál, autorem textu je Karel Kozel. Je to původně stará italská píseň Tornerai z roku 1936, francouzská verze má název J'attendrai, německy se zpívá Komm zurück, anglickou nahrávku známe jako I'll be yours. Vybral jsem Joni James. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Nevím, která nahrávka byla Ivetě Simonové vzorem. Možná jste si řekli, no jo, zase vybral Američanku. Ale mně se právě tato verze líbí.

Snad vás uspokojilo alespoň to, že zpívala dvojjazyčně. Pokud jde o další přání, mám tu ještě jeden typ z Kanady, a to skupinu The Guess Who. Shaitin Lover nabízet nebudu, to radši zařadím originál. Mám tu jako první kousek No Time, ročník 1969.

Hit No Time byl v Kanadě v žebříčku CHUM nejlépe 9. směrem na jih v horkéstovce Billboardu dokonce 5. Ten druhý, o 5 let mladší a u nás asi známější song, Clap for the Wolfman, to je podsta DJovi Wolfmanu Jackovi. Také bodující single a možná jste někteří postřehli, že jeho hlas je v té písni slyšet. Teď třetí porovnávání je také splněním posluchačského přání.

Jiří Štědroň zaspíval za podpory sboru a Brommova orchestru Že nespí, singl je z roku 1967. Pokud jde o jméno zahraničního autora hudby, Suprafon se jako tehdy mnohokrát mýlil a neuvedl na etiketu ani původní název. Je to sice komplikace, ale ne taková, aby identifikaci znemožnila. Zaoceánský hit Mr. Lonely uslyšíte v podání Bobbyho Wintona, byla to jeho čtvrtá singlová jednička.

Bobby Vinton nejen zpíval, ale také komponoval a občas se objevil ve filmu. Letos je mu 86 let a je-li ještě aktivní, to nevím. Vracím se k Eskeritovi, jeho poznávacím znamením byly tmavé brýle a vysoký účes pomocí paruky. Ovlivnil a učil prý Little Richarda, který ho pak v úspěšnosti na hudební scéně předběhl. Z Eskeritova repertoáru vybírám ještě You Can't Pull Me Down.

Na závěr zopakuji svou stálou nabídku. O instrumentálky si můžete psát číslem od 1 do 580, kromě toho samozřejmě i o jiné oldies a také o pomoc při identifikaci nahrávek. To vše na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Do třetice budou také The Guess Who, rocková klasika American Woman. Opatrujte se, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Roční končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Pohodu, dobrou náladu a taky příjemný poslech u té hodiny, která je před námi, přeje Patrik Rozehnal a hezké léto zároveň také svému hostu. Jiří Lábus je tu s námi. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne.
5: Jaké je léto?
6: Krásné.
5: Jo?
6: Ano.
5: Proč?
6: Protože je vedro a miluji vedro.
5: Fakt?
6: No strašně.
5: Jak moc?
6: Moc, tak moc, že ani se tady rozteču za chvilku s štěstím.
0: Humoriáda.

0: Dnes máme 29. července, to je důležité datum, tedy pro naše humoriádníky, pro jednu z členek. Saskia Burešová už k nám také chodí do humoriády a právě dnes slaví své kulaté, 8. kulaté narozeniny, takže na dálku všechno nejlepší chceme popřát. Je to tak, Jirko?
1: Taky tak, samozřejmě. Obdivuhodném kondici, ano. Paní Saskia, opravdu. Já si pamatuju jako kluk, že jsem ještě viděl jako hlasatelku, že a ona vlastně nestárne, ona nestárne, ona pořád stejná vlastně, to je úžas. Já znal i manžela Petra Obdržálka, režiséra, který s náma dělal ty slavné dětské televizní kabarety, já jsem s ním hodně pracoval, spolupracoval, byly to fajn, prýma lidi, byla dobrá dvojka teda, paní Saskia asi pořád drží, ona je taková česká Sofia Loren, bych řekl.
0: Ano, taková, ano. Tím účesem a tak ano, ještě jednou je to nejlepší. Ano. A pustím si tedy na ní vzpomínku z jednoho pořadu s Alešem Cibulkou z vysílání Českého rozhlasu, kde se taky slavily jedny narozeniny.
2: Prosím tě, Sašenko, vlastně první otázka, ty už si tady 10 minut ještě si nic neřekla skoro, uvědomuješ ty si, jaká jsi vlastně legenda, 53 let v jedné televizi. Zažila si, teď jsem kteří přežila si, kolik,
3: 16 generálních ředitelů, představ.
2: Kde je jim konec a Saša stále září.
3: To je úctyhodný výkon, že jo, přežít generální ředitele. Já vím, že ten první byl Pelikán a pak už to šlo teda geometrickou řadou, jo, to jelo.
2: Já musím říct, že ti to nádherně sluší. Pro vás, kdo jste u rozhlasových přijímačů, Saša vypadá jako víla v nádherných krajkových bílých šatičkách.
3: Ty nesmí mít na obrazovku, protože bílou neumějí nasvítit.
2: To je pravda, no. Rozhlas umí bílou nasvítit, právě. Proto jí máš. Se svým nádherným typickým účesem, nádherným typickým úsměvem v kloboučku romantickém. Vypadáš jak Helenka z pohádky Máje, květinou. Prostě no, ti to úžasně sluší.
3: Ono se říká, že dámy by měly být vždycky dostatečně oblečené, to znamená, že zakončit jaksi ten svůj oblek nebo ty šatičky kloboukem a já chci inspirovat dnešní dámy. Nestyďte se nosit klobouky. Je to báječný a má to dámy jednu velkou výhodu, když nejste úplně učesaný, tak si vrazíte ten klobouk na hlavu a jste pořád jste in.
2: Ty jsi to někde řekla, že nejradši si vemeš tmavé brýle, vrazíš si na hlavu rádiovku, ano? A jdeš. Promiň, Sašo, ale ty rádiovkou, nezlob se na mě, ale to bys vypadala jak důchodkyně.
3: Ne, to musíš mít rádiovku, ale musíš si umět šikovně, šikmo, rozumíš, musí to mít jako šarm, jo? To ne, že si to takhle hodíš jako hůčku. Jo? No a to, když si dám ty tmavý brejle, takhle si šoupnu tu rádiovku a v tom metru si stoupnu do kouta, tak mě nikdo nepozná, to je výhoda.
2: Promiň, řekla jsi v metru?
3: Metru?
2: Legendy jezdí metrem?
3: No prosím tě, přeci se nebudu probíjet Prahou autem. To bych přijela i na dnešní vysílání zítra.
2: Počkej, ale vlastně ty jsi byla možná první člověk, a to teď ukážu, jak jsem šprtal, ty jsi byla možná první člověk v historii vůbec na světě, která jela pražským metrem. Ty jsi ho otvírala.
3: Ano. Ano.
2: Promiňte, ale ano, tak ano. Na to jsem se musela
3: zeptat. Na Václavském náměstí, ano. S Karlem Štědrym.
2: Fakt,
3: no,
2: jo?
3: Fakt.
2: A jela jsi?
3: No, kousíček.
2: Ty jsi jela s Husákem metrem?
3: Ne, to s Husákem ne, ten tam nebyl, ten byl doma v Peřinách. To by se neodvážil, co kdyby to špatně dopadlo. Ne, ale odvírli jsme to opravdu s Karlem Štědrým, jako tak symbolicky.
2: Ano, dámy a pánové, první člověk, ne ve vesmíru, první člověk, který jel pražským metrem, Saskia Burešová. Sašo, mě napsala jedna divačka, posluchačka, že vždycky, když tady mám nějakého hosta, tak jako začínám komplimenty. Ale pokud někdo vypadá takhle skvostně, teď do toho teda přijela houkačka na ulici, tak to možná, to není žádný znamení. Fakt ti to sluší. Ten ročník narození, co jsem si našel na internetu, to je pravda?
3: Ano, to sedí.
2: Prosím
3: Oni,
2: tě.
3: Všichni to vědí, protože včera to právě prolítlo to internetem a já jsem dostala takovou spoustu SMSek. Každý si zjišťoval prostě moji nějakou adresu a to mě hrozně potěšilo, protože i když jsem měla kulatý narozeniny, tak taková smršť SMSek ještě nebyla.
2: No, prosím vás, kdo jste ještě neblahopřál Saše Burešové?
3: A navíc to dá Dáda Gondík samozřejmě to provalil ráno v 8.
2: Jak něco ví Dáda, že jo, tak to hned propráskne samozřejmě.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak u nás to prosvištělo, samozřejmě ještě jednou velká gratulace, možná se dostane od posluchačů. Mluvilo se tam o tom, že prvním pasažérem pražského metra byla Saskia Burešová. Jirko, kdybyste poprvé jel metrem, pamatujete
1: si to? No krátce potom.
0: Jo.
1: Já vlastně dokonce, možná, že i ten den té druhé trasy teda nebyl. To byla ta trasa C, byla druhá, myslím.
0: Cčko bylo první a pak bylo Ačko.
1: Ačko. Ano. Tak Ačkem jsem měl snad tak opravdu hnedka ten první večer nějak jsem už jel. Někam jsem jel, někam za cílem, ano. Takže jsem měl tím Ačkem. Tak to
0: no, protože to vede k vám do čtvrti.
1: No prostě v podstatě jo. Ano,
0: podstatě,
1: to bylo, no.
0: V podstatě
1: no,
0: jo. A to Bčko do divadla to stavili až
1: no, jako poslední. No já jezdím tramvajem a já jezdím většinou 22 mi totiž staví před barákem a za Ypsilonce jsem za 4 hodiny 22, že jo. Ale potom musím bohužel z divadla vždycky taxikem, protože ty Božralové v těch tramvajích na mě řou, jde jenom buraka, vole, a takhle tam na to, to nemám chuť poslouchat tohle, že jo. Jedná z večer, když jdu z divadla.
0: A když jdete do divadla, tak tramvají. Co, stojíte, pustí vás sednout, jak to je?
1: No, nepustím moc, já vypadám tak výborně, že mě nepouští sednout, musím říct. Jenom. Dostalo se mi dokonce jednou, si představte, že jsem jel a přišel revizor, já už samozřejmě leta, 76 let, že jo, tak jezdím zdarma. Ale tak on revizorek, no prosím vás, já jsem už dávno. Vojtko, kolik let? A on opravdu, já jsem říkal, to se mi potěšil. Já jezdím vlastně 10 let nebo kolik za darmo. A je, ježišmarja, tak to byl jeden den. A druhý den to bylo jiný. To jsem měl tramvaj, plná tramvaj lidí. Stál jsem, že jo. A teďka nějaký chlap, který byl tam tak asi 10 let mladší než já na celý tramvaj. Že se nestydíte, starýho pana Lábu se nikdo nepustí sednout, že, a řval to, že starýho pana Lábu, jsem říkal, drž hubu, dětku, že se starýho pana, to řval třikrát, já říkal, no pak dneska vyskočil nějaký kluk a pustili sednout samozřejmě, a to bylo strašný, strašný.
0: Jiří Lábus je náš dnešní host, vybral jako toho, kdo by mohl promluvit z archivu Saskiu Burešovu, i když nám chodí naživo, ale dnes je to proto, že slaví své osmdesátiny. Tak připomeneme si ještě jednou a ona zase jednou ze svých hlasatelských kolegů. A nebo dáte prostor scénce pod režijním dohledem, řekněme, Petra Novotného a jeho spol Petra Černocká, Aleš Háma, Jakub Bernberg, Založení Říma. To je ta druhá varianta, B. Ačko nebo Bčko volíte SMS-kou na čísle 90 011 04. A nebo nám zavolejte na telefonní číslo 731 800 900. Je to na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Jak má...

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vysílá, vzpomíná, vybírá dnes s námi v Humoriádě Jiří Lábus, Patrik Rozenal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900 a můžete si vybrat mezi Saskou Brošovou dnešní oslavenkyní a nebo Petrem Novotným a jeho společností z Novot. Dobrý den.
4: Dobrý den, já zdravím vás, pane Rozenal, i vás, pane Lábus, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Gratuluju vám, vy jste dostal v víkendu nějakou cenu
5: jo,
4: na nějakém festivalu.
5: Jo, sobotu, ano, v Horském Hradišti.
4: Takže gratuluju, jste
5: jo,
4: dobrý herec.
5: Děkuju vám.
4: A já bych hlasoval pro oslavenkyni paní Burešovou, který taky přeju jako nejlepší a ať se vám všem daří.
3: Děkujeme moc, přepojeme na dalšího.
6: Míla zdraví, ze všech vodí, oba dva pánové. Pane Lábus, jak jste s tím sezením, s tím puštěním? Nejhorší je, když vám to poprvé někdo jenom nabídne, že?
5: A co, pardon, já teď jsem...
3: V tramvaji jako místo, když se to stane poprvé, myslím.
5: No, no, je to šok. Říká, no, trochu šok, ale teď jako... Někdy mě lidi pustí sednout, to je pravda, ale musím říct, že nikdy mě nepustil sednout cizinec. Tam to vůbec není ve zvyku asi v cizině, že by pustil starého člověka. Tak, nevím.
6: Ale je to, že dala požilová vozráta, to mají jedno velké městě. Jo. Nic bych byl taky pro paní Burešovou.
3: Dobrá, zapisujeme bod. Mějte se krásně a dobrý den dalšímu.
7: Dobrý den, tady Milan ze Soběku. Já bych chtěl hlasovat pro paní Burešovu a chtěl bych poprosit pana Labuse, jestli by zazpomínal na lyže s panem Dejdarem. Moc děkuji.
5: Na co?
7: Na lyže.
5: No jo, to je historka velmi dlouhá, to bychom tady byli asi, to by se na jiný příspěvek nedostalo, ale pan Dejdar to vypráví daleko líp než já, on to je ten pozorovatel, který to všechno zažil, a upozorňuji, že to všechno to je pravda, tam se si to není vymyšlený, o to je to strašnější.
3: Je to zase nějaká nedovednost,
5: ano, absolutně nedovednost. Ano,
3: to asi všímají kolegové a o tom rádi vypráví,
5: ano,
3: co všechno
5: ano,
3: nejde. Ano. Vy taky jim to vracíte, že vyprávíte o tom, co nejde jim?
5: Jo, o něm jde všechno, já nic nevyprávím.
3: Dobře, tak poslední hlas od vás a komu, dobrý den.
8: Já vám zdravím, Patriku, Ondřeju Tosnu a samozřejmě se přimlouvám za Slavský.
3: Dobře, tak jo, píšeme i bod, ten poslední vítězný, stejně jako ostatní, ano, zabralo to 80. Saské Burešové a ještě vzpomínka na jeho kolegu Jiřího Ptáčníka.
9: No a já přisednu mým dnešním vzácným hostům. Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
10: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
9: Vážně.
10: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem. Takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měli pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
0: Humoriáda.
3: Hra hlasatelů, na to rád vzpomíná Jiří Lábus, ten měl rád hlasatele, že?
5: No to jo, protože já měl televizi až vlastně od 18 let, tak já jsem byl odkojen rozhlasem vlastně, že jo, takže no. Já těch hlasatelů, já jsem měl takovou, a to snad ještě mi zůstalo taková zvuková paměť, já jsem všechny ty hlasatele uměl, dneska už z nich nikdo nežije samozřejmě, že jo, mě bylo tak 8-9 let, když jsem to tak poslouchal, a já jsem uměl jako napodobit hlasově všechny, jo, i hlasatelky, a znám ještě i jejich jména, si pamatuju, jo.
3: I hlasatelky jste uměl.
5: Taky, ano.
3: Hlasatele jsem od vás slyšel, hlasatelku.
5: No, tak Věra Pokorna. Vážím přátelé, teď bude 19 hodin a 30 minut. Nebo Marta Konečná. Vysíláme zprávy. Tak zase Marta Konečná. No a je to všecko, co jsem se takhle pamatoval. A hlasatele samozřejmě bylo hodně. Úžasný byl Jiří Valenta, že ten měl krásný takový hlas, fantastický, a já jsem myslel, to byl nějaký vysoký pán, takový hodně na hlas, takový dojem, takový vysoký pána. Když jsem pak viděl, jednou mi někdo říkal, to je pan hlasatel Valenta, říkám, tenhle, on byl takový malý kulatý pán a ten hlas byl úplně jiný, než bych jako předpokládal, že jo, takže to bylo... Krásný.
3: A to jste si tak doma jen tak zkoušel hrát? Nebo
5: já jsem si hrál furt, celý život si hraju. A doma jsem si hrál, já jsem se to hned naučil z toho rádia. Ty intonace jsem hnedka chytil. To byly jmény, já si pamatuju, že Jaroslav Mastil, vlastně byl Štrál, Jiří Sýkora, Jaroslav Skřivánek. No prostě řada jich byla, že jo, je to strašně. Ale do dneška si ty hlasy, jak kdyby to někdo z archivu vytáhl, tak přesně vím, k jakému jménu patříte na satel.
3: A vy jste byl tak fascinován jako dítě tím hlasem, to, co říkali, vy jste chtěl být jako oni, nebo proč?
5: No já jsem hlavně poslouchal to rádio maximálně hrozně nahlas a hodně rád, protože televizi jsem neměl a já jsem se vlastně díky tomu naučil, já jsem poslouchal ty Červy na pokračování Karla Hegera, Farniška Filipovského, všechny ty mistry a i ty rozhlasové hry jsem miloval, když to režíroval pan Horčička, Josef Henke, tady ty lidi všechny. Já jsem byl úplně odkojen zkušením rozhlasem a já jsem dokonce jako dítě jsem si kupoval takový pohádky pro loutky, takový texty a doma jsem vzal hrnec, teď si představil, že jsem u mikrofonu a nutil jsem rodiče, aby to chudáci poslouchali. Já čet pohádku a měl jsem všechny ty hlasy od krále pro Ježibaby a princezně.
3: To jsem používal hlasy těch hlasatelů?
5: Ne, to ještě ne, to vás bylo mimo, to vás bylo asi ten si vymýšlel. Ale opravdu takhle jsem tím žil vlastně, já říkám, televizi jsem měl až od 18 let, jo, takže jsem byl tím rádiem odkojený a proto jsem se asi naučil tak s tím hlasem pracovat, že dneska jsem točil hodně rozhlasový hry, točím a točím audioknihy a tak to jsem jako, najednou se to zúročilo strašně po těch letech ta práce. Jo.
3: Vzpomíná Jiří Lábus, vyvolán tedy ukázkami se Saský Burešovou, které ještě jednou přejeme vše nejlepší k dnešním 80. narozeninám. A teď další písnička.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál. Vyberme pro vás posluchače Českého rozhlasu a teď i v této chvíli humoriády další ukázku z archivu. Co to bude?
2: Byl to Jiří Krampol, nedělní chvilka poezie.
3: Tak teď bych vám řekl takový třeba zážitek, když jsme u toho minulého režimu z televize. Já jsem jednou, když točil jeden velký veleduch, bývalej v televizi točil takovej seriál a shodou okolností ten režisér byl můj profesor ve škole, tak jsme si z něj dělali srandu a to jsme neměli, protože on byl na to hrozně háklivej, protože tam jedna skoro 60-letá herečka v tom seriálu kojila dítě, takže to bylo opravdu jako dost komický. Chudák Petr Kostka, který hrál jejího manžela, tenkrát mu bylo asi 28 let, tak se chtěl oběsit přes noc. A říkal, pánové, já teda chápu, že ty cizí herci v cizích filmech mají kaskadér, jo, na určitý scény, ale představte si, že já jsem se s ním musel líbat. Což bylo něco hroznýho. No prostě měli jsme na toho profesora tyhle ty keci a on to zařídil tak, že jsem teda si 7 let takzvaně neškrt ani v pohádce. No a potom po těch 7 letech jeden můj kamarád se stal režisérem nedělní chvilky poezie, tak mě obsadil do tohohle toho pořadu a dali mě báseň, která se jmenovala Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Tak já jsem přišel normálně do toho studia, vzal jsem si takový jako jediný slušný šaty, černou kravatu, učesal jsem si pěšinku, tvářil jsem se seriózně a oni mě mávli, jako jak to bývá v té nedělní chvilce poezie. Já pán Vítězslav Nezval, Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Teď už jsem viděl, že ty osvětlovači už se začínali smát. Si říkám, čemu se smějou. Tak jsem začal. Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Já tě moc dobře znám. No ty nemluvný, ty odrotaček soudruhu. Já si tě moc dobře pamatuju, já tě znám. Stop. Přišel ten šéf, povídá, vy jste se snad zbláznil. Tohle to je báseň od Vítězslava Nezvala o soudruhovi. Já povídám, no dítě, já se toho soudruha ptám, já vím, že toho soudruha od někaď znám. Pak je taky docela dobrý. To nám vyprávěli, jako jak jsme točili tu anketu, jak jsem tam říkal, aby nám řekli nějaký fóry, tak je to takový... Jak přijde holka domů a brečí, ta maminka říká, co se stalo, Evičko? A maminko, už 3x mě u obchodního domu kotva řekli, že jsem kurva. Povídá, já jsem ti, Evičko, říkala, aby si nechodila tam, kde tě znají. No. Pak ještě dobrý, tak jaká byla dovolená? No, tak manželka agonie, chyně koma. Páno, hlavně, že jste měli hezký počasí.
1: Vtipy vždycky prorazily u Jiřího Krampola, vždycky nějaký předali. Ale byla tam ta nedělní chvilka poezie. Co poezie nebo Jiřka Krampola?
2: Což poezie, to já mám rád. Já dělám dokonce pražské Viole a v divadle v Balbínce dělám večery jednoho amerického básníka. Já to mám strašně rád, ale to chci říct, že jsem slyšel jednu historku, která jsem docela líbil, a bylo to nějaký vesnici večer, takhle, za totality to ještě bylo. A teď tam byla plná hospoda lidí a přišli tam nějaký 2 trampové, jo, který tam ty vesnici byli prvně. Tak teďka oni ty lidi po nich koukali, že jo, jako neznali ty lidi, ty trampy, že jo, tak si dali pivo. No a teď tam byl jako hluk a lidi se bavili a povídali si takhle to. A jménou znělka nedělní chvilka poezie. A teď přišla, myslím, Švorcová, že to byla, a začala říkat nějakou báseň. V tom celá ta hospoda stichla. To byste se, špendlík by nebyl slyšet, jak spadnul na podlahu. Teď to trvalo asi 7 minut, ta báseň. Teďka oni, ty chlapci, na sebe koukali, ty trampové. No a teď skončila ta báseň lidi zatleskli v té hospodě a zase začal zabavit. Hele, Jardo, jsem ještě pivo, takhle. A to byla recese. Oni vždycky, když tam přišel nějaký nový člověk a když byla nedělka poezie, tak tohle dělali. A ty totálně ty trampy vyvedli z míry. Že? Takže...
1: Vy jste někdy veřejně přednášel báseň, tedy v té době?
2: V té době, já si myslím, tohle byly do škole u mě, když mi bylo 15 let nebo 16, jo, to asi jo, ale...
1: A co to bylo?
2: Já myslím, že to byla vlastně, nebo to byla povídka od Aškenáze, jo, taková jedna moc krásná teda povídka. No ale já teďka dělám texty už leta ve Viole, že jo, to amerického básníka Raymonda Carvera a v té Balbínce taky od něj zase jiný texty budu dělat.
1: A jak k tomu, Jirko, přistupujete? Někdo je takový civilní, čtete jako normální text, někdo se do toho ponoří a je to takové až teatrální.
2: Ne, to ne, protože ty básně jsou froze všecky, jo, tak my jsou to vlastně mikropříběhy. A ten autor, který už zemřel v roce 75, byl to vynikající spisovatel americký, psali povídky, tak ty básně jsou mi tak blízky něčím, že mám pocit, že jsem to vlastně napsal já. Takže to vlastně říkám, jako kdyby to napsal já.
1: Takhle. A napsal jste někdy nějakou básně?

0: A pozor, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Takže dialog bez Benže Ačko nebo živnostenský úřad Bčko. Vybíráte si mezi Jiřím Krampolem s Karlem Černochem anebo Jiřinou Bohdalovou s Karlem Šípem. Už víte všechno, ještě telefony 731 800 900, přímé volání a SMS-kaři posílej SMSky Humor Mezera A či B na číslo 90 011 04.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ano, oblíbené pořady i přes léto. A teď i ta humoriáda, která naživo samozřejmě dnes s Jiřím Lábusem, s Patrikem Rozehnalem a s vámi, co voláte a vybíráte si. Mezi Jiřím Krampolem, taky s dalším účinkujícím, není tam sám, už jsem to prozrazoval, je to Karel Černoch, anebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp jsou ve hře. Tak kdo hlasuje teď po telefonu 731 800 900?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové. Taky. A já hlasuju pro Ačko, pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc. Kdo dále? Kdo tam je na telefonu? A tím pádem i v éteru, možná to netuší, ale dovolal se, tak ještě dáme šanci, jestli se probere, jestli neusnul. Zase tolik času nemáme, tak musíme přijít za dalším, kdo volá. Dobrý den, vítejte.

0: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála taky Ačko.
1: Dobře.
0: Jinak vás zdravím a přeji krásné léto.
2: I vám, ať se vydaří, mějte se a přežijeme vedra. Dobrý den.
3: Já vás zdravím, dobré odpoledne, Antonín Voz je skladná, dobrý den odpoledne a poprosil bych Ačko pana Krampola, jinak zdravím pana Lábuse a jeho jejich nesmrtelný seriál Tuč hořeli.
1: Já děkuju.
3: Pan Lábus mi si taky zapomněl říct, že to bude taky nesmazatelná stopa v archivu Nendera českého rozhlasu, že on recituje básně i pana básníka Mirko Žíla.
1: No je. Ano.
3: Jo, takže, je, takže jenom ten, tak zdravím.
1: Děkuju za pozornost, ano, je to hezké. Hilbino radost.
2: Dobrý den po telefonu.
4: Dobrý den, tady posluchačka od Moravské Třebové. Já bych prosila také Ačko, zdravím vašeho hosta a jenom chci říci, vaše scénky s panem Kajzrem byly úžasné a jsou pořád úžasné.
1: Jo, tak děkuju moc a vyřídím Moldovi.
2: No a máme rozhodnuto, už jste to slyšeli, lze to odhadnout, že vysílat budeme Jiřího Krampola, Karla Černocha, Dialog bez Benža. Vyhráli to.
5: Ano, my se tady s Karlem opravdu známe už dlouho. My jsme spolu dělali v jednom takovým hezkým představení v divadelku Ateliér. Jmenovalo se to, Hádej, kdo přijde na večeři, aneb podívej Černochu Karle.
6: Samozřejmě.
5: Bylo to takový hezký představení a vždycky tam právě to bylo zvláštní tím, že my jsme si jeden na druhého vymýšleli vždycky nějakou volovinu, kterou ten druhej nečekal.
6: Ano, to tak ze dne na den vlastně. Třeba já jsem se tě zeptal na jevišti, jestli by si nebyl tak laskav a nezaspíval nám něco od Beatles, ale maďarsky.
5: No jo, protože jsem jako chtěl, že jo.
6: Zpívat?
5: Chtěl zpívat.
6: Tak nám zaspívej, ne? Ale je to píseň od Ivana Mládka, Stáňa Poláková, Dáša Nováková. No a vlastně tě mohu uvést. Tady máš text. Jiří Krampol.
5: No a kde je Benjo?
6: Jaký Benjo?
5: No dovol, písnička od Ivana Mládka bez Benja.
6: No my Benjo nemáme tady.
5: Tak jak můžu zpívat písničku od Mládka?
6: A teď jsou tady dva orchestry, které tě doprovodějí, to ti nestačí.
5: No to je hezky, ale bez Benja, bohužel.
6: No moment, no tak... Tak Benjo nemáme, tak ukaž, tak...
5: Máte smůlu, no.
6: Tak ale já mám... Ne, já mám jiný nápad. Dobře, tak víš co, tak ty nebudeš zpívat teďko, ale ty nám tu ten text Ivana Mládka zarecituješ.
5: No prosím.
6: Ale ne jako Jiří Krampo, ale jinak, třeba jako Jan Pivec.
5: No prosím. Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, že půjdou dnes po obědě navštívit kamarádku Procházkovou. Totiž Lída Horáková říkala, že Procházková si včera zakoupila fantastickou halenku, jaká není k sehnání. A tak tedy obě dívky, aniž měly pozvání, za chvíli už u Procházků vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat, jela asi na výlet.
6: Moment. Ty další sloky by si měl taky recitovat, ale jinak. Třeba jako národní umělec František Kovářík.
7: Dáša Nováková a Stáňa Poláková skutečně dva dny na to rozhodli se navštívit ještě jednou Procházkovou. Stáňa Poláková podotkla, že Procházková se stále ještě možná nevrátila z výletu. Znovu tam jdou nadarmo. Děvčata zjistila, když ocitla se na místě, obavy, že byly plně na místě. K Procházkově nikdy více nepůjdou. Furt je někde na túrách. Poláková cestou domů povzdychla. To jsme to vymňoukli.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ti dva imitovaní, pan pěvec, pan Kovářík. Potkal jste se s nimi pracovně, Jirko?
1: Ne, musím říct, že ne. I když jsem poznal celou řadu herců té generace, tak zrovna na tady ty dva mistry jsem nenarazil, ale pěvce jsem strašně miloval, pana Kovaříka taky, a pěvec, já jsem četl jeho knížku, ne knížku, to byla vlastně CDčko, to bylo jeho vzpomínek, to točil ještě, když snad to se točil FL Věk, tak o pauzách, nebo takhle někde s Františkem Filipem. A to ještě vyšlo za totality, to CDčko, ale je to strašná legrace, protože on byl skvělý vypravěč pěvec a měl úžasný dar humoru. A on každou historku, kterou vyprávěl, končil slovy, jo, je to všecko pryč. Jako když vypustí tam mé duši na kole, jo, nebo na duši nějakým nákladním autě. A po každý historce tohle řekl, jo, je to všecko pryč.
2: Prý občas se s ním bylo komplikované něco točit nebo ho přesvědčit. I František Filip vzpomínal, že někdy, když se ho vybral do té role, tak přesvědčit to, aby do toho šel,
1: no, to
2: nebo
1: trvalo.
2: S někým hrál.
1: Ano, to bylo velmi dlouho trvalo, ale pan Filip měl tak laskavý srdce a takový úžasný člověk byl režisér. Takže ten to vydržel s tím pivcem, že jeden z mála. Já to jednou někdo vyprávěl, že byly kostýmové zkoušky, kde pan pivec byl právě na té zkoušce a teďka tam byla kostýmerka v té koje, nějak s ním vybírali nějaký kostým do nějakého toho filmu televizního. A za chvilku plačící odcházka. Věro, běž tam ty, já na to nemám. Za chvilku se ta Věra, druhá, za 5 minut zase, já taky na to nemám, to je hrozný. Tak on takhle byl takový trapič jako trochu, ale obrovský herec, já jsem ho miloval. Já jsem ho viděl třeba, když hrál v Národním Rasputina, jo, to bylo v 70. letech a tam byl úplně famózní. A on měl takový hlášky fantastický. Pan Filipovský v tom hrál malou roli toho doktora, co vlastně má nějak jako zabít to Rasputina. A on tam byl 7 minut na scéně. Pěvec tam byl 2,5 hodiny. A ten Filipovský tam byl 7 minut a měl aplaus. A pěvec pak říkal, to je hrozný. Já jsem tu jak debil, 2 hodiny, tam přijde česká Mickey Mouse a má aplaus.
2: Vzpomínání Jiřího Lábuse na herecké legendy, tedy z Národního divadla. A pozor, teď uzavíráme dnešní humoriádu. Jakou ukázkou, ptám se vás, protože do hry vracím Petra Novotného s Petrou Černockou, Alešem Hámou a Jakubem Berenbergem, Založení Říma. A nebo scénka na živnostenském úřadu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem je ve hře. Kterou z nich si vyberete a zavoláte své rozhodnutí na telefon 731 800 900 nebo napíšete a pošlete SMSku na číslo 90 011 04. Pozor, ve tvaru humor mezera A nebo B. Taková jsou pravidla humoriády.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda, ještě její závěre před námi a nevíme, co máme vysílat. Podle vašich přání to může být buď Petr Novotný a spol, anebo Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Jedna nebo druhá scénka. Vybíráte si za dohledu Jiřího Lábuse na telefonu 731 800 900. My vás taky.
2: Já mám ráda Bohdalku.
1: Takže Bčko. Dobře, děkujeme, rychlé hlasování a přesouváme se za dalším.
3: Dobré odpoledne, Honza z Okavy. Zdravím vás, Patrik, můj pana Lábuse.
1: A
3: já bych hlasoval též pro paní Bohdalovou s panem Šípem.
1: Vypíšeme jim boty od vás. Další telefon a další hlas pro někoho.
4: Dobrý den, zdravím vašeho hosta,
5: dobrý
4: pana
5: den.
4: Lábuse. A pana moderátora taky. A děkujem za pěkný písničky a chtěla bych Ačko.
1: Dobře, Petr Novotný, Petra Černocká, my děkujeme vám, že voláte a vybíráte si, pomáháte nám sestavit program. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, vám oběma přeji posluchačka Jana z Vysočiny a hlasuji pro Bčko.
1: Dobře.
6: Děkuji a mějte se krásně.
5: Taky tak, ano.
1: I vy, ať se daří. Děkujeme moc, mějte se pěkně. Myslím si, že je rozhodnuto v téhle chvíli jasná volba, jasné vítězství Jiřiny Bohdalové, Karla Šípa. Ocitáme se na živnostenském úřadu. Už jsme si kdysi kousek pouštili, tak teď zase kousíček téhle scénky v režii Viktora Polesného.
7: Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
8: Jo, vy jste myslel daně,
7: no.
8: Jako daně.
7: Ano.
8: Ježišmarja, já myslel daně jako daně.
7: Ne,
8: víte?
7: Já jsem nemyslel jako vaší daně,
8: daně,
7: já jsem myslel tady
8: myslel vaší daně.
7: Naše daně, naše daně.
8: Ano. Tak to jsme si dostali.
7: No, tak podívejte ano. Se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
8: Já jsem jasnovidka.
7: No to koukám jako vláno, tak to a tu jedničku na slavy si samozřejmě dám, no, když no, to říká jasnovidka. Jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan.
8: Já vám to řeknu, špatně.
7: Jako špatně pro koho?
8: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhle tom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten.
7: A pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než dostanete to v oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není, samozřejmě. No,
8: to mě podržte.
7: To není, takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
8: Z koule.
7: Z koule, jako z paměti, jo?
8: Ne, to dál z koule. Z koule, jako z křišťálový. Hlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo? A vy, já vidím vaši budoucnost, to je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No helejte, fešák.
7: To říkají to o mně, no.
8: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
7: A ne, tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádnýho blondiáka v rodině.
8: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně, no helejte, no to tady.
7: Ukažte mi to.
8: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že
7: ale
8: jo?
7: Ale podívejte se, no. Já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. No. Ono vám to asi takovouhle už pomalučku dosluhuje, rozumíte? Protože blondiák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. No, se, ale když...
8: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
7: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, jenom mě to je úplně
8: no, já jsem si právě myslela takových takových jako 500 korun jo, za jednu výžbu, no to není moc.
7: 500? Ale to se, já bych za to ty prachy no, nedal. Ale aby jsme to zkrátili, podívejte se, no. Paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není.
8: Není.
7: To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
8: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle hambatý, věci jsem v kouli dlouho neměla.
7: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
8: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak... No já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině. Humoriáda.
1: Tak na to máme ještě taky čas, protože tolik času, tolik hodin ještě není. Strávili jsme ale téměř hodinu společného času i s Jiřím Lábusem, tak ať se daří a krásné léto.
5: Mám to taky.
1: A libujte si ve vedrech.
5: No, dělám, co můžu. No.
1: Vážení, a já vás zvu samozřejmě k dalšímu poslechu Humoriády. Bude tu i zítra, jako host tu bude Kateřina Macháčková, v pátek třeba i Marie Tomsová. Ať víte, co vás ještě čeká. Do konce této hodiny pak ještě Činasky a jejich stížnost na život a pak zprávy a další pořady. Poslouchejte. Dva večery.

0: I 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Páteční teploty se přiblíží 40. Měli bychom omezit fyzickou zátěž. V Kamenici nad Lipou obnovují křížovou cestu. Fotbalisté Staré Říše v předkole MOL Cupu podlehli doma Havlíčkovu Brodu. Čeká nás slunečno, teploměr může ukázat až 36 stupňů. Začínají zprávy, hezké čtvrteční ráno přeje Karel Pěška. Do Česka se vrátily tropy, v pátek může být až 39 stupňů. Nad naše území proudí mimořádně teplý vzduch od jihozápadu. O víkendu by se mělo přechodně ochladit a na začátku příštího týdne teploty zase vzrostou. Horka znamenají zvýšenou zátěž pro lidský organismus, varuje meteoroložka Petra Sýkorová.
2: Doporučujeme vyhýbat se dalšímu pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě, dbát na dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů, včetně doplňování minerálů, vyhýbat se vyšší jak fyzické, tak i psychické zátěži. Větra doporučujeme jenom v chladnější části dne, většinou brzy ráno. A samozřejmě nenechávejte děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech.
0: Na Vysočině, v Jihomoravském, Plzeňském a Zlínském kraji také platí varování před vznikem požáru. Tato výstraha se ještě může rozšiřovat. Křížová cesta na lesní hřbitov Bradlo v Kamenici nad Lipou se dočkala obnovy. Na opravách všech 14 zastavení teď pracuje restaurátor Jan Vodáček. Podle něj kalvárie neprošla větší údržbou několik desetiletí.
3: Sloupky se vyrovnají, upraví se podloží a teď ještě navíc s městem budeme na kontrolním dnu řešit nějakou úpravu nejbližšího okolí. Tím jsme začali, že jsme vlastně obnažili jednotlivé ty sloupky, které ze spodní části byly i několik centimetrů překryty prostě napadeným jehličím, větvema a listím, tak jak si to tady les okolní bral zpátky.
0: Opravu za více než 1 000 000 korun z větší části financuje město, 400 tisíc korun přidal kraj Vysočina. Z vůbec prvního participativního rozpočtu v osové bytýšce na Žďársku nevzejde žádná investice. I když lidé přihlásili celkem 13 návrhů, obec pro nesplnění formálních náležitostí žádný nevybrala. Na tyto investice vyčlenila 250 tisíc korun.
4: Osová bytýška využije návrhy jako pomyslný zásobník drobných nápadů pro plánování svého rozvoje. Už v létě obec plánuje podle přání obyvatel třeba doplnit lavičky v aleji k třídvorskému rybníku. Prověří také možnost vybudování skateboardové jurampy u základní školy. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Výrobce vozů BMW plánuje v Německu do konce příštího roku zrušit 8 000 pracovních míst. Jak informuje agentura AFP, snižování počtu zaměstnanců se má uskutečnit formou programu dobrovolného odchodu. Nabídku už od října dostala necelá polovina z více než 84 000 stálých pracovníků. Výrobci automobilů se v Německu potýkají s problémy, jako jsou nižší marže u elektromobilů, americká cla a silná konkurence z Číny. Snaží se proto snížit výdaje.
1: Sport.
0: Vítězem regionálního derby ve druhém předkole fotbalového MOL Cupu je Havlíčkův Brod. Na hřišti dalšího účastníka čtvrté ligy Staré Říše zvítězil 4-0. Havlíčkobrodští fotbalisté se v dalším kole poháru utkají s druholigovou Vysočinou Jihlava. Postup si dříve zajistili také týmy Humpolce, Velké Býteše a Chotěboře.
1: Počasí.
0: V Jihlavě je teď 13 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 15, počátky hlásí 17. Dnes očekávejte jasno, odpoledne polojasno a občas oblačno. Hlavně na Třebíčsku se může ojediněle objevit přeháníka nebo bouřka. Teploty vystoupí na tropických 33 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Provoz je na silnicích Vysočiny klidný a také bez nehod. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přejeme vám pohodové čtvrteční ráno, máme tady 30. červenec roku 2026. Všem bořivojům přejeme krásný sváteční den. Pyšná princezna, herečka paní Alena Vránová má dnes 94. narozeniny, tak i tam posíláme gratulaci a přejeme hodně zdravíčka. Před 5 lety jsme se hodně radovali, protože jihlavský rodák judista Lukáš Krpálek získal na olympijských hrách v Tokiu zlatou medaili v kategorii nad 100 kg. Na olympijských hrách vyhrál podruhé a před 5 lety kajakář Jiří Prskavec na divoké vodě získal na olympijských hrách v Tokiu taky zlatou medaili. Tak byl to tehdy krásný den. Uvidíme, jaký bude ten s rokem 2026.
1: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Předposlední červenec máme čtvrtek 30. Svátek má Bořivoj a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Karlova univerzita měla za sebou v roce 1366 sice 18 let existence, ale stále neměla pevné místo pro výuku. To před 660 lety založil Karel IV. Karlovu kolej s knihovnou. Základní kámen hotelu a vysílače na Ještědu u Liberce byl položen přesně před 60 lety. Jedinečný hyperboloid Karla Hubáčka patří mezi národní kulturní památky. Legendární František Venclovský pronesl tuto slavnou větu před 55 lety v roce 1971. A právem, jako první občan Československa právě přeplaval kanál La Manche. Potřeboval na to 15 hodin a 26 minut. Před 5 lety vylovil další zlatou olympijskou medaili ze slalomářského kanálu v Tokiu náš Jiří Prskavec.
3: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
2: Jeho jízda byla impozantní.
4: Poslal jsem to napřímo a od té doby už jsem to jenom tlačil. A bylo to krásnější, bylo, když jsem dojel do cíle a měl jsem takovýhle náskok a stal jsem se olympijským vítězem.
2: A o pár hodin později to rozbalil jeho kamarád Lukáš Krpálek.
3: Lukáši, vydrž ještě 5 vteřin!
2: Na olympijském tatami v chrámu juda v Budokanu přepral zase úplně všechny a podruhé vybojoval olympijské zlato.
3: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
2: Tentokrát už v nejtěžší kategorii. 85. narozeniny slaví Kanaďan, hudební legenda Paul Anka. 65. je Raymondovi Langstonovi z kriminálky Las Vegas, herci Lawrence Fishburnovi. A já přeju hezký den.

0: To byla skupina Beatles v 5 hodin a 19 minut.
1: Počasí.
0: Přejeme vám pohodové ráno ve čtvrtek 30. července. Dnes bude na Vysočině jasno, odpoledne polojasno, občas oblačno. Hlavně na Třebíčsku se může ojediněle objevit přehánka nebo bouřka. Teploty se dostanou na 33 až 630 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Ve čtvrtek bude hostem Dobrého dopoledne Vendula Lešková, ergoterapeutka nemocnice v Novém Městě na Moravě. Uslyšíte, jak se člověk po vážném úraze vrací zpět do života.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Přejeme vám pohodové ráno. Už v sobotu odstartuje 28. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského. Zahajovací operní gala koncert jsou skuteční Věroměřicích nad Rokytnou v kostele svaté Markéty. No a v rámci letošního ročníku se můžete těšit třeba v Bazilice svatého Prokopa v Třebíči na kouzelný večer s Mozartem. Ten je na programu na čtvrtek, na 6. srpen, nebo na programu 6. srpna, tak jsem to chtěl říci. Mimochodem v rámci toho letošního ročníku se objeví třeba Lubomír Brabec nebo Felix Slováček.
1: Co tě znám,

0: Dobrý den vám přejeme ve čtvrtek 30. července. Jsou tu zprávy a Karel Pěška.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Senát schválil úpravu superdávky. Nově budou mezi zranitelné skupiny patřit samoživitelé s dětmi až do 15 let na místo do 7. Další změnou je úprava výpočtu podpory na bydlení, která se bude určovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech. Změny státní sociální podpory jsou součástí novely o růstu rodičovského příspěvku. Ta teď čeká na podpis prezidenta. V Česku chybějí léky pro ženy po operaci rakoviny prsu s účinnou látkou tamoxifen. Používá se na odstranění možných zbytků nádorových buněk. Státní ústav pro kontrolu léčiv zajistil náhradní dodávku tisícovky balení. Ročně se u nás ale spotřebuje 40 000 krabiček tohoto léku. Pro 10% pacientek je přitom nenahraditelný. Ženy, které ho nemůžou sehnat, by se měly co nejdříve poradit se svým onkologem. Pražské zoo kvůli horku rozmístili po celém areálu 28 mlžítek. Některá jsou pro návštěvníky a další mají i zvířata ve výbězích, aby se mohla ochladit. Dnes v 9 hodin ráno dostanou kvůli horku zvláštní dárek lední medvědi, a to několik tun ledových kostek. Rozsáhlý požár na jeho západě Francie se navzdory silnému větru a vlně veder nerozšiřuje. Oznámila to prefektka regionu Gironde. Podle ní oheň jen v této oblasti nedaleko města Bordeaux zničil přes 42 000 hektarů. S požárem tam bojují už více než 3 000 hasičů. Celkově záchranáři evakuovali přes 220 000 lidí. Gólman fotbalové reprezentace Lukáš Horníček je blízko přestupu do anglické Premier League. Podle portugalského serveru Diário de Minho je Newcastle připravený zaplatit Braze výstupní klauzuly 30 milionů eur, v přepočtu přes 725 milionů korun.

0: Zelená vlna Vysočina.
1: Silnice na Vysočině jsou bez nehod, také D1 je průjezdná bez potíží. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Přejeme vám krásné čtvrteční ráno v 5.33.
3: Zítra má.

0: Hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina byl kapitán Martin Hron. S ním si Hela Dvořáková povídala o tom, co ho v internetovém prostředí, co by policistu nejvíc znepokojuje v souvislosti s dětmi.
1: Řekl bych, že se nejvíce opakuje kyberšikana formou ponižování a pomluvání v online komunikaci. Například v chatovacích platformách, jako jsou WhatsApp, Viber a tak dále, kdy si samozřejmě často ty lidi, ale už od toho útlého věku zakládají různé skupiny nebo se do různých skupin přidávají a tam probíhá vlastně nejrůznější formu právě tady taky kyberšikana. Další častou formou je právě ta publikace záznamu, protože dneska ta mladá generace se často natáčí prakticky při všem a prezentují to na sociální platformy, ať už se jedná nějaký zesměšňující videa skrze sociální sítě nebo jiné. Co se týká samotného hatingu, to je nějaký verbální projev, kdy si v tom online prostoru prakticky směřuje na určitou osobu nebo skupinu osob, že se vyčlenuju například proti určité skupině osob a píšu na sociální platformy vlastně některé sdělení.
0: Řekl na Českém rozhlasu Vysočina kapitán Martin Hron. Do dobrého dopoledne dnes přijde Vendula Lešková, ergoterapeutka nemocnice v Novém Městě na Moravě. Uslyšíte, jak se člověk po vážném úrazu vrací zpátky do života. Ještě připomenu, že pokud nějaký rozhovor zmeškáte, můžete si ho kdykoliv poslechnout zpětně na našem webu na adrese vysočina.rozhlas.cz. Přejeme dobrý den.

0: Na Slovensku se hodně probírají medvědi, kteří se přibližují k lidským obydlím. Za chvíli se zeptáme Makoviček, co by dělali, kdyby potkali medvěda.
1: Počasí.
0: A před tichou dohodou a písničkou Marioneta je tu rychlá předpověď počasí. Dnes ve čtvrtek 30. července čekáme na Vysočině jasno, odpoledne polojasno, občas oblačno, hlavně na Třebíčsku se může ojediněle objevit přehánka nebo bouřka a teploty se dostanou na 33 až 36 stupňů Celsia.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Máme 4 minuty po 6:15, pokud se chystáte na Slovensko, dávejte si pozor na medvědy.
1: Makovičky. Je medvěd nebezpečné zvíře?
2: Je, protože má ostré zuby a může jíst taky i maso.
3: Tlochu jo, ale tlochu jsou hodní.
4: Medvědi jsou vlastně kočkovatý selmy.
5: Medvědi jsou odvážní a tiší.
1: Co byste dělali, kdybyste potkali medvěda v lese?
6: Dupeme.
7: Uteču radši.
8: Kdyby jsme třeba potkali medvěda a utíkali jsme, tak by ten medvěd mohl jít třeba za námi.
9: Já bych ho zmátla tak, takže bych se někde schovala, kdyby mě nenašel a pak bych někde vylezla tajemně pryč z toho lesa jinde a pak bych se dostala pryč.
10: Měli bychom zůstat stát a nikam se třeba neschovávat. Když má mláďatka, tak se k ním nesmíme přibližovat.
11: Když stojíme a potkali jsme medvěda, tak se potichoučku malýma krůčkama musíme vyblížit.
12: Se ani nebudu hnout.
13: Já bych sem vylezla na strom.
14: Kdyby mi uviděl, tak já bych sem mohla jít dozadu trošku a pak bych sem ho trošku měla pohradit, aby na mě byl hodný.
15: Kdyby jsem potkal medvěda, tak bych sem ho vyfotil a hned bych sem šel domů.
1: Makovičky.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Hydrometeorologové varují před požáry, přehřátím a dehydratací. Ruská raketa zasáhla rodinný dům v ukrajinském Krivém Rihu, zemřelo nejméně 6 lidí. Havlíčkobrodští fotbalisté vyhráli ve Staré Říši a v poháru postupují do dalších bojů. Čeká nás slunečno, teploměr může ukázat až 36 stupňů. Začínají zprávy. Hezké čtvrteční ráno přeje Karol Pěška. Teploty na Vysočině dnes můžou překonat 32 stupňů Celsia. Hydrometeorologové varují před vznikem požáru a také před silnou zátěží na organismus. Hrozí přehřátí a dehydratace. Někteří lidé ke schlazení využívají přírodní koupaliště, včetně bývalých lomů, třeba u Nové Vsi na Třebíčsku.
3: Kdo by to vydržel v paneláku anebo na zahradě, jo? Když bazén není, tak...
4: Vlastimil Rousek s dětmi dorazil z Třebíče.
5: Ten lom má vlastně 3 prameny, jenže ty teď ve velkých suchách jsou vyschlý.
4: Popisujeme si u vodou skrápěné skály s majitelem Liborem Novotným.
5: Tak jsem právě mám tady nevyužitý vrt, tím budeme i dopouštět čistou pitnou vodu.
4: Vodopádky stají kvůli dalším horkým dnům. Podle Českého hydrometeorologického ústavu má nejtepleji být v pátek. Z Nové Vsi na Třebíčsku, Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Sucho se v následujících dnech kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Momentálně je nejhorší situace na pětině území Česka v jižní a jihozápadní části republiky. Přestože meteorologové předpovídají i srážky, na zmírnění sucha pravděpodobně nebudou mít vliv. Během veder by proto lidé měli být ostražití nejen co se týče zdraví, ale také chování v přírodě, upozorňuje koordinátor portálu Intersucho Miroslav Trnka.
6: Druhá věc, která se váže s tím průběhem suchého počasí, tak je riziko požáru vegetace. My zcela jednoznačně jako vidíme zásadní riziko, zejména v pátek a obecně o víkendu, protože v tu dobu se v krajině pohybuje více lidí než pracovní dny a lidé pohybující se ve volné krajině, tak jsou potenciálně zdrojem zapálení.
2: Slavnostním vyřazením dnes v 8:30 ráno na náměstí Svobody v Brně ukončí své studium letošní absolventi Univerzity obrany. Jsou jich zhruba 200. Hlavním bodem programu je pasování absolventů. Následovat bude slavnostní pochod a přelet helikoptér. Kvůli nedávné havárii vrtulníku na základně v Náměšti nad Oslavou, ale poletí jiné stroje, uvedl mluvčí univerzity Michal Šmiraus.
7: Podle aktuálního plánu by se měl přelet vrtulníků během čtvrtečního slavnostního vyřazení uskutečnit. Původně avizované vrtulníky UH-1Y Venom nakonec nahradí 2 stroje MI-171EŠ. V tuto chvíli se tedy s přeletem počítá, jeho provedení ale bude záviset na aktuálním počasí a provozních podmínkách.
2: Po ruském útoku na město Krivý Rih na jihovýchodě Ukrajiny zemřelo nejméně 6 lidí, z toho 2 děti, dalších 8 osob je zraněných, uvedl to šéf městské vojenské správy Oleksandr Vikul. Raketa v Krivém Rihu zasáhla rodinný dům na předměstí. Nejméně jednu oběť má také masivní noční útok na metropoli Kyjev. Podle starosty Vitalie Klička ruská armáda útočila balistickými raketami. Škody hlásí rovněž města Charkov nebo Lvov.
1: Sport.
2: Fotbalisté Staré Říše ve druhém předkole MOL Cupu nestačili na Havlíčkův Brod. Rivalovi ze 4. ligy na svém hřišti podlehli 0-4. Havlíčkův Brod se v dalším kole poháru střetne s druholigovým jihlavským týmem FC Vysočina.
1: Počasí.
2: Ve Velkém Meziříčí je teď 15 stupňů, v Přibyslavi 18, Náměšť nad Oslavou hlásí 21. Dnes očekávejte jasno, odpoledne polojasno a občas oblačno. Hlavně na Třebíčsku se může ojediněle objevit přeháníka nebo bouřka. Teploty vystoupí na tropických 33 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Provoz je zatím na silnicích Vysočiny klidný, nehody nejsou hlášené, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Šestá hodina, pátá minuta. Jsme rádi, že vstáváte s námi s Českým rozhlasem Vysočina. Je před námi tropický čtvrtek, je před námi 30. červencový den. Co si s odstupem let Helena Vondráčková myslí o pohádce Šíleně smutná princezna? Řekne nám to už za chvíli.
1: Dobré ráno s Robinem Šalamunem.
9: Telegram s adresou Svět.

0: 6. hodina, 11. minuta na Českém rozhlasu Vysočina dospívala Helena Vondráčková písničku Když zabloudíš, tak zavolej, čímž sama sobě Helena udělala takové antré.
1: Alex a host.
0: Helenu Vondráčkovou totiž uslyšíte dnes po 13. hodině v pořadu Alex a host a teď vám prozradí, jak vzpomíná na pohádku Šíleně smutná princezna. Dívá se na ní někdy?
2: To je fenomén, že jo?
3: Je to fenomén film. A podíváte se vy občas, když a třeba
2: víte,
3: že je
2: programu? Jo, ne teda, že bych jako se koukala na sebe obdivně, to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka a natočená vlastně režisérem Bořivojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
0: Nejenom do pohádky vás Helena Vondráčková s Alex Minářovou zavedou dnes mezi 13. až 14. hodinou, kdy na Českém rozhlasu Vysočina budeme vysílat pořad Alex a host.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.
0: Za 2 minuty bude 6:45.

0: Je minuta po čtvrt na sedm, za chvíli Lucie Vondráčková, Růže, taky František Nedvěd, Jsem jenom chlap.
1: Počasí.
0: Přejeme vám pohodové čtvrteční ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Dnes očekáváme na Vysočině jasno, odpoledne polojasno, občas oblačno. Hlavně na Třebíčsku se ojediněle může objevit přehánka nebo bouřka a teploty se dostanou na tropických 33 až 36 stupňů Celsia. Nakloněné sloupy, na zelenalý kámen, sokly topící se pod nánosy listí a jehličí. Křížovou cestu vedoucí na lesní hřbitov Bradlo v Kamenici nad Lipou si pomalu začal brát les. Na místě teď pracuje restaurátor Jan Vodáček, aby pětní místo zachránil. Vypravíme se za ním už za chvíli.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Ve čtvrtek bude hostem Dobrého dopoledne Vendula Lešková, ergoterapeutka nemocnice v Novém Městě na Moravě. Uslyšíte, jak se člověk po vážném úraze vrací zpět do života.
1: Český rozhlas Vysočina.

0: Lucie Vondráčková a Růže v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina 9 minut před 6:30. Křížová cesta na lesním hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou nutně potřebuje zásah restaurátora. Na místě je proto teď sochař Jan Vodáček, který zachraňuje jednotlivá zastavení. Důstojného vzhledu se tak má brzy dočkat nejenom Kalvárie samotná, ale i její okolí.
1: Tady mám márnici jako zázemí, takže tahám věci z márnice, koťata tady vždycky. Než to celý natáhám, tak to je takový poránu zábava.
2: Na údajně nejkrásnějším lesním hřbitově ve střední Evropě na Bradle v Kamenici nad Lipou jsme teď s restaurátorem a sochařem Janem Vodáčkem.
1: Ale jo, tady je to krásný, tady jsem si to těšil, si to tady užiju přes léto, že je to moc příjemný tady a mám to tu rád.
2: Tady. Co se tedy tady teď děje?
1: Jo, teď restaurujeme tady zastavení křížovou cestu na Bradlo, která původně byla na kopec na Melíšek, ta jsem byla potom později přemístěna a už to značně vykazovalo známky degradace lokální.
2: Když mi jako laikovi připadají ta jednotlivá zastavení docela v dobrém stavu.
1: Oni tady, ty na vrchu, teď jsou očištěný tady ty na vrchní, jo. Spodní tamhle vidět kontrast, už jsou vlastně zelený, některý jsou nakloněný, staticky už to podloží se, je v pohybu, jak je to ve svahu. Plus tady je rozsáhlý kořenový systém těch vzrostlých stromů, některý teda už byly...
2: Ty se kácely někdy v zimě?
1: Ty byly na pokraji životnosti, takže jsme z radnice přistoupili k tomu, že se stromy porazily dřív, než se bude opravovat křížová cesta.
2: A bude se to něco někam odvážet, nebo už se všechno bude dělat?
1: Všechno se bude dělat na místě, i vlastně ty výrazně nakloněné sloupky se vyrovnají, upraví se podloží a teď ještě navíc s městem budeme na kontrolním dnu řešit nějakou úpravu nejbližšího okolí.
2: Restaurováním samotných zastavení křížové cesty by to ale nemuselo končit. Jak mi na radnici řekl místostarosta Jaromír Pařík ze SocDem.
3: Přímo na hřbitově úplně není potřeba nic dělat, kromě pravidelných oprav nebo postupných oprav obřadní síně. Ale tady, když se vrátím ke křížové cestě, tak tam ještě, a to není zahrnuto do této akce, ale pak bychom chtěli následovat a s restaurátorem panem Vodáčkem jsme domluveni, že by nám potom opravil, v horní části cesty jsou kamenné schody a potřebovali by srovnat, takže rozebrat, srovnat a tak. Takže to by bylo něco, co bude následovat, aby to potom pro lidi bylo komfortní a vybízelo je tu křížovou cestu si prohlédnout a využívat.
2: Obnova křížové cesty vyjde na něco přes 1 400 000 přidal kraj Vysočina. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Kamenicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Teploty dnes a hlavně zítra budou atakovat 40 stupňů. Meteorologové i zdravým lidem doporučují zůstávat ve stínu, hlídat si pitný režim a vyhýbat se náročným aktivitám. Na většině území Česka navíc panuje sucho. Především na Vysočině, v Jihomoravském, Zlínském a Plzeňském kraji platí výstraha před požáry. Polná a Nové Město na Moravě budou mít od dneška své poeziomaty. Zařízení, které přehrává básně nebo i písně, v Polné slavnostně zprovozní v 11:30 poblíž kostela svaté Kateřiny. V Novém Městě začne fungovat v 15 hodin u Zichova rybníka. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá, že by se měly rušit 9. třídy základních škol. Řekl to Českému rozhlasu. Zrušení devítek navrhuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Podle něj by to mohlo přivést více lidí na trh práce a uspořit ročně 50 miliard korun z rozpočtu. Ministr Plaga považuje návrh za nekoncepční, změny by navíc zatížily střední školy. Německá automobilka BMW plánuje do konce roku 2027 zrušit 8 000 pracovních míst. Snižování počtu zaměstnanců se má podle agentury AFP uskutečnit formou programu dobrovolného odchodu. Od října už dostala takovou nabídku necelá polovina z více než 84 000 stálých pracovníků. Německé automobilky se potýkají s problémy, jako jsou nižší marže u elektromobilů, americká cla a silná konkurence z Číny. Fotbalista Michal Sáček skóroval za Górnik Zabrze v odvetě druhého předkola Ligy mistrů proti Fenerbahce Istanbul. Polský klub ale pro podomácí remíze 1-1 a předchozí venkovní prohře 0-1 v soutěži končí. V základní sestavě Górniku nastoupil i záložník Lukáš Sadílek, obránce Ondřej Zmrzlý zůstal na lavičce. V Třebíči je právě 15 stupňů, v Telči 18, Svratouch hlásí 20. Dnešek čekáme jasný, odpoledne bude polojasno a lokálně oblačno. Především na Třebíčsku se mohou vyskytnout přeháníky nebo i bouřka. Teploty vyšplhají na 33 až 36 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.

0: Roztomilé zvíře, které ale znamená hrozbu. Řeč je o invazním mívalu severním. Jeho výskyt v chráněné krajinné oblasti Soutok nedávno potvrdila fotopast ochranářů. Mívala na jihu Moravy letos zaznamenali i v Národním parku Podyjí. Tam už mají plán, jak se nezvaného návštěvníka zbavit.
1: Mívala severního tady v Suťových polích Národního parku Podyjí ochranáři objevili letos v únoru náhodou. Vysvětluje Zdeněk Mačát ze správy parku.
2: Nedaleko tady odsud se nám podařilo zachytit na fotopastech dva jedince, kteří procházeli územím.
1: Ukazuje Zdeněk Mačát směrem k lokalitě zvané Brajtava, nedaleko Vranova nad Dýjí. Mýval severní je invazní druh, dostal se k nám ve 30. letech minulého století z Ameriky a znamená problém jak pro místní zvířata, tak i rostliny.
2: Je to zvíře, které je invazní a adaptovalo se na naši krajinu, na naše prostředí. Loví v podstatě cokoliv od ptáků hnízdících na zemi, ale i ptáků hnízdících ve stromech. Je to predátor obojživelníků plazů, třeba užovky stromové. Ta bohatost druhů, ta diverzita v Podyjí je tak velká, že tady tím jeho kořistí se může stát prakticky cokoliv.
1: Přirozeného predátora v Podyjí mýval nemá. Jedním z nich může být vlk a i když se v Podyjí vyskytl, stabilní smečka tu zatím není. Ochranáři proto ve spolupráci s rakouskými kolegy z Národního parku Tajatal připravují odchyt mývalů. Příští měsíc společně na zvířata nastraží 20 živolovných pastí.
2: Potom odchytuje, bohužel čeká smrt, ale tak to s invazními druhy chodí a není možné je přesouvat na jiné místo do zoologických zahrad. To prostě nejde, to zvíře je přemnožené třeba v západní Evropě a jiná možnost, než ho takhle zlikvidovat, prostě není.
1: Mývala letos několikrát zachytili i fotopasti v chráněné krajinné oblasti Soutok, níže potoku řeky Dyje. Naposledy před několika týdny. Podle Rudolfa Jurečka ze zprávy HKO ale zatím nejde o stabilní populaci.
3: Ak by se to ukázalo, že někde se ta populácia zahustí, alebo že se někde usadí ten mýval, že máme nějakou rodinu naslímanou mláďata a hrozí, že se tam ta populácia rozvinie, tak v tých úvodných fázach je vždy jednoduchšie to riešiť, ako už potom riešiť, keď tu máte stabilnú populáciu.
1: Podľa Jurečka by v takovém prípade dával smysel odlov mývalú ve spolupráci s myslivci, prípadne i odchyt ako v Národním parku Podyjí. Šimon Franc, Český rozhlas.

0: Máme 7:03.
1: Počasí.
0: Počasí v kraji Vysočina sleduje meteorolog Mojmír Martan. Dobrý den vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Je před námi 30. červencový den. Jaký bude?
2: Tak bude stále slunečný a velmi teplý. Většina dne bude ve znamení jasné nebo skoro jasné oblohy. Odpoledne může být lokálně oblačností i více a je tam i pravděpodobnost, že by se mohlo vytvořit několik izolovaných přeháněk nebo i bouřka. Největší pravděpodobnost je dnes na Třebíčsku. 33 až 36 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty. Vítr slabý, proměnlivý, během dne mírný jižní. V okolí přeháněk může chvílemi zesilovat.
0: Dokdy máme počítat s teplotami nad 30 stupňů Celsia?
2: No, to je dobrá otázka, ale to období asi bude hodně dlouhé. Já myslím, že výraznější ochlazení přijde až během příštího týdne. Konkrétně teď v pátek by měl ten příliv teplého vzduchu vrcholit, takže zítřejší odpolední teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů, ty ranní 21 až 18, v údolích místy až 16. No a zítřek bude polojasný nebo skoro jasný. Odpoledne se výjimečně může objevit přeháněka nebo bouřka při přechodně zvětšené oblačnosti. Později večer začne od západu přibývat oblačnost, to v souvislosti se slabou frontou, která nás bude ovlivňovat v sobotu, a na ní se mohou od západu vyskytovat přeháníky nebo bouřky. No a sobotní ranní teploty kolem 20, odpolední 29 až 33 stupňů.
0: To předpovídá meteorolog Mojmír Martan. Moc vám děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: No a teď se hodí říct, neupečte se.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Jardo, řekni fór.
2: Ptá se otec 17letého synka. Kam jdeš? A proč si sebou bereš tu baterku? No a jdu na rande. To já ve tvých letech žádnou baterku nikdy nepotřeboval. No, ale taky se podívej, co jsi přivedl domů.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Horka mohou zkomplikovat i železniční dopravu. Věřící vyrážejí na 90-kilometrovou pěší pouť mezi rodišti Blahořečených Kněží Buly a Drboli. Fotbalisté Staré Říše domácí zápas před kola MOL Cupu s Havlíčkovým Brodem prohráli. Dnes bude svítit slunce a teploty dosáhnou až 36 stupňů. Dobré čtvrteční ráno vám u zpráv přeje Karol Pěška. Výstraha před vysokými teplotami platí ode dneška na celé Vysočině. V jihovýchodní části kraje hydrometeorologové vyhlásili vysoký stupeň ohrožení. Teploty budou stoupat nad 32 stupňů Celsia. Podle informací Českých drah mohou očekávaná horka zkomplikovat i železniční dopravu. Cestující by se proto měli na cestu připravit, doporučuje mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
3: Doporučujeme cestujícím vzít si i na kratší cesty dostatek tekutin, případně léky, které pravidelně užívají, a pokud možno využívat spoje na okraji dne. Podstatná část našich vlaků je vybavena klimatizací. Při dlouhotrvajících tropických teplotách však nelze vyloučit její přetížení. Cestující proto prosíme, aby sledovali aktuální informace na webu Českých drah nebo v aplikaci Můj vlak.
2: Skupina věřících dnes vyráží na třídenní pěší pouť z Lukova u Moravských Budějovic do Staroviček na Hustopečsku. Symbolicky propojí rodiště nových českých blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli. Dva katoličtí kněží jsou první čeští mučedníci komunistického režimu. 90-kilometrovou trasu jdou poutníci 9. rokem, vysvětluje pořadatelka Marie Václavíková.
4: Celou tu dobu se nám zdálo velice rozumné propojit modlitbou rodiště a letos to má ještě takový zvláštní rozměr, protože jsme si prožili slavnost jejich blahořečení, takže ten letošní ročník bude hlavně ve znamení díku za tento velký dar.
2: Obnova křížové cesty vedoucí na lesní hřbitov Bradlo začala v Kamenici nad Lipou. Restaurátor Jan Vodáček opraví všech 14 zastavení. Práce budou stát přes 1 000 000 korun a finančně se na nich kromě města podílí i kraj Vysočina. Místostarosta Kamenice nad Lipou Jan Pařík ze SocDem uvedl, že opravy by mohly pokračovat i po dokončení záchranných prací.
5: Tam ještě, a to není zahrnuto do této akce, ale pak bychom chtěli následovat a s restaurátorem panem Vodáčkem jsme domluveni, že by nám potom opravil. V horní části cesty jsou kamenné schody a potřebovali by srovnat, takže rozebrat, srovnat a tak. Takže to by bylo něco, co bude následovat, aby to potom pro lidi bylo komfortní a vybízelo je tu křížovou cestu si prohlédnout a využívat.
2: Česko bude mít v Sýrii po 3 letech zastoupení na úrovni velvyslance. Prozatímní syrský prezident Ahmed Shara podle agentury SANA přijal pověřovací listiny Vítězslava Pivoniky. Ten od ledna 2025, tedy krátce po pádu režimu Bašára Asada, řídil zastupitelský úřad v Damašku jako charge d'affaires. Poslední velvyslankyní byla Eva Filipi, která na misi působila 13 let. Měla osobní přístup k Asadovi, který ji na konci služby vyznamenal. Velvyslanectví v Damašku za jejího vedení i dnes zastupuje také americké zájmy.
1: Sport.
2: Vítězem regionálního derby ve druhém předkole fotbalového MOL Cupu je Havlíčkův Brod. Na hřišti dalšího účastníka 4. ligy Staré Říše zvítězil 4-0. Havlíčkobrodští fotbalisté se v dalším kole poháru utkají s druholigovou Vysočinou Jihlava. A tenista Jiří Lehečka na turnaji v mexickém Los Cabos skončil v 8. finále. Wangovi z Hongkongu podlehl 6-1, 3-6 a 4-6. O čtvrtfinále si v Mexiku zahraje ještě Dalibor Svrčina, který se utká s Italem Darderim.
1: Počasí.
2: Třebíči je právě 15 stupňů, v Telči 18, Svratoch hlásí 20. Dnešek čekáme jasný, odpoledne bude polojasno a lokálně oblačno. Především na Třebíčsku se mohou vyskytnout přeháníky nebo i bouřka. Teploty vyšplhají na 33 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na hlavním tahu číslo 19 mezi Novým Městem na Moravě a obcí Olešná stále opatrně odklízejí tam střed nákladního a osobního vozidla. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: 7:05, pokud dnes máte volno, předpokládám, že se chystáte někam na koupaliště nebo k rybníku nebo třeba do zatopeného lomu, protože je před námi tropický den. Lom v Nové Vsi na Třebíčsku má trochu problém, protože častá horka a hlavně sucho mu tu vodu berou. I proto tam majitel u lomu chystá vodopád. Děti má pobavit a k tomu postupně doplňovat vodu v koupališti. Tak se tam vypravíme po 7:45.

0: Přejeme vám pohodové čtvrteční ráno, za minutu bude čtvrt na 8, je 30. července. Pyšná princezna, herečka paní Alena Vránová má dnes narozeniny 94. Tak jí přejeme hodně zdravíčka a zavzpomínáme i na další 30. červencové události s Petrem Jungmanem.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Předposlední červenec máme čtvrtek 30. Svátek má Bořivoj a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Karlova univerzita měla za sebou v roce 1366 sice 18 let existence, ale stále neměla pevné místo pro výuku. To před 660 lety založil Karel IV. Karlovu kolej s knihovnou. Základní kámen hotelu a vysílače na Ještědu u Liberce byl položen přesně před 60 lety. Jedinečný hyperboloid Karla Hubáčka patří mezi národní kulturní památky. Legendární František Venclovský pronesl tuto slavnou větu před 55 lety v roce 1971. A právem, jako první občan Československa právě přeplaval kanál La Manche. Potřeboval na to 15 hodin a 26 minut. Před 5 lety vylovil další zlatou olympijskou medaili ze slalomářského kanálu v Tokiu náš Jiří Prskavec.
3: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
2: Jeho jízda byla impozantní.
4: Poslal jsem to napřímo a od té doby už jsem to jenom tlačil. A o to krásnější bylo, když jsem dojel do cíle a měl jsem takovýhle náskok a stal jsem se olympijským vítězem.
2: A o pár hodin později to rozbalil jeho kamarád Lukáš Krpálek.
3: Lukáši, vydrž ještě 5 vteřin!
2: Na olympijském tatami v chrámu Juda v Budokanu přepral zase úplně všechny a podruhé vybojoval olympijské zlato.
3: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
2: Tentokrát už v nejtěžší kategorii. 85. narozeniny slaví Kanaďan, hudební legenda Paul Anka. 65. je Raymondovi Langstonovi z kriminálky Las Vegas, herci Lawrence Fishburnovi. A já přeju hezký den.

0: 7 hodina 20. minuta.
1: Počasí.
0: Přejeme vám krásné a slunečné čtvrteční ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Na Vysočině dnes bude jasno, odpoledne polojasno, občas oblačno. Hlavně na Třebíčsku se může ojediněle objevit přehánka nebo bouřka. Teploty se dostanou na tropických 33 až 630 stupňů Celsia. Bude to na koupačku, tedy pokud se vám vyhne ta bouřka, ale tam to vypadá na malou pravděpodobnost, ale samozřejmě nějaká šance tam je. Každopádně já věřím tomu, že se k vodě dnes dostanete. I my skočíme za chvíli do lomu v Nové Vsi na Třebíčsku.
2: Léto na Vysočině. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
3: Ve čtvrtek bude hostem Dobrého dopoledne Vendula Lešková, ergoterapeutka nemocnice v Novém Městě na Moravě. Uslyšíte, jak se člověk po vážném úraze vrací zpět do života.
2: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
4: 30-letá lékařka a misionářka Suzy Reinhardtová zasvětila život Tibetu. Pěšky i na koni překonávala horské průsmyky v mrazu a sněhu, prchala před bandity a hladověla. Všechno proto, aby léčila chudé a bezbrané v zemi, které se říká střecha světa. Příběh ženy, která se nikdy nevzdala, uslyšíte v sobotním díle.
2: Stopy, fakta, tajemství.
4: Dva mladí Čechoslováci, Dan Mrkva a Emílie Nitschneiderová, odjeli v roce 1936 do Španělska, zachváceného občanskou válkou. Věřili svým ideálům a chtěli bojovat proti fašismu. Nedělní příběh nás zavede do polního lazaretu, kde dva lidé na prahu života hledali smysl i lásku uprostřed války.
2: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Ve čtvrtek ráno na Českém rozhlasu Vysočina Čmeláka divoký byl, samozřejmě nechyběl Jurda z divokého byla. Díky této písničce jste se možná vrátili k uplynulému víkendu, protože Jurda pořádal tradiční Čeřínek fest. Tak jste si v sobotu třeba užili UDG nebo Davida Kolera. Každopádně na Vysočinu se nám vrací tropická horka. Podle hydrometeorologů dnes mohou teploty překonat i 32 stupňů Celsia. Horko už včera lidi ve velkém vyhánělo, když to takhle řeknu, na koupaliště. Oblíbené jsou i bývalé lomy, kde se drží chladnější voda. Třeba u Nové Vsi na Třebíčsku, právě tam se vypravil redaktor Českého rozhlasu Vysočina Daniel Zach.
1: Vlastimil Rousek s dětmi dorazil z Třebíče.
2: Kdo by to vydržel? V paneláku anebo na zahradě, že jo, když bazén není, tak a pro ty děcka je to dobrý.
1: A vzhledem k tomu, jak vypadají předpovědi dál a dál, tak jaké jsou plány na ty další dny?
2: No, další voda, ale někde třeba jinde, Hartvikovice, Dalešická pláž, Vranov.
1: Jiný plán pro takhle horké dny si nepřipouští ani Nela, taky z Třebíče, schovaná s kamarády ve stínu.
3: A jsem takhle na pláži.
4: No, asi jo, asi jenom na pláži.
3: Asi jako tady v tomhle vedře nic jiného nejde dělat.
5: Řešíme samozřejmě problém s vodou, jako všichni. Ten lom má vlastně tři prameny, jenže ty teď ve velkých suchách jsou vyschlý, takže tam víceméně spolíháme na dešťovku, která vlastně není. Tak jsem právě mám tady nevyužitý vrt, tím budeme i dopouštět čistou pitnou vodu do toho lomu. Hmm.
1: Majitel Libor Novotný tady spojil tedy atrakci pro děti, které už teď zajímá vodopád, s praktickým doplněním vodních zdrojů.
5: Prostě nám tam metr chybí minimálně v tom lomu celým, v tom areálu.
1: K dalším slunným dnům vyhlíží s nadějí provozovatel občerstvení Jiří Doležal.
6: Já si myslím, že oni ještě přijdou, protože po druhé hodině teprve přijdou z práce, fakt je vedro, tak si myslím, že ještě kolem třetí, čtvrtá rozhodne. Si myslím, že ještě nějaká vlna lidí dojde.
1: Když jste před 5 lety tady začínal, tak...
6: Ta cesta vlastně se musela přeskočit, v podstatě nešla projít suchou nohou. A teď nám to rapidně ubilo, opravdu ty zimy nejsou. Málo prší, nic nedotýká, tak se zkouší nová atrakce.
1: Podle Českého hydrometeorologického ústavu má nejtepleji být v pátek. Z Nové Vsi na Třebíčsku, Daniel Zach, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Léto na Vysočině.

0: je půl osmé.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Mezi zranitelné skupiny v superdávce budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Nově se má také podpora na bydlení určovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti bydliště. Změny v dávce státní sociální pomoci obsahuje novela o růstu rodičovského příspěvku, kterou včera schválil Senát. Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka tisícovky balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V pražské zoo kvůli horku rozmístili po celém areálu 28 mlžítek. Některá jsou pro návštěvníky a další mají i zvířata ve výbězích, aby se mohla ochladit. Dnes v 9 hodin ráno dostanou zvláštní dárek lední medvědi, a to několik tun ledových kostek. Počet obětí úterního zemětřesení v Japonsku vzrostl na 28, oznámila to vláda. Otřesy o síle 7,1 stupně zasáhly ostrov Kyushu. Stovky záchranářů dál prohledávají trosky zříceného nákupního centra ve městě Kashima. V budově po zemětřesení zřejmě vybuchl unikající plyn. Gólman fotbalové reprezentace Lukáš Horníček je blízko přestupu do anglické Premier League. Podle portugalského serveru Diario de Minho je Newcastle připravený zaplatit Braze výkupní klauzuly 30 milionů eur v přepočtu přes 725 milionů korun. Horníček působí v Portugalsku od roku 2019 a v minulé sezóně ve 24 zápasech nedostal gól. V Novém Rychnově právě 17 stupňů, v Přibyslavi 21, Dukovany hlásí 22. Dnešek čekáme jasný, odpoledne bude polojasno a lokálně oblačno. Především na Třebíčsku se mohou vyskytovat přehánky nebo i bouřka. Teploty vyšplhají na 33 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 zpomalte u Měřína na 134. kilometru ve směru na Prahu. Cestáři se tam pustili do prací údržby a uzavírají levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 7:33 před námi je zvířecí půlhodinka, protože Martin Písařík se za chvíli rozpovídá o želvách, makovičky pak o medvědech. No, želvu od Olympiku tady nemám, ale Věru Martinovou ano. A bude to malý dům nad skálou.

0: 7 hodina 39. minuta, to byl Valdemar Matuška v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Slyšíte? To je nádhera, kdybychom žili u moře. Hned bychom tam skočili, když nás dnes čekají tropy. S Martinem Písaříkem teď v rubrice Co v učebnicích nebylo, budeme obdivovat mořské želvy.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

To byla švédská skupina Ace of Base ve 7:45 na Českém rozhlasu Vysočina. Za chvíli s námi bude Marek Ztracený v písničce Vlastní svět. Marek Ztracený samozřejmě už se chystá a těší na příští pátek na 7. srpen. Bude mít koncert na Letenské pláni v Praze. Před ním si pár písniček dá i Martina Pártlová. Mimochodem můžete být na místě od 5:30 odpoledne. Martina Pártlová přijde na řadu ve 7:45. V 8 večer pak nastoupí Marek Ztracený na svůj dvouhodinový koncert. Počasí. Ladíte Český rozhlas Vysočina, máme čtvrtek 30. července, dnes bude jasno, odpoledne polojasno, občas oblačno, hlavně na Třebíčsku se může ojediněle objevit přehánka nebo bouřka, odpolední teploty se dostanou na krásných 33 až 36 stupňů Celsia, tak doufám, že už máte nachystané opalovací krémy.

0: byl Marek Ztracený, Vlastní svět. Za chvíli budeme vzpomínat na Ivetu Bartošovou.
1: Makovičky.
0: Před písničkou Útoč láskou jsou s námi makovičky.
2: Je medvěd nebezpečné zvíře?
3: Je, protože má ostré zuby a může jíst taky i maso.
4: Tlochu jo, ale tlochu jsou hodní.
5: Medvědi jsou vlastně kočkovatý selmy.
6: Medvědi jsou odvážní a tiší.
2: Co byste dělali, kdybyste potkali medvěda v lese?
7: Dupeme.
8: Uteču radši.
9: Kdyby jsme třeba potkali medvěda a utíkali jsme, tak by ten medvěd mohl jít třeba za námi.
10: Já bych ho zmátla tak, že bych se někde schovala, kdyby mě nenašel a pak bych někde vylezla, to je mě pryč z toho lesa jinde a pak bych se dostala pryč.
11: Měli bychom zůstat stát a nikam se třeba neschovávat. Když má mláďatka, tak se k ním nesmíme přibližovat.
12: Když stojíme a potkali jsme medvěda, tak se potichoučku malýma krůčkama musíme vyblížit.
13: Se ani nebudu hnout.
14: Já bych sem vylezla na strom.
15: Kdyby mi uviděl, tak já bych sem mohla jít dozadu trošku a pak bych sem ho trošku měla pohradit, aby na mě byl hodný.
16: Kdyby jsem potkal medvěda, tak bych sem ho vyfotil a hned bych sem šel domů.
1: Makovičky.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Poprvé na západě a hned s mimořádným úkolem od STB. Standu Pekárka nic nezastaví, ani revoluce. Seriál Volha. ČT2. Legendární Tygr z Mompračemu stojí před poslední zkouškou odvahy. Dva díly seriálu Sandokan. A ČT Art. Antický Řím vzhůru nohama. Premiéra filmové adaptace kultovního broadwayského muzikálu V Římě na place byla legrace. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Další části republiky kvůli vysokým teplotám zasáhne sucho. Polná a Nové Město na Moravě odhalí nové poeziomaty. Nejméně 6 lidí nepřežilo zásah ruské rakety v ukrajinském Krivém Rihu. Dnes bude svítit slunce a teploty dosáhnou až 630 stupňů. Dobré čtvrteční ráno vám u zpráv přeje Karol Pěška. Nedávné srážky v Česku přestávají mít efekt. Při vysokých teplotách v následujících dnech se tak pravděpodobně rozšíří sucho. Nejkritičtější situace je momentálně na pětině území Česka, upřesňuje koordinátor portálu Intersucho Miroslav Trnka.
4: Něco hůře na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád a za zbytku území je šance na srážky. Buď se to týká Polabí v těch nejbližších dnech, a nebo potom východu České republiky. Bohužel nestačí to na to, aby se ta situace zásadně změnila. Ne.
3: Nové poeziomaty budou mít v Polné a Novém Městě na Moravě. V Polné je slavnostní zprovoznění plánované na dnešní 11:30, nedaleko kostela svaté Kateřiny, v Novém Městě potom v 15 hodin u Zichova rybníka.
5: Zařízení připomíná rouru nebo periskop ponorky. Po zatočení klikou se ozve vybraná báseň nebo píseň. Polenský poeziomat připomene pobyt Bohumila Hrabala, Leopolda Hilsnera nebo místní gastronomický fenomén sladké mrkvance. V Novém Městě budou znít verše Petra Křičky, Bohuslava Reinka nebo nahrávky dětí ze základní umělecké a z mateřské školy. Daniel Zach, Český rozhlas.
3: Slavnostním vyřazením už za půl hodiny na náměstí Svobody v Brně ukončí své studium letošní absolventi Univerzity obrany. Jsou jich zhruba 200. Hlavním bodem programu je pasování absolventů. Následovat bude slavnostní pochod a přelet helikoptér. Kvůli nedávné havárii vrtulníku na základně v Náměšti nad Oslavou ale poletí jiné stroje, uvedl mluvčí univerzity Michal Šmiraus.
6: Podle aktuálního plánu by se měl přelet vrtulníků během čtvrtečního slavnostního vyřazení uskutečnit. Původně avizované vrtulníky UH-1Y Venom nakonec nahradí dva stroje MI-171EŠ. V tuto chvíli se tedy s přeletem počítá, jeho provedení ale bude záviset na aktuálním počasí a provozních podmínkách.
3: Po ruském útoku na město Krivý Rih na jihovýchodě Ukrajiny zemřelo nejméně 6 lidí, z toho 2 děti, dalších 8 osob je zraněných. Uvedl to šéf městské vojenské správy Oleksandr Vikul. Raketa v Krivém Rihu zasáhla rodinný dům na předměstí. Nejméně jednu oběť má také masivní noční útok na metropoli Kyjev. Podle starosty Vitalie Klička ruská armáda útočila balistickými raketami. Škody hlásí rovněž města Charkov nebo Lvov.
2: Sport.
3: Fotbalista Michal Sáček skóroval za Górnik Zabrze v odvetě druhého předkola Ligy mistrů proti Fenerbahce Istanbul. Polský klub ale po domácí remíze 1-1 a předchozí venkovní prohře 0-1 v soutěži končí. V základní sestavě Górniku nastoupil i záložník Lukáš Sadílek, obránce Ondřej Zmrzlý zůstal na lavičce.
2: Počasí.
3: V Novém Rychnově je právě 17 stupňů, v Přibyslavi 21, Dukovany hlásí 22. Dnešek čekáme jasný, odpoledne bude polojasno, lokálně oblačno. Především na Třebícku se mohou vyskytnout přehánky nebo i bouřka. Teploty vyšplhají na 33 až 36 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Nová uzavírka je ode dneška na Třebíčsku. Je na silnici, která vede z Krahulova směrem k Čechočovicím. Důvodem uzavírky jsou stavební práce, objížďka je vyznačená šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Máme 4,5 minuty po 8 hodině, je čtvrtek 30. července, víkend se blíží. Pokud nemáte program na sobotní odpoledne, co kdybyste se vypravili do Henčova na Henčovský festiválek? Jaký bude? To nám za chvíli řekne jeden z organizátorů, ten, kterého všichni znáte. Jarda Hypochondr.
2: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina je s námi Jarda Hypochondr. Zdravím tě, hezké ráno ti přeju.
1: Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Vysočina, zdravím tebe. Jak jsi se vyspal?
0: Já jsem se vyspal krásně, 2 hodiny.
1: Já ne.
0: Jak to?
1: Mě někdo zbudil.
0: No, já jsem tě zbudil. Prosím tě, ty budeš mít krásný víkend. Ty jsi pozval k sobě domů návštěvu Karla Kahovce a Viktora Sodomu.
1: Přesně tak. Na mě padla taková nostalgie, když jsme dělávali to jiřínské léto. A to byla taková fenomenální akcička, jestli si pamatuješ na to.
0: Mm-hmm.
1: A tak jsem si říkal, že když už tady bydlím tak dlouho v tom Hinčově, že bychom tady mohli taky něco podobného udělat, no, tak jsme začali tady tím prvním ročníkem malého festiválku Hinčovského.
0: Ano, začíná v sobotu ve 14 hodin. Kdo všechno bude v Hinčově v sobotu vystupovat?
1: No tak přijede Karel Kahovec se svojí kapelou, Georgem Beethovens, přiveze sebou taky Viktora Sodomu. No a budou to hity jako Dáma v černém, nebo já nevím, a Kakadu a Modřínu háj a další, no. No potom vystoupí divná parta se mnou, my dáme šenkířku, 3 pípy, kulatou a tak dále, Vrázky z lásky. No a potom výborná, mladá, oblíbená kapela Oči, na tu se moc těším. No a potom vystoupí pro fanšmikry repu vynikající hlavská kapela Pio Squad, která obdržela už 2 anděly ocenění. A závěr to ukončí kapela Great s krásnou zpěvačkou, který budou hrát k tanci a trošičku si potom poskáčem takhle před podiem.
0: Co jídlo? Bude jídlo?
1: No to si píš. Pověstný hejčovský gulášek, stejky, klobásy, langoše. Já nevím, co všechno ještě tam máme, ale je to opravdu hodně. Sekaná v housce a já nevím, takovýhle věci.
0: Sobota se blíží. Co kdyby ses už teď rozespíval? Chceš nám zaspívat kousek nějaké své písničky nebo písničky Petra Nováka nebo třeba Papouška Kakadu? Jak se cítíš po ránu?
1: No po ránu se vůbec necítím na zpívání. To teda vůbec. Ale můžu ti slíbit, že v sobotu to rozjedem. Na plný pecky zpívat a tancovat. Možná na tom trávníku i prošoupem kecky.
0: No vidíš, že ti to po ránu jde. Tak máme se v sobotu na co těšit. Hinčovský festiválek pro celou rodinu. V sobotu 1. srpna ve 14 hodin. A Jarda Hypochondr tam
1: ještě,
0: bude. Ano,
1: ještě
0: povídej.
1: Maličkost. Bude tam krásný doprovodný program. Takže soutěže. A můžete vyhrát let nad Hinčovem. Proč se zapojilo taky letiště Hinčov? No to přesto, že to není na letišti. Prosím vás, je to na hřišti přímo v Hinčově. Ve vsi. Takže se může i lítat. No a bude tam taky můj kamarád, veterán František Vlach, který tam bude ukazovat zbraně, bude se střílet na terč a budou tam spoustu dalších věcí, jako jízda na čtyřkolce a tak dále. Takže doprovodný program tam to jako celý završí.
0: Mimochodem v sobotu bude vedro.
1: Budeme tam mít takzvanou vodní mlhu, takže kdo bude takovej trošičku na tom sluníčku spařený, tak může projít tou vodní mlhou a ochladit se krásně.
2: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospíval Karel Kahovec, kterého tady v sobotu můžete vidět na akci Henčovský festiválek. Určitě zaspívá i svůj hit Modřínů háj, který jste 8:45 doposlouchali na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Dnes budou potřeba plavky, opalovací krémy, taky budeme muset hodně pít vodu, protože čekáme teploty mezi 33 až 36 stupni Celsia. Na Vysočině má být jasno, odpoledne polojasno, občas oblačno, hlavně na Třebíčsku se může ojediněle objevit přehánka nebo bouřka. A ty teploty, jak už jsem říkal, mezi 33 až 36 stupni Celsia.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: To byl Tomáš Klus, taky Tamara Klusová, takový rodinný duet, písnička a pak 8 minut před 8:30 na Českém rozhlasu Vysočina. Křížová cesta na lesním hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou nutně potřebuje zásah restaurátora. Na místě je teď sochař Jan Vodáček, který zachraňuje jednotlivá zastavení. Důstojného vzhledu se tak má brzy dočkat nejenom Kalvárie samotná, ale i její okolí.
1: Tady mám márnici jako zázemí, takže tahám věci z márnice, koťata tady vždycky. Než to celý natáhám, tak to je takový poránu zábava.
2: Na údajně nejkrásnějším lesním hřbitově ve střední Evropě na Bradle v Kamenici nad Lipou jsme teď s restaurátorem a sochařem Janem Vodáčkem.
1: Ale jo, tady je to krásný, tady jsem si to těšil, se to tady užiju přes léto, že je to moc příjemný tady a mám to tu rád.
2: Tady. Co se tady teď děje?
1: Jo, teď restaurujeme tady zastavení křížovou cestu na Bradlo, která původně byla na kopec na Melíšek, ta jsem byla potom později přemístěna a už to značně vykazovalo známky degradace lokální.
2: Když mi jako laikovi připadají ta jednotlivá zastavení docela v dobrém stavu.
1: Oni tady ty na vrchu, teď jsou očištěný tady ty na vrchní, jo. Spodní tamhle vidět kontrast, už jsou vlastně zelený, některý jsou nakloněný, staticky už to podloží se, je v pohybu, jak je to ve svahu. Plus tady je rozsáhlý kořenový systém těch vzrostlých stromů, některý teda už byly.
2: Ty se kácely někdy v zimě?
1: Ty byly na pokraji životnosti, takže jsme z radnice přistoupili k tomu, že se stromy porazily dřív, než se bude opravovat křížová cesta.
2: Tak. A bude se to něco někam odvážet, nebo už se všechno bude dělat?
1: Všechno se bude dělat na místě, i vlastně ty výrazně nakloněné sloupky se vyrovnají, upraví se podloží a teď ještě navíc s městem budeme na kontrolním dnu řešit nějakou úpravu nejbližšího okolí.
2: Restaurováním samotných zastavení křížové cesty by to ale nemuselo končit, jak mi na radnici řekl místostarosta Jaromír Pařík ze Socdem.
3: Přímo na hřbitově úplně není potřeba nic dělat, kromě pravidelných oprav nebo postupných oprav obřadní síně. Ale tady, když se vrátím ke křížové cestě, tak tam ještě, a to není zahrnuto do této akce, ale pak bychom chtěli následovat a s restaurátorem panem Vodáčkem jsme domluveni, že by nám potom opravil. V horní části cesty jsou kamenné schody a potřebovali by srovnat, takže rozebrat, srovnat a tak. Takže to by bylo něco, co bude následovat, aby to potom pro lidi bylo komfortní a vybízelo je tu křížovou cestu si prohlédnout a využívat.
2: Obnova křížové cesty vyjde na něco přes 1 400 000 přidal kraj Vysočina. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Kamenicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme pohodové čtvrteční ráno, jsou tu krátké zprávy a Karel Pěška.
1: Je půl deváté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Teploty dnes a hlavně zítra budou atakovat 40 stupňů. Meteorologové i zdravým lidem doporučují zůstávat ve stínu, hlídat si pitný režim a vyhýbat se náročným aktivitám. Na většině území Česka navíc panuje sucho, především na Vysočině, v Jihomoravském, Zlínském a Plzeňském kraji. Platí výstraha před požáry. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá, že by se měly rušit deváté třídy základních škol, řekl to Českému rozhlasu. Zrušení devítek navrhuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Podle něj by to mohlo přinést více lidí na trh práce a uspořit ročně 50 miliard korun z rozpočtu. Ministr Plaga považuje návrh za nekoncepční, změny by navíc zatížily střední školy. Česko bude mít v Sýrii po třech letech zastoupení na úrovni velvyslance. Prozatímní syrský prezident Ahmed Shara podle agentury SANA přijal pověřovací listiny Vítězslava Pivoniky. Ten od ledna 2025, tedy krátce po pádu režimu Bašára Asada, řídil zastupitelský úřad v Damašku jako charge d'affaires. Poslední velvyslankyní byla Eva Filipi, která na misi působila 13 let. Výrobce vozů BMW plánuje v Německu do konce příštího roku zrušit 8 000 pracovních míst. Nabídku na dobrovolný odchod už od října dostala necelá polovina z více než 84 000 stálých pracovníků. Výrobci automobilů se v Německu potýkají s problémy, jako jsou nižší marže u elektromobilů, americká cla a silná konkurence z Číny. Tenista Jiří Lehečka na turnaji v mexickém Los Cabos skončil v osmifinále. Wangovi z Hongkongu podlehl 6-1, 3-6 a 4-6. Naopak čtvrtfinále si v Mexiku zahraje Dalibor Svrčina, který mezi nejlepší osmičku postoupil po rychlé skreči italského favorita Luciana Dardelliho. V Jihlavě je teď 18 stupňů, v Moravských Budějovicích nebo Libici nad Doubravou už 23. Dnes čekáme jasno, odpoledne polojasno a lokálně oblačno. Hlavně na Třebícku se může dostavit přeháníka, případně i bouřka. Teploty dosáhnou 33 až 630 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na D1 zpomalte u Měřína mezi 134. a 133. kilometrem ve směru na Prahu. Kvůli údržbovým pracím tam cestáři uzavřeli levý pruh. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Profesionální řidiči, skláři nebo dělníci na stavbách se chystají na tropická vedra. Na jaké úlevy mají nárok a jak se jim snaží zaměstnavatelé usnadnit práci, to vám na Českém rozhlasu Vysočina řekneme už za malou chvíli. Teď je 8.33.

0: To byl Petr Spálený, mistr zkratky, tak se jmenovala jeho písnička, kterou jste na Českém rozhlasu Vysočina slyšeli 5 minut před 8:45. Předpovědi počasí v těchto dnech hlásí návrat teplot přes 30 stupňů Celsia, co ale pro někoho může znít jako dobrá zpráva, to pro ostatní představuje komplikace. Řeč je třeba o lidech s fyzicky náročnějšími profesemi nebo o těch, kteří tráví čas v neklimatizovaných prostorách. Své o tom ví třeba dělníci při pokládce asfaltů.
1: V těch letních měsících je vlastně období takové vrcholící stavební sezóny, takže si z provozních důvodů nemůžeme úplně dovolit práce přerušit.
2: Říká Edita Novotná za stavební firmu Štrabak, která má asi 900 zaměstnanců v terénu. Aby se vyhnuli vysokým teplotám, začínají v těchto dnech pracovat už brzy ráno. Firma se jim taky snaží poskytovat dostatek tekutin, pokračuje Novotná.
1: Dostatek tekutin, jontové minerální nápoje a třeba na finisherech máme i ledničky. Pro chlazení nápojů.
2: Právě přísun tekutin pro zaměstnance je často až posledním krokem, ke kterému musí firmy přistoupit. Primárně by se měly snažit častěji střídat zaměstnance, upravovat jim pracovní dobu a především snížit teplotu na pracovišti. Nejvyšší přípustné hodnoty zmiňuje Michael Mráček z advokátní kanceláře Dentons.
3: Třeba pro typické kancelářské profese je to 27 stupňů, pro nějaké lehčí manuální práce je to 26 stupňů, ale pokud se třeba víme o dělnících ve slévárnách nebo nějakou těžkou fyzickou práci, tak tam se dostáváme klidně k maximální teplotě už pouze 20 stupňů, protože je to v kombinaci opravdu třeba se zvýšením pocením nebo jako obrovským energetickým výdojem, velkou vlhkostí.
2: Podle Jaroslavy Rezlerové z Hospodářské komory jsou na to firmy v Česku zvyklé.
4: Děje se to, zaměstnavatelé vycházejí ve většině případů vstříc zaměstnanců v případě těch extrémních teplot, buď zruší třeba odpolední směnu, kdy ty teploty stoupají většinou ještě víc, nebo zkrátí pracovní dobu a pošle lidi takzvaně domů, pokud nemá na pracovišti klimatizaci.
2: Dřív své administrativní zaměstnance pouštili dřív domů některé banky nebo hasičský záchranný sbor. Klimatizace jsou už dnes ale běžné, a to nejen v kancelářích, ale taky v dopravních prostředcích. Čím dál snadnější je proto práce ve vysokých teplotách třeba pro profesionální řidiče. Ukazují to data Sdružení dopravních podniků.
5: Z našich statistik vyplývá, že v roce 2020 bylo klimatizováno jen asi 43,5% autobusů. Za rok 2025 už klimatizaci mělo 63% autobusů.
2: Zmiňuje konkrétní čísla mluvčí sdružení Linda Hajlichová. Pokud mají zaměstnanci pocit, že jim ve vysokých teplotách zaměstnavatelé nevycházejí vstříc a porušují tím zákon, mají se podle právníka Michaela Mráčka obrátit právě na svého nadřízeného, případně na zástupce odboru. V poslední řadě dokáže pomoct Státní úřad inspekce práce. Dominik Hron, Český rozhlas.

0: Je minuta po 8:45.
1: Počasí.
0: Je to předpověď počasí, je s námi meteoroložka Andrea Kvapilová, hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Už vám je teplo? O, vy tam máte klimatizaci, ale je teplo. A bude teplo.
2: Ano, je to tak, teďka se nám ty aktuální teploty pohybují nejčastěji od 23 do 26 stupňů. Máme jasno až polojasno a vítr ten nám vane převážně slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: A kolik stupňů se dnes dostaneme?
2: Tak ty nejvyšší teploty očekáváme od 33 do 36 stupňů. Čekáme jasno až polojasno, odpoledne může být lokálně i oblačno a může se vytvořit i několik izolovaných přehánek nebo bouřka. Vypadá to, že spíše by se to mělo týkat té jižní části kraje, hlavně teda Třebíčska. Vítr ten nám bude vát slabý, proměnlivý, během potom budou převažovat jižní směry do 20 km za hodinu a v tom širším okolí té přehánky nám může přechodně zesílit.
0: A s jakým počasím máme počítat do konce tohoto týdne?
2: Tak v pátek čekáme skoro jasno až polojasno. Odpoledne je tam šance, že by se mohla vytvořit přehánka nebo bouřka při té přechodně zvětšené oblačnosti. Potom později večer by od západu naopak té oblačnosti mělo začít zase přibývat. Ty nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů a k tomu nám bude vát vítr slabý, proměnlivý, během dne zase potom budou převažovat jižní směry do 20 km za hodinu a v noci by se potom ten vítr měl začít měnit na západní směry.
0: A pojďme se podívat na víkend, na první srpnový víkend.
2: Tak v sobotu tam nás čeká velká oblačnost, na některých místech se nám od západu budou vyskytovat i přehánky nebo bouřky, jenom čekáme přechodně zmenšenou oblačnost, ty nejnižší teploty nejčastěji od 22 do 18 stupňů a ty nejvyšší teploty od 29 do 33 stupňů a v neděli tam čekáme takovou malou oblačnost a bude se nám to střídat chvilinku s oblačností a je tam šance, že lokálně by se mohla vyskytnout během odpoledne přehánka, případně bouřka. To ráno trošinku chladnější, nejčastěji od 18 do 14 stupňů a ty nejvyšší teploty od 29 do 33 stupňů.
0: Jsou před námi letní dny a za námi je předpověď počasí s Andreou Kvapilovou. Díky a naslyšenou.
2: Děkuji, hezky naslyšenou.
0: 8:49 od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina se loučí Robin Šalamon. Budu tu opět zítra ráno v 5 a dnes po 9. hodině se na vás těší Ivana Víznerová.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Tentokrát si dáme něco dobrého. Navštívíme farmu Vlčí hory na Pelhřimovsku, odkud pochází letošní nová regionální potravina, přírodní kozí sýr. Zjistíme, kolik práce stojí za jeho výrobou a jak se vaří bez masa a co to znamená pro naše tělo, to se dozvíme v náměšti nad Oslavou. Ochutnáme speciality od Soni Malé, která ladí jídlem.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vládo, řekni fór.
1: Ptá se otec 17-letého synka. Kam jdeš? A proč si sebou bereš tu baterku? No a jdu na rande. To já ve tvých letech žádnou baterku nikdy nepotřeboval. No, ale taky se podívej, co jsi přived domů.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V tropickém počasí hrozí komplikace v železniční dopravě. V Česku je nedostatek léku na rakovinu prsu. Fotbalisté Staré Říše v předkole MOL Cupu podlehli doma Havlíčkovu Brodu. Dnešek nás čeká slunečný s teplotami až 36 stupňů. Připravené jsou zprávy ze studia Vás zdraví Karel Pěška. Výstraha před vysokými teplotami platí ode dneška na celé Vysočině. V jihovýchodní části kraje hydrometeorologové vyhlásili vysoký stupeň ohrožení. Teploty budou stoupat nad 32 stupňů Celsia. Podle informací Českých drah mohou očekávaná horka zkomplikovat i železniční dopravu. Cestující by se proto měli na cestu připravit, doporučuje mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
2: Doporučujeme cestujícím vzít si i na kratší cesty dostatek tekutin, případně léky, které pravidelně užívají, a pokud možno využívat spoje na okraji dne. Podstatná část našich vlaků je vybavena klimatizací. Při dlouhotrvajících tropických teplotách však nelze vyloučit její přetížení. Cestující proto prosíme, aby sledovali aktuální informace na webu Českých drah nebo v aplikaci Můj vlak.
0: Křížová cesta na lesní hřbitov Bradlo v Kamenici nad Lipou se dočkala obnovy. Na opravách všech 14 zastavení teď pracuje restaurátor Jan Vodáček. Podle něj kalvárie neprošla větší údržbou několik desetiletí.
3: Sloupky se vyrovnají, upraví se podloží a teď ještě navíc s městem budeme na kontrolním dnu řešit nějakou úpravu nejbližšího okolí. Tím jsme začali, že jsme vlastně obnažili jednotlivý ty sloupky, které ze spodní části byly i několik centimetrů překryty prostě napadeným jehličím, větvema a listím, tak jak si to tady les okolní bral zpátky.
0: Opravu za více než 1 000 000 korun z větší části financuje město, 400 tisíc přidal kraj Vysočina. V Česku od června chybí lék s účinnou látkou tamoxifen, který se používá při léčbě rakoviny prsu. Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv se zatím podařilo zajistit jednu náhradní dávku z Dánska. Tisícovka balení by už měla být k dispozici v lékárnách, sdělil ředitel ústavu Tomáš Boráň.
4: Státní ústav pro kontrolu léčiv neurčuje, podle jakého klíče budou léky do lékáren rozdělovány. Tato tisícovka balení jde standardně do distribuční sítě. Upřesnění týkající se dalších dodávek očekáváme v průběhu tohoto týdne. Zatím další zpřesnění nemáme k dispozici.
0: V současnosti je možné předepsat jedno balení tamoxifenu jednou za 3 týdny. V Česku se ročně spotřebuje 40 tisíc balení tohoto přípravku. Zhruba u desetiny pacientek se lék podle onkologů nedá nahradit jiným. Hasiči a policisté na východě Polska zasahují u 10metrového kráteru. Policisté obdrželi hlášení o výbuchu v okrese Bilgoraj a v okolí města našli trosky neznámého objektu. Případ už vyšetřuje polská armáda. Děje se to v době, kdy Rusko opět podniklo intenzivní útoky na Ukrajinu, které nepřežilo nejméně 13 lidí, včetně 2 dětí. Údery mířily také na západ Ukrajiny a letecký poplach proto zněl i na několika místech ve východním Polsku. Do vzduchu preventivně odstartovaly polské stíhačky.
1: Sport.
0: Regionální derby ve druhém předkole fotbalového MOL Cupu vyhrál Havlíčkův Brod. Na hřišti dalšího účastníka 4. ligy Staré Říše zvítězil 4-0. Havlíčkobrodští fotbalisté se v dalším kole poháru utkají s druholigovou Vysočinou Jihlava. Postup si dříve zajistili také týmy Humpolce, Velké Bíteše a Chotěboře.
1: Počasí.
0: V Jihlavě je teď 18 stupňů, v Moravských Budějovicích anebo Libici nad Doubravou už 23. Dnes čekáme jasno, odpoledne polojasno, lokálně oblačno. Hlavně na Třebíčsku se může dostavit přeháníka, případně i bouřka. Teploty dosáhnou 33 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Ze silnic Vysočiny teď žádné nehody nejsou hlášené a ani jízdu po D1 by vám neměla zkomplikovat žádná nehoda. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné čtvrteční dopoledne. Už se chladíte, máte vyzkoušené nohy v lavoru se studenou vodou, mokrý šátek z lednice na čele nebo pravidelný příjem na nuku. Ať vám ten váš recept na zvládnutí horka dobře funguje, my vám na Českém rozhlase Vysočina k tomu budeme hrát. Připraveni jsou Michal David a po něm Věra Špinarová. A ve vrcholném létě, které je časem koupání, festivalů, ale také domácích grilovaček, si zkusíme poskládat skvělý burger. Od Dáši Kubíkové už za chvíli.
1: Dobré dopoledne s Ivanou Víznerovou.

0: Krásné čtvrteční dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina, je 9 hodin a k tomu 14 minut.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Na pořádný burger není nutné chodit někam do restaurace. S dobrým grilem a kvalitními surovinami jej zvládne doma každý. Jak burger ochutit a co je u přípravy důležité, se dozvíme právě teď.
2: Burger to je skvělé pouliční občerstvení. Každoroční festival folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou oživuje mimo jiné i možnost dát si vege burger nebo normální burger v obchůdku Forest Ritual. Tady se běžně nevaří, ale prodávají se řemeslné výrobky. V ten jediný týden v roce se ale do burgerů pouští Barbora Masaříková.
3: Základem je u těch hovězích burgerů taky používat hodně kvalitní maso a dělat to prostě poctivě. Dávat tam všeho dost, čerstvou zeleninu, dressingy. Hlavně všechno dělat čerstvý, pec to na přesnou teplotu a na tom si hodně jako bazírujeme a proto máme ověřenou kvalitu.
2: Teď už to víme. Chce to prostě kvalitní maso a hamburgerové bulky od šikovných pekařů nebo dokonce své vlastní. Hovězí mleté maso asi 800 gramů dáme do mísy, kde je smícháme se solí a pepřem. Vyrobíme 4 tenké placky, které dáme do ledničky s důlkem, takovou prohlubní uprostřed. Ta pomůže k tomu, aby maso při pečení nebylo moc vysoké. Připravíme si a nakrájíme zeleninu, kterou na burger budeme dávat, plátky sýru a oblíbenou omáčku či dressing. Bulky samotné rozkrojíme a opečeme z obou stran, aby křupaly. Je čas na maso. Burgery potřeme olejem a grillujeme 4 minuty po každé straně, až budou dohněda opečené a uprostřed růžové. Na závěr na ně položíme plátky sýru, aby se roztekly. Bulky pomažeme omáčkou, na ně položíme list salátu a maso se sýrem a nahoru rajčata, cibuli, případně okurku, chalapeňo papričku nebo další zeleninu. Přiklopíme a je to. Tak dobrou chuť!
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Čtvrteční letní dopoledne trávíte s Českým rozhlasem Vysočina. Horka vyhání lidi ke koupalištím nebo do přírody k rybníkům a zatopeným lomům. Například k tomu v Nové Vsi na Třebíčsku, ale častá horka a hlavně sucho vodu berou. I proto majitel u lomu chystá vodopád. Děti má pobavit a k tomu postupně doplňovat vodu v koupališti. Ve studené vodě lomu se s námi ochladíte v reportáži za pár minut.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Petr Razek dospíval v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Máme 9 hodin a 24 minuty.
1: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.
0: Na Vysočinu se vrátila tropická horka. Dnes podle meteorologů můžou teploty překonat i 35 stupňů Celsia. Horko už ve středu lidi ve velkém vyhánělo na koupaliště. Oblíbené jsou i bývalé lomy, kde se drží chladnější voda. Například u Nové Vsi na Třebíčsku, kam se vypravil náš reportér.
2: Vlastimil Rousek s dětmi dorazil z Třebíče.
3: Kdo by to vydržel? V paneláku anebo na zahradě, jo, když bazén není, tak a pro ty děcka je to dobrý.
2: A vzhledem k tomu, jak vypadají předpovědi dál a dál, tak jaké jsou plány na ty další dny?
3: No, další voda, ale někde třeba jinde, Hartvikovice, Dalešická pláž, Vranov.
2: Jiný plán pro takhle horké dny si nepřipouští ani Nela, taky z Třebíče, schovaná s kamarády ve stínu.
4: A jsem takhle na pláži.
5: Asi jo, asi jenom na pláži.
4: Asi jako tady v tomhle vedře nic jiného nejde dělat.
6: Řešíme samozřejmě problém s vodou, jako všichni. Ten lom má vlastně 3 prameny, jenže ty teď ve velkých suchách jsou vyschlý, takže tam víceméně spolíháme na dešťovku, která vlastně není. Tak jsem právě mám tady nevyužitý vrt, tím budeme i dopouštět čistou pitnou vodu do toho lomu.
2: Majitel Libor Novotný tady spojil tedy atrakci pro děti, které už teď zajímá vodopád, s praktickým doplněním vodních zdrojů.
6: Prostě nám tam metr chybí minimálně v tom lomu, celým v tom areálu.
2: K dalším slunným dnům vyhlíží s nadějí provozovatel občerstvení Jiří Doležal.
7: Já si myslím, že oni ještě přijdou, protože je po druhé hodině, teprve přijdou z práce, fakt je vedro, tak si myslím, že ještě kolem 3., 4. rozhodne. Si myslím, že ještě nějaká vlna lidí dojde.
2: Když jste před 5 lety tady začínal, tak...
7: Ta cesta vlastně se musela přeskočit, v podstatě nešla projít suchou nohou. A teď nám to rapidně ubilo, opravdu ty zimy nejsou. Málo prší, nic nedotýká, tak se zkouší nová atrakce.
2: Podle Českého hydrometeorologického ústavu má nejtepleji být v pátek. Z Nové Vsi na Třebíčsku, Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Umíte jezdit na kole? I cyklistika může vyvolávat hněv. Vyprávění z dob minulých zařadíme do letního vysílání Českého rozhlasu Vysočina za pár minut. Teď pozvánka na letní festivaly a k táborovým ohňům. Legendární stánky, které jsou natolik známé, že už je někteří kytaristé dokonce ani nechtějí hrát. Ale jestli je máte rádi, tak si určitě zaspívejte.

0: V letním vysílání Českého rozhlasu Vysočina Stánky a kapela Brontosauři. Teď je před námi povídání o cyklistice a o tom, jak může vyvolávat v někom hněv.
1: Bejvávalo.
2: Kterak nebejvalo snadné, na kole jezdíti. Národní listy, léta páně 1902. Z obecenstva se nám píše: vyčítá se prostým venkovanům zášť a zlomyslnost vůči cyklistům. Příhoda, jež udála se v Černošicích dne 22. tohoto měsíce, svědčí o tom, že i mnohé kruhy inteligence velkoměstské chovají se vůči cyklistům nevraživě. Onoho dne jeli po blátivé a štěrkované silnici od Vráže do Černošic tři cyklisté. U hotelu Slánky setkali se s výletníky pražskými, kteří ubírali se s banketem vzhůru do vrchu. Napřed jedoucí cyklista zazvonil, dávaje výstražné znamení, by chodci trochu z cesty ustoupili. Šli ve trojstupu. Leč tito větším ještě rozestupem vytěsnili jej do štěrku a dáma z malého onoho hloučku, když cyklista přijel, ozvala se: to se máme vyhýbati. Tento odvětil: ano. A v okamžiku seskočil z kola a ve vzdálenosti z 30 až 40 kroků od výletníků očekával příjezd ostatních dvou cyklistů za ním jedoucích. Na ty obořil se pán z Prahy slovy: kluku, vyhneš se, nebo tě praštím? A napřáhl hůl, již chtěl cyklistu udeřiti. Tento se ráně uhnul, zabočiv až na druhou stranu silnice a málem by byl leknutím sletěl z kola. Pán,

0: Žádný strach, já to zvládnu. Taky Jiří Korn zpříjemnil několik minut ze čtvrtečního dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Aktuálně jsou teploty v našem kraji kolem 25 stupňů Celsia a dostanou se možná ještě o 10 stupňů nahoru. A ve vysokých teplotách hrozí onemocnění z horka. Mluvit o nich bude za chvíli doktorka Irena Zemenová.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 9 hodin a 41 minut, Eva Farná na Českém rozhlase Vysočina. Před námi zámecké léto začne přesně ve 9:45, ještě předtím důležité informace, jak poznat, že už vám horko ubližuje.
1: Minuta pro zdraví.
2: Co dělat, pokud má někdo úžeh?
3: Někdy může být obtížné vůbec si uvědomit, že to je asi úžeh. Mohou se objevit různé nevolnosti, zvracení, dloby, ale třeba až v noci nebo večer a člověku nedojde, že je to důsledek toho, že byl přes den na slunci. Napadnout ho to může, protože bývá často zarudlá a horká pokožka hlavy a šije a pak si vzpomene, že byl na slunci bez pokrývky hlavy. No a co dělat? Ochlazovat, pokud to je přes den, tak určitě přesunout do stínu, dodávat opatrně po malých doušcích tekutiny a kontrolovat, jestli se stav nezhorší. V případě, že by někdo ztrácel vědomí, nebo byl zmatený, nebo měl křeče, pak je nutné volat záchrannou službu.
1: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: Přeji vám krásný den, tady je další vysílání Českého rozhlasu a samozřejmě naše soutěž. My pro vás máme další samozřejmě soutěžení a pochopitelně můžeme si také říct další zajímavosti o našich hradech a zámcích. Začíná náš pořad.
1: Zámecké léto.
0: Ano, je to tak, je tu zámecké léto, my se vydáme na další zámek, ale já mám pro vás nejprve otázku. My jsme řešili už největší objekty. Věděli byste, který objekt, tedy který zámek je u nás tím nejmenším? Tak za úplně nejmenší je považován státní zámek Velké Březno. Nachází se na Ústecku. Drží prvenství jako jeden z našich nejmladších, a tedy nejmenších klasických zámeckých areálů. No a kdybychom vzali nejmenší lovecký zámek, tak tam už jsme byli, tím je Humprecht, je to specifický elipsovitý tvar, o tom jsme tedy mluvili a už jsme ho i navštívili. My se dnes vydáme do městysu Choltice a jaký tam je zámek, tak to už nám potvrdí nebo prozradí náš průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Na Pardubicku najdeme krásnou stavbu z prvky renesance a baroka, zámek Choltice. Při jeho stavbě vznikla i lékárna pro chudé. Posledními šlechtickými majiteli byli Thunové, kteří tu pobývali do druhé světové války. Více už vám prozradí Milena Vápeníková.
3: Počasí na dnešní natáčení vyšlo báječně, takže mám za sebou procházku v zámeckém parku a teď se ptám zdejšího kastelána Lukáše Richteckého, čím jsou Choltice a zdejší zámek jedinečné.
4: Náš zámek se pyšní jedinečnou, nádherně zdobenou barokní kaplí zasvěcenou Romédiovi Staur. V tom jsme jedineční v rámci celé České republiky.
3: Velmi specifické je ale i tady to okolí.
4: My jsme vlastně takový soubor všeho. U nás se můžete projít krásným, volně přístupným 70-hektarovým parkem, v kterým si můžete zahrát disc golf. Děti si za zámkem pohrají na velkém celodřevěném hřišti a milovníci historie a kultury určitě využijí dva prohlídkové okruhy, které máme na zámku. Máme klasické zámecké prohlídky, dokonce teď máme nově otevřené celé patro, které je zrekonstruované, takže zámek vevnitř je krásný. A máme i dětský okruh právě pro rodiny s dětmi a to je Muzeum vodníků a Černého divadla. Jsme takový soubor všeho.
3: Kam až sahá místní historie?
4: Ta historie Choltic sahá až do roku 1285, ale já bych pozval přeci jenom tady na náš barokní zámek, který byl dostavěn koncem 17. století významným rodem Thun Hohenstein.
3: A ruku v ruce s výstavbou toho zámku šel i vznik toho přilehlého parku, který je opravdu rozsáhlý. Jsou tam tři rybníky, taková kaskáda, ty stromy skutečně už i vypadají, že jsou letité, staleté možná.
4: Určitě. Máme tady několika setleté duby, máme tady krásné platany javorolisté. Ten park je anglického typu a vždycky tady, i u toho původního zámku, který tady kdysi stál renesanční, tak vždycky to byla rozsáhlá příroda, park. Dokonce tady jistý čas, do roku 1945 byla i velká dančí obora.
3: Když popojdeme kousek dál, zpátky do zahrady, tak se dostaneme k tomu, co jste zmínil na samém začátku, a to je disk golfové hřiště, nebo tady je disk golfový koš. Máme s sebou takový létající talíř, disk. Dokážete nějak jednoduše popsat tenhle sport?
4: Disc golf je hra, která má pravidla v podstatě jako normální golf, to znamená, že máte hřiště, místo jamek, to jsou takové záchytné koše z řetězy a celý disc golf, právě proto se to jmenuje disc golf, se hází takovými disky, vypadá to jako frisbíčka, ale jsou to speciální disky a my dokonce tady v pokladně máme i půjčovnu disku, takže můžou přijít návštěvníci a můžou si to vyzkoušet, máme krásné devítijamkové, jestli se to tak dá říct, golfovou terminologii, devítijamkové hřiště tady v parku.
3: Takže v Cholticích je to v podstatě zábava na celý den pro celou rodinu, je to tak?
4: Přesně tak je to postavené. Já vždycky říkám, přijeďte všichni, celá rodina, můžete jít na prohlídku zámku, pak si dát oběd v restauraci, jít si zahrát disc golf a odpoledne třeba ten dětský okruh, anebo dětské velké hřiště, které je pro děti zhruba od 3 let až do dospělosti. Každý si tam najde nějakou tu atrakci a to je také volně přístupné tady za zámkem.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Choltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Děkuji za představení dalšího zámeckého objektu. No pravdou je, že zámek bez nějaké restaurace, kavárny nebo cukrárny, alespoň cukrárničky, jako by ani nebyl. Ono je to velmi příjemné prohlédnout si zámek, pak si sednout, dát si něco dobrého, sladkého, nedbat na linii a popovídat si o tom, co jsme viděli, co jsme zažili, a je to skutečně krásné zažití návštěvy. Já vám přeji samozřejmě totéž, i když nevím dnes v tom tropickém dni, jak to bude vypadat, ale v těch objektech některých je docela příjemných látek. Tak hledejte a navštěvujte. No, naše číslo nehledejte, to vám hned prozradíme, a jenom řeknu, že můžete vyhrát další zámecký cestovatelský balíček. Máte-li chuť soutěžit, tak jste, doufám, připraveni. Jdeme do toho.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No, doufám, že to nebyla výzva, ať pálí sluníčko, ono bude pálit i bez výzvy. Pavel Habera zpíval, nebo Pavel Habera, 9.55, nejvyšší čas na soutěž. Třetí v pořadí byla Združce paní Monika. Paní Moniko, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Já mám takovou nezámeckou otázku, jak prožíváte to tropické období?
1: Snažím se nějak jako moc se nepohybovat, hodně pít, hodně zmrzlinovat.
0: A to je dobrý nápad, hodně zmrzlinovat. No, já jsem mluvil o té cukrárničce u zámku. Byli jste letos na nějakém zámku?
1: Ještě ne. Teď se chystáme do Slovinska, tak tam něco určitě proběhne.
0: Do Slovinska? Já nevím, jaké ve Slovinsku mají zámky. My máme úžasné, když to porovnáte třeba s Francií, tak mají nádherné stavby, ale ty vnitřky nejsou takové jako u nás. Tak paní Moniko, jdeme do toho. Otázka jednoduchá. Na co se mohou těšit návštěvníci dětského prohlídkového okruhu na zámku Choltice? Za A na alchymistickou laboratoř, za B na hladomornu, za C na muzeum vodníku a Černého divadla.
1: Jo, tak to jsem úplně asi přeslechla.
0: Alchymisti, hladomorna, vodníci, divadlo.
1: Jasně.
0: Tak prosím.
1: Zkusím C-čko.
0: A zkusila jste dobře, je to opravdu C-čko, muzeum vodníku a Černého divadla. Tyvado. Tak paní Moniko, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček. Zítra v pátek losujeme výherce soukromé prohlídky na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby. No a zase připomínám, na konci prázdnin budeme losovat tři víkendové zámecké pobyty pro naše finalisty, pro naše výherce z těch všech týdnů. Mějte se krásně, zdravím do Družce, naslyšenou.
1: Díky moc, mějte se krásně, naschle.
0: A naschledanou se těším s vámi všemi zítra u týdenního finále. Zdraví vás Pavel Kudrna, zítra půjdeme na zámek Nebílovi, to slibuje nádhernou návštěvu. Mějte se hezky a přežijte ten tropický den ve zdraví.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Vlna Vedera rozšíří sucho do dalších částí republiky. Věřící vyrážejí na 90-kilometrovou pěší pouť mezi rotišti Blahořečených, Kněží, Buly a Drboli. Nové poeziomaty slavnostně odhalí v Polné a Novém Městě. Dnešek nás čeká slunečný s teplotami až 36 stupňů. Připravené jsou zprávy ze studia Vás zdraví Karel Pěška. Sucho se v následujících dnech kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Momentálně je nejhorší situace na pětině území Česka, v jižní a jihozápadní části republiky. Přestože meteorologové předpovídají i srážky, na zmírnění sucha pravděpodobně nebudou mít vliv. Během veder by proto lidé měli být ostražití nejen co se týče zdraví, ale také chování v přírodě, upozorňuje koordinátor portálu Intersucho Miroslav Trnka.
2: Druhá věc, která se váže s tím průběhem suchého počasí, tak je riziko požáru vegetace. My zcela jednoznačně jako vidíme zásadní riziko, zejména v pátek a obecně o víkendu, protože v tu dobu se v krajině pohybuje více lidí než pracovní dny a lidé pohybující se ve volné krajině, tak jsou potenciálně zdrojem zapálení.
0: Skupina věřících dnes vyráží na třídenní pěší pouť z Lukova u Moravských Budějovic do Staroviček na Hustopečsku. Symbolicky propojí rodiště nových blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli. Dva katoličtí kněží jsou první čeští mučedníci komunistického režimu. 90-kilometrovou trasu jdou poutníci 9. rokem, vysvětluje pořadatelka Marie Václavíková.
3: Celou tu dobu se nám zdálo velice rozumné propojit modlitbou rodiště a letos to má ještě takový zvláštní rozměr, protože jsme si prožili slavnost jejich blahořečení, takže ten letošní ročník bude hlavně ve znamení díku za tento velký dar.
0: Nové poeziomaty budou mít Polná a Nové Město na Moravě. V Polné je slavnostní zprovoznění plánované na dnešní 11:30 nedaleko kostela svaté Kateřiny, v Novém Městě potom v 15 hodin u Zichova rybníka.
4: Zařízení připomíná rouru nebo periskop ponorky. Po zatočení klikou se ozve vybraná báseň nebo píseň. Polenský poeziomat připomene pobyt Bohumila Hrabala, Leopolda Hilsnera nebo místní gastronomický fenomén sladké mrkvance. V Novém Městě budou znít verše Petra Křičky, Bohuslava Reinka nebo nahrávky dětí ze základní umělecké a z mateřské školy. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Polský premiér Donald Tusk míří na východ země. Tamní vzdušný prostor podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sibihy v noci narušila ruská raketa Ch-101. Polská armáda k ní vyslala stíhací letoun. Řízená střela dopadla 45 kilometrů od polského města Lublin. Na místě zůstal 10-metrový kráter a trosky. Tamní policisté dostali hlášení o hlasitém výbuchu. Kreml to zatím nekomentoval. Děje se to poté, co Rusové opět silně útočili na Ukrajinu a údery nepřežilo nejméně 13 lidí. Ruská armáda cílila na východ, střed i západ Ukrajiny.
1: Sport.
0: Tenistovi Jiřímu Lehečkovi nevyšel úvod přípravy na US Open na turnaji v mexickém Los Cabos. Česká jednička podlehla ve druhém kole 6-1, 3-6 a 4-6 Wongovi z Hongkongu. Do čtvrtfinále naopak postoupil Dalibor Svrčina. Jeho soupeř Ital Dardery za stavu 0-3 zápas vzdal.
1: Počasí.
0: V Náměšti nad Oslavou nebo Vatíně je teď 25 stupňů, v Humpolci 27. Dnes čekáme jasno, odpoledne polojasno a lokálně oblačno. Hlavně na Třebíčsku se může dostavit přeháníka, případně i bouřka. Teploty dosáhnou 33 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Jihlavsku teď buďte opatrní na výjezdu z Nevcehle na obec Pavlov. Stojí tam odstavený porouchaný kombajn Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Máme horké léto, čtvrtek 30. července, to je tedy předposlední červencový den a přelom prázdnin se ukazuje, jak umí zatopit. Doufám, že víte taky, jak se správně ochladit, jak zajistit, aby prostory, kde trávíte čas, byly i bez klimatizace chladné. O tom jsem v pondělním dobrém dopoledni mluvila s interiérovou designérkou Hanou Čápovou-Vondráčkovou. Záznam najdete na našem webu. A jak se dá vyladit jídlem a co to s vámi udělá, v příběhu z Vysočiny za malou chvíli navštívíme Soňu Malou, která jídlem ladí celého člověka.
1: Dobré dopoledne s Ivanou.

0: Máme 8 minut po 10. hodině na Českém rozhlase Vysočina. Jdeme na návštěvu.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Jsou lehčí, nemají hlad ani chuť na sladké, říkají lidé, kteří si u Soni Malé z Náměště nad Oslavou vyzkoušeli vegetariánskou či dokonce veganskou stravu. Změna jídelníčku nemusí souviset s módními trendy, ale spíše s ohlédnutím za stravou našich předků. Pak už nevadí ani přidat tu a tam trochu masa. Tak pojďme ochutnat.
2: Soňa Malá má značku Ladím jídlem. A co tedy tím jídlem ladíte?
3: To je zajímavé, že se mě na to ještě nikdy nikdo nezeptal. A ten název vymyslel můj muž, který je muzikant a tvoří texty. Ale já bych řekla celkově, že tím ladím zdraví, nebo tak prostě všeobecně člověka jako celého. Protože u toho jídla to i začíná, i končí a všechno je samozřejmě se vším propojené. Takže tak ladíme vlastně úplně celého člověka i psychiku. Samozřejmě to je jako hnedka na druhém místě.
2: Máte lékařskou fakultu? Vystudovanou.
3: Na lékařské fakultě jsou i magisterské obory, jakože nelékařští pracovníci, a je to obor výživa člověka, která vlastně před těmi 20 lety, kdy jsem studovala, tak jakoby začínal, byl v plenkách.
2: Je to tak, že máte zaměření na vegetariánství a veganství?
3: Je to pravda, i když já sama veganka teda nejsem, spíš bych se teď už pasovala na tu vegetariánku, ale dřív jsem i, protože jsme měli malé děti, takže i jakoby to maso, ale nikdy jsem jakoby k masu od malička neměla nějaký úplně vřelý vztah. Jsou k tomu dva důvody, proč se tomu věnuju a proč to stále držím. Považuju to veganství za úplný základ ve smyslu, že když někdo umí jíst a vařit vegansky, tak už je potom fakt jednoduché k tomu přidat to maso nebo jiné bílkoviny. Často právě je to hlavně v té české kuchyni tak, že máme hodně toho masa, bílkovin jakoby živočišných, vajíček a podobně, šunky, že jo, to je jako běžně na denním stole našem. Tím pádem zapomínáme na luštěniny. To, co tady dřív bylo, tak už s tím tolik nevaříme, takže já jsem si jako základ vzala zeleninu, luštěniny a takové ty prvopotraviny, v podstatě to levné, co se u nás vždycky pěstovalo, na čem byla naše kuchyně založená. A to je pro mě veganství. Takže není to jakoby pro mě modní trend.
2: Co to dělá s tělem? Jak to asi ve vašem pojetí to vyladí tělo?
3: A jak jsem říkala, tak to maso úplně jsem ani od dětství nemusela, tak to na sobě třeba tolik nepozoruju, ale vím, že když mám lidi, kteří třeba se mnou dlouhodobě stravují se podle nějakého plánu, jsou překvapeni, že nemají hlad a že nemají chutě na sladké a tak, protože když fakt jsou tam ty bílkoviny, jako že se na ně myslí. A je tam i dost té zeleniny a přidají se tam právě semínka, klíčky, které vlastně všechno obsahuje, proteiny, sacharidy, tuky. Ano. Tak je to poměrně bohaté jídlo. Trávení a metabolismus si zvyká týdny a spíš měsíce. Takže to není o tom, že jeden víkend to zkusím a už juchu. Je to postupný proces, ale i na to všechno se dá zvyknout, pokud tam není nějaká intolerance nebo něco někomu nevadí. Takže my jdeme nakupovat, že se prostě učíme nové potraviny, nové recepty od začátku, co vybrat, kde to nakoupit, kde mají dobré věci, dobré suroviny, kvalitu.
2: A jak to potom to ladíme.
3: Mám i kuchyň tréninkovou, takže i jak to připravit.
2: Já jsem vám tady trošku nakoukla do kuchyně. Tady ovocný koláč, to umím taky. A něco slaného, žampionový kyš a se špetkou kurkumy a z batáty.
3: Oříšky přidáváme a pak klíčky a semínka.
2: Co máte za nejoblíbenější potravinu?
3: Jídlo nejoblíbenější moje je a zřejmě vždycky bude chleba s máslem a s medem.
2: Z Náměště nad Oslavou Dáša Kubíková, Český rozhlas.

0: Sociální centrum kraje Vysočina připravilo ve spolupráci s organizací Zdravá Vysočina letnění pro seniory. Co všechno se na takové akci bude dělat, nám prozradí regionální stopař Adéla Zachová už za pár minut.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Tohle byla Mňága až Ďorb ve čtvrtečním dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. 10 minut zbývá do 10:30.
1: Léto na Vysočině.
0: Letnění pro seniory, tak zní název akce, kterou pořádá Sociální centrum kraje Vysočina ve spolupráci s organizací Zdravá Vysočina za finanční podpory města Jihlavy. Na dnešek je připravený pestrý program se spoustou aktivit. A další podrobnosti teď přidá regionální stopař Adéla Zachová. Dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne. Program této akce začal už v 9 hodin dopoledne v sociálním centru v Rantířovské ulici v Jihlavě. A přihlásit se mohli jihlavští seniori starší 65 let. No a čeká na ně například muzicírování, kdy si mohou zahrát na nějaké hudební nástroje a také zaspívat. Připravené je i různé tvoření nebo také společné grilování. No a zajištěný je pro všechny návštěvníky i oběd a pitný režim, na který bychom tedy v těchto tropických dnech neměli zapomínat ani my. No a letnění pro seniory není pouze jednodenní záležitostí. Účastníci se mohou těšit na další 4 srpnové termíny. A abychom se dozvěděli ještě více informací k připravenému programu, tak jsem si do vysílání pozvala jednu z organizátorek, Sašu Kaválkovou, kterou možná mohou posluchači znát z místa Point Plus z Palackého 26. Já vás zdravím, dobrý den.
3: Dobrý den, Adélo. Děkujeme moc krát za pozvání, ale to, co jste zmínila vy, to je jenom drobek toho, co účastníci dneska mohou u nás v sociálním centru zažívat, protože oni dneska ochutnají celou paletu našich služeb, se kterou se setkávají někteří často a někteří o ní třeba vůbec neví. Například ochutnají 30-minutovou ukázku cvičení na strojích hůr nebo 30-minutovou ukázku cvičení na židlích pro seniory s certifikovanou lektorkou paní Marií Čermákovou, které toto cvičení budeme nabízet široké seniorské veřejnosti potom od října tohoto roku. Zároveň s kolegyní se projdou po celém sociálním centru a navštíví naše jedny z nejoblíbenějších služeb, a to je denní stacionář pro seniory a potom odlehčovací služba. No a samozřejmě tak, jak jste uvedla, tak mají možnost potom zaspívat si, tvořit a hrát hru petang. Samozřejmě je potřeba zmínit, že tady tohle letnění pro seniory neprobíhá pouze jeden den, ale je to 5 po sobě čtvrtečních celodenních aktivit a je potřeba zmínit, že 13.8. probíhá Třebíč aktivně a 27.8. kyberšmejdi pořád útočí. Tyto aktivity zůstávají stále ještě neúplně obsazené a zájemci by se mohli přihlásit na e-mailovou adresu letnění@seznam.cz.
2: Já vám moc děkuji a jenom ještě jednou připomenu letnění pro seniory. Volné kapacity jsou 13. a 27. srpna a můžete se přihlásit e-mailem na letnění@seznam.cz.
0: S Adélou Zachovou a taky se Sašou Kaválkovou jsme zavítali do sociálního centra kraje Vysočina v Jihlavě na letnění pro seniory. Děkujeme, naslyšenou.
2: Děkujeme, hezký den.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.

0: Krátce před půl jedenáctou končí písnička Václava Neckáře Mídlový princ a docela nám nahrává na další příspěvek. Naše dnešní babské rady nás naučí, že pořádek doma nevzniká díky velkému sobotnímu úklidu, ale dodržováním malých každodenních návyků.
1: Babské rady.
2: Menší byty jsou na úklid více náročnější než ty velké. Každý nepořádek je zde totiž vidět dvojnásob a proto se vyplatí být pečlivý. Zopakujme si pravidla prevence pořádku v domácnosti. Zbavujte se včas nepotřebných věcí. Snažte se je darovat, najít jim užitečné využití nebo je vytřiďte prostě do odpadu. Obecně méně věcí znamená méně úklidu, méně organizování a méně vizuálního nepořádku. Zvykněte si věci hned, znovu opakuji hned, ukládat na místo, které je pro ně určené. Jsou to totiž právě rozházené kusy oděvů, neuklizeného nádobí a dalších drobností, které nepořádek vytvářejí. Pokud je oblečení špinavé, patří do koše na prádlo, boty do botníku, obaly od jídla a pití do odpadkového koše. Překonejte pohodlnost, ať se tento zvyk okamžitého úklidu stane přirozenou součástí fungování ve vaší domácnosti. Buďte důslední a trvejte na tom, aby takto uklízeli i ostatní členové rodiny.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: tropickými teplotami těchto dnů se musí vypořádat i organizátoři táborů. Jaký dopad to má na program, to zjišťuje naše redaktorka, která vyjela na tábor v Železných horách u Přibyslavy. Do vysílání se přihlásí už za chvíli.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: 30letá lékařka a misionářka Suzy Reinhardtová zasvětila život Tibetu. Pěšky i na koni překonávala horské průsmyky v mrazu a sněhu, prchala před bandity, hladověla. Všechno proto, aby léčila chudé a bezbrané v zemi, které se říká střecha světa. Příběh ženy, která se nikdy nevzdala, uslyšíte v sobotním díle.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Dva mladí Čechoslováci, Dan Mrkva a Emílie Nitschneiderová, odjeli v roce 1936 do Španělska, zachváceného občanskou válkou. Věřili svým ideálům a chtěli bojovat proti fašismu. Nedělní příběh nás zavede do polního lazaretu, kde dva lidé na prahu života hledali smysl i lásku uprostřed války.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Kapela Holky a jejich letní ráno ve čtvrtečním dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Teď máme 10 hodin a k tomu přesně 1,40 minut.
1: Léto na Vysočině.
0: Další tropický den s teplotami nad 30 stupňů dnes čeká obyvatele Vysočiny. Lékaři kvůli tomu doporučují omezit aktivity. Jak se s horkem vypořádávají skauti na táboře v Železných horkách u Přibyslavy, nám teď z místa řekne reportérka Veronika Bartes-Vohralíková. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Postávám u ohniště, které se nachází hned za táborovým městečkem na Velké Louce. Kolem něj dřepí, klečí asi 20 českých skautů. Druhá půlka je bedlivě sleduje. Diváci jsou skauti z Nizozemska. Proto tady dominuje hlavně anglický jazyk, který možná lze za mnou slyšet, nebo možná to postřehnete. Dnes dopoledne vedou program oni a zadali českým kamarádům úkol rozdělat oheň, ale pouze pomocí křesadla. Jedné skupince se to už podařilo, druhá plameny a kouř tak u ní ještě nevidím.
0: Je pravda, že tenhle úkol je v suchu a horku o něco jednodušší, než kdyby skautům pršelo. Veroniko, zasahuje tohle horké počasí nějak do programu tábora?
2: Ano, organizátoři počítali s tím, že na přelomu července a srpna bude teplo, ale nečekali, že až takové. Dnes proto změnili plány a místo odpoledních úkolů půjdou všichni do nedaleké Přibyslavy na koupaliště. Tam se chtějí zdržet zhruba 4 hodiny. A stejný scénář bude i zítra, kdy ty teploty mají být podle předpovědi tady ještě vyšší než dnes. Pokusí se proto přichystané hry stihnout za dopoledne, aby opět mohly být půl dne vody.
0: Co na to tropické počasí v Česku říkají Nizozemci?
2: Berou to statečně a sportovně. Když jsem s nimi mluvila, nikdo se nestěžoval. Všichni mají na hlavě pokrývky, mažou se opalovacím krémem a z rukou nepouští hlahve s vodou. Jedna slečna, Jip se jmenuje, akorát přirovnala spaní ve stanu s podsadou k sauně, k takovému celonočnímu saunování. Na závěr připomenu, že skauti z nizozemského města Mook a České Přibyslavy jsou v kontaktu od začátku partnerství měst po sametové revoluci, ale to je to 13. ročník tohoto táboru, scházejí se takhle každé 3 roky. A jak si na tábor užívají, zjistí posluchači přímo od nich v zítřejší reportáži.
0: Táborovou atmosféru přiblížila teď živě reportérka Veronika Bartes-Vohralíková.
2: A děvčata přišli pozdravit.
3: Ahoj!
0: Skvěle!
2: Do skautky z Nizozemska.
0: Umí krásně, ahoj. Slyšeli jsme, výborně zdravíme taky na tábor. Děkujeme za tohle živé propojení a těšíme se na reportáž. Veronika, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.
4: Dnes ráno, když bylo půl

0: Čtvrteční povídání mezi 11. a 12. hodinou na Českém rozhlase Vysočina bude věnované ergoterapii. Z nemocnice v Novém Městě na Moravě dorazí Vendula Lešková a popíše, co vás v nemocnici na ergoterapii čeká, jaké pacienty má v péči nejčastěji a možná i na koho z klientů jen tak nezapomene. Pozvánka k poslechu Českého rozhlasu Vysočina po 11. hodině. Do 11. hodiny a do zpráv ještě písničky. Bude tu Jakub Smolík a po něm Paul Simon.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Tentokrát si dáme něco dobrého. Navštívíme farmu Vlčí hory na Pelhřimovsku, odkud pochází letošní nová regionální potravina, přírodní kozí sýr. Zjistíme, kolik práce stojí za jeho výrobou a jak se vaří bez masa a co to znamená pro naše tělo, to se dozvíme v Náměšti nad Oslavou. Ochutnáme speciality od Soni Malé, která ladí jídlem.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Hydrometeorologové varují před požáry, přehřátím a dehydratací. Křížová cesta na lesní hřbitov v Kamenici nad Lipou dostává důstojnou podobu. V Česku je nedostatek léku tamoxifen na léčbu rakoviny prsu. Odpoledne bude slunečné, teploty až 36 stupňů. Vítejte u zpráv, dobrý poslech přeje Karol Pěška. Teploty na Vysočině dnes můžou překonat 32 stupňů Celsia. Hydrometeorologové varují před vznikem požáru a také před silnou zátěží na organismus. Hrozí přehřátí a dehydratace. Někteří lidé ke schlazení využívají přírodní koupaliště, včetně bývalých lomů, třeba u Nové Vsi na Třebíčsku.
3: Kdo by to vydržel? V paneláku anebo na zahradě, že jo? Když bazén není, tak...
4: Vlastimil Rousek s dětmi dorazil z Třebíče.
5: Ten lom má vlastně tři prameny, jenže ty teď ve velkých suchách jsou vyschlý.
4: Popisujeme si u vodou skrápěné skály s majitelem Liborem Novotným.
5: Tak jsem právě mám tady nevyužitý vrt, tím budeme i dopouštět čistou pitnou vodu.
4: Vodopádky stají kvůli dalším horkým dnům. Podle Českého hydrometeorologického ústavu má nejtepleji být v pátek. Z Nové Vsi na Třebíčsku, Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Obnova křížové cesty vedoucí na lesní hřbitov Bradlo začala v Kamenici nad Lipou. Restaurátor Jan Vodáček opraví všech 14 zastavení. Práce budou stát přes 1 000 000 korun a finančně se na nich kromě města podílí i kraj Vysočina. Místostarosta Kamenice nad Lipou Jan Pařík ze SocDem uvedl, že opravy by mohly pokračovat i po dokončení záchranných prací.
6: Tam ještě, a to není zahrnuto do této akce, ale pak bychom chtěli následovat a s restaurátorem panem Vodáčkem jsme domluveni, že by nám potom opravil. V horní části cesty jsou kamenné schody a potřebovali by srovnat, takže rozebrat, srovnat a tak. Takže to by bylo něco, co bude následovat, aby to potom pro lidi bylo komfortní a vybízelo je tu křížovou cestu si prohlédnout a využívat.
2: České lékárny hlásí nedostatek léku s účinnou látkou tamoxifen, který pomáhá při léčbě rakoviny prsu. Státní ústav pro kontrolu léčiv uvedl, že preparáty chybějí z výrobních důvodů a snaží se je zajistit ze zahraničí. Do Česka v úterý dorazilo 1000 balení z Dánska. Podle ředitele ústavu Tomáše Boráně si jejich dostupnost můžou pacientky ověřit v aplikaci e-recept.
7: Toto se dá vlastně zjistit i vlastně v aplikaci e-recept státního ústavu pro kontrolu léčiv, kdy právě u léčivých přípravků, které mají označený příznak léčivé přípravky s omezenou dostupností, tak máme mapu lékáren, kde se uvádí, ve kterých lékárnách vlastně ten léčivý přípravek byl ještě předešlého dne skladem, protože ty lékárny mají povinnost nám každý den hlásit aktualizaci skladových zásob.
2: Pro zhruba desetinu českých pacientek je lék nenahraditelný. S receptem ho můžou sehnat v zahraničí. Počet obětí úterního zemětřesení v Japonsku vzrostl na 28, oznámila to vláda. Otřesy o síle 7,1 stupně zasáhly ostrov Kyushu. Stovky záchranářů dál prohledávají trosky zříceného nákupního centra ve městě Kashima. V budově po zemětřesení zřejmě vybuchl unikající plyn. Živel na jihozápadě Japonska poškodil množství budov a silnic.
1: Sport.
2: Fotbalisté Staré říše ve druhém předkole Molkapu nestačili na Havlíčkův Brod. Rivalovi ze čtvrté ligy na svém hřišti podlehli 0-4. Havlíčkův Brod se v dalším kole poháru střetne s druholigovým jihlavským týmem FC Vysočina. A 10 dnů po prohraném finále na mistrovství světa se argentinský fotbalista Lionel Messi vrátil k tréninku ve svém týmu Inter Miami. 39-letý útočník po reprezentační přestávce vynechal 2 ligové zápasy a také středeční utkání hvězd.
1: Počasí.
2: Ve Svratouchu je právě 27 stupňů, v Třebíči nebo Černovicích 29. Nadále čekejte jasno, odpoledne polojasno, lokálně oblačno. Hlavně na Třebíčsku se může objevit přeháníka nebo i bouřka. Teploty se ještě zvýší na 33 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na nebezpečnou situaci teď musíte dát pozor na dálnici D1 poblíž Větrného Jeníkova na 101,5 km ve směru na Brno. Stojí tam nepojízdné nákladní auto v pruhu pro pomalá vozidla, kolem se pohybuje řidič, před vozidlem je výstražný trojúhelník, nákladní auta vybočují do prostředního jízdního pruhu. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Hostem čtvrtečního dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina je Vendula Lešková, ergoterapeutka z nemocnice v Novém Městě na Moravě. Vítejte, dobré dopoledne.
8: Pěkné dopoledne.
0: Hned za okamžik vysvětlíme, co to vlastně ta ergoterapie je. Na internetu jsem narazila i na vysvětlení, že to je léčba prací. Tak to není úplně přesné. Třeba vše objasníme hned po Heleně Vondráčkové, která bude zpívat.
1: Dobré dopoledne s Ivanou Víznerovou.

0: 11 hodin, k tomu 9 minut. Helena Vondráčková končí se svým kvítkem mandragory a my tu máme povídání s hostem.
1: Host dobrého dopoledne.
0: Dnes je hostem Vendula Lešková, ergoterapeutka z nemocnice na Novém Městě na Moravě. Tak ještě jednou dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: Ergoterapie, já jsem se teď do toho malinko zamotala. Z jakých sloučenin tohle slovo vzniklo a je to léčba prací?
2: Úplně zjednodušeně by to mohla být léčba prací, protože ergo je z řečtiny práce, terapie, léčení. Určitě ten základ to tam někde mělo kdysi dávno, trošku se to posunuje, ten obor se vyvíjí.
0: Takže znamená dneska... to dneska, že v nemocnici tedy přijde pacient a tahá nějaké těžké kbylíky, aby se uzdravil.
2: Dneska už to probíhá spíš tím stylem, že pacient přijde do nemocnice s nějakým handicapem, úrazem, postižením a my trénujeme takový to, aby se mohl vrátit do té práce, ale nejenom do té práce, ale aby mohl fungovat plnohodnotně i v běžném životě.
0: Konkrétní příklady určitě dodáme, jak vy osobně jste se dostala k ergoterapii.
2: Úplně asi bych řekla oklikou, nikdy jsem to neměla moc jednoduchý a umím mít spíš tou složitou cestou než tou jednoduchou, takže jsem střední školu studovala s ekonomicko-administrativním zaměřením, v podstatě v 18 letech odmaturovala a absolutně vůbec netušila, co chci dělat dál. Jediné, co jsem věděla, je, že nechci sedět v kanceláři. Ačkoliv to tak bylo, stejně jsem musela nastoupit do práce, nikde do školy jsem nechtěla jít a v práci, což byly dětské lázně, kde jsem pracovala chvilku po té maturitě, tak jsem objevila právě obor ergoterapie a zaujal mě moc, protože jak funguje lidské tělo, je malý zázrak. Ergoterapie je kreativní, pomáhá lidem, je tam práce s těma lidma, která mě moc baví. Takže jsem to pak zvolila a po roce, kdy jsem byla zaměstnaná, jsem nastoupila vlastně na studijní cestu další k ergoterapii.
0: Dneska teda pracujete v novoměstské nemocnici, mluvíte o tom krásně, kreativně, že to je takové veselé, ale jaký je takový ten úplně běžný, obyčejný den ergoterapeuta v novoměstské nemocnici? Ona tam bude i spousta takových nějakých běžných činností.
2: Je to celkem zase kreativní, je to hodně občas dynamický, řekla bych. Jsem jediný ergoterapeut v novoměstské nemocnici. Ten den mám rozdělený, řeklo by se, do nějakých sektorů, protože mám na starosti ambulanci, mám na starosti rehabilitační lůžkové pacienty a ještě chodím na oddělení dlouhodobě nemocných. Takže ten den začíná ambulancí dopoledne a část malinkou odpoledne mám rozdělenou na ty lůžkové rehabilitace a na pacienty na oddělení dlouhodobě nemocných a končím den zase na ambulanci.
0: Teď mi teda úplně lezou oči z důlku, kolika lidem jste teda schopna se za den věnovat od doma. Máte to spočítané?
2: Toto je strašně moc jako individuální, protože ty počty nejsou žádným způsobem jako ustálené. Ustálené jsou pouze jenom v té ambulanci, kdy teda ráno zvládnu 3 pacienty, odpoledne 2, takže každý den vím, že těch 5 ambulancí proběhne. Co se týká rehabilitačních lůžek v novoměstské nemocnici, je asi důležitý vědět, že nemáme svoje lůžkové rehabilitační oddělení jako takové, ale v rámci nemocnice na různých odděleních, například na neurologii, máme vyčleněné nějaké postele, kde potom máme své rehabilitační pacienty, což je trošku komplikace i pro nás, protože musíme furt někde přebíhat, ale samozřejmě asi to není úplně komfortní třeba i pro ty rehabilitační pacienty, co tam jsou hospitalizovaní, protože ten režim oni mají trošku jiný, než třeba zrovna ti akutní neurologičtí pacienti. Takže to tam občas někde může skřípnout, ale myslím si, že je to hrozně fajn zase, že zase máme nějaký
0: přehled. A ještě jste zmiňovala léčebnu dlouhodobě nemocných, jestli se nepletu, tak tam se dostanete na jak dlouho každý den?
2: Každý den máme oddělení dlouhodobě nemocných 3, takže chodím na všechny 3 oddělení. Je to takový asi méně intenzivní, než by si přáli i lékaři nebo zaměstnanci zrovna oddělení dlouhodobě nemocných, protože na každé to oddělení já se dostanu jednou týdně. A pak záleží vlastně na ordinaci lékaře, kolik těch pacientů mě tam předepíše, ale snažím se opravdu minimálně jednou týdně za každým tím pacientem se na tom oddělení dlouhodobě nemocných dostat. Pokud mám lůžkového rehabilitačního pacienta, s ním se vidím každý den.
0: Se musím omluvit, pokud jsem si myslela, že můžete mít v práci někdy nudu a stereotyp, tak určitě ne. Dnes si povídáme s ergoterapeutkou Vendulou Leškovou a budeme si dál povídat po písničce.

0: Tady je čtvrteční dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Valdemar Matuška dospíval písničku Jen se přiznej, že ti scházím, a mě už schází povídání s dnešním hostem.
1: Host dobrého dopoledne.
0: Je to Vendula Lišková, ergoterapeutka z nemocnice v Novém Městě na Moravě. My už jsme trošku představili ergoterapii, pojďme si říct konkrétně, ale jakého pacienta máte nejčastěji na starosti?
2: Toto se liší v závislosti na tom, na kterém oddělení se zrovna nacházím. Pokud začnu ambulancí, jsou to nejčastěji opravdu úrazy horní končetiny, protože na to se ergoterapie specializuje, na rozdíl od fyzioterapie, který má na starosti celého člověka. My to máme spojené s tou horní končetinou, protože tam pochází ta soběstačnost, ta sebeobsluha, kterou potřebujeme a snažíme se díky tím toho člověka zase začlenit do běžného života. Takže jsou to úrazy horních končetin, zlomeniny, nějaký řezný poranění měkkých tkání, můžou to být ale poranění i nervů, takže nějaké ochrnuté ruce nebo části z nich. Pokud je to na lůžkové rehabilitaci, tam ty nejčastější pacienty, s kterými se potkávám, jsou pacienti po cévních mozkových příhodách, takže tam je to takový komplexnější v každém případě. A na oddělení dlouhodobě nemocných jsou to pacienti s různou škálou diagnóz, ale v podstatě mají společné to, že buď to v důsledku té nemoci, té diagnózy, anebo delšího hospitalismu ztratí tu soběstačnost a je potřeba ju tam trošku zase vybudovat zpátky, aby se mohli vrátit do toho běžného života.
0: Pojďme to vzít i z druhé strany. Když jsem pacient a začne můj ošetřující lékař mluvit o ergoterapii, co mě čeká?
2: Zase záleží na to, jaký budete pacient, co budete mít za problém. Pokud přijdete do ambulance po nějaké komplikovanější zlomenině ruky nebo řekněme po operaci karpálního tunelu, který bývá velice častý, nemusíte se vůbec ničeho bát, protože kromě nějakého základního rozcvičení, co se týká zápěstí a prstíků, tak budeme určitě trénovat takové ty běžné věci, abyste zvládla do té ruky chytnout hrneček, kvalitně se napít a neměla strach, že se třeba opaříte horkou kávou, abyste vůbec tu kávu z té nějaké dózičky, pokud si vaří člověk třeba rozpustnou, dokázali přesypat, aniž byste ji vysypali, nebo vám utekla ze lžíce i se lžící třeba. Takže je to hodně o tom, s čím přicházíte, co vám nejde, co je problém, a na tom se snažíme intenzivně pracovat v souvislosti s tím, abyste byla schopná se vrátit do toho běžného života, protože málo kdo z nás si umí jako uvědomit, když se mu nestane žádný úraz nebo příhoda, jak je to strašně těžké nemít jednu funkční ruku. A od toho se tam odvíjí potom vlastně všechno. Pokud to jde, vycvičíme to tak a snažíme se udělat všechno pro to, aby to fungovalo. Pokud to nejde, hledáme jiné cesty.
0: Zeptám se úplně hloupě, když někdo tedy nedokáže udržet hrneček v ruce, myslím si, že je to poměrně častá věc, že teď hodně posluchačů si říká, já s tím mám taky problém, tam pomůže třeba jenom nějaké cvičení, aby to šlo lépe.
2: Záleží na té diagnoze samozřejmě, co je problém prvotní toho, že ten hrneček neunesete. Pokud je to jenom o nějaké svalové síle, dá se to určitě jako vycvičit. Pokud už je tam nějaká horší diagnóza nebo horší jiná diagnóza, teď mě napadá třeba Parkinson, což bývá docela častý u těch vyšších ročníků, tak tam už je důvodem třes. Takže tam už to není o tom cvičení, jako spíš o tom hledání té cesty, jak to udělat jinak. Pohrát si s tou myšlenkou toho hrnku. V dnešní době naštěstí už funguje spoustu věcí, jako je třeba 3D tiskárny a podobně. Dají se i vyrobit na míru pomůcky a usnadnit to žití tomu člověku. Nebo jenom úplně základní věc, pokud neunesete hrnek, ale chcete si vychutnat kávu a nechcete, aby vám ten hrneček někdo nosil přímo k ústům, brčko. Jednoduchá cesta.
0: S ergoterapeutkou Vendulou Leškovou si dnes povídám dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Jak se vůbec k takovému ergoterapeutovi dostat, to si řekneme po písničce.

0: Dospíval Miroš Birka ve čtvrtečním dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Já si dál budu povídat s ergoterapeutkou Vendulou Leškovou. My jsme už nastínili, pro koho je ergoterapie vhodná. Pokud má někdo z posluchačů třeba pocit, že by mu mohla v životě pomoct, jaká je cesta k vám, ergoterapeutům?
1: Tak, u nás je to v podstatě podobné, jako nebo podobné, úplně stejné jako u fyzioterapeutů. To znamená, že ta ordinace vychází od lékaře, ideálně, v ideálním případě. Myslím si, že je úplně jedno, jestli vám to předepíše praktický lékař nebo nějaký specialista. Důležité je to, co asi mnozí znají, že z té fyzioterapie, že vlastně lékař vystaví nějaký FT poukaz, s kterým se pak může dostavit na novoměstskou rehabilitaci do nemocnice na evidenci a tam se může objednat. U nás to probíhá tak, že máme vlastní lékaře, máme i vlastního pana primáře rehabilitačního, takže to jde udělat i tou cestou, že vlastně si přímo zavolají na tu evidenci a objednají se přes našeho lékaře přímo rehabilitačního, který ordinuje. A
0: čili se vynechá ten obvodní lékař nebo nějaký specialista?
1: Asi není úplně špatné, když je tam nějaké doporučení třeba jenom, ale dá se to, myslím si, udělat i tak.
0: Takže cestu jsme popsali. Teď pojďme říct, jak vlastně zjišťujete, s čím má člověk problém, nebo jak poznáte, jak si můžou třeba i lidi otestovat doma, jestli už jsou jako v pořádku, nebo jestli už jsou pro vás žití.
1: Úplně asi to nejdůležitější, a říkám to i pacientům v ambulanci a asi i na těch lůžkách, je nějaké jejich vnitřní nastavení. A ne každý to v dnešní době uspěchané umí, ale je strašně moc důležitý poslouchat, co vám to tělo prostě říká. Takže pokud je tam nějaká výrazná bolest, která dlouhodobě trvá, tak nebudu čekat půl roku, než přejde, ale prostě se někam vydám. S tím souvisí i všechno ostatní. Pokud zvednu hrneček, který jsem doteď uzvedla a je mě 45 let a najednou se z ničeho nic stane, že mě začne vypadávat z ruky, je to asi nějaký signál k tomu, že se někde něco děje. Takže si hlídat opravdu tady to, ačkoliv třeba zrovna já jsem z lidí, kteří neradi obíhají lékaře, takže většinou si dělám legraci, že až budu mít jednu nohu už v zemi, tak teprve se někam dostavím. Nicméně toto neradím svým pacientům. Je opravdu lepší, i když má člověk pocit, že jde s nějakou prkotinou, tak se na to zaměřit. Velkým bonusem třeba, nebo na co já se zaměřuju, když vidím pacienta poprvé, tak je to vyšetření, protože potřebuji vědět, co ten pacient nezvládá a potřebu ale i vědět, co zvládá, jak to zvládá, jestli by to nešlo dělat lépe, anebo pro něj snáš.
0: Můžeme být nějak konkrétnější, když třeba přijdete k pacientovi, který leží na lůžku, co mu říkáte, co s ním zkoušíte?
1: Tak pokud je to na lůžku, tak úplně jako první, co mě zajímá, je, jestli se dokáže nějakým způsobem pohybovat v té posteli. To znamená otočit na boky, zvednout třeba pánev od podložky, přichytit se, pokud jsme v nemocnici, hrazdičky a přitáhnout se k ní, pokud fungují obě dvě horní končetiny, anebo pokud funguje jenom jedna, jestli to zvládne třeba za tu jednu. Je to moc důležitý, protože tam už začíná i ta soběstačnost, že ve chvíli, kdy ležíte na zádech a nezvládnete se otočit doprava, kde na stolečku leží pití, tak se nenapijete a už jste odkázaná na to, že čekáte, až někdo přijde a prostě vy mu řeknete, potřebuji napít a podávám to. Další takový, co mě zajímá, je právě hybnost, síla těch končetin, převážně horních, ačkoliv jsou pro nás důležitý i dolní končetiny, protože potřebujeme vědět, jestli ten člověk zvládne se posadit, jestli zvládne stoupnout. To už všechno ve spolupráci s fyzioterapeutem, pokud je to lůžková rehabilitace, což je fajn, že je to propojené, že si jsme blízko. Co se týká horních končetin, určitě je tam vyšetření uchopových funkcí, takový to nejzákladnější, nejjednodušší, nepotřebujete k tomu žádný měřidlo, žádnej důležitý nebo zásadní nástroj, tak je rozevřít dlaň, zavřít do pěsti, zkusit, jestli zvládnete zavřít palec do pěsti, to taky mnoho lidí neumí, pak tam jsou uchopy, které jsou pojmenované hrozně zvláštně, ale používáme třeba při cvičení kluznosti šlach po karpálních tunelech, kdy se úchop jmenuje třeba střížka, což je, že v těch základních kloubech prstů, které jsou nejblíž dlani, ty prstíky nakrčíte, ale zbytek toho prstu je natažený, tak tomu se říká třeba střížka, nebo když si představíte, hodně to dělají malí děti, dělají z prstíku takový drápky, jako když se zatne kočka, to zas ty prsty máte roztažený do široka od sebe a jsou pokrčený ve všech svých kloubech. I toto je vyšetření funkčního úchopu, kdy potřebujeme ke spoustu činnostem tady ty úchopy umět. Je důležitý, jestli zvládnou všechny prsty udělat špetku, jestli palec dosáhne na špičku malíčku, jestli palec dosáhne na konec malíčku, to znamená do dlaně. Jsou to věci, které děláme úplně naprosto automaticky, ale pak nám schází, když je nemáme.
0: Já tady cvičím. Myslím si, že posluchači taky cvičí. Dávám od sebe prsty, udělám střížku, dávám k sobě palec a jednotlivé prsty, jestli mi to ještě pořád funguje. Je to dobré i cvičit, trénovat tyhle ty věci, pořád zkoušet, jestli mi ještě jdou?
1: Myslím si, že určitě ano, od určitého věku, protože spoustu lidí ve vyšším věku má různý degenerativní onemocnění právě kloubů ruky. Jedná se o klouby opravdu prstů, kdy pamatujeme určitě mnozí od babiček nebo už sami máme, že ty kloubky jsou takové trošku jako zvětšené, občas jsou bolestivé, tak v tomhle případě už je záhodno opravdu to začít jako trénovat a nenechávat ty prstíky zahálet, ačkoliv třeba zrovna u té artrózy, tak je to hodně bolavý, ale pokud tam není zrovna vzplanutí té nemoci, že by tam byla nějaká akutní fáze, tak je důležitý, aby jsme to uměli. Co se týká lidí v produktivním věku, nejsou to seniori, ty ruce používají zcela běžně a procvičují si je na klávesnicích, na počítačích, mnozí hrají na hudební nástroj, mnozí mají nějaké zábavy v malování, ve vyšívání. Tímhle vším se dá trénovat, aniž by to člověk musel cvičit.

0: 9 minut po půl 12. posloucháte čtvrteční Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Chystáme pro vás i české písničky. Připravena je Iveta Bartošová, Pavel Bobek nebo taky Jiří Schillinger. Počkejte si na to, ale před námi je ještě poslední část povídání s ergoterapeutkou Vendulou Leškovou. Pojďme vzít nějaký případ, který se vám vryl pod kůži. Pojďte nám představit nějakého vašeho pacienta, na kterého třeba nemůžete zapomenout.
1: Moc často myslím na jednoho pacienta, který není věkem úplně ode mě nejdál. Je to pacient, tuším si, že snad jestli 60 roků, možná ani ne, po cévní mozkové příhodě. Příhoda se mu stala ke konci roku 25, takže to není úplně jako dlouhá doba, je to teda 7 měsíců, dejme tomu. Jsme v kontaktu, což mě těší strašně moc, úplně nejvíc, a jestli poslouchá, tak možná se i pozná. Ale bylo to, nebo vzpomínám na něj právě kvůli tomu, že ten věk není úplně vysoký a ta mozková příhoda u něj byla docela veliká, rozsáhlá, zůstala úplně ochrnutá pravá dominantní končetina, zůstala ne úplně ve 100% kondici dolní končetina, takže bylo jasný asi od začátku téměř, že to bude velký boj už jenom třeba s tou chůzí. A spíš mě to zasáhlo tak, že to nebyl úplně, nebo není úplně starý člověk, je to člověk v produktivním věku se spoustou koníčků a nadšení do života a takovýhle postižení vás úplně jako otočí o 180 stupňů. A možná mě zůstal pořád tak jako v hlavě, možná i kousek v srdci kvůli tomu, že jsme za tu dobu, co jsme ho měli na rehabilitačních lůžkách, získala nějakou důvěru jeden k druhému, což si myslím, že je taky moc důležitý, když ten pacient k tomu terapeutovi má. A neřešíte tam pak už jenom to, jestli se zvládne přesunout na toaletu, nebo jestli si zvládne nakrájet, namazat chleba, ale řešíte s tím pacientem,

0: Momentem i to, že vlastně, když se probudil, procitl nějak a zjistil, v jakým je stavu, takže vlastně se vám svěří s tím, že si v první chvíli myslel, že to jako nedá a že ten život sám jako třeba ukončí, ale pak vlastně došel k tomu, že ne, že ukončit život může kdykoliv. Takže pojďme to nejdřív zkusit, jestli se to nějak nedá jako vylepšit. A je to prostě borec za mě, protože fakt jako maká. Maká, maká moc, maká na sobě velice intenzivně. Myslím si, že mu strašně moc pomohlo i to, že má rodinu, jakou má, že mu byli oporou. V podstatě, když jsem ho viděla poprvé, tak jsme tam byli spolu s fyzioterapeutkou, s kolegyní a museli jsme mu pomoct sednout si na posteli s nohama dolů. Museli jsme ho držet v tom sedu, protože neudržel stabilitu. Bylo to fakt jako hodně těžký, bylo to po kouskách, po chvilkách. Ten sed byl třeba 3minutový, díl to nešlo. Dneska prostě přijde s jednou hůlkou, o kterou se opírá, zvládne si dojít od někad někam, zvládne si udělat spoustu věcí, oblíkne se, může odejít sám na toaletu a obsloužit se tam, což jsou prostě obrovský výhry a nevzdává to, ačkoliv věřím, že mívá občas nějakou chuť nebo stesk, že je to jako špatně a že by to mohlo být lepší.
1: To bylo nadějoplné zakončení Doufám. Dnešního povídání s ergoterapeutkou Vendulou Leškovou. Držíme palce, ať to tak je u co nejvíce vašich klientů. Když by někdo chtěl o tomhle oboru ergoterapii zjistit víc, najít třeba centra, která jsou mu nejblíž, kam ho odkážete?
0: Máme profesní organizaci, Česká asociace ergoterapeutů, mají webové stránky, tuším www.ergoterapie.cz. Dá se tam pro pacienty najít spoustu užitečných věcí, mimo jiného i seznam ergoterapeutických pracovišť v celé České republice. Myslím si, že to děvčata, co jsou ve vedení asociace, pravidelně aktualizují, takže se dá tam najít, kde co možný.
1: My moc krát děkujeme srdečně za povídání. Přejeme, ať se v novoměstské nemocnici dál daří. Vendula Lešková, ergoterapeutka, byla dnešním hostem. Děkujeme a naslyšenou.
0: Děkuju, nashledanou.
2: Host dobrého dopoledne.

0: 11,5 minuty nás dělí od čtvrtečního poledne. Ve zprávách uslyšíte o úmrtí botanika Václava Větvičky a taky o napětí na východě Polska. Po zprávách už se vám ozve Jarda Hypochondr. Bude pro vás mít vlídná slova a taky zahraje písničky, které si budete přát. Ivana Víznerová se loučí a těším se zase zítra dopoledne na slyšenou.
1: Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Zemřel botanik a popularizátor vědy Václav Větvička. Bylo mu 88 let. V Dukovanech dokončili vyvážení paliva odstaveného třetího bloku. Na východě Polska nejspíš spadla ruská raketa. Na místo jede premiér Tusk. Dnešní den bude slunečný s tropickými teplotami. Výjimečně se objeví letní přeháňka. Zprávy Českého rozhlasu Vysočina začínají, přináší vám je Tomáš Kolátor. Ve věku 88 let zemřel botanik Václav Větvička. Českému rozhlasu to potvrdila Hamzova léčebna v Lužiko-Šumberku, kde přírodovědec zemřel. Biolog a někdejší dlouholetý ředitel pražské botanické zahrady patřil ke známým popularizátorům vědy a rostlin. Působil taky v Botanickém ústavu Akademie věd a řadu let se staral o zámecký park ve Štiříně. Za svůj život publikoval mnoho knih, ale dlouhodobě spolupracoval taky s Českým rozhlasem. Právě v jeho vysílání před pěti ty popsal, jak vnímal přírodu.
2: Já do toho lesa chodím za estetikou. Já i kytky nevnímám jako Róza Kanína, anebo Viola Odoráta, nebo co si vzpomenete, ale já je vnímám jako estetický objekty.
0: Od Akademie věd dostal Větvička medaili Vojtěcha Náprstka a bývalý prezident Miloš Zeman mu v roce 2018 udělil medaili za zásluhy. V jaderné elektrárně Dukovany vyvezli energetici palivo z reaktoru třetího bloku. Kvůli pravidelné údržbě je odstavený od poloviny července. Technici vymění část jaderného paliva a provedou stovky kontrol a zkoušek. Uvedl mluvčí elektrárny Radek Doležal.
3: Dokončení vyvážení paliva je důležitým milníkem odstávky. Umožňuje nám zahájit řadu náročných servisních a investičních prací na zařízení, která nejsou během běžného provozu přístupná. Všechny činnosti směřují k tomu, aby blok bezpečně a spolehlivě vyráběl elektřinu i v dalších letech.
0: V srpnu energetici odstaví také čtvrtý blok a zhruba jeden měsíc tak budou mimo provoz dva bloky. Podle současného plánu se podobná souběžná odstávka bude v Dukovanech opakovat v roce 2032. Polský premiér Donald Tusk míří na východ země. Tamní vzdušný prostor totiž podle ukrajinského ministra zahraničí Andreje Sibihy v noci narušila ruská raketa Ch-101. Polská armáda k ní vyslala stíhací letoun. Řízená střela dopadla asi 45 kilometrů od polského města Lublin. Na místě zůstal 10-metrový kráter a trosky. Tamní policie dostala hlášení o hlasitém výbuchu. Kreml to zatím nekomentoval. Děje se to potom, co Rusko opět silně útočilo na Ukrajinu. Údery žilo nejméně 13 lidí. Ruská armáda cílila na východ, střed, ale i západ Ukrajiny. Sport. Fotbalisty Hradce Králové čeká odveta druhého předkola Evropské ligy s Tromsø. Po výhře 1-0 v Norsku přivítají soupeře doma. Jablonec po úvodní porážce 2-3 v Chorvatsku zabojuje před svými fanoušky o postup do třetího předkola konferenční ligy. Trenér Luboš Kozel doufá, že Severočeši navážou na poslední výkon ve vítězném ligovém utkání s Olomoucí.
4: Doma je potřeba prostě opravdu hrát 90 minut, tak jak jsme hráli třeba s tou Olomoucí, a když se nám něco nepovedlo, tak jsme během toho zápasu byli schopni na to reagovat a otočit to, takže to ukazuje na nějakou tu sílu toho týmu, protože prohrávali jsme i tam poměrně brzo a vlastně taky jsme se dostali do vedení a z tohoto pohledu víme, že to v našich silách určitě je, ale musíme prostě podat výkon na té hranici nějakých svých možností.
0: Utkání Jablonec Varaždín začne v 18 hodin. Hradec Králové nastoupí proti Tromsø o hodinu později.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Přibyslavi je teď 30 stupňů, v Černovicích 31. Dnešní odpoledne očekáváme lokálně oblačné s možností izolovaných přeháněk nebo i bouřek, ale to spíše na jihu kraje. Dnešní teploty tropických 33 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 počítejte se zdržením. Ve směru z Brna na Prahu je na 134. kilometru neprůjezdný pruh. Kvůli pracím tvoří se tam tak kolona.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zdanec jak palec, od mikrofonu vás zdraví Jarda Hypochondr. Jsou tady písničky pro Vysočinu na vaše přání. Zavolejte na číslo 22 155 49 99 a vyberte si písničku. Pošlete někomu k narozeninám, k svátku nebo jen tak. Udělejte někomu radost. Taky můžete poslat SMSku na číslo 90 011 04. Napíšete nejdřív slovo píseň, potom mezeru a krátkou vaší gratulaci. Jestliže jste na internetu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz, tak pojďte rozdávat radost.
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: Manželé si píší SMSku. On: už jedu domů, moc se mi po tobě stýská, moc po tobě toužím, zrovna si tě představuji, to bude taková krása. Manželka: nezapomeň koupit chleba.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
0: No a včera jsem nestihl zahrát Tomášovi, tak to teďkom doženu. Dobrý den, chtěl bych poprosit zahrát mé přítelkyni Natálce do práce, ať jí to rychle uteče a už se na ní moc doma těším, a vybral jsem její oblíbenou skupinu Divokej Bill a písničku Malování. Moc děkuji za zahrání, Tomáš. Tak Tomáši, omlouvám se, že to včera nevyšlo, tak snad dnes to vyšlo.

0: lásky nás tří.
1: Chlapi, taková rada. Nepouštějte manželku často za matkou. Tchýně vám jí vrátí v továrním nastavení.
2: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Přesně tak, písničky na vaše přání. Já mám tady další. Chtěl bych jen tak pro radost zahrát novinku od Kateřiny Marie Tiché, Byt 66. Tak jo?
3: Mažu stopy.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, písničky na vaše přání. No a mám tady další a prosím,
1: Karle, miluješ mě? Ano, zlato, moc tě miluju, nejvíc na světě. Karle, a jsem pěkná? Ano, jsi pěkná, nejpěknější na světě. Jenom už prosím tě, polož tu pušku.
2: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
0: No a jelikož už položila tu pušku, tak já můžu pokračovat. Prosím, zahrajte mé přítelkyni Iloně od Jelena písničku Miluji tě pro radost. Děkuji, Standa. No tak už jste slyšeli ten začátek, tak já ji zase musím nasadit, což se stalo právě teď a posílám Miluji tě.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Tentokrát si dáme něco dobrého. Navštívíme farmu Vlčí hory na Pelhřimovsku, odkud pochází letošní nová regionální potravina, přírodní kozí sýr. Zjistíme, kolik práce stojí za jeho výrobou. A jak se vaří bez masa a co to znamená pro naše tělo, to se dozvíme v Náměšti nad Oslavou. Ochutnáme speciality od Soni Malé, která ladí jídlem.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: No já bych vás teď chtěl pozvat na Henčovský festiválek, který bude tuhle sobotu od 14 hodin v Henčově na hřišti. Není to na letišti, ale na hřišti. A bude to hodně vyladěný, protože pořadatelé si na tom nechávají záležet a pracují na tom už od pondělí. Spoustu stánků, výborné zábavy. Třeba tam bude hrát Karel Kahovec, Paní v černém. Tu písničku mám teď nachystanou. Viktor Sodoma, třeba Kakadu a další písničky. Já tam budu hrát samozřejmě Šenkýřku, Tři pípy, Kulatou, S divnou partou. Bude tam vynikající kapela Oči, Hlavská kapela, nebo třeba rapová kapela Pio Squad a výborná taneční kapela Great. Moderuje to Vláďa Slezák z Českého rozhlasu z Dvojky. No a bude tam samozřejmě doprovodný program pro děti. Můžete lítat v letadle, můžete vyhrát cestu v letadle kolem Henčova a jezdit na čtyřkolce a skákací hrad a spoustu dalších krásných věcí, co pro vás právě Henčováci a hasiči chystají. Tak přijďte se prostě pobavit. Bude tam taky, protože bude horko, tak tam bude taková zóna, kde bude vlhko a kde tam na vás bude taková pára studená a můžete se ochladit. Takže se na vás moc těším od 14 hodin v Henčově 1.8.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A na telefonu už čeká Lenka z Opatova. Lenko, krásný den.
2: Ahoj, Jardo.
1: Ahoj.
2: Já bych chtěla zítra naše Áďa narozeniny, už 15.
1: Panečku.
2: Takže bychom ji chtěli nechat zahrát písničku nějakou pěknou od Miraje, jak jsme se domluvili. Ano. A přejme jí všechno nejlepší, hodně zdraví, úspěchu ve školy, už půjde do 9., tak ať to všechno zvládne, ať si vybere potom nějakou pěknou školu, na kterou potom dál půjde. A to jí moc přejeme taťka, já, mamka, babička, děda a ostatní, kteří ji moc znají a máme ji moc rádi. A posíláme jí pusu.
1: Já se přidávám taky, všechno nejlepší, je tady Jahoda, písnička Jahoda, jo. Skupina Miraj. No a přeju krásný den. Co máte v plánu na víkend?
2: Na víkend? No, budeme to teďkom slavit, tak ty narozeniny, takže tak to bude takový oslavovený víkend, no.
1: Ať to rozjedete na plný pecky.
2: Ano, dobře. Tak jo, tak se měj hezky. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Na vaše přání a to bude mít teď Liba z Třebíče. Ahoj.
3: Ahoj, Jardo. Bohužel nás včera všechny zasáhla smutná zpráva, všechny, který ho znali, Glena Hansarda, irského zpěváka, a tak bych si moc přála, aby dneska zazněla nějaká jeho, asi nejspíš ta známá z filmu Zvanc, za kterou vlastně dostali s Markétou Irglovou Oscara.
2: Ano, přesně tak, stalo se to na motorce, měl nějakou nehodu. Je to smutná zpráva, tak zazpomínáme na něj a pošleme tuhle písničku do nebíčka.
3: Děkuju, hezký den.
2: Čau.

0: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: Mama, kdy ty nosíš tanga? No čověče, od té doby, co moje stará našla jedny v autě a já jí řekl, že jsou moje.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
1: Na telefonu už čeká Dáša z Přímělkova. Tak Dášo, co to bude?
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: No, prosím vás pěkně, chtěla bych nechat zahrát písničku pro Vojtíka Navrátila z Jihlavy. Dneska slaví svý krásný 12. narozeniny. Takže mu přejeme všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, úspěchu ve škole i v kroužkách a potom hodně kamarádů. A to všechno mu přeje mamka, tačka, brácha Matoušek, potom strejda Fanda s Nelinkou a babička s dědou a děda Navrátil z Luk nad Jihlavou. Takže milí

0: Tak co, Lojzo, jak ses vyspal? Ale ušlo to, jen kdyby o mě pořád nezakopávali číšníci.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: No a další přání tady má Jarek Střeště a posílá k tomu takový vtípek, no spíš radu. Když se ti nedaří v manželství, vem si video ze svatby a pust si ho pospátku. Tvoje žena si potřese rukou s tvými rodiči, políbí tě, stáhne si svatební prsten, naskočí do auta a za potlesku tvých přátel otvrčí i s matkou do háje. Dobrý den, zdravím všechny posluchače, zahrajte prosím pamětnickou. Pro toto období zahrajte písničku Čas borůvkových koláčů, kterou v roce 68 naspívala Iveta Simonová. Díky, Jarek Střeště.

0: ty teda válíš.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: No a teď tady píše Simona, že by chtěla zahrát, abych jí teda spíš zaspíval písničku Tajnej plán s radostí a ptá se, jestli to taky budu hrát v Henčově. Samozřejmě, že budu. Tajnej plán nesmí chybět, bude to tam i s kapelou Divná parta.

0: vzpomínáš na podzim, jak jsi často jezdil na ryby?
1: No, vzpomínám, no.
0: Dnes mi volala jedna ryba, že čeká jikru.
2: Písničky pro Vysočinu.
3: A další přání má Daniel Bradáč. Jardo, dej mi tam zahrát, prosím, do auta Helenku a její vodopád. Díky, Domča.

0: Redaktor se ptá farmáře, prosím vás, kolik mléka vám dávají tyto krávy?
1: A která? Ta černá nebo ta hnědá?
0: No třeba ta černá.
1: No tak ta dává 2-3 litry denně.
0: No ano, a ta hnědá?
1: No ta dává 2-3 litry denně.
0: Aha, a co pak jim dáváte jíst?
1: A které? Té černé nebo té hnědé?
0: No tak třeba té černé.
1: Ta jí na louce trávu.
0: No a ta hnědá?
1: Ta jí taky na louce trávu.
0: Redaktor už celý znervózní. Prosím vás, proč se pořád ptáte, kterou myslím, když jsou na tom obě stejně?
1: No, protože ta černá je moje.
0: Aha, tomu rozumím. No a ta hnědá?
1: Ta je taky moje.
2: Písničky pro Vysočinu.
3: A mám tady poslední přání. Zahrajte prosím k narozeninám Petrovi Plackovi Pluckovi z Bystřice nad Perštejnem houby magický od kabátu. Díky, Pavla. No tak jo, já se s váma loučím. Mějte se, smějte se. Doufám, že se uvidíme v Henčově v sobotu od 14 hodin. No a zase takhle v pondělí po 12. s vámi tady v písničkách pro Vysočinu Jarda Hypochondr. Čau, čau.

Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Ministerstvo pro místní rozvoj dostalo od antimonopolního úřadu pokutu, pořádalo akce bez tendru. Studánka na Skalce v Jihlavě má novou fasádu i střechu. Polský vzdušný prostor narušila nejspíš ruská raketa, dopadla na pole u Lublinu. Dnešní den bude slunečný s tropickými teplotami. Výjimečně se objeví letní přeháňka. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré odpoledne. Ministerstvo pro místní rozvoj musí zaplatit pokutu 87 tisíc korun. Rozhodlo o tom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Rezort mezi lety 2022 a 2024 uzavíral smlouvy na pořádání akcí, aniž by vyhlásil zadávací řízení. Šlo zhruba o 20 smluv, kterými ministerstvo zajišťovalo konference, workshopy, jednání výborů nebo zasedání. Antimonopolní úřad konstatoval, že zakázky byly předvídatelné, protože se akce konaly pravidelně. Rozhodnutí je pravomocné. Vodní kaple v Jihlavě na Skalce je opravená. Restaurátoři museli mimo jiné domodelovat chybějící zdivo a také opravili střechu. Hlavním cílem bylo zachovat původní podobu studánky, která v místě funguje přes 100 let, a zároveň nepřerušit její funkčnost.
2: Fasáda i střecha vodní kaple byly v posledních letech výrazně poškozené a bez oprav by podle techniků mohlo dojít také k narušení celé konstrukce. Voda ze studánky není určená k pití. Nejde totiž o běžný pramen, ale o vývěr důlní vody, který je podle pamětníků velmi vydatný a nevysychá ani v létě. František Jirků, Český rozhlas.
0: Na polské území v noci zřejmě dopadla ruská raketa H-101. Uvedl to jak ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha, tak polský premiér Donald Tusk. Objekt přiletěl z Ukrajiny v době, kdy Rusko útočilo na Ukrajinu, a to včetně západu země. Na Ukrajině přitom zahynulo nejméně 13 lidí.
3: Polská armáda zaznamenala letící objekt před 4 hodinou ráno a vyslala k němu letoun F-16. Ve městě Lublin i dalších obcích se rozezněly sirény. Z radarů pak střela zmizela, dopadla na pole více než 90 kilometrů od ukrajinských hranic jižně od Lublinu. Zvuk nárazu zachytila bezpečnostní kamera.
4: Nehrozilo žádné bezprostřední nebezpečí, protože raketa spadla do nezastavěné oblasti.
3: Uvedl premiér Tusk, než se na místo incidentu vydal. Dodal, že kdyby raketa pokračovala v letu, polské letectvo by se střelilo. Armáda podle něj na hrozbu reagovala velmi rychle a efektivně. Dominik Tesár, Český rozhlas. Sport.
0: Trenér Eddie Howe překvapivě končí na lavičce fotbalistů Newcastlu, informovala o tom britská média. Odchod 48-letého anglického kouče může mít vliv na případný přestup českého reprezentačního brankáře Lukáše Horníčka z Bragy. Počasí. V Havlíčkově Brodě a Libici nad Doubravou je 33 stupňů, v Telči 32. Dnešní odpoledne očekáváme lokálně oblačné s možností izolovaných přeháněk nebo i bouřek, spíše na jihu kraje. Dnešní teploty tropických 33 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 na kilometru 85,5 ve směru na Prahu stojí v odstavném pruhu auto. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: Na příští rok plánuje jeden jediný koncert, o to velkolepější bude ikona českého popu, držitelka státního vyznamenání, držitelka tálie. Helena Vondráčková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Hejty tam dozněla. Já ještě jednou vítám ve studiu Českého rozhlasu Helenu Vondráčkovou, královnu českého popu.
1: No.
0: Připadá vám to přehnané? Já myslím, že vůbec ne.
1: Já si myslím, že je to trošku přehnaný.
0: Necítíte se jako královna? Já jsem viděla, jakým způsobem vás přivítali v polské televizi. Sledovala jsem to celé a to bylo velkolepé. To bylo opravdu přivítání královny.
1: No tak to, oni si na tohle potrpějí. Je to samozřejmě příjemný, ale jako já pořád zůstávám nohama na zemi.
0: Nohama na zemi s dovolením, jestli se můžu vrátit k té polské televizi. Nechte nás nahlédnout do zákulisí, jak se to celé upeklo? To přivítání, to pozvání, celý ten průběh.
1: Tak oni Poláci jsou velmi takový bystrý a vlastně to vymysleli celý sami, aniž bych já do toho nějakým způsobem zasahovala, takže já už jsem tam zvyklá, že prostě tam přijedu a jsem postavená před hotovou věc. Tak, ale většinou je to vždycky prostě příjemný na úrovni a hrozně mě těší, že oni si mě tam opravdu velmi, velmi považují.
0: Velmi považuji, bylo to opravdu znát. Vy jste byla nedávno hostem televizní show Dzień Dobry, jestli to říkám dobře, v polské televizi TVN. Nebylo potřeba tlumočníka?
1: No, jak kdy. Já samozřejmě ráda mluvím polsky, ale je to taková ta trošku mix česko-polština. Vymýšlím si i třeba nějaký slova, který nevím, jak se polsky řeknou, ale oni mi rozumějí. A je to pro ně prostě, působí to velmi milé a hrozně jsou rádi, když se mnou můžou mluvit polsky.
0: Polsky a hlavně vy rozumíte jim?
1: Jo, já jim rozumím, dá se říct, téměř všechno.
0: A chystáte nějaký koncert v Polsku?
1: Vždycky máme každoročně nějaké koncerty, tak vím, že tam je nabídka, ale teď z hlavy vám neřeknu, kdy to je, ale je to během léta.
0: Takže uděláte radost tamním fanouškům.
1: To často, ale... jezdím do Sopot, protože to je vlastně, dá se říct, jeden z mála festivalů, který si drží svůj úroveň a vlastně pořád svoji existenci. A jezdí tam neuvěřitelné množství světových hvězd, takže opravdu festival na úrovni a proto mě těší, že mě tam vždycky zvou.
0: Tak, pojďme zpátky, pojďme do České republiky, kde ten zájem fanoušků rovněž neutuchá. Vy plánujete teď opět, je to k vašim narozeninám, 24. června, koncert v Karlíně.
1: Ano.
0: Bude něčím jiný než třeba ty předchozí?
1: Tak bude jiný, dá se říct, co se týká skladby hostů nebo prostě kamarádů. Bude tam se mnou zpívat v duetu Pepa Vojtek, protože kdysi jsme spolu hráli v muzikálu, v několika muzikálech, takže jednu písničku tam zaspíváme společně, právě taky muzikálovou. A bude tam takový překvapení, jedno velký, asi pro publikum, protože je to zpěvačka, který já si velmi považuju, která je taková velmi, velmi, řekla bych, zemitá a má krásný hlas, je úžasná, protože hraje na několik nástrojů, co já vím, na elektrickou kytaru, zobcovou flétnu, střídá s kytarou španělskou, dokonce jsem se dověděla, že hraje i na dudy.
0: To bude orchestr s vámi.
1: A je to Raduza. A Raduza, protože chystám během tohoto roku, bych ráda vydala několik nových písniček, čili nové CD. A ona po tom, co jsme ji oslovili, tak mě napsala velmi krásnou píseň. A tak jsem se s ní domluvila, dokonce včera to klaplo, že dala souhlas k tomu, až byla hrozně mile překvapená, že jsem ji oslovila a byla ráda, že by tu písničku jsme společně tam na tom koncertě zaspívali, teda já, a ona by mě doprovodila. Bude to i za doprovodu vlastně mé kapely. Já vystupuji se skupinou Charlie Band. A tak náš kapelník už se s ní, Charlie Bažek, už se s ní dal do kontaktu a domluvili, jak to bude vypadat, on že by to zaranžoval. Tak se na to strašně těším, protože myslím si, že ta písnička je tak jako vyloženě mně napsaná na tělo a má nádherný text. Ale už víc nebudu prozrazovat.
0: Už jste prozradila celkem.
1: Chcete se podívat.
0: Ano, 24.
1: Ono už je to, myslím, teda skoro vyprodaný.
0: 24. června v Pražském Karlíně. Tam to bude.
1: Ano, tam se to bude odehrávat. A jinak tam bude další host ještě, co se týká pohybu, a bude to několikanásobný mistr světa ve stepu a v tanci. Tak. A dokonce i mistr Evropy, několikanásobný se svojí skupinou rozšířenou. Takže s něma si i zatančím, zastepuju. No a ten koncert jinak samozřejmě nabídne velké množství písní, které vím, že lidé rádi poslouchají a že to prostě bez toho to nejde.
0: Nechme nějaké překvapení zkrátka. Ano. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla píseň Láska má Václava Neckáře a Helena Vondráčková, vlastně jeho parťačka, jestli to tak mohu říct.
1: Dlouhou dobu. Parťačka.
0: Ano, je naším hostem. Nějaká vzpomínka, která vám teď vytane na mysl, když řeknu Václav Neckář a když jste slyšela ho zpívat?
1: Věčně mu praskaly kalhoty a věčně jsem mu spravovala zip.
0: Opravdu jste mu spravovala zip?
1: No jasně, ale to musím říct, že Vašek byl vlastně mým, abych to řekla správně, druhým partnerem, co se týká duetu. Protože já jsem vlastně s ním přišla do divadla Rokoko, kde už byla v té době rok Marta Kubišová a my jsme tam přišli spolu a od té doby se vlastně známe, to byl rok 65, kdy jsem nastoupila do divadla a od té doby se známe a naspívali jsme spolu nesčetně písniček a hráli jsme spolu v krásném filmu, kde on byl trošku menší princ ke mně, v šíleně smutné princezně. Takže s Vaškem mám spoustu nádherných zážitků a vzpomínek a jsem ráda, že prostě ještě stále se drží, i když bohužel ta nemoc trošičku s ním zamávala, ale musím to zaklepat a držím mu palce a doufám, že ještě nás bude dlouho obšťastňovat svýma písničkama.
0: Ano, šíleně smutná princezna, pohádka, která se reprízuje dodnes.
1: Podíváte, to je fenomén, že?
0: Je to fenomén a podíváte se vy občas, když třeba víte, že
1: víte,
0: je v
1: že
0: programu?
1: Jo, ne teda, že bych jako se koukala na sebe obdivně, to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka a natočená vlastně Bořivojem, režisérem Bořivojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
0: Musela jste si
1: a vtipná.
0: Nějak, a vtipná a vlastně i ten váš výškový rozdíl se tam vtipně využije.
1: No jo, tím to vyvrcholilo.
0: Řešili jste někdy na pódium váš výškový rozdíl? Řešilo se to někdy? Třeba, že vy jste stála trošku vzadějíc?
1: To nechali jsme tomu úplně normální přirozenost, prostě všichni věděli, že byl menší, takže to se při koncertech ani nedalo skrývat.
0: A než jste natáčeli tu pohádku, měla jste nějakou hereckou průpravu?
1: No právě, že vůbec ne. Já jsem přišla vlastně do divadla jako naprostej elef. Já jsem jediný, co, tak jsem v našem ochotnickém divadle v Slatěňanech u Chrudimi, kde jsem vyrůstala, tak tam jsem hrála v pohádce o měsíčníku, větrníku a slunečníku, tak nějak možná, že to pořadí je jiný. A pak jsem hrála ještě v několika, dokonce, počkejte, co to bylo, její pastorkyně. To jsem objevila teď v nějaký krabici fotky. Říkala jsem, já byla herečka, ale to bylo prostě opravdu jenom tohleto, to byly začátky, ale jinak jsem byla naprostý začátečník, ale režisér Bořivoj Zeman byl tak báječný, že prostě nás, Vaška i mě, krásně do té role dovedl navést a přesně věděl, jak by to mělo vypadat. A my jsme to prostě chápali, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo a myslím, že ne špatně.
0: To rozhodně. A vy jste se ve filmu Myhla vlastně i nedávno a o tom budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Helena Vondráčková.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tak legendární píseň Z hůru k výškám Helena Vondráčková. Tato píseň zazněla vlastně poprvé také v legendárním filmu S tebou mě baví svět, ale teď dostala takový nový švih. Vy jste ji znova naspívala a nebyla jste sama.
1: No, já jsem ji naspívala několikrát znova, ale poslední verze vlastně vznikala v souvislosti s filmem Šveháci, kde jsem byla angažovaná jako herečka, zpěvačka. Tam jsem zpívala Dlouhou noc a byla to taková mini role, ale bylo to velmi příjemné natáčení. Točili jsme to v Piešťanech a v takovém krásném hotelu. No a mým takovým malým partnerem byl velmi nadaný chlapec, 7letý, který vlastně prochází celým tím filmem a tu příhodu nebudem povídat, to se na to běžte podívat. Nicméně chtěla bych mluvit o tom, že jsem si všimla, že on je velmi hudebně nadaný a že krásně zpívá a hrál teda opravdu takovým tím dětským, ale přirozeným způsobem. Jo. Strašně prostě živej kluk. Asi to má po tatínkovi, protože jak jsem potom později zjistila, tak z jeho otcem se známe z různých vystoupení, protože tatínek je kytarista. A já jsem si všimla, že on si tak různě poťukával rytmy, jo. Tak jsem si říkala, tak to bude možná bubeník nebo něco takového. No a tenhle ten chlapec pak dostal vlastně za úkol od vedení toho filmu, aby si se mnou zaspíval nějakou píseň. Chtěli to tím ukončit vlastně celý ten film a dali mě za úkol, abych našla nějakou vhodnou píseň, která by se hodila i ke mně, i k němu. A tak jsem dlouho hledala a pak mě napadla přesně tahle ta písnička Z hůru k výškám, protože i textem to bylo adekvátní tomuhle tomu klučíkovi. Takže jsem jela do Bratislavy znova, abychom natočili tuhle píseň spolu ve studiu. No a byla jsem úplně až dojatá, jak tenhle ten chlapec prostě se toho zhostil, protože ta písnička není jednoduchá, jo. Je velmi rozsahově náročná a i jako co se týká textu a tak. A on to zvládnul naprosto bravurně, jo. A vždycky na mě koukal, já jsem byla v režii, tak jsem ho pozbuzovala, aby to bylo tak, jako aby tomu dal ten švung. A bylo to, myslím si, že to dopadlo strašně dobře. A škoda, že tady neměli jsme možnost pustit tu nahrávku, ale určitě se sem dostane do rádia. A ten chlapeček se jmenuje Emanuel Bugala. Možná, že o něm ještě uslyšíte. A v tom filmu se jmenuje Money. No, takže to byla vlastně story této poslední verze písně a dokonce jsme k tomu natočili i videoklip.
0: Ano, ten videoklip, já jsem na něj narazila na vašich stránkách, tam je celý, je to velice milý videoklip, je tam mimo jiné i třeba ukázané, jak jde za vámi do šatny, natáčí si to na telefon. Jak k tomu Emanuel Bugala jakoby přistupoval? Byl třeba z vás nervózní nebo opravdu takové to bezprostřední dítě?
1: Ne, on byl naprosto bezprostřední od prvního momentu, což mi bylo sympatický. Žádný stud nebo žádný nervy nebo jo, žádná tréma. Výborný chlapec.
0: No, zkrátka prostě normálně tady zpívám s Helenou Vondráčkou. Já jsem někdy četla i o srovnání s Tomášem Holým, tak uvidíme.
1: Jo, to je takovej typ přesně kluka v těch letech, no.
0: Tak uvidíme, třeba ještě opravdu o něm uslyšíme. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Helenou Vondráčkovou, v úvodu jsem říkala držitelkou státního vyznamenání a držitelkou tálie. Tálii jste za celoživotní dílo. Ono je to delší, celoživotní mistrovství v oboru muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry, tak to zní celé. Dostala vlastně teprve...
1: Zní to honosně.
0: Zní to honosně, kde máte tu krásnou skleněnou trofej umístěnou.
1: No teď momentálně je umístěna v muzeu v Košicích, kde je vlastně výstava už celý rok, teď bude končit, všech mých ocenění, jak domácích i zahraničních, spoustou kostýmů z filmů, z muzikálů, soukromýho archivu, fotky prostě z roku, kdy jsem začínala ještě jako malá holčička, prostě průřez celým mým, dá se říct, s životem.
0: A kde to tam je umístěné? To musí v nějaké obrovské výrobní hale, aby se to tam vešlo, ne?
1: To je muzeum košické, krásné. A mám radost, že to mělo velký úspěch, takže teď se to asi, je to v jednání, bude stěhovat do Bratislavy, kde projevili zájem, že by to tam chtěli. Takže já bych byla docela ráda, protože já tam mám spoustu šatů a už se mě do skříně nic nevejde, tak jsem byla šťastná, že zmizeli na výstavu. No tak uvidíme, jak to dopadne.
0: Takže to vypadá, že tálie se domů jen tak nepodívá.
1: No doufám, že ji nerozbijou. Protože ona je velmi křehká. Ale měla jsem z toho ocenění samozřejmě obrovskou radost, protože každý ocenění mý práce mě potěšilo.
0: Tak a jak se vůbec taková výstava chystá, protože neumím si představit, že byste jenom vy sama osobně vybírala všechny ty, je to
1: ne.
0: Více než 60 let vaší kariéry.
1: Ne.
0: Tak to... co třeba konkrétně vy jste vybírala speciálně pro tu výstavu?
1: No tak já jsem byla u všeho, ale byl tam samozřejmě ředitel tančícího domu, protože ta výstava byla předtím v tančícím domě v Praze, tak tím to začalo. No a měli jsme tam i odbornici vlastně na takový to vybrání šatů a tak dál, která kurátorku, která to všechno dávala dohromady, velmi milá paní. A tak přišli prostě ke mně domů a nejdříve mě začali lustrovat veškeré skříně, veškeré ocenění, takže opravdu jako to, co je zaujalo a to, co si mysleli, že by zaujalo i diváky, kteří tam přijdou, tak prostě...

0: No, bylo toho opravdu strašná spousta a já jsem byla šťastná, že to na chvilku, že jsem si mohla vydechnout. No, bylo, tak uvidíme, jak to bude dát.
1: Bylo něco, co jste nechtěla dát z ruky? Co prostě muselo zůstat doma?
0: No, to právě teď o to bojuju, protože tam byly i kostýmy z poslední Outo-areny. A byly to speciálně udělané stepky a takovej flitrovej, modrej, zářivě, bledě modrej, prostě takový trikot s třásněma. A já jsem, teď jsem si uvědomila, že bych ho nutně potřebovala, abych si ho vzala asi do toho Karlína, takže už jsem...
1: Vrátit.
0: Už jsem, ano, už jsem prosila, ať mi ho přivezou. že bych si ho ještě jako vzala na sebe.
1: Že byste si ho půjčila teda.
0: Ano.
1: Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Helena Vondráčková. Teď jsme slyšeli nejen tedy jí, ale třeba i paní Pilarovou a tak taková kompilace několika písní.
1: Ano, ale tam jste neslyšeli paní Pilarovou.
0: Neslyšeli?
1: Ne. Vidíte to, jak jsem to krásně zaspívala.
0: To jste v hlavě?
1: No ano.
0: Ne, ježiš, já myslím, že
1: původně.
0: Ano, že...
1: Ne, ne, tady to co jste poslouchali.
0: To jste mě dostala teda.
1: Ano, to tak to je směs písní z muzikálu a filmu Kdyby tisíc klarinetů.
0: Ano, ano.
1: A spolu jsme to naspívali právě na dvoj CD, o kterém si teď něco málo řekneme, s Karlem Hálou a Valdemarem Matuškou. A původně to zpívala Eva Pilarová, můj velký vzor pěvecký, a Karel Gott s Valdou.
0: Tak, je to tak, slyšet, jsme, že to byl váš velký vzor.
1: No, ta se jednou divila, že jsem když jsem naspívala, zrovna to bylo teď z tohoto domu, kde na vás mluvíme, kde vysíláme z karlínského studia, tak jsem tady naspívala písničku zkušebně s orchestrem Československého rozhlasu tenkrát, který řídil Karel Krautgartner a Josef Obruba. A ta píseň se jmenovala Měsíc nad Vermontem. A tu zpívala Eva Pilarová. Oni to chtěli zkusit, jak mě to půjde, když bych jako si ji zaspívala. No a zjistili, že mě to šlo tak dobře, že Eva měla v té době nějaký zákaz a oni pustili tu moji verzi jako trvalku v rádiu. No a samozřejmě, že jsem si tím udělala velkou nepřítelkyni, protože ona se sama nepoznala, že to není ona. Takže trapas. A dlouhá léta jsem jí musela vysvětlovat, že já jsem za to nemohla, protože já jsem byla ještě holka školou povinná a vůbec jsem netušila, co jako tím způsobem, ale to nebyl můj problém.
0: No, tak k tomu to vašemu vlastně relativně novému, protože vyšlo před 2 lety k vašemu 60-letému výročí na scéně. CDčko je tedy dvoj, CDčko, jmenuje se Evergreeny.
1: Ano, Evergreeny, ano, tady... točili jsme ji vlastně ve spolupráci s Honzou Adamem, který mě pomáhal vybírat repertoár. A je to takový průřez vlastně celým širokým spektrem všeho, co jsem naspívala. Takže tady jsou melodie z muzikálů, z filmů, jazzové melodie, protože jsem od malička strašně ráda poslouchala Ella Fitzgerald a jazzové zpěváky. Je tady rocková hudba, jazzrocková hudba, taky Bulhaři tady nesmějí chybět, lidovky, a tak jako opravdu je to strašně pestrý album, i cizojazyčné písničky s různými hosty, kolegy, jako je Karel Gott, Vašek Neckář, Marta Kubišová, koho jsem ještě nemenovala, Valdemar Matuška, jak jste slyšeli, Karel Hála, spousta lidí a je to velmi hezky vybavené i obrazově. Jsou tady různé fotky, třeba tady vidím s Milanem Lasicou, protože jsem vystupovala v různých muzikálech v Bratislavě, v Hello Dolly nebo v Praze v Les Misérables. Takže všechny tyhle věci se tady dohledají. S Jirkou Kornem jsme tady, dokonce i s Evou Urbanovou, Petrem Dvorským. No prostě je to krásné album, já jsem na něj hrozně pyšná.
0: Celá plejáda opravdu velkých umělců. A jeden z nich je naším dnešním hostem, Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pokud někdo plánuje v příštím roce zajít a užít si koncert Heleny Vondráčkové, tak by si měl teď poznamenat jedno jediné datum, a to 19. června, protože jiný koncert nebude. Je to tak, paní Heleno?
1: No, 19. června, ale příští rok, ano. 27.
0: Ano, příští rok.
1: Ale tak si pospíšte ještě letos, protože letos máme turné, který se jmenuje Helena Forever. A to vlastně brázdíme Českou republiku. A vlastně budeme mít jednak narozeninový koncert, o tom jsme mluvili v Karlíně 19. června, ale bude i Lucerna 20.12., která už je, to už je tradice, že tenhle ten koncert je úžasný. A vlastně příští rok jsme se domluvili a splnili jsme přání vlastně promotera pana, no a teď jsem zapomněla jméno.
0: Zdravíme pana promotéra.
1: Ne, už jsem si vzpomněla pana Ságla, no. Tomáše, který vlastně to celý organizuje, tu arénu Eden, mám z toho teda už teď pupínky, trému, doufám, že to dobře dopadne. Takže jsme se domluvili, že vlastně příští rok vynecháme Českou republiku a na rozdíl toho budeme vystupovat na Slovensku, takže turné se přesune někam jinam a něco taky v Polsku. Takže aby prostě ta Eden Arena měla dost prostoru. Tam se vejde asi, já nevím, 35 tisíc lidí. To je číslo, který mě ohromuje, a tak mi držte palce, aby to dobře dopadlo.
0: Rozhodně budeme, takže jeden jediný koncert. No ale jenom u koncertů nezůstane, protože vyjde kniha.
1: Ano.
0: Dokonce dvě knihy. Jedna na konci roku ještě?
1: Jedna na konci letošního roku. A je to, mám z toho velkou radost, protože taková knížka mě ještě nevyšla. Mně vyšlo asi 5 nebo 6 knih, ale tohle bude speciální kniha báječné fotografky a už teďko i mé kamarádky Lenky Hatašové. A budou to fotografie z mých různých vystoupení, ale i situací, a bude to umělecky vlastně pojednaná kniha, čili umělecké fotografie zpracované touto báječnou dámou.
0: Báječnou dámou a druhá
1: a pak
0: kniha.
1: Druhá kniha by měla být příští rok, kterou bude psát Petr Macek. A nad tou se budeme skládat už teď, nebo budeme ji vymýšlet a hledat fotografie, a hlavně ta by měla doplnit ten zbytek toho, protože jedna knížka vyšla asi před 4-5 lety, takže tam ji zaktualizujeme.
0: Úžasné, tak ať vám všechno vyjde podle plánů. Užívejte každý koncert, stejně jako vaši fanoušci, posluchači. Moc děkuji, že jste tu byla. Helena Vondráčková.
1: A já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Zemřel botanik Václav Větvička, známý popularizátor rostlin, se dožil 88 let. V Dukovanech dokončili vyvážení paliva odstaveného třetího bloku. Fotbalová Slavia podle ministerstva vnitra pochybila při květnovém derby. Sankce ale rezort klubu neudělí. A počasí, noc i zítřek bude tropický, naměříme až 38 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. V noci na dnešek zemřel botanik a popularizátor rostlin Václav Větvička. Bylo mu 88 let. Informaci chrudimského deníku Českému rozhlasu potvrdila Hamzova léčebna v Luži Košumberku, kde přírodovědec zemřel. Větvička byl dlouholetým ředitelem botanické zahrady v Praze na Slupy. Působil taky v Botanickém ústavu Akademie věd a řadu let se staral o zámecký park ve Štiříně. Napsal mnoho odborných i populárně naučných knih o rostlinách a dlouhodobě vystupoval i v Českém rozhlase. V jaderné elektrárně Dukovany vyvezli energetici palivo z reaktoru třetího bloku. Kvůli pravidelné údržbě je odstavený od poloviny července. Technici vymění část jaderného paliva a provedou stovky kontrol a zkoušek, uvedl mluvčí elektrárny Radek Doležal.
2: Dokončení vyvážení paliva je důležitým milníkem odstávky. Umožňuje nám zahájit řadu náročných servisních a investičních prací na zařízení, která nejsou během běžného provozu přístupná. Všechny činnosti směřují k tomu, aby blok bezpečně a spolehlivě vyráběl elektřinu i v dalších letech.
0: V srpnu energetici odstaví také čtvrtý blok a zhruba jeden měsíc tak budou mimo provoz dva bloky. Podle současného plánu se podobná souběžná odstávka bude v Dukovanech opakovat v roce 2032. Evropská unie spustila výzvu na výstavbu 7 gigatováren na umělou inteligenci v členských státech. Z toho 4 menších a 3 větších projektů. Oznámila to Evropská komise. O unijní podporu usiluje i projekt českých radiokomunikací Výloviště u Prahy.
3: Evropská komise vyčlení na vybudování supermoderních technologických center v přepočtu přes 120 miliard korun z unijního rozpočtu. Stejnou částkou by měly přispět také členské státy, které se svými projekty uspějí. Zbytek pak mají pokrýt soukromé investice. Vláda premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO už v červnu rozhodla, že se Česko do unijní výzvy zapojí a potřebné peníze vyčlení ze státního rozpočtu. Evropská komise plánuje vítězné projekty vybrat do začátku příštího roku. Cílem je vytvořit evropská datová centra s nejpokročilejšími čipy pro trénink umělé inteligence, která budou moct využívat státní instituce, firmy, univerzity i výzkumníci. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
0: Ministerstvo vnitra neudělí fotbalové Slavii sankce za výtržnosti při květnovém derby. Rezort ale zároveň uvedl, že klub závažným způsobem porušil své povinnosti při zajištění bezpečnosti a nedokázal organizačně a personálně zajistit rizikové prostory. Málo taky chránil sektor hostujících fanoušků a o pomoc policie si neřekl včas. Podle mluvčího rezortu Adama Rezlera ministerstvo vyhodnotilo, že Slavia už dostala dostatečný trest od Ligové fotbalové asociace. Ta klubu udělila maximální možnou pokutu 10 milionů korun, kontumační prohru a 4 zápasy bez fanoušku.
4: Ministerstvo ovšem považuje za nezbytné, aby SK Slavia Praha do budoucna přistupovala k plnění svých zákonných povinností s náležitou odpovědností a zajistila řádné, důsledné a průběžné uplatňování přijatých opatření v praxi.
0: Hostující Sparta dostala od asociace za výtržnosti svých fanoušků pokutu 600 tisíc korun.
1: Počasí.
0: Ve všech okresních městech Vysočiny je přes 30 stupňů, Třebíč hlásí 36, Havlíčkův Brod 34 a například Pelhřimov 32. Dnešní noc bude spíše jasná s tropickými teplotami nad 20 stupňů. Zítra obloha bez mraků bude pokračovat, opět se výjimečně objeví přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupají na 35 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody, další zelená vlna z regionu nejpozději za hodinu.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jste na vlnách dobrého čtvrtečního odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Pokud právě přemýšlíte, jak strávíte další letní víkend, tak vás pozveme na Festival židovské kultury do Třebíče. Začal už včera, ale hlavní program vypukne právě dnes odpoledne a potrvá až do neděle, kdy uvidíte například stand-up Profesionální žid, prozradíme za chvilku.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Dobré čtvrteční odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. V Třebíči právě včera začal festival židovské kultury a potrvá až do neděle. Co vše můžete v tamní židovské čtvrti a nejen tam zažít, nám prozradí paní Eva Vyškrnová z Turistického a informačního centra Zadní synagoga. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Začneme hned dneškem. Hlavní část programu vypukne právě dnes odpoledne.
1: Na návštěvníky čeká jistě bohatý program. Hned tedy dnes ve čtvrtek 37. tak nás čekají nějaké přednášky, čeká nás také koncert v malebném whisky baru židovské čtvrti a určitě zajímavé divadelní představení Ilze, které je postavené na korespondenci Ilze Weberové s jejím synem Hanušem, který se zachránil díky Wintonovým transportům židovských dětí do Anglie. Ve 20 hodin potom nás čeká stand-up Michaela Satmariho Profesionální žid. V pátek potom je pro návštěvníky přichystán především venkovní program, kdy je teda program zaměřený nejenom na dospělé návštěvníky, ale i na dětské návštěvníky, na které je nachystané například dětské divadlo, které proběhne na nábřeží, a také potom taková hra o malé odměny na dvorku domu Zemimana Bauera. No a pro dospělé je zase nachystaný program na náměstí rabína Ingbera, kde proběhnou koncerty, například kapela Trombeník nebo také Pittsburgher Klezmer Band.
0: To je tedy čtvrteční a páteční program, festival ale pokračuje dál i o víkendu.
1: Sobota v letošním roce bude zaměřená především na přednášky, které se budou zaměřovat teda především na téma letošního ročníku festivalu, což znamená svět v pohybu, který reflektuje nejenom přesuny židovských komunit v rámci historických, ale i současných konfliktů a tak dále, ale také pohyb těla a sport, na který právě potom naváže i večerní promítání filmu Čas dobývání, který se zaměřuje na sportovní legendu maďarskou Agnes Skeleti. A neděle tak patří odborným prohlídkám židovské čtvrti a židovského hřbitova.
0: Na letošní festival židovské kultury nás do Třebíče pozvala paní Eva Vyškrnová. Já vám za to děkuju, mějte se hezké, naslyšenou.
1: Taky, mějte se, naschledanou.
2: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Posloucháte dobré čtvrteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Extrémně nízký průtok Dunaje na Slovensku komplikuje lodní dopravu i zásobování pitnou vodou. Vodárny musí častěji kontrolovat její kvalitu. K našim východním sousedům a taky k největší jejich řece se vypravíme už za několik minut.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dobré čtvrteční a taky horké letní odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Jedna z největších řek, řeka, která spojuje 10 evropských států, dnes na některých místech připomíná spíše potok. Hladina Dunaje kvůli dlouhodobému suchu klesla v Bratislavě na 30leté minimum a lidé tak najednou prochází místy, kde byla ještě před pár týdny voda. Nízký průtok taky omezuje i lodní dopravu.
1: No a teď jsem suchou nohou došla do půlky Dunaje v centru Bratislavy. Po levé straně mám Starý most a Bratislavský hrad. Po pravé ruce zase most Apollo. Takže nejsem v místech, kde by standardně byla nízká hladina. Jenomže teď je takové sucho, že Dunaj klesl na minimum. Začaly se odhalovat kamenité pláže i jakési výspy. No a po nich člověk opravdu projde až do středu řeky.
2: Na břehu potkávám Bratislavčanku Renátu, která sem chodí od dětství a chtěla se zaplavat s kamarádkou, jenomže něco takového prý ještě nezažila.
3: Můžu tam být skouženě, tam je hluboká voda, ale ne, lebo to je taký velký vír, čo vlastně my poznáme a ten všetci obchádzají a přitom teraz tam plávají děti. Takže to se nás změnil na jazero.
2: Nejde přitom jen o pocit místních nebo nezvyklý pohled ze břehu. Letošní červenec je na Dunaji výjimečný i z pohledu měření, říká hydroložka Pavla Pekárová ze Slovenské akademie věd.
4: Máme databázu už od roku 1876 a dívala jsem se na to, že v mesiaci júli ještě v historii nebyl takýto nízký prietok.
2: Proč je letos vody tak málo, ale odborníci neumí vysvětlit jedinou příčinou. Podle Pekárové se na tom podílí hned několik faktorů.
4: Myslím si, že už predchádzajúce 10 ročie bolo mimoriadne suché, bol tu výskyt viacerých suchých rokov za sebou. No a to znížilo určite aj tie hladiny podzemných vôd.
2: Sucho už ale dopadá i na lodní dopravu. Některé vyhlídkové plavby musely být zrušené a na vybraných úsecích Dunaje platí omezení pro velká plavidla. Správci toku proto začali šetřit každým kubíkem vody, popisuje Peter Molda ze slovenského vodohospodářského podniku.
5: Napríklad, čo sa týka plavby na Dunaji, tak včera cez plavebné komory boli lode prepustené iba 3-krát a za porovnané obdobie to bolo takmer 18-krát, čiže aj takýmto spôsobom sa snažíme šetriť vodu, ktorú máme k dispozícii.
2: Slovensko už se proto se sousedním Maďarskem dohodlo na dočasné změně režimu na společném úseku řeky.
5: Maďarská strana akceptuje dočasné zníženie prietoku do starého koryta Dunaja. Tento prietok je zmluvne daný na 400 metrov kubických a bude sa znižovať na 350 metrov kubických za sekundu. Aj takýmto spôsobom by sme mali zastabilizovať hladinu na Dunaji.
2: Jak se dlouhodobé sucho promítá do zásobování pitnou vodou, už sledují i vodárny. Podle Aleny Trančíkové z Bratislavské vodárenské společnosti se některé zdroje dostávají pod tlak. Obyvatelé slovenské metropole to ale zatím nepocítí.
6: My našťastie máme vodárenských zdrojov dosť, čiže máme Bratislava, má veľko zdroje, ktoré majú takú kapacitu, že ich využívame niektoré len na 30%. Takže vieme tak kombinovať to zásobovanie, že zatiaľ s tým nemáme problém.
2: Nízký prútok ovšem neprináší jen menší zásoby. Mění také kvalitu vody v řece a vodárny ji proto musí častěji kontrolovať.
6: Tým, že tá vodnatosť Dunaja je teraz veľmi nízka, tak to znečistenie, ktoré sa tam stále nachádza, sa zahusťuje.
2: Výraznější změnu počasí zatím meteorologové nečekají a kamenité mělčiny, po kterých se dnes dá dojít hluboko do středu Dunaje, tak zřejmě z bratislavského nábřeží jenom tak nezmizí. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.

0: Máme krátce po půl třetí a vy jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Jsou lehčí, nemají hlad a ani chuť na sladké, říkají lidé, kteří si u Soni Malé z náměště nad Oslavou vyzkoušeli vegetariánskou či dokonce veganskou stravu. Změna jídelníčku nemusí souviset s modními trendy, ale spíše s ohlédnutím za stravou našich předků. Pak už nevadí ani přidat tu a tam trochu masa. Tak můžeme ochutnat.
2: Soňa Malá má značku Ladím jídlem. A co tedy tím jídlem ladíte?
3: To je zajímavé, že se mě na to ještě nikdy nikdo nezeptal. A ten název vymyslel můj muž, který je muzikant a tvoří texty. Ale já bych řekla celkově, že tím ladím zdraví, nebo tak prostě všeobecně člověka jako celého, protože u toho jídla to i začíná, i končí a všechno je samozřejmě se vším propojené. Takže tak ladíme vlastně úplně celého člověka i psychiku. Samozřejmě to je jako hnedka na druhém místě.
2: Máte lékařskou fakultu? Vystudovanou.
3: Na lékařské fakultě jsou i magisterské obory, jakože nelékařští pracovníci, a je to obor výživa člověka, která vlastně před těmi 20 lety, kdy jsem studovala, tak jakoby začínal, byl v plenkách.
2: Je to tak, že máte zaměření na vegetariánství a veganství?
3: Je to pravda, i když já sama veganka teda nejsem, spíš bych se teď už pasovala na tu vegetariánku, ale dřív jsem i, protože jsme měli malé děti, takže i jakoby to maso, ale nikdy jsem jakoby k masu od malička neměla nějaký úplně vřelý vztah. Jsou k tomu dva důvody, proč se tomu věnuju a proč to stále držím. Považuji to veganství za úplný základ ve smyslu, že když někdo umí jíst a vařit vegansky, tak už je potom fakt jednoduché k tomu přidat to maso nebo jiné bílkoviny. Často právě je to hlavně v té české kuchyni tak, že máme hodně toho masa, bílkovin jakoby živočišných, vajíček a podobně, šunky, že jo, to je jako běžně na denním stole našem. Tím pádem zapomínáme na luštěniny. To, co tady dřív bylo, tak už s tím tolik nevaříme, takže já jsem si jako základ vzala zeleninu, luštěniny a takové ty prvopotraviny, v podstatě to levné, co se u nás vždycky pěstovalo, na čem byla naše kuchyně založená. A to je pro mě veganství, takže není to jakoby pro mě modní trend.
2: Co to dělá s tělem? Jak to asi ve vašem pojetí to vyladí tělo?
3: A jak jsem říkala, tak to maso úplně jsem ani od dětství nemusela, tak to na sobě třeba tolik nepozoruju, ale vím, že když mám lidi, kteří třeba se mnou dlouhodobě stravují se podle nějakého plánu, jsou překvapeni, že nemají hlad a že nemají chutě na sladké a tak, protože když fakt jsou tam ty bílkoviny, jako že se na ně myslí. A je tam i dost té zeleniny a přidají se tam právě semínka, klíčky, které vlastně všechno obsahuje, proteiny, sacharidy, tuky. Ano. Tak je to poměrně bohaté jídlo. Trávení a metabolismus si zvyká týdny a spíš měsíce. Takže to není o tom, že jeden víkend to zkusím a už juchu. Je to postupný proces, ale i na to všechno se dá zvyknout, pokud tam není nějaká intolerance nebo něco někomu nevadí. Takže my jdeme nakupovat, že se prostě učíme nové potraviny, nové recepty od začátku, co vybrat, kde to koupit, kde mají dobré věci, dobré suroviny, kvalitu.
2: A jak to potom to ladíme.
3: Mám i kuchyň tréninkovou, takže i jak to připravit.
2: Já jsem vám tady trošku nakoukla do kuchyně. Tady ovocný koláč, to umím taky. A něco slaného, žampionový kyš a se špetkou kurkumy a z batáty.
3: Oříšky přidáváme a pak klíčky a semínka.
2: Co máte za nejoblíbenější potravinu?
3: Jídlo nejoblíbenější moje je a zřejmě vždycky bude chleba s máslem a s medem.
2: S náměště nad Oslavou Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Krátce před 3:15 posloucháte dobré čtvrteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Leto je v plném proudu, blíží se nám půlka prázdnin a podíváme se na to, jaké máme dnes teploty a také jaké nás dál čeká počasí s meteoroložkou Andreou Kvapilovou. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Padly nám na Vysočině dnes už nějaké teplotní rekordy?
2: Ano, pro ty stanice, které nám měří aspoň 30 let, tak to bylo překonáno na všech těch našich stanicích. Za zmínku třeba stojí nejvyšší třeba Košetice, ta jsme dneska zaznamenali 35,7 stupně Celsia a předtím jsme tam měli rekord z roku 1994, kdy tam bylo 33,4 stupně Celsia.
0: Takže skutečně velké horko a ty teploty asi moc dolů nepůjdou a bude horká i noc na zítřek.
2: Ano, tam v noci čekáme ty nejnižší teploty od 20 do 18 stupňů, v údolích teda mohou klesnout na hodnoty až k 15 stupňům. Během noci čekáme skoro jasno až polojasno, tam jenom od západu může přechodně chodit takové pásy, hlavně vysoké, případně středního patra, takže to může působit takovým zvětšeným dojmem. A vítr, ten by nám měl svát slabý, jen na některých místech ještě může zůstat takový mírnější jižní směru do 20 km za hodinu.
0: No nějakého deště, ať už v noci nebo zítra, se asi nedočkáme.
2: Tam jenom potom odpoledne je šance, že při té zvětšené oblačnosti bychom se mohli dočkat nějaké přehánky nebo bouřky, jinak ale čekáme slunečno, polojasno nebo skoro jasno. Tam potom až později večer nám od západu začne přibývat oblačnosti, ty nejvyšší teploty od 35 do 38 stupňů a vítr nám k tomu bude vát slabý, proměnlivý, během dne potom bude převažovat mírný jižní směru do 20 km za hodinu a na večer už se nám potom v té západní části kraje začne měnit na západní směry.
0: Takže zítra to vypadá, že bude ještě větší horko než dneska.
2: Ano.
0: Nějaký ten stupeň. Počasí nám předpověděla meteoroložka Andrea Kvapilová. Já vám za to děkuju, mějte se hezky, na naslyšenou.
2: Děkuji, hezky den naslyšenou.
0: Za chvíli se na Českém rozhlase Vysočina vypravíme na jeden z dalších zámků tady u nás v České republice a teď zaspívá Helena Vondráčková.

0: Posloucháte dobré čtvrteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnes je skutečně horko a i ty další dny budou velmi teplé a tak nějaký ten výlet by vás klidně mohl zavést na zámek, kde bude aspoň trošku příjemný chládek. Takovou inspiraci vám nabídneme i v našem zámeckém létě, protože celé prázdniny si můžete poslechnout spoustu zajímavostí o šlechtických sídlech v naší republice. Průvodce nám dělá František Kinský, kterému právě teď předávám slovo.
1: Zámecké léto.
2: Na Pardubicku najdeme krásnou stavbu z prvky renesance a baroka, zámek Choltice. Při jeho stavbě vznikla i lékárna pro chudé. Posledními šlechtickými majiteli byli Thunové, kteří tu pobývali do druhé světové války. Více už vám prozradí Milena Vápeníková.
3: Počasí na dnešní natáčení vyšlo báječně, takže mám za sebou procházku v zámeckém parku a teď se ptám zdejšího kastelána Lukáše Richteckého, čím jsou Choltice a zdejší zámek jedinečné.
4: Náš zámek se pyšní jedinečnou, nádherně zdobenou barokní kaplí zasvěcenou Romédiovi Staur. V tom jsme jedineční v rámci celé České republiky.
3: Velmi specifické je ale i tady to okolí.
4: My jsme vlastně takový soubor všeho. U nás se můžete projít krásným, volně přístupným 70-hektarovým parkem, v kterým si můžete zahrát disc golf. Děti si za zámkem pohrají na velkém celodřevěném hřišti a milovníci historie a kultury určitě využijí dva prohlídkové okruhy, které máme na zámku. Máme klasické zámecké prohlídky, dokonce teď máme nově otevřené celé patro, které je zrekonstruované, takže zámek vevnitř je krásný. A máme i dětský okruh právě pro rodiny s dětmi a to je Muzeum vodníků a Černého divadla. Jsme takový soubor všeho.
3: Aha, místní historie.
4: Ta historie Choltic sahá až do roku 1285, ale já bych pozval přeci jenom tady na náš barokní zámek, který byl dostavěn koncem 17. století významným rodem Thun Hohenstein.
3: A ruku v ruce s výstavbou toho zámku šel i vznik toho přilehlého parku, který je opravdu rozsáhlý. Jsou tam tři rybníky, taková kaskáda, ty stromy skutečně už i vypadají, že jsou letité, staleté možná.
4: Určitě, máme tady několika setleté duby, máme tady krásné platany javorolisté. Ten park je anglického typu a vždycky tady i u toho původního zámku, který tady kdysi stál renesanční, tak vždycky to byla rozsáhlá příroda, park. Dokonce tady jistý čas, do roku 1945 byla i velká dančí obora.
3: Když popojdeme kousek dál, zpátky do zahrady, tak se dostaneme k tomu, co jste zmínil na samém začátku, a to je disk golfové hřiště, nebo tady je disk golfový koš. Máme sebou takový létající talíř, disk. Dokážete nějak jednoduše popsat tenhle sport?
4: Disc golf je hra, která má pravidla v podstatě jako normální golf, to znamená, že máte hřiště, místo jamek, to jsou takové záchytné koše z řetězy a celý disc golf, právě proto se to jmenuje disc golf, se hází takovými disky, vypadá to jako frisbíčka, ale jsou to speciální disky a my dokonce tady v pokladně máme i půjčovnu disku, takže můžou přijít návštěvníci a můžou si to vyzkoušet, máme krásné devítijamkové, jestli se to tak dá říct, golfovou terminologii, devítijamkové hřiště tady v parku.
3: Takže v Cholticích je to v podstatě zábava na celý den pro celou rodinu, je to tak?
4: Přesně tak je to postavené. Já vždycky říkám, přijeďte všichni, celá rodina, můžete jít na prohlídku zámku, pak si dát oběd v restauraci, jít si zahrát disc golf a odpoledne třeba ten dětský okruh, anebo dětské velké hřiště, které je pro děti zhruba od 3 let až do dospělosti. Každý si tam najde nějakou tu atrakci a to je také volně přístupné tady za zámkem.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Choltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Poprvé na západě a hned s mimořádným úkolem od STB. Standu Pekárka nic nezastaví, ani revoluce. Seriál Volha. ČT2, legendární Tygr z Mompračemu, stojí před poslední zkouškou odvahy. Dva díly seriálu Sandokan. A ČT Art? Antický Řím vzhůru nohama. Premiéra filmové adaptace kultovního broadwayského muzikálu V Římě na place byla legrace. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: 15 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Na Ostravsku hoří les, zasahuje u něj 14 požárních jednotek. Vrtulník, který před týdnem spadl v náměšti nad Oslavou, působil i na misi v Polsku. Benzín na Vysočině zdražil v průměru o haléře, nafta o koruny. V noci i zítra budou tropy, na teploměru se objeví až 38 stupňů. Ojediněle spadne přeháňka. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Hasiči zasahují u požáru lesa u Větřkovic na Vítovsku. Na místě je celkem 14 požárních jednotek. Hasičům pomáhá i vrtulník, pokračuje mluvčí Kamila Langerová.
4: Aktuálně 14 jednotek hasičů zasahuje u požáru lesa v obci Větřkovice Nové Vrbno. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu a jako podpora pro hašení byl do akce povolán také vrtulník letecké služby Policie České republiky Bell 412.
2: Armáda stále neuzavřela vyšetřování pádu vrtulníku na základně v náměšti nad Oslavou. Při nehodě zahynula jedna vojačka a další 4 příslušníci, kteří byli na palubě, utrpěli zranění. Mluvčí armády Zdeňka Sobarňa Košvancová dnes ČTK potvrdila, že vrtulník Venom byl v předchozích měsících nasazen na misi české armády v Polsku. O skoro 2 koruny za poslední týden podražil litr nafty u čerpacích stanic na Vysočině. V průměru za něj zaplatíte víc než 44 korun. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural aktuálně vychází na 42 korun a 46 haléřů.
5: Od 19. července, kdy skončila státní cenová regulace paliv, zdražil benzín na Vysočině v průměru o 91 haléřů a nafta o 4 koruny. K regulaci cen vláda přistoupila v dubnu v reakci na prudký růst cen pohonných hmot kvůli zdražování ropy. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
2: Novoměstský dům služeb pro lidi v tíživé situaci se přestěhoval. Organizace Portimo začala fungovat ve stejném novém centru v Dukelské ulici. Dvoupatrový dům má moderní a bezbariérové zázemí. Veřejnost si ho bude moci prohlédnout na začátku září při dnu otevřených dveří.
6: Organizace Portimo dosud sídlila v pronajatých prostorách. Nová budova u rybníka Klečkovce má umožnit, aby se pomoc dostala více lidem a v lepších podmínkách. Zaměřuje se na handicapované děti, rodiny v obtížné životní situaci a dospělé s mentálním nebo tělesným postižením. Daniel Zach, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce mají před sebou odvety kvalifikace evropských pohárů. Východočeši nastoupí ve druhém předkole Evropské ligy proti Tromsø, které v Norsku v nímských teplotách na umělém trávníku zdolali 1-0. V Hradci Králové by naopak mělo být horko a podle kapitána Vladimíra Daridy by to v kombinaci s přírodním povrchem mohla být pro domácí výhoda.
7: Tyhle drobnosti jdou malinko na naší stranu, asi v tomhle tom bude mít malinko větší výhodu, že samozřejmě jsme tady přes léto díl, ale stejně tak asi, jak jsme to brali my v Norsku, že se na to nemůžeme vymlouvat, tak stejně tak Tromsø se na ten zápas bude připravovat tak, aby se na tyhle ty věci nachystali.
2: Utkání Hradec Králové Tromsø začne v 19 hodin. O hodinu dřív nastoupí Jablonec po prohře 2-3 v Chorvatsku k odvetě druhého předkola konferenční ligy.
3: Počasí.
2: V Jihlavě a ve Žďáru nad Sázavou je aktuálně 33 stupňů, v Moravských Budějovicích 34. Dnešní noc bude spíše jasná s tropickými teplotami nad 20 stupňů. Zítra obloha bez mraků bude pokračovat, opět se výjimečně objeví přeháňky nebo bouřky. Teploty vystoupají na 35 až 38 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V Havlíčkově Brodě v Nádražní ulici se u kruhového objezdu srazilo auto s cyklistou a na místě jsou záchranáři. Jedno vozidlo do obytného domu nabouralo v Krnčicích na Třebícku a opatrně i na hlavním průtahu Stonařovem. Tam se srazila dodávka s osobním automobilem a taktéž tam zasahuje záchranka. A teď ještě aktuální zpráva z dálnice na kilometru 146 ve směru na Prahu na dálnici D1. Dávejte pozor při nájezdu na benzínovou stanici. Stala se tam nehoda, nebo spíše tam hoří vozidlo.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Máme krátce po 15. hodině, posloucháte dobré čtvrteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Tropické počasí láká k vodě, jenže ne všude je koupání bezpečné. Hygienici na Vysočině znovu kontrolovali kvalitu vody a na dvou místech dál platí zákaz koupání. Kde je voda nejhorší a kam se naopak můžete bez obav vypravit, to uslyšíte v našem vysílání za čtvrt hodiny.

0: pro zdraví. Co dělat, pokud má někdo úžeh?
1: Někdy může být obtížné vůbec si uvědomit, že to je asi úžeh. Mohou se objevit různé nevolnosti, zvracení, dloby, ale třeba až v noci nebo večer a člověku nedojde, že je to důsledek toho, že byl přes den na slunci. Napadnout ho to může, protože bývá často zarudlá a horká pokožka hlavy a šije a pak si vzpomene, že byl na slunci bez pokrývky hlavy. No a co dělat? Ochlazovat, pokud to je přes den, tak určitě přesunout do stínu, dodávat opatrně po malých doušcích tekutiny a kontrolovat, jestli se stav nezhorší. V případě, že by někdo ztrácel vědomí, nebo byl zmatený, nebo měl křeče, pak je nutné volat záchrannou službu.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: 30letá lékařka a misionářka Suzy Reinhardtová zasvětila život Tibetu. Pěšky i na koni překonávala horské průsmyky v mrazu a sněhu, prchala před bandity a hladověla. Všechno proto, aby léčila chudé a bezbrané v zemi, které se říká střecha světa. Příběh ženy, která se nikdy nevzdala, uslyšíte v sobotním díle.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Dva mladí Čechoslováci, Dan Mrkva a Emílie Nitschneiderová, odjeli v roce 1936 do Španělska, zachváceného občanskou válkou. Věřili svým ideálům a chtěli bojovat proti fašismu. Nedělní příběh nás zavede do polního lazaretu, kde dva lidé na prahu života hledali smysl i lásku uprostřed války.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Posloucháte dobré čtvrteční odpoledne na Českém rozhlase Vysočina. Hygienici v našem kraji znovu kontrolovali kvalitu vody ke koupání. Od minulého týdne dál platí dva zákazy, a to na rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku a na vodní nádrži Trnávka na Pelhřimovsku. Jak jsou na tom ostatní přírodní koupaliště, zjišťovala redaktorka Magdalena Machová, která je teď se mnou ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Zmínili jsme dva zákazy ke koupání. Proč se tam lidé nesmí koupat?
1: V obou případech je voda plná sinic a chlorofilu A. Podle hygieniků je navíc to znečištění vidět už na první pohled. A koupání v takové vodě pak může lidem způsobit různé alergické reakce, ale i vážnější zdravotní potíže. Podrobnosti přidává krajská hygienička Jana Bémová.
2: Mohou vlastně způsobovat zdravotní poškození, jako zažívací obtíže, nevolnost, ale mohou vlastně v krajních případech způsobit i poškození jater. Takže určitě sledovat kvalitu koupacích vod a vody, která nevypadá jako čistá, se raději vyhnout.
0: Jak dopadly kontroly na ostatních místech?
1: Ani tam zprávy nejsou úplně příznivé. Na většině míst se kvalita vody od minulého týdne zhoršila. Hygienici nově nedoporučují koupání třeba v domanínském rybníku na Žďársku. Zákaz tam sice neplatí, i tam voda ale může způsobit zdravotní potíže. A v hodnocení kvality navíc dostala 4. stupeň z 5, přičemž 5 už znamená úplný zákaz. Zhoršená jakost vody je také v Břevnické nádrži na Havlíčkobrodsku a ve vodní nádrži Sedlice na Pelhřimovsku. A nebo taky v koupacím biotopu v Jemnici na Třebícku. Přitom právě tam bývala voda dlouhodobě velmi čistá. Teď ji hygienici hodnotí 3. stupněm.
0: No a kde se naopak lidé mohou bez obav vykoupat?
1: Tak dobrá voda zůstává třeba v lomu Horní Cerekev na Pelhřimovsku, navíc má teď zhruba 21 stupňů. Čistá je také ve velkém a malém pařezitém rybníku na Jihlavsku a nebo ve velkém Dářku na Žďársku. Na Třebícku pak hygienici tradičně dobře hodnotí Dalešickou přehradu. A ještě připomenu, že kvůli tropickým teplotám, které meteorologové očekávají o víkendu i v příštím týdnu, se kvalita vody může ještě dál zhoršovat.
0: Kam se v horkých dnech můžete zajít schladit, nám řekla kolegyně Magdalena Machová. Děkujeme za to a hezký den.
1: Naslyšenou.

Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. My jsme vám před malou chvílí řekli, kde se v těchto horkých dnech můžete vykoupat, ale kdybyste v sobotu chtěli si poslechnout i nějakou dobrou hudbu, tak můžete vyrazit do Henčova, protože tam právě v sobotu ve 14 hodin začíná Henčovský festiválek. Vystoupí tam třeba Karel Kahovec, Viktor Sodoma, skupina Oči, Pio Squad a další, no a taky naše hvězda z Českého rozhlasu Vysočina, Jarda Hypochondr. Tak my vás tam zveme.

0: Máme krátce po půl čtvrté a vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Vztahy jednotlivých účastníků provozu jsou někdy dost napjaté. A to i přesto, že každý je chodec, občas řidič nebo cyklista a jednotlivé role se časem mění. Ani v dobách, kdy byl provoz mnohem mírnější, nebyly konflikty na silnicích až tak výjimečné. Je tady Bejvávalo s Miroslavem Markem.
1: Bejvávalo.
2: Kterak nebejvalo snadné na kole jezditi. Národní listy léta páně 1902. Z obecenstva se nám píše. Vyčítá se prostým venkovanům zášť a zlomyslnost vůči cyklistům. Příhoda, jež udála se v Černošicích dne 22. tohoto měsíce, svědčí o tom, že i mnohé kruhy inteligence velkoměstské chovají se vůči cyklistům nevraživě. Onoho dne jeli po blátivé a štěrkované silnici od Vráže do Černošic tři cyklisté. U hotelu Slánky setkali se s výletníky pražskými, kteří ubírali se s banketem vzhůru do vrchu. Napřed jedoucí cyklista zazvonil, dává je výstražné znamení, by chodci trochu z cesty ustoupili. Šli ve trojstupu. Leč tito větším ještě rozestupem vytěsnili jej do štěrku a dáma z malého onoho hloučku, když cyklista přijel, ozvala se. To se máme vyhýbati? Tento odvětil ano a v okamžiku seskočil z kola a ve vzdálenosti a z 30 až 40 kroků od výletníků očekával příjezd ostatních dvou cyklistů za ním jedoucích. Na ty obořil se pán z Prahy slovy Kluku, vyhneš se, nebo tě praštím? A napřáhl hůl, již chtěl cyklistu udeřiti. Tento se ráně uhnul, zabočiv až na druhou stranu silnice a málem by byl leknutím sletěl z kola. Pán, jenž cyklisty ohrožuje holí a uvádí je tak v nebezpečí úrazu, ano i smrti, jest jistý J.K., majitel domu na Poříčí, bude naň učiněno trestní oznámení. No a zítra o vynálezu knoflíků. Bejvávalo.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Vlakem, lodí, autem, na koni i na velbloudu. Tak cestovala před více než 100 lety rodina Haugwitzova z Náměště po celé Evropě až na Blízký východ. V reportáži se po některých cestách projedeme s ní a prohlédneme si také nálezy z babického případu, které nadšenci našli s detektorem kovů na poli u Bolíkovic na Třebíčsku.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Bardo, řekni fór.
1: Ptá se otec 17-letého synka. Kam jdeš? A proč si sebou bereš tu baterku? No a jdu na rande. To já ve tvých letech žádnou baterku nikdy nepotřeboval. No, ale taky se podívej, co jsi přivedl domů.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

tak ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

věřit, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Posloucháte dobré čtvrteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Na pořádný burger není nutné chodit někam do restaurace. S dobrým grillem a kvalitními surovinami jej zvládne doma každý. Jak burger ochutit a co je u přípravy důležité, to se dozvíte právě teď.
2: Burger, to je skvělé pouliční občerstvení. Každoroční festival folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou oživuje mimo jiné i možnost dát si vege burger nebo normální burger v obchůdku Forest Ritual. Tady se běžně nevaří, ale prodávají se řemeslné výrobky. Ten jediný týden v roce se ale do burgerů pouští Barbora Masaříková.
3: Základem je u těch hovězích burgerů taky používat hodně kvalitní maso a dělat to prostě poctivě, dávat tam všeho dost, čerstvou zeleninu, dressingy. Hlavně všechno dělat čerstvý, péct to na přesnou teplotu a na tom si hodně jako bazírujeme a proto máme ověřenou kvalitu.
2: Teď už to víme. Chce to prostě kvalitní maso a hamburgerové bulky od šikovných pekařů, nebo dokonce své vlastní. Hovězí mleté maso, asi 800 gramů, dáme do mísy, kde je smícháme se solí a pepřem. Vyrobíme 4 tenké placky, které dáme do ledničky s důlkem, takovou prohlubní uprostřed. Ta pomůže k tomu, aby maso při pečení nebylo moc vysoké. Připravíme si a nakrájíme zeleninu, kterou na burger budeme dávat, plátky sýru a oblíbenou omáčku či dressing. Bulky samotné rozkrojíme a opečeme z obou stran, aby křupaly. Je čas na maso. Burgery potřeme olejem a grillujeme 4 minuty po každé straně, až budou dohněda opečené a uprostřed růžové. Na závěr na ně položíme plátky sýru, aby se roztekly. Bulky pomažeme omáčkou, na ně položíme list salátu a maso se sýrem a nahoru rajčata, cibuli, případně okurku, chalapeňu papričku nebo další zeleninu. Přiklopíme a je to. Tak dobrou chuť!
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Studánka na Skalce v Jihlavě má novou fasádu i střechu. Na Vysočině dál platí zákaz koupání v Trnávce i rybníku Kachlička. V Dunaji je kvůli horkům rekordně málo vody. Maďarsko plánuje odstavit jadernou elektrárnu. V noci i zítra budou tropy, na teploměru se objeví až 38 stupňů. Ojediněle spadne přeháňka. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý den. Vodní kaple v Jihlavě na Skalce je opravená. Restaurátoři museli mimo jiné domodelovat chybějící zdivo a také opravili střechu. Hlavním cílem bylo zachovat původní podobu studánky, která v místě funguje přesně 100 let, a zároveň nepřerušit její funkčnost.
2: Fasáda i střecha vodní kaple byly v posledních letech výrazně poškozené a bez oprav by podle techniků mohlo dojít také k narušení celé konstrukce. Voda ze studánky není určená k pití. Nejde totiž o běžný pramen, ale o vývěr důlní vody, který je podle pamětníků velmi vydatný a nevysychá ani v létě. František Jirků, Český rozhlas.
0: Na Vysočině zůstávají v platnosti dva zákazy koupání. Kvůli špatné kvalitě vody lidé nesmí do rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku ani vodní nádrže Trnávka na Pelhřimovsku. Hygienici tam zjistili vysoký výskyt sinic a dalších nečistot. Horší podmínky pro koupání hlásí také z koupacího biotopu v Jemnici.
3: Na seznam míst, kde hygienici koupání nedoporučují, nově přibyl také domaninský rybník na Žďársku. Přestože tam zákaz neplatí, voda může představovat zdravotní riziko. Zhoršenou kvalitu vody zaznamenali hygienici také v Břevnické nádrži na Havlíčkobrodsku a ve vodní nádrži Sedlice na Pelhřimovsku. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
0: Maďarsko kvůli nízké hladině Dunaje úplně odstaví jadernou elektrárnu Paks. Oznámil to premiér Péter Maďar. Zatím není jasné, kdy k tomu dojde. Podle serveru 24.hu by to mohlo být ještě dnes nebo v průběhu zítřka. Maďarská atomová elektrárna vyrábí téměř polovinu elektřiny v zemi. Podle premiéra Maďara to ale domácnosti ani firmy neohrozí. Sport. Trenér Eddie Howe překvapivě končí na lavičce fotbalistů Newcastlu. Informovala o tom britská média. Odchod 48-letého anglického kouče může mít vliv na případný přestup českého reprezentačního brankáře Lukáše Horníčka z Bragy.
1: Počasí.
0: V Třebíči jsou teď teploty vysoko a dosahují na 36 stupňů, Přibyslav a Nový Rychnov hlásí 33. Dnešní noc bude spíše jasná s tropickými teplotami nad 20 stupňů. Zítra obloha bez mraků bude pokračovat. Opět se výjimečně objeví přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupají na 35 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Očekávejte zdržení ve Stonařově, odklízí tam následky nehody a průjezd je tam možný omezeně. Opatrně pak i na silnici mezi obcemi Strměchy a Sedliště na Pelhřimovsku. Tam se srazilo auto s nákladňákem a na místě jsou záchranáři. Porouchané vozidlo stojí na krajnici na dálnici D1 ve směru na Prahu na kilometru 121,5.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: sme to chteli vysílať, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásné odpoledne, ahoj, vítám.
1: Vezmeme to s Kratkou, užijte si léto s Pavlem a Katkou. Humoriáda.

0: Tak tady je Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou, která dorazila ve svém letním modelu, musím říct, doplněném apartním půlkloboukem, já bych to nazval. Je to takový velký kšilt.
1: Velký kšilt.
0: Který se nasadí.
1: No je to v podstatě takovej kšilt na kameru, že jo.
0: Já myslel, že proti slunci si vybavená.
1: Ano, je to, no je no, ale jo. Jako tak, kdybych někde fotila nebo něco, tak to asi nebude tak vhodný.
0: No prostě jí to zase sluší a protože jí to sluší, tak jí tady vítáme, chceme jí tady celou hodinu a nejdřív nám poví, kde byla v létě, jestli už někde byla a osvěžila se.
1: No já byla v Řecku, na ostrově Itaka, to je slavný ostrov, který proslavil Odysseus. Je to takový, je tam trošku komplikovanější doprava, musí se přes Kefalony nebo přes Levkádu, je to jeden z jonských ostrovů, nádherný, a protože tam je taková jako horší doprava, tak tam není tak jakoby bouřlivá turistika. No a my tam jezdíme s celou rodinou, děti, vnoučata, přátelé, no a takže tam. A teď jsem se z toho vrátila, tam odsaď vrátila, myslím, že tím budu žít tak půl roku do Vánoc. A pak už se budu těšit. A pak už se budu těšit znova.
0: Ano, takže plavání, probíhá koupání, tohleto?
1: No to probíhá všechno.
0: Herečka v moři, ano.
1: Herečka v moři, herečka v bazénu. No.
0: Všechno proběhlo v pořádku, no. Dobře. Tak, ty prý máš něco s baletem nebo s baletkama?
1: S baletkama, no. Máme zkoušet, nebo budeme zkoušet hru baletky. Autorku si úplně nepamatuju. Tuším, že je to Danka. No a bude tam hrát Vanda Hübnerová, Míša Tomešová, Míša Detrichová a tak, a já se Zuzkou Slavíkovou, ale už ten název baletky mě, jaksi mě, která jako je celý život líná, necvičí, mě docela odrazuje.
0: No tak můžou to být baletky na zaslouženém odpočinku už třeba.
1: No to asi ne, protože ne. Zrovna já hraju nejstarší a ty bývají nejvíc aktivní, že jo? Agilní a tak jako snaživý. Ale já mezi tím budu sledět a pak vždycky vyskočím jako střela.
0: Tak to bude zajímavé představení, budeme se těšit. No. Však se včas dozvíme, kam zajít. A kdy.
1: Ano, ano, no ono se bude hrát po vlastech českých a moravských, takže myslím, že diváci by, pokud budou chtít to vidět, představení baletky, tak...
0: Dobaletíte kamkoliv, tak...
1: Ano, dobaletíme.
0: Pojďme do našeho seznamu.
1: Ano.
0: Koho nabídneš posluchačům jako prvního z archivu?
1: No prvního nabídnu Milana Nedělu. Milana Nedělu a je to anekdota agronoma Andrejska s Lubou Skořepovou.
0: Výborně.
2: To bylo na 1. máje.
3: Co prosím?
2: To bylo na 1. máje.
3: Já nevím, proč?
2: No, že právě šel na Václavském náměstí ten průvod.
3: No jo, ten průvod!
2: Ale o půlnoci přece nechodí průvody. I májová manifestace končívá záhy popolení. Buď to se soudruhu za A spletl, nebo za B žádný průvod právě nešel.
3: No jo, za B žádnej průvod já právě nešel, že jo? A v tom je to legrace, no.
2: Nevidím nic legračního v tom, když se nekonají průvody. To je spíš smutné. Průvody jsou věc pozitivní, mají se konat.
3: No jo, mají, jenomže strýček dupal, abych tak řekl.
2: Váš strýc vás patrně mylně informoval. Nebylo to o půlnoci, nejbrž o poledni, no to je logické, soudruhu.
3: Moment, to nebyl přece vůbec můj strýček.
2: Ale právě jste výslovně tvrdil, že se to stalo strýčkovi Dupalovi.
3: No tak strýček, to se říká jenom tak, jako pán nebo soudruh. Ale žádný průvod nešel, můj strýček to nebyl a nestalo se mu to.
2: Tím ovšem úplně vyvracíte svoje původní tvrzení. To není zrovna zásadový postoj soudru, Andrejsku.
3: Ale pro Krista pána... Chci říct pro Pětrán, že jo? Pochopte to. Strýček Dupal žádný průvod nepotkal, nýbrž byl opilý.
2: Tuto máme. No nač tedy ty okliky? Prosím, v rámci rekreace navštíví takový živel hlavní město a hned vrhne stín na družstevní rolnictvo. A na Václavském náměstí. A v pravé poledne. V kterém čísle bydlí dotyčný soudruh Dupal?
3: V žádným. on nebydlí, nebyl v Praze, nebyl opilý, nepotkal průvod, on nežije, to všechno je vymyšlený.
2: Poslyšte, já jsem byla přesvědčena, že jste řádný pracovník a poctivý občan. Proč si tedy vymýšlíte takové pomluvy o soudruhovi Dupalovi, který notabene ani nežije?
3: Já jsem si to přece nevymyslel.
2: Ty právě jste tvrdil, že ta celá nechutná aféra je vymyšlena.
3: Ale ne, ode mě to vymyslel někdo, pánbůh ví, kdo, já to jenom vykládám.
2: A čím dál tím líp? Šuškanda. Prosím, nějaký nepřítel družstevního zřízení si vymýšlí ohavnosti, aby vrážel klín mezi město a vesnici, že? A vy jako agronom to horlivě rozšiřujete. Čím byl vlastně váš otec?
3: Můj otec Dupal.
2: Onen Dupal byl váš otec.
3: Totiž, co to povídám. Můj otec vrážel klín, teda tesařil, no. Prosím vás, pochopte, to dítě je to strašná legrace, že jo. Strejček, totiž soudruh Dupal, že jo. Vyjde na Václavském náměstí, vrazí do Lípy klín, že jo. Totiž hlavu, ne,
2: já
3: hlavou.
2: Já už rozumím.
3: Zaplať pánbu, všichni se tomu vždycky tolik smáli.
2: Ano, já už chápu, tak přece jenom jde o strejčka, že? V rozhodné chvíli jste se zalekla a rád byste svoje hlášení odvolal.
3: Já vůbec ne, jenom vysvětlil.
2: To se vám nepodaří. Já bdím.
3: A co já, prosím vás?
2: Vy musíte projevit mravní sílu. Tak, jak to tedy bylo? Já si píšu. Družstevník Dupal i sa návštěvou v Praze v podnapilém stavu kráčel po Václavském náměstí a vrazil hlavou do tamtéž rostoucí lípy. Poškodil se přitom onen národní majetek? No mluvte, soudru Andrejsku, když jste řekl A, musíte říct teď B.
3: B.
2: Jste přece muž. A co víc, agronom. Vaše povinnost vám musí být bližší, nežli strýc, notabene strýc pustlý. Že nuže. Tamtéž rostoucí lípu zřejmě svou hlavou, tedy své hlavě, poškodil. Poté pachatel usedl na chodník a tím způsobil zběh veřejnosti, to značí též veřejné pohoršení, narušování dopravy a tak dále. Navíc občan Dupal prohlásil... Ježišmarja, mě jde autobus.
3: Ne, tady si sednu a počkám, až ten průvod přejde.
2: Spěchám. Protokol dopíšu na okrese a předám na patřičná místa. Patrně budete zavolán k svědectví, soudru Andrejsku. A už nikdy se nebojte říkat pravdu.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Milan Neděla s Lubou Skořepovou. S oběma se setkala Kateřina Macháčková pracovně.
5: Já jsem s Milanem Nedělou točila úplně jako dávno, protože on záhy zemřel. Zjistila jsem jako na Wikipedii, že zemřel v roce, když mu bylo 63 let. Já jsem měla pocit, že úplně jako starý, protože vždycky byl takovej zdravý, stepilej muž. No ale on byl úžasný. A my jsme točili operetu Polská krev s Františkem Filipem. Tam hrál Pepa Abraham, Hanka Maťsuchová, Hanzlík a tak. A tehdy se v ten televizní záznam nesmělo být moc střihu, takže jsme točili vždycky půl hodinu v celku. A teď potom už ty poslední, co přicházeli ke konci té půl hodiny, tak jako ty už opravdu, a vím, že Mila Neděla tam přichází, pane, je hotovo, jo. A že teda jako pohled na něj v tu chvíli byl jako takovej opravdu napínavej, bych to řekla. Jo.
0: Půl hodiny v kuse jste museli
5: ano,
0: dát.
5: Ano, ale protože vždycky jakoby ten materiál taky něco stál, to nebylo jednoduchý, jo, tehdy, jako že se to smazalo.
0: A z těch všech lidí tam muselo vždycky někdo udělat nějakou chybičku, to
5: no
0: se
5: právě
0: tolerovalo?
5: Ano, jo. Tak když byla chybička malá, tak se nechala, jo, a takhle, no, ale byly to nervy, jo, byly to...
0: To věřím.
5: Jo.
0: Polská krev, to jsou
5: nervy. Polská krev, to jsou jako emoce.
0: A přitom opereta takový zábavný žánr, dalo
5: no,
0: se
5: ne,
0: říct.
5: Tak my jsme to dělali docela vtipně, myslím. Rudolf Rušinský hrál jako mýho tátu a má tam takovou árii, jsem diplomát, jo, a takovou slavnou, no, a to jsme se s Jardou Hanzlíkem tam moc pobavili.
0: Výborně. A s tou Lubou jste se taky setkali mnohokrát.
5: A s Lubou jsme se setkali jako třeba několikrát jsem se s ní a potom ke konci, jako když ona už byla i nemocná, jsme hráli Holky z kalendáře v ABC, tu jsme hráli asi 9 let a ona tam hrála jednu takovou uchazečku o nahou fotografii v kalendáři a ze směju. No a byla bezvadná, rozhodně jsme se s ní v šatně viděli a tak a ona furt nám vykládala něco jako by o hvězdách, že jo. Tam předpovídala něco, no. Vědma, já jsem z ní měla strach.
0: Byla taková čarodějná.
5: Ano, čarodějná, no. No, no, ona...
0: Magická.
5: Magická, no. Dobře. Někdo to, někoho to uklidňuje, já jsem teda taky jaksi takhle jako zaměřená, ale ona mě děsila, ona pro mě byla až ďábelská.
0: Dobře.
5: Ale byla bezvadná.
0: Bezva. My se vrátíme ovšem k Milanovi Nedělovi.
5: Ano.
0: To je náš aktér další scénky společně s Josefem Bejvlem. By
5: I
0: tu
5: s
0: tím byli.
5: Jsem točila.
0: A netočila si náhodou se všema, co máme tady v seznamu?
5: Se všema ne, no, ale to už je takovej náhled do 19. Jasně. století pomalu.
0: Ale prosím tě,
5: ano.
0: Od mládí si toho stihla hodně prostě a budeš nám o tom ráda povídat.
5: Ano.
0: Tak já teď dopovím ty varianty pro naše posluchače. Milan Neděla a nebo Václav Faltus, tak si vyberte.
5: S tím jsem netočila.
0: No, aspoň, že tak. Ale s Jiřím Kornem si určitě něco...
5: S kým?
0: Ne, měla. S Jiřím Kornem, který nám bude teď zpívat?
5: No, tak viděla jsem se s ním někde.
0: Díky za konkrétní informace. Chci tě mít, zpívá nejenom Kateřině Jirka Korn.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: A my pokračujeme, tady navazujeme s paní ze zámku, že ano, prožila si svůj život na zámku, ano, mnohadílný. Ano.
4: 52 dílný.
3: Chtěla by si být opravdovou paní ze zámku?
4: No ne, tak já bydlím v domě sama a jako už to mě děsí. No.
3: Kolik komnat?
4: Mnoho, já jsem mnohých už léta nebyla.
3: Takže mnoho 13. komnat.
4: Ano, ne, tam jsou hlavně 13. komnaty.
3: Takže strašidelný zámek má Kateřina Macháčková. Ano, ne, zase nebudeme ten dům pomlouvat, máš ho ráda.
4: Ne, mám ho ráda, tam straší si, tam, dobře. Ale do některých místností po sedmění nejdu.
3: Takže já děkuji předem za pozvání, ale asi nedorazím.
4: Ne, tak v rámci humor já bych ti to nedoporučovala.
3: Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví paní Macháčkovou.
4: Dobré odpoledne.
5: Já bych chtěl i to Ačko, protože to asi dlouho v humoriádě nebylo, že jo?
3: No ani dlouho asi nebude. Ne, samozřejmě, ano, bude tady Josef Bejvl s Milanem Nedělou, když bude hodně no. Áček, jo?
4: No.
3: Tak jo.
5: Děkuju vám.
4: Krásný den. My taky děkujeme, mějte se krásně.
3: Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý den, Ivan Pavle, a dobrý já dávám hlas panu Faltusovi.
3: Bečko.
4: Ano,
3: dobře,
4: děkujeme
3: krásně.
4: Mějte se krásně.
3: Naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, já zdravím vás, zdravím vašeho hosta.
4: Ano, děkuju.
7: A já bych si přála taky pana Faltuse.
3: Nějakou. Máme zapsáno.
4: Děkujeme.
7: Ano.
3: Mějte se, hezký den. Tak, přátelé, zatím je vyrovnáno, uvidíme, kdo nám to teď rozhodne. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Rostěl Zajčí Hora. Uh-huh. Já bych se přiklánil k panu Nedělovi, protože si ještě matně vzpomínám, když byli něco uváděl komiky.
3: Komik a jeho svět se to jmenuje.
4: No to bylo krásný.
8: Ano. Uh-huh. To bylo nádherné.
3: Grotesky staré.
4: Ano.
8: Vzpomíná, i když už je to hodně, hodně dlouho.
3: To pamatuju i já dokonce.
4: No nebyl, že jsi tak mladej.
3: To jsem byl chlapeček. Tak jo. Tak děkujeme, Rostěho, vy jste to rozhod. Naslyšenou. Takže Milan Nedělá. Uh-huh. Návštěva režiséra.
9: Šternberkové jste tam měl poslední slovo.
10: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
9: Kristapan, to je nějakýho lidu, kolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
10: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
9: Ježiši Krist.
10: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou z děje.
9: Radši je skočte.
10: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí...
9: Smrkový háj.
10: Bez háje.
9: Co to? Jděte.
10: Kam?
9: Do háje. Tam řadila mniška nebo co?
10: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
9: Člověče, nic se tam nevejdou.
10: jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
9: Nožičky.
10: Zitečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Zitečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
9: Co jsem komu udělal?
10: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
9: Já se nedivím, já tak.
10: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
9: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nechytí držení.
10: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
9: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi, protivnímu.
10: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
9: Že ne?
10: Až na konci 8. jednání.
9: Tak přec.
10: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
9: To se nedíví.
10: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
10: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
9: Tak čtěte! Polečte to a čtěte.
10: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
10: Vážně?
9: To budou návali. To je.
10: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že? 2000.
9: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
10: Jedině 2000, jinak budu muset...
9: Ale mějte rozum, okamžit, podívejte.
10: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
9: Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
10: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
9: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
10: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
9: Co ještě chcete?
10: Pane řediteli, já
9: no,
10: bych...
9: Nesedejte si, počkejte, co chcete?
10: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
9: Ne.
10: Mám číst, anebo střílet.
9: Tak to radši střelte, člověk. Střelte.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje Humoriáda dnes s Kateřinou Macháčkovou a Pavlem Kučerou a teď se dozvíme od Kateřiny, koho by si vybrala dál.
2: No já se tady dívám na ten nabídkový list a vidím Jan Werich. A já jsem zvláštním způsobem taková jakoby spojitost. Před dvěma dny hrála ve Werichově vile. Mm-hmm. Na Kampě jsme hráli představení o Chopinovi a Sandovi. No takže já bych si ráda pana Wericha, já nesmírně ráda poslouchám všechny ty jeho nahrávky, buď humorný, nebo vážný, báječný. No. Aby já jsem tam chodívala do té vily jako dítě, moc dobře jsem se znala s Werichovou dcerou Janou. No, takže ona dělala asistentku režie u mýho otčíma Otto Haase v Karlíně, překládala. Ona byla úžasná, úžasná, vtipná. No a myslím, že trošku jí ublížilo to, že teda měla tak slavného tatínka. Mm-hmm. Ta další generace tím trpí, mohu říct.
1: Mm-hmm. Dobře, já jenom sleduji napjatě, jak
2: no,
1: je všechno ano, propojeno.
2: Není to humorný.
1: Ne, jak je všechno propojeno, to slavná jména, tvoje no. dětství, tvoje dospělost, tvoje současnost.
2: Ne, tak jako žiju docela dlouho, tak jako už jsem se s pár lidma setkala, no takže asi tak.
1: Tam jsem nemířil, ale já nevím, jak pouštíme.
2: Ne.
1: Anekdoty.
2: No.
3: Máte čas, jestli máte čas, tak já vám povím nějakou anekdotu. Já jsem čet o anekdotách, že všechny vznikly vlastně ze tří anekdot. To tím, že se k ním něco přidalo nebo něco z nich ubralo, že se použilo aplikace, hyperboly anebo jiných prostředků, pokud světili tedy účel, že ano. A účelem anekdot je, co no, obohatit život takovou špetkou humoru. Anebo přehrštlý škodolibosti, když chcete, podle toho, kdo vypráví a o kom. No a nejlepší způsob, jak zachovat anekdotu, je nahrát ji na gramofonovou desku, i když to třeba někomu připomíná pokrm v konzervě. No, tak konzervy jsou dobré, to víme, ale sebelepší konzerva má prostě takovou, no, konzervovou chuť. Postrádáme u ní tu osobnost kuchařovou, vůni kuchyně, vedro nad plotnou a cinkání nádobí. Ale přece zase je lepší konzerva, když má člověk hlad, než si jenom číst o jídle. A proto si myslím, že anekdota v konzervě, tedy na desce, je pořád lepší než anekdota v knize napsaná, i když třeba krasopisně, a mohl bych začít. Tedy v Praze v Dušní ulici je chrám svatého ducha, naproti němu přes ulici je synagoga, neboli templ. A dávno před první světovou válkou se ty dvě budovy dívaly jedna na druhou stejně jako dnes. Jenže tenkrát před synagogou sedí na židli kdo? No, Šámes. Šámes sedí na židli. A čte co? Prager tak, blad čte. No a najednou je poledne. A zvoní zvony, kde? No, u svatého ducha zvoní zvony. A děti jdou ze školy. A jde taky takový malej chlapeček, na zádičkách má školní brašničku, kráčí kolem Šámesa a pozdraví. Pochválen buď pan Ježíš Kristus. Šámes posune brýle na špičku nosu, mrkne přes něj na kluka a ukáže přes ulici a praví. Naproti. No tak jsem začal židovskou anekdotou, no. A ne náhodou, já je mám rád, protože já si myslím, že židovské anekdoty patří mezi ty nejvtipnější.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jan Werich, můžeme pokračovat s jeho gramo Tingle Tanglem, anebo nastoupí žádost o ruku s Josefem Dvořákem, Jiřím Lírem a Uršulou Klukovou.
2: Komu asi, koho žádá o ruku?
1: No to se dozvíme, když posluchači dají hodně B.
2: Ano.
1: Když dají hodně A, bude Jan Werich. Tak ano. To je další hlasovačka.
2: Tak, jo, tak to je napínavý.
1: Zvědavá Kateřina se těší na vaše hlasy. Humor mezera A nebo humor mezera B. SMS na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Další souboj v Humoriádě se odehrává mezi archivní nahrávkou Jana Vercha, anebo tu budeme mít trojici Dvořák, Lír, Kluková. Tak koho si vyberou naši další posluchači? Těšíme se na vás. Kdo je s námi?
4: Dobré odpoledne, Honza Zokavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Macháčkovou.
5: Dobré odpoledne.
4: A já určitě hlasuji pro Bčko, protože kde je Uršula, je záruka zábavy vždycky.
5: Ano.
3: Děláte jí krásnou díky. Reklamu, děkujeme za ní. Dobré odpoledne. Haló? Haló, haló. Tak.
5: A pak, že se sem nikdo nemůže dovolat.
3: On se může dovolat, ale asi nás neslyšel, nebo nepochopil, že už se dovolal posluchač nebo posluchačka. Ale vy jste s námi další, prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás pozdravím, tady Honza.
5: Dobrý den.
6: Já bych chtěl hlasovat pro Ačko.
3: Výborně, ano. Honzo.
5: Děkujeme pěkně za tip.
3: Mějte se krásně. Hezké. Dobrý den. Mhm.
7: Dobrý odpoledne, zdravím pane Kučera, zdravím paní Macháčkovou.
5: Děkuji.
7: A paní Kateřina je zvědavá, já taky, takže Bčko.
5: Bčko, že jo, kdo koho bude žádat?
3: Děkujeme.
7: Tak, uvidíme.
5: Ano, uvidíme,
3: kdo koho bude žádat,
5: uslyšíme.
3: O horní končetinu, díky moc. Dobré odpoledne, haló, haló, už vás slyšíme.
8: Tady Karel, Karlovy Vary, Kolonáda, Ačko,
5: je.
8: Prosím.
3: Kolonáda, volí Ačko, no. Děkujeme.
5: Děkujeme, mějte se krásně.
3: Kateřina ožila u těch Karlových Varů, je.
5: No, byť, no, tak.
3: Jela by do lázní?
5: No, pojedu do nedalekých tam potom.
3: Do Mariánek nebo do Františkových?
5: Do Františkových.
3: No prosím, tak za Františkem.

0: Možná. Ano.
1: Přátelé, kdo dál je na telefonu 731 800 900? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jindra z Radňova. Oba dva vás zdravím v humoriádě a přál bych si Bčko.
1: My vám děkujeme krásně.
3: Děkujeme za tip. A Uršulku, no ta teda.
1: Děkujeme taky. Uršulka je lákadlem.
3: No.
1: A tak velkým dokonce, že Bčkaři nám to vyhráli v tuto chvíli.
3: Opravdu.
1: Žádost o ruku začíná právě teď.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Promiňte, že vyrušuju. Jmenuji se doktor Hrůza.
5: Ale.
4: A dovolil jsem si přijít požádat o ruku vaší slečny dcery.
5: No, to myslíte, že mám holku, jak trácí kalendář? O co, že ji žádáte?
4: O ruku, prosím.
5: No, a co já s tím mám společnýho?
4: No, vy přece račte být její pan otec, ne?
5: No, to aspoň doufám.
4: No, takže vás tímto slavnostně žádám o ruku.
5: Tak to máte říct rovnou. No, hejte, mimochodem, nemáte náhodou u sebe stovku? To bych to zítra vrátil. Nebo aspoň dvacku. A tohle ve ženich. No tak nic, no, kde jsme skončili? Jo, počkejte, už jste o tom mluvil s Máňou, že si chcete vzít?
4: No, jestli dovolíte, tak s vaší slečnou dcerou jsem už o tom hovořil a ona neměla námitek.
5: Jo.
4: Dokonce se odvažuji říct, že to přijala velmi příznivě.
5: Je to možný? No tak to je jiná. Posaďte se. Mámo, mámo, pojď se podívat, koho to zase naše Máňa ulovila.
4: Promiňte, laskavě, já si nejsem jist, jestli výraz ulovila je zrovna nejvhodnější pro náš vztah. No ale prosím, budiš.
5: Abych rozuměla, mámo, on si chce vzít naší Máňu.
4: Tedy, abych začal od začátku, vážená paní, s vaší slečnou dcerou.
5: Jako s Máňou, víš?
4: Jo, to jsem se seznámil před rokem.
6: Hrome, ale to je nějaký divný. Teď ještě před půl rokem chodila naše Máňa s tím Roudným z Příbrami, ne?
5: Aha.
4: Promiňte, laskavě, ale o tom mě ctná slečna nespravila. Já jsem se domníval, že je bez závazků.
5: No taky, že jo. Máňa se rozvedla už před 2 roky, viď, mámo?
4: No jo, ale mě překvapuje, že mě o tom neinformovala.
6: No tak to se nedivte, s tím se nikdo rád nechlubí, že? Kor, když jí zůstali na krku 2 děti.
4: Je, 2 děti?
5: No jistě, nebojte se, oni je dali na vychování do ústavu. Že prej Máně svěřit nemůžou.
4: Promiňte, nemáte trochu vody?
6: Jen si poslušte.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to začala žádost o ruku.
3: Ano, to nás překvapilo, kdo koho žádá.
1: Ano, že žadatel je starší než tatínek Máni.
3: Než a maminka. Tak dále.
1: No, prostě ne, naši,
3: ne,
1: kolegové,
3: toho šťoura.
1: Naši kolegové z Humoriády, Josef Dvořák a Uršula Klukova.
3: Byli báječní.
1: Byli báječní a jsou, možná i budou, když posluchači dají Ačko, když dají Bčko, nastoupí někdejší kolegyně Jitka Molavcová, kolegyně Jitka Josefa Dvořáka, už ta
3: ano,
1: ne,
3: ano,
1: na sebe
3: ano.
1: Pletou no, v tom horku.
3: Ale já jsem si ji taky hrála.
1: Jo, tak pozorně, všichni se všema hráli. Humor mezera A, humor mezera B jsou SMSky, které pošlete na 90 011 04.
3: Takže A nebo B.
1: A nebo B, Ačko Josef Dvořák a spol, Bčko Jitka Molavcová a teď František a Buty.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme tady ve finálním souboji Humoriády. Poslechneme si další posluchače, komu přidají své hlasy. Bude to pro Josefa Dvořáka, Jiřího Líra s Uršilou Klukovou, anebo pro Jitku Molavcovou. Ano. Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den, Pavle, tady Veronika z Rakovníka. Zdravím vás a zdravím
3: Z Rakovníka.
1: Zdravíme.
3: Zdravíme.
2: A pozdravuju pana Honzu z Vlkavy.
1: No a volíte A nebo B?
2: A co tam to bude od té Jitky Molavcové?
1: Náš dům je jedna rodina, se to jmenuje. Ještě nějaké dotazy?
2: No, tak ne.
1: Takže A nebo B.
2: Krásný večer a typuju pro Jitku Molavcovou.
1: Dobře,
3: ano,
1: takže
3: děkujeme
1: Bčko,
3: moc.
1: Už to víme. Dobré odpoledne, kdo je teď?
4: Dobrý
1: na
4: den. A tady Petr ze Zdolny.
1: Ano.
4: My jsme nějak byli spojení ve dvou.
1: Ne, nebyli, jste postupně, jste připraven na lince, tak pojďte hlasovat.
4: Jo. Takže vás zdravím oba dva tam ve studiu, vidím, ano. Že tam je tam u vás taky veselo.
1: Ano.
3: Děkujeme tady ve studiu.
1: Máme to v popisu práce.
4: A pokračování.
1: Ano, takže děkujeme. Ačko, děkujeme krásně. Naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst všechny hlasy, které nám dorazily i během písničky. A výsledek tu máme. Dokončíme tu žádost o ruku.
3: No tak.
1: Dcery Máni.
5: Mimochodem, jak jste na tom, jak si majetkově?
6: Promiňte, já vám jaksi nerozumím.
5: No, já myslím, jestli máte třeba auto.
6: Jo, tak. No to mám.
7: Jo. A jaký?
5: Chryslera. Aha, to je takový to velký, že jo? No tak to už se nedivím, že naše Máňa pustila k vodě toho roudnýho. Ten má jenom malýho Fiatka. Na tohle má naše Máňa čuch, víte? Však jsme ji taky k tomu vedli. Od mládí, vy táto.
8: No jistě, mámo.
5: A co chatu máte?
6: Ano, prosím, v Posázaví.
7: No tak to byste mi mohl půjčit tu stovku, ne?
5: Pokoj, táto, co to tady povídáš. A víte, že už si na vás začínám vzpomínat? Asi před 14 dny říkala Máňa, že klofla nějakýho ňoumu s autem a chatou. To budete asi vy, že?
6: Abych jaksi řekl pravdu, tak jsem z toho poněkud konsternován.
8: Cože jste, půjčte mi stovku, budete mi klid.
6: Já jsem konsternován.
5: No, Máňa říkala, že ten její novej šamstr je nějaký divnej. A měla pravdu, víte?
6: Nezlobte se, prosím, pěkně, ale nemůžu si to nějak srovnat v hlavě. Roudný s Příbrami, dvě děti, rozvod. A přitom mě vaše slečna dcera ujistila o své bezúhonosti.
8: To zas prr. To prr, Máňa si ty dva roky poctivě odseděla. Teď už má rejstřík čistý jak lilie.
6: Já, nezlobte se, dobrý den. To totiž chci říci naschledanou. Mrzí mě, že jsem vaši dceru nezastihl doma. Poklon.
7: Počkejte, nechoďte nikam, človíčku. Pojďte zpátky, kam byste chodil. Zůstaňte v rodině. Máňa má ještě sestru. Chudinka je o 20 let starší akorát, no. Pořád na ocet, ale vám by se určitě líbila.
5: Vy takovej poctivej, vy si ji určitě zasloužíte.
7: No jistě, Květo. Vem si něco na hlavu, ať vypadáš pořádně. Pojď sem.
1: Tolik návštěva Prima rodinky.
3: Ano, měli jsme dobrou pointu.
1: Ano, máme dobrý závěr. Svěží léto přejeme všem posluchačům, těšíme se na slyšenou.
3: Ano, krásné.
1: Kateřina Macháčková byla
3: svěží
1: naším
3: léto.
1: Hostem.
3: Ano. Mějte se moc krásně.
1: Děkujeme za návštěvu. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. A naslyšenou.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Sedmnáct hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Církev vyšetřuje případ znásilnění na pražském arcibiskupství. Botanici objevili na Třebícku kriticky ohroženou rostlinu. Benzín na Vysočině zdražil v průměru o haléře, nafta o koruny. A počasí, noc i zítřek bude tropický, naměříme až 38 stupňů. Začínají zprávy, přináší vám je Tomáš Kolátor. Případ údajného znásilňování na pražském arcibiskupství kromě policie vyšetřuje i církev. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Policie podezírá jednoho z bývalých duchovních a hodnostářů arcibiskupství ze znásilnění a sexuálního nátlaku vůči nejméně čtyřem lidem. Na případ minulý měsíc upozornili Seznam zprávy, podle kterých šlo o roky 2021 až 2024. Stanislav Přibyl, který na arcibiskupství nastoupil letos v dubnu, chce kvůli případům zneužívání v církvi zřídit speciální tribunál.
4: V Římě jsou dvě soudní instituce. Jedna to musí povolit a druhá se musí stát tím odvolacím stupněm. No a tam teď jako jednáme a v podstatě oni po nás v tuto chvíli chtějí nějak jako precizně definovat, jaké by byly pravomoci a vlastně nějaká ta agenda úplně konkrétně.
3: Podle Přibyla arcibiskupství taky spolupracuje s policií. Dosud neznámou populaci kriticky ohrožené rostliny líkovce voného objevili botanici na Třebícku. Nález zaznamenali při sledování lokality koniklece velkokvětého. Vědci Luděk Čech a Josef Komárek z Agentury ochrany přírody a krajiny za objev získali i profesní ocenění.
5: Líkovec voný je podle Agentury ochrany a přírody malého vzrůstu a na jaře je nápadný díky růžovým a výrazně vonícím květům. V současné době roste na zhruba 20 lokalitách v Česku a na Moravě. Podle Josefa Komárka vědci rostlinu objevili při pravidelném sledování jiného ohroženého druhu na jeho východním okraji Českomoravské vrchoviny. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
3: O skoro 2 koruny za poslední týden podražil litr nafty u čerpacích stanic na Vysočině. V průměru ho koupíte za víc než 44 korun. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural aktuálně vychází na 42 korun a 46 haléřů. Od 19. července, kdy skončila státní cenová regulace paliv, zdražil benzín na Vysočině v průměru o 91 haléřů a nafta o 4 koruny.
6: Sport.
3: Ministerstvo vnitra neudělí fotbalové Slávii sankce za výtržnosti při květnovém derby. Rezort ale zároveň uvedl, že klub závažným způsobem porušil své povinnosti při zajištění bezpečnosti a nedokázal organizačně a profesionálně zajistit rizikové prostory. Málo taky chránil sektor hostujících fanoušků a o pomoc policie si neřekl včas. Podle mluvčího rezortu Adama Rezlera ministerstvo vyhodnotilo, že Slávia už dostala dostatečný trest od Ligové fotbalové asociace. Ta klubu udělila maximální možnou pokutu 10 milionů korun, kontumační prohru a 4 zápasy bez fanoušku.
0: Počasí.
3: V Jihlavě a Počátkách je 34 stupňů, ve Velkém Meziříčí 35. Dnešní noc bude spíše jasná s tropickými teplotami nad 20 stupňů. Zítra obloha bez mraků bude pokračovat. Opět se výjimečně objeví přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupají na 35 až 38 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 ve směru na Prahu nesjedete na 146. kilometru k čerpací stanici. Provoz tam blokuje hořící auto a zásah hasičů. Zdržení očekávejte i ve Stonařově, po nehodě je tam provoz omezen. A opatrně i na Novoměstsku za Rokytnem za odbočkou na Studnice. Tam se také havarovalo a máme tam hlášené i zranění a zásah záchranky.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Krátce po 17. hodině dál posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky začíná Den v kraji. A my pro vás máme hned další tip na výlet od našeho regionálního stopaře Adély Zachové. Za pár minut nás totiž zavede do Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku k Národnímu památníku odposlechu.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.
7: Znáš mě?

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Výstraha před vysokými teplotami je platná na celém území kraje Vysočina. K jeho východní nebo v jeho východní části regionu hydrometeorologové vyhlásili vysoký stupeň ohrožení. Teploty stoupají až k 35 stupňům Celsia. Podle informací Českých drah mohou očekávaná horka zkomplikovat i železniční dopravu. Cestující by si měli vzít nápoje a počítat s možností sníženého komfortu, říká mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
2: Podstatná část našich vlaků je vybavena klimatizací. Při dlouhotrvajících tropických teplotách však nelze vyloučit její přetížení.
1: Na Vysočině zůstávají v platnosti dva zákazy koupání. Kvůli špatné kvalitě vody lidé nesmí do rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, ani vodní nádrže Trnávka na Peleřimovsku. Hygienici tam zjistili vysoký výskyt sinic a dalších nečistot. Horší podmínky pro koupání hlásí také z koupacího biotopu v Jemnici. Armáda stále neuzavřela vyšetřování pádu vrtulníku na základně v Náměšti nad Oslavou. Při nehodě zahynula jedna vojačka a další čtyři příslušníci, kteří byli na palubě, utrpěli zranění. Mluvčí armády Zdeňka Sobarňa Košvancová dnes ČTK potvrdila, že vrtulník Venom byl v předchozích měsících nasazen na misi v Polsku. Obnova křížové cesty vedoucí na lesní hřbitov Bradlo začala v Kamenici nad Lipou. Restaurátor Jan Vodáček opraví všech 14 zastavení. Tématu věnujeme reportáž před 17:30. V jaderné elektrárně v Dukovanech vyvezli energetici palivo z reaktoru třetího bloku. Kvůli pravidelné údržbě je odstavený od poloviny července. Technici vymění část jaderného paliva a provedou stovky kontrol a zkoušek, uvedl mluvčí elektrárny Radek Doležal.
3: Dokončení vyvážení paliva je důležitým milníkem odstávky. Umožňuje nám zahájit řadu náročných servisních a investičních prací na zařízení, která nejsou během běžného provozu přístupná.
1: Nové poeziumaty mají ode dneška Polná a Nové Město na Moravě. Zařízení připomíná rouru nebo periskop ponorky. Po zatočení klikou se ozve vybraná báseň nebo píseň. Takový byl dnešní Den v kraji. Aktuality pro vás sleduje Tomáš Kolátor.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: No my se teď vypravíme do Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Tam je náš regionální stopař Adéla Zachová, která se jela podívat na Národní památník odposlechu, který se skládá ze tří reliefů. Jestli je u nich v současném horku i příjemné počasí, nám teď Adéla prozradí přímo z místa. Já tě zdravím v našem vysílání. Dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer. Já už jsem tedy v tuto chvíli viděla všechny tři reliéfy. Ty jsou vytesané přímo do skalních stěn zatopených žulových lomů a jejich autorem je sochař Radomír Dvořák. Bohužel v lomech je tedy málo vody a musím říct, že jsou i teda velice špinavé, takže proto se v nich ani nikdo nekoupe. No a mezi reliéfy patří Brečnajdrovo ucho, Zlatý oči a Ústa pravdy. U těch se teď také nacházím. Ke všem třem místům se můžete vlastně dostat lesem, takže jste i ve stínu. Samozřejmě to horko tady je pořád, ale viděla jsem nebo potkala jsem i spoustu turistů a cyklistů, kteří na tato místa vyjeli. Musím říct, že po cestě byl trošku aspoň příjemný chládek a zároveň i na těch, u těch tří reliefů je posezní, takže se tam můžete v klidu posadit, odpočnout si i v těchto horkých letních dnech.
1: Co symbolizují jednotlivé reliefy?
2: Brečnajdrovo ucho je téměř 3-metrový reliéf a je pojmenovaný podle policejního strážníka Brečnajdra z románu Dobrý voják Švejk a symbolizuje špiclování a taky odposlech. Ucho vzniklo podle anatomické kresby z knihy profesora Josefa Zrzavého. Potom druhý reliéf, Zlatý oči, najdeme v lomu Hřeben 1. Jedná se o vševidoucí oko v trojuhelníku. V jednom oku je otočná žulová koule o hmotnosti přibližně 80 kg a na obou očích jsou zlaté nápisy Exit a Enter. Tohle dílo představuje touhu člověka vidět vše, i když samozřejmě víme, že to není bohužel možné. Při tvorbě Úst pravdy se autor nechal inspirovat římským reliefem Bocca della Verità, který je spojený s legendami o odhalování lží. A během tesání vytryskl ze skal pramínek vody. Jeho síla se mění podle počasí, někdy téměř vyschne, jindy vytváří malý vodopád. V těchto dnech se jedná bohužel o ten první případ, protože jsou velká vedra, takže je téměř vyschlý. No a v Ústech si ještě můžete všimnout kamenné koule a pokud jste viděli pohádku Princezna zakletá v čase, tak tam si dokonce všechny tři reliéfy zahrály.
1: Poradíš nám ještě, jak se k těmto místům dostaneme?
2: Určitě reliéfy najdete asi kilometr od centra Lipnice nad Sázavou. Můžete se k ním vydat od hostince u České koruny. No a turistické značky modrá, žlutá a červená vedou nejdříve společně jedním směrem a po necelých 900 metrech se trasa rozděluje. Po žluté dorazíte k Brečnajdrovu uchu a Zlatým očím a po červené potom k Ústům pravdy.
1: K Národnímu památníku odposlechu do Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku jsme se vydali s regionálním stopařem Adélou Zachovou. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Díky, hezký podvečer.
0: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Ladíte den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Nakloněné sloupy, nazelenalý kámen, sokly topící se pod nánosy listí a jehličí. Tak křížovou cestu vedoucí na lesní hřbitov Bradlo v Kamenici nad Lipou si pomalu začal brát les. Na místě proto teď pracuje restaurátor Jan Vodáček, aby pietní místo zachránil. A co vše tam má na práci a na starosti a co je potřeba opravit, uslyšíte za chvíli.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, kde vysíláme právě teď Den v kraji. Křížová cesta na lesním hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou nutně potřebuje zásah restaurátora. Na místě je proto teď sochař Jan Vodáček, který zachraňuje jednotlivá zastavení. Důstojného vzhledu se tak má brzy dočkat nejenom Kalvárie samotná, ale i její okolí.
1: Já tady mám márnici jako zázemí, takže tahám věci z márnice, koťata tady vždycky, než to celý natahám, tak to je takový poránu zábava.
2: Na údajně nejkrásnějším lesním hřbitově ve střední Evropě na Bradle v Kamenici nad Lipou jsme teď s restaurátorem a sochařem Janem Vodáčkem.
1: Ale jo, tady je to krásný, tady jsem si to těšil, si to tady užiju přes léto, protože je to moc příjemný tady a mám to tu rád.
2: Tady. Co se tady teď děje?
1: Jo, teď restaurujeme tady zastavení křížovou cestu na Bradlo, která původně byla na kopec na Melíšek, ta jsem byla potom později přemístěna a už to značně vykazovalo známky degradace lokální.
2: Když mi jako laikovi připadají ta jednotlivá zastavení docela v dobrém stavu.
1: Oni tady, ty na vrchu, teď jsou očištěný tady ty na vrchní, jo. Spodní tamhle vidět kontrast, už jsou vlastně zelený, některý jsou nakloněný, staticky už to podloží se, je v pohybu, jak je to ve svahu. Plus tady je rozsáhlý kořenový systém těch vzrostlých stromů, některý teda už byly...
2: Ty se kácely někdy v zimě?
1: Ty byly na pokraji životnosti, takže jsme z radnice přistoupili k tomu, že se stromy porazily dřív, než se bude opravovat křížová cesta.
2: Tak. A bude se to něco někam odvážet, nebo už se všechno bude dělat?
1: Všechno se bude dělat na místě, i vlastně ty výrazně nakloněné sloupky se vyrovnají, upraví se podloží a teď ještě navíc s městem budeme na kontrolním dnu řešit nějakou úpravu nejbližšího okolí.
2: Restaurováním samotných zastavení křížové cesty by to ale nemuselo končit. Jak mi na radnici řekl místostarosta Jaromír Pařík ze Socdem.
3: Přímo na hřbitově úplně není potřeba nic dělat, kromě pravidelných oprav nebo postupných oprav obřadní síně. Ale tady, když se vrátím ke křížové cestě, tak tam ještě, a to není zahrnuto do této akce, ale pak bychom chtěli následovat a s restaurátorem panem Vodáčkem jsme domluveni, že by nám potom opravil. V horní části cesty jsou kamenné schody a potřebovali by srovnat, takže rozebrat, srovnat a tak. Takže to by bylo něco, co bude následovat, aby to potom pro lidi bylo komfortní a vybízelo je tu křížovou cestu si prohlédnout a využívat.
2: Obnova křížové cesty vyjde na něco přes 1 400 000 přidal kraj Vysočina. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Dnes ráno vám už po třetí vypadl hrnek z ruky, ale říkáte si, že to určitě nic vážného nebude. Za malou chvíli vám poradíme, kdy se s problémy rukou obrátit na odborníky. Tak vydržte ještě několik minut ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.

0: Jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina a krátce po půl šesté posloucháte Den v kraji. Ve čtvrtek po 11. mluvila v našem vysílání o svém oboru ergoterapeutka Novoměstské nemocnice Vendula Lešková. Vedle dalšího radila, kdy je čas oslovit se svými problémy odborníky.
1: Úplně asi to nejdůležitější, a říkám to i pacientům v ambulanci a asi i na těch lůžkách, je nějaké jejich vnitřní nastavení. A ne každý to v dnešní době uspěchané umí, ale je strašně moc důležitý poslouchat, co vám to tělo prostě říká. Takže pokud je tam nějaká výrazná bolest, která dlouhodobě trvá, tak nebudu čekat půl roku, než přejde, ale prostě se někam vydám. S tím souvisí i všechno ostatní. Pokud zvednu hrneček, který jsem doteď uzvedla a je mě 45 let a najednou se z ničeho nic stane, že mě začne vypadávat z ruky, je to asi nějaký signál k tomu, že se někde něco děje. Je opravdu lepší, i když má člověk pocit, že jde s nějakou prkotinou, tak se na to zaměřit. Na co já se zaměřuju, když vidím pacienta poprvé, tak je to vyšetření, protože potřebuji vědět, co ten pacient nezvládá, a potřebuji ale i vědět, co zvládá, jak to zvládá, jestli by to nešlo dělat lépe, anebo pro něj snáš. Takový to nejzákladnější, nejjednodušší, nepotřebujete k tomu žádný měřidlo, tak je rozevřít dlaň, zavřít do pěsti, zkusit, jestli zvládnete zavřít palec do pěsti, to taky mnoho lidí neumí. I toto je vyšetření funkčního úchopu, kdy potřebujeme ke spoustu činnostem tady ty úchopy umět. Je důležitý, jestli zvládnou všechny prsty udělat špetku, jestli palec dosáhne na špičku malíčku, jestli palec dosáhne na konec malíčku, to znamená do dlaně. Jsou to věci, které děláme úplně naprosto automaticky, ale pak nám schází, když je nemáme.
0: No a v pátek budou hosty Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina vedoucí střediska Divočáci, jihlava Ondřej Novák a dlouholetá skautka Alena Holubová. Připomenou hodnoty skautingu, řeknou, jestli má hnutí dostatek mladých pokračovatelů a jestli dětem na skautském táboře chybí mobilní telefony.
2: Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu. Vysočina dospívala Iveta Bartošová. Prázdniny nemusí znamenat jen odpočinek. Pro skoro stovku dětí, především z Kutnohorska, jsou spojené taky s táborem, na kterém se hodně sportuje. I letos vyrazili mladí sportovci na tábor do údolí říčky Želivky k obci Vřesník na Vysočinu. Kutnohorský atletický oddíl Olympia ho pořádá už skoro 50 let.
1: Běhali jsme včera schody, dneska běháme pahorek. Všichni ke
2: mně ještě. Sem většinou jezdí děti, kteří ten sport mají rádi, ale máme tu i spoustu dětí, kteří třeba ten sport ještě tolik nepoznali.
3: Tomáš Kaprálek je tady na sportovním táboře na Vysočině.

0: Jako jeden z táborových vedoucích.
1: Mám rád tu energii dětí, když se o něco snaží, bojují a to, tak mě to vlastně jako hrozně nabíjí zevnitř, že s nima můžu pracovat, předávat jim nějaký sportovní znalosti, něco takového.
0: Vy osobně se věnujete nějakým sportům?
1: Jo, já jsem basketbalista a hrával jsem tenis.
2: Jedeme!
0: Já tady mám teď dva účastníky tohohle sportovního tábora, Nelu a Jirku.
3: Já jsem tady druhým rokem teprve. Máme tady super kolektiv a hlavně hodně sportovních událostí, které nás všechny baví. A mně se tady osobně hrozně líbí.
4: Tak já jsem jedu už po pátý.
0: Jaká je tu atmosféra?
4: Je to teda superová atmosféra, zejména když se fandí.
0: A jakým sportům se tu věnujete, co tě tu třeba jako baví ze všeho nejvíc?
4: Tak nejvíc mě tady baví určitě házecí a vrhačské disciplíny, ty mi jdou, a jinak se tady provozují všechny druhy sportu.
0: Organizátoři chtějí, aby si děti z tábora přivezly spoustu zážitků, ale i chuť hýbat se celý rok. Z Vysočiny Michal Trnka, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A teď už v našem vysílání zdravíme taky meteoroložku Andreu Kvapilovou. Dobrý podvečer.
2: Hezký podvečer.
0: Na to, že už je 5:45, tak asi máme stále venku dost teplo a taky asi padly i nějaké rekordy na Vysočině.
2: Ano, ty

0: Rekordy nám padly. Nejvyšší teplotu jsme zaznamenali v Havlíčkově Brodě 36,6 stupně Celsia. Ten rekord nám překonal z roku 1994, a to 34 stupňů.
1: Horká bude asi i noc na zítřek. Dostanou se vůbec někde ty teploty nějak hlouběji pod 20 stupňů?
0: Tak ty nejnižší teploty čekáme od 20 do 18 stupňů a v údolích tam mohou klesnout až k 15 stupňům. Vítr ten by měl vát slabý, ale na některých místech ještě stále přechodně zůstane mírný jižních směrů do 20 km za hodinu.
1: Pojďme se podívat na zítřek. Čeká nás ještě větší teplo, než bylo dneska?
0: Tak zítra očekáváme nejvyšší teploty od 35 do 38 stupňů, takže ano, o trošinku tepleji. Čeká nás polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer se nám ale při té přechodně zvětšené oblačnosti mohou vytvořit lokálně přehánky nebo bouřky a pak čekáme později večer od západu přibývání oblačnosti. Vítr ten nám bude vát slabý, proměnlivý, běhane potom bude mírný, jižních směrů do 20 km za hodinu.
1: Počasí nám předpověděla meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme, mějte se hezky, na naslyšenou.
0: Děkuji, hezky, na naslyšenou.

0: Dnešní den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina je u konce, no ale už zítra po 17. hodině se opět můžete těšit na výběr toho nejdůležitějšího, co se na Vysočině událo. Po 18. hodině vás už čekají dechovky pro Vysočinu, dnes s Tomášem Odrážkou.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Na Vysočině kvůli suchu hrozí požáry, situaci nezlepší ani očekávaný déšť. V našem regionu dál platí zákaz koupání v Trnávce a rybníku Kachlička. NATO a Polsko kvůli průniku střely do východního Polska aktivovali vzdušnou a pozemní obranu. V noci i zítra budou tropy, na teploměru se objeví až 38 stupňů. Ojediněle spadne přeháňka. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Česko dál sužuje sucho a situace se kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Nepomůžou nejspíš ani srážky, které meteorologové očekávají. Nejhorší stupeň sucha teď platí na pětině území republiky.
3: Největší sucho je teď v jižní a jihozápadní části Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
4: Něco hůře na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád.
3: Meteorologové varují, že právě na jižní Moravě bude vedro extrémně zatěžovat organismy lidí. V horku by měli hodně pít, zůstávat ve stínu a omezit fyzickou námahu. Zároveň by neměli rozdělávat oheň. Hrozí totiž požáry, varuje meteorolog Tomáš Mejstřík.
5: Výstraha nyní platí již pro většinu území, kromě severních a severovýchodních oblastí. V pátek se v Plzeňském kraji a na jihu Moravy riziko zvyšuje až na velmi vysoké.
3: O víkendu se má mírně ochladit, v pondělí a úterý ale teploty znovu překročí 35 stupňů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: A na Vysočině se v těchto vedrech nevykoupete v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku ani ve vodní nádrži Trnávka. Hygienici tam vyhlásili zákaz koupání, zjistili vysoký výskyt sinic a nečistot. Horší podmínky pro koupání hlásí také z biotopu v Jemnici.
6: Na seznam míst, kde hygienici koupání nedoporučují, nově přibyl také domaninský rybník na Žďársku. Přestože tam zákaz neplatí, voda může představovat zdravotní riziko. Zhoršenou kvalitu vody zaznamenali hygienici také v Břevnické nádrži na Havlíčkobrodsku a ve vodní nádrži Sedlice na Pelhřimovsku. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
2: Severoatlantická aliance a Polsko aktivovali svou vzdušnou a pozemní obranu. Důvodem je průnik střely do východního Polska. Stalo se to nad ránem v době masivních ruských úderů na Ukrajinu, včetně Lvova u hranic s Polskem. Raketa skončila na poli. Na místě se k tomu vyjádřil polský premiér Donald Tusk.
7: Nic nenasvědčuje tomu, že by cílem útoku bylo Polsko.
8: Podle Tuska to byla zřejmě ruská raketa, ale s jistotou to ukáže podrobné vyšetření případu. Polský premiér to uvedl v Lublinu na mimořádné schůzce s ministrem obrany a zástupci bezpečnostních složek. Raketa dopadla u vesnice Tarnava Kolonia dřív, než ji polská stíhačka mohla zlikvidovat. Agentuře Reuters to popsal tamní obyvatel Roman Bartošek.
9: Slyšel jsem jen letadla a okna se třásla.
8: Ruské údery na Ukrajinu i průnik střely do Polska odsoudili na síti X představitelé Evropské unie i francouzský prezident Emmanuel Macron. Rusko se k tomu zatím nevyjádřilo. Helena Berková, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí za necelou hodinu k odvetě druhého předkola Evropské ligy proti Tromze. Podle kapitána Vladimíra Daridy budou chtít východočeši předvádět aktivnější hru, než tomu bylo na půdě norského týmu, i když tam vyhráli 1-0.
10: Z jejich strany to bude hodně podobný ofenzivní styl, kdy se snažili dopředu prokombinovat přes jejich dobrou strukturu. Já věřím, že my na to budeme v domácích podmínkách trošičku líp nachystaní, že budeme i my předvádět víc naší hru. Věřím, že naše síla na balónu bude v tomhle zápase lepší.
2: A před pár minutami v pohárové odvetě druhého předkola konferenční ligy nastoupil Jablonec proti chorvatskému Varaždínu. V úvodním zápase české mužstvo prohrálo 2-3.
1: Počasí.
2: Ve Žďáře nad Sázavou a Černovicích je 34 stupňů, v Telči 32. Dnešní noc bude spíše jasná s tropickými teplotami nad 20 stupňů. Zítra obloha bez mraků bude pokračovat. Opět se výjimečně objeví přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupají na 35 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Mezi obcemi Rokytno a Kuklík na Novoměstsku integrované složky odklízejí pozůstatky po nehodě. Ta se pak stala i mezi Šepkovicemi a Výčapy, kde narazil motorkář do stromu. Neprojedete pak obcí Černá na Jihlavsku ve směru na Milíkov. Tam se střetl autobus se zemědělským strojem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Dobré muzice zdar a dechovce zvlášť. Příjemný podvečer. Pohodlně se posaďte, na Českém rozhlasu Vysočina právě začínají dechovky pro Vysočinu. Hezkou zábavu.
1: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.

Úvodní písnička dnešních čtvrtečních dechovek pro Vysočinu je za námi. Telefonní linka 22 155 49 99 je nachystaná pro živý vstup do vysílání. SMSky tradičně posílejte na 90 011 04 a také máme formulář, který je na webových stránkách vysočina.rozhlas.cz. Tam zapište své přáníčko a rádi písničky zahrajeme. Hned ta další je právě z tohohle toho e-mailového formuláře. Krásný slunný den, prosím o zahrání písně pro tátu, pro pana Josefa Urbana z Hornice Rekve k dnešním narozeninám. Milý Pepo, přeji ti hodně zdraví, spokojenosti, pohodu a stále veselou mysl. Podepsaný je Pepa Jedlička, písničku máme nachystanou.

0: pěkná procházka po jižních Čechách, kolem rybníku jsme se prošli s pěknou písničkou Pro tátu. Teď se dostaneme na Jihlavské náměstí, kde je Honza z Brna. Honzo, dobrý podvečer.
1: Ahoj Tomáši, dobrý podvečer. No, už jsem trošku popojen z Jihlavského náměstí, nicméně hrála nám tam Havličkobrodská 12 a ty jsi vybral pěknou písničku od nich a já ji pošlu pro tebe a pro ty všechny moje kamarády od Batolova až po Anžot. Pošlem to Kubovi do Jihlavy do taxíku, manželům Lecaxovým do Skály, Lídě do Kališ a všem těm, co mě v posledních dnech dávali hrát. Teďka jsem dlouho nevolal, protože to nějak nešlo, ale už to zase jde, takže super.
0: Bezvadné, Honzo. Já jsem se byl chviličku podívat před vysíláním na Jihlavské náměstí a také jsem vykouknul z okna. Posluchačů byla spoustu, ale muzikantům jsem teda jejich fušku dneska vůbec nezáviděl. To bylo teda perných 2 hodiny. To si dneska smlsli muzikanti. Tak jeho písničku máme nachystanou, zahrajeme jim, že to tak pěkně vydrželi a je to jak jinak Havličkobrodská 12, jejich Šumařinka a Honza z Brna. Honzo, šťastnou cestu domů, naslyšenou.
1: Děkuji ti, ahoj.

0: To byla Šumařinka v podání Havlíčkobrodské dvanáctky. Teď je tu paní Maruška Spolné, vybere další písničku. Maruško, dobrý podvečer.
1: Podvečer, pane Vodrážka. Já bych vás chtěla poprosit, kdybyste byl tak hodný a mohl zahrát panu doktorovi našemu tady Spolné Noskovi, sestřice Lence. Dělali mě předoperační vyšetření do nemocnice do Jihlavy. Už jsem se vrátila, všechno dopadlo v pořádku. A děkuju i vám a písnička patří taky vám.
0: Dobře, tak jo, moc děkuju. Písničku máme nachystanou. Chtěla jste nějakou dolinečku a dneska jsem našel písničku V síni dolinečka od mistříňanky. Tak ať se vám, Maruško, líbí, naslyšenou.
1: No, děkuju vám. Ano, děkuju, nashledanou.
0: A já jenom dodám, že jsem byl v neděli se podívat na mistříňance v Jiřicích u Humpolce a musím říct, že to byl perfektní koncert a ta kvalita a vůbec na pohled všechno úplně perfektní. Musím říct, že to je opravdu nejlepší česká nebo moravská kapela, jak chcete.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
2: Pokračují v tuto chvíli, jedeme do Plačkova za paní Zdeňkou. Dobrý podvečer, Zdeni.
3: Dobrý podvečer. A já tuto písničku posílám do nebíčka, protože zítra to bude rok, co nás opustila Petra Brávková z Humpolce, a taky to posílám do nebíčka. A děkuji moc.
2: Zdeni, já také vzpomínám, to byla moje spolužačka ze základní školy. Věřila byste tomu?
3: Já bych to říkala, no.
2: Dobře, tak jo, jako vzpomínku máme připravenou.
3: Byla to holka šikovná, no.
2: Velmi. Písničku posíláme, hrajeme Slyšíš, jak zvoní očuhajky. Hezký večer, Zdeni, naslyšenou. A díky za vzpomínku.
3: Taky, na sklep.

Čojka zahrála na vzpomínku a je tady další přáníčko. Tentokrát je tady přáníčko e-mailové. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro Táďu, Samíka a Kubíka do Lovětína, ať si užijí zbytek prázdnin a ať tak nezlobí. Děkuji za zahrání babička a teta Hana. Děvčata, určitě vnoučata, ty nezlobí nikdy, tak si je hlavně pěkně užívejte a my k tomu pustíme pěknou písničku. Vybral jsem Budvarku a tuhle tu písničku jsem už jako kluk mýval rád, tak si pojďte s námi zaspívat. Co je to za děvčátko s modrýma očima?

To byla Budvarka a mlynářská písnička Co je to za děvčátko. Mám tu pozvánky na následující víkend, kam zajet na pěknou dechovku. Dnes hrála Potokny Havlíčkobrodská 12 a vy se můžete těšit 1.8. tuto sobotu v Hrálci u Havlíčkova Brodu budou hrát Božejáci od 13 hodin. 2. vás zvu do Havlíčkova Brodu, kde bude festival dechových hudeb. Bude to moc pěkný festiválek. Od 15 hodin na náměstí budou hrát Havlíčkobrodská 12, venkovská kapela a Rebelka. Potom tu mám pozvánku na příští čtvrtek, 6.8. Tentokrát na Jihlavském náměstí vystoupí Malá muzika Na uše Pepíka, opět od 16 hodin. A 8.8. je festival v Dolních Heřmanicích, tradiční pěkný festival, hrají tam samé výborné kapely, začátek je ve 13 hodin, tak určitě někam na pěknou dechovku zajďte. Je tu další přáníčko, tentokrát SMS-kové. Prosím, zahrajte nám pro radost a potěšení píseň Snad vzpomeneš od Batelovské muziky. Děkuje Jirka, písničku jsem našel.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
3: 18 hodin a 40 minut je na telefonu paní Jiřina. Dobrý podvečer.
4: Dobrý podvečer, já vás taky srdečně zdravím a přeju vám hodně zdravíčka teda, no. No a přála bych si písničku, kterou jste mi vybral, jo, že bych ji poslala svojí sestřenici Horní Cerekve Milátce a Jarmilce Otápkový do Proseče Obořeště, jen tak pro radost, a je teď

0: Březovanka z Čáslavy zahrála tu pěknou smutnou milenku a teď už je tady připravena paní Hanka, ta vybere tu další. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Já bych vás chtěla poprosit o zahrátí nějaký hezký písničky od Atlasu, jakou jste vybral. A bylo by to pro všechny osamocené lidi, aby jim bylo veselejc.
0: Dobře, chtěla jste nějakou písničku od skupiny Atlas, já jsem vybral Zlatou svatbu, jestli to nevadí.
1: Dobře, nevadí.
0: Tak jo, Hanko, krásný večer a hodně zdraví, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Pan Zdeněk vybere další písničku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Já bych chtěl zahrát panu Václavu Bendovi z Děvkovic u Humpolce písničku, která jsme se domluvili o tom Zdeněckou, jo?
0: Ano.
1: On měl ráno 85 a od té doby se nemocoval, tak doufám, že už ještě neslaví. Tak aby mu to vydrželo, hlavně to zdravíčko, jo? Děkuju.
0: Hodně zdraví i vám, písničku máme nachystanou. Zednická, hraje Vlachovka. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: prachy utrácí, to bylo pěkné. Dobrý podvečer, Maruško, vítám vás i ve vysílání, i vás.
1: Ano, dobrý podvečer, vám taky děkuji, že jste měla do vysílání a prosila bych písničku pro tu naši partu, pro Verču, jejího přítele, pro Pepu do Jihlavy, Pepu Zelenýho, Jardovi do Dači, Honzovi do Brna, Věře Linhartovej do Vokova, Maruše Dederovej Klochočkovi do domova důchodců, Proseč Obořiště a Mirkovi a Věře do Vatelova. Děkuji mnohokrát a taky písnička je pro vás. Aby jsme přežili tyhle ty hrozný vedra. Děkuji vám mnohokrát.
0: Jak jsem říkal, je potřeba být skovaný někde ve stínu a v klidu, v pohodě a hlavně vy starší lidi je potřeba, abyste pořádně pili. Tak se mějte hezky, ano. Maruško, naslyšenou.
1: Ano, děkuji, naslyšenou.
0: No a na závěr ještě přidáme zkaz. Prosím, zahrajte mi Orchidejí pár, děkuje Jarka. Tyhle ty dvě písničky máme nachystané. Mějte se moc hezky. Zítra v 18 hodin tu budou opět dechovky pro Vysočinu. Loučí se Tomáš Odrážka a těší se i zítra.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Novoměstská organizace pro handicapované se přestěhovala do nové budovy. Botanici objevili na Třebícku kriticky ohroženou rostlinu. V Dunaji je kvůli horkům rekordně málo vody. Maďarsko plánuje odstavit jadernou elektrárnu. V noci i zítra budou tropy, na teploměru se objeví až 38 stupňů. Ojediněle spadne přeháňka. Jsou tu zprávy, přináší vám je Tomáš Kolátor. Novoměstský dům služeb pro lidi v tíživé situaci se přestěhoval. Organizace Portimo začala fungovat ve svém novém centru v Dukalské ulici. Dvoupatrový dům má moderní a bezbariérové zázemí. Veřejnost si ho bude moci prohlédnout na začátku září při dnu otevřených dveří.
2: Organizace Portimo dosud sídlila v pronajatých prostorách. Nová budova u rybníka Klečkovce má umožnit, aby se pomoc dostala více lidem a v lepších podmínkách. Zaměřuje se na handicapované děti, rodiny v obtížné životní situaci a dospělé s mentálním nebo tělesným postižením. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Dosud neznámou populaci kriticky ohrožené rostliny líkovce voného objevili botanici na Třebícku. Nález zaznamenali při sledování lokality koniklece velkokvětého. Vědci Luděk Čech a Josef Komárek z Agentury ochrany přírody a krajiny za objev získali i profesní ocenění.
3: Líkovec voný je podle Agentury ochrany a přírody malého vzrůstu a na jaře je nápadný díky růžovým a výrazně vonícím květům. V současné době roste na zhruba 20 lokalitách v Česku a na Moravě. Podle Josefa Komárka vědci rostlinu objevili při pravidelném sledování jiného ohroženého druhu na jeho východním okraji Českomoravské vrchoviny. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Maďarsko kvůli nízké hladině Dunaje úplně odstaví jadernou elektrárnu Paks. Oznámil to premiér Péter Maďar. Zatím není jasné, kdy k tomu dojde. Podle serveru 24.hu by to mohlo být ještě dnes nebo v průběhu zítřka. Maďarská atomová elektrárna vyrábí téměř polovinu elektřiny v zemi. Podle premiéra Maďara to ale domácnosti ani firmy neohrozí.
1: Sport.
0: Fotbalisté Jablonce hrají odvetu druhého předkola konferenční ligy proti chorvatskému Varaždínu. Na začátku druhého poločasu je stav 1-0 pro Severočechy. Úvodní zápas jablonečtí prohráli po přestřelce 2-3. Před pár minutami vstoupili do odvety druhého předkola Evropské ligy také fotbalisté Hradce Králové. Proti norskému Tromsø mají náskok jednoho gólu z prvního zápasu.
1: Počasí.
0: V Humpolci je 32 stupňů, v Moravských Budějovicích 34. Dnešní noc bude spíše jasná s tropickými teplotami nad 20 stupňů. Zítra obloha bez mraků bude pokračovat. Opět se výjimečně objeví přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupají na 35 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: U Senožat ve směru na Hroznětice se stala nehoda dvou aut. Na místo teď jede záchranná služba. Český rozhlas Vysočina vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Minule jsme tu probírali islamisty a říkali jsme si, že ta koncovka ista je tam v tomhle případě tak trošku
2: matoucí.
1: Tak jak je to s těmi koncovkami? Kde začít?
2: Tato přípona ve slovotvorbě funguje u odvozování podstatných jmen z podstatných jmen. To je, myslím, na tom jasné. To je jenom taková technická poznámka a vytváří dva typy podstatných jmen z hlediska významu. Hokejista, houslista a podobně. To jsou takzvaná jména konatelská, tedy vyjadřují nějakou specializovanou činnost. A pokud jde například o feministu, islamistu a tak dál, tam jde o označení člověka podle nějaké společenské příslušnosti. A aby to nebylo tak jednoduché, anebo naopak tak omezené, těch přípon pro vytvoření podstatných jmen, kterými označujeme nějakou příslušnost společenskou k nějakému hnutí, názoru, k nějaké vědecké škole a podobně, těch přípon máme celou řadu.
1: No, na co bychom mohli přijít?
2: Pár
1: třeba
2: příkladů uvést.
1: Tak aniž bych koukal do vašich poznámek, paní magistro, napadá mě třeba takový án, republikán.
2: Tak, to je jedna z těch přípon, jako klasický příklad. Vedle republikána se uvádí například mafián, což je také sociální určení.
1: No, pak svazák, pravičák, tam se trošku ta přípona změní z án na ák.
2: Těch přípon je řada a já myslím, že i když je neumíme například vyjmenovat, tak jako třeba vyjmenovaná slova.
1: Taky my vládneme, ale
2: tak dokážeme tu vhodnou zvolit, pokud to slovo chceme právě utvořit nebo si na něj vzpomenout. Dodejme, že standardně se v příručkách jazykových uváděly jako nejproduktivnější přípony tohoto typu podstatných jmen přípona ník a přípona ovec. U toho ník si nejsem jistá, jestli to takhle ještě funguje. Tam jde o to, že třeba když vznikaly úřady, vznikla vrstva úředníků, úředník a tak dál.
1: No jinak tady máme i koncovky ita jako bandita, ista jako policista, ik jako akademik, ián jako vegetarián, nebo jín jako čeledín.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Když se snáší déšť, s tmou se kříží.

Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

0: Dobrý večer, vlačí Rade Šukar Šuniben. Dnes uslyšíme dva rozhovory. Představíme vám Josefa Huše, který po letech strávených ve skotském Edinburgu znovu žije v České republice. Začneme ale Janem Hronem, pro kterého je hudba každodenním světem. Studuje třetí ročník pražské Ježkovy konzervatoře a je zapojený do projektu Young Roma Talents, který podporuje mladé romské umělce a sportovce. Samotnému projektu se budeme věnovat příští týden. Dnes vám představíme Jana Hrona, kterého na konzervatoři navštívila Iveta Demeterová.
1: Honzo, tohle je jedna z učeben?
2: Tady se dějou souborovky a kapely tady zkoušejí.
1: Vlastně jaký máš pocit, když se ohledneš za těmi 3 lety?
2: Si víc a víc uvědomuji, jaký mám štěstí, že tady můžu být na téhle škole, protože tady jsou skvělí jako profesoři a lidi, takže určitě jsem se jako člověk změnil i jako hudebně, mi to tady hodně dalo, takže a furt dává.
1: Honzo, já ti tykám.

0: Protože my se známe už delší dobu a já tě sleduji ještě z dob, kdy jsi chodil do základní školy. Vím, že ty jsi začínal na kytaru a později si k tomu přidal zpěv. Ty pochází z muzikantské rodiny.
1: Z hodně muzikantské rodiny, no. No tak když začnu, tak úplně jako v té nejužší, tak táta hrál od mala na housle třeba. Strejdové hrajou taky na hudební nástroje. Ale třeba děda můj, Gejza Bendík, tak ten hraje celý život v kapele Trnečave. Potom můj strejda Jan Bendík, ten je taky zpěvák. Do toho Marcel Bendík, takže...
0: Jak jsem sledovala tebe a tvého dědu, tak děda je i takovým tím přísným obdivovatelem, že taky nedá nic zadarmo.
1: No určitě, tak to bylo asi to nejdůležitější, nebo pro mě asi to nejvíc, co mi dalo. Učitel, který mi toho dal, prostě naučil nejvíc, takže za to jsem určitě moc rád. Je přísnej, ale tak jako má to nějakou cenu.
0: Ten konkrétní videoklip, který máš za sebou, to je ta spolupráce s Igorem Kmetem.
1: Ano, to je právě ta spolupráce, která vznikla vlastně minulý rok. Je to vlastně takový splněný sen můj. Pro mě to bylo skvělý si to vyzkoušet v nějakém jako hodně dobrém studiu a s takovým profíkem, jako je právě Igor Kmeťo. Takže za to jsem moc rád, za tuhle příležitost.

0: Tak to byla krátká ukázka písně Sin City, ke které je i videoklip. Autorem hudby je Honza a jeho děda Kejza Bendík. Na hudbě společně s Honzou spolupracoval Igor Kmeťo.
1: Tak tady na konzervatoři Jaroslava Ješka studuju obor kytara klasik latin. Já hraju třeba teďka často už popovější věci, které prostě už jsou takový víc jako koncertový. Potom hraju třeba právě, to je ta latinská kytara, tak hraju brazilský věci, argentinský.
2: Ty, když zpíváš, tak si svoje skladby, texty i hudbu píšeš sám?
1: Určitě. Všechno si jako nějak tak zkouším dělat sám, no. Já si myslím, že to je právě úplně to nejhezčí na tom, jako být muzikant, že si to právě můžeme všechno dělat jako sami. Já jsem jako nikdy, a mě se to právě hrozně líbilo, já jsem tím byl hrozně fascinovaný třeba tou tvorbou toho textu. To je to, na čem se snažím teďka nejvíc pracovat, právě psát písničky, svoje texty, i tu hudbu vymýšlet a zkoušet to i nahrávat. Takže to je podle mě to nejdůležitější u muzikanta, aby si to všechno nějak tak dokázal dělat sám.
2: Zkoušel jsi někdy romský čardáše?
1: Zkoušel. Já jsem k tomu byl jako vždycky vedený nějak tak rodinou od malička už. Když jsem nastoupil do Zušky, tak po mě chtěli samozřejmě hnedka čardáše hrát. Ale to je spíš jako takový, že tomu už jako až teďka třeba přicházím víc na chuť, jako co jsem víc starší, protože jak jsem jako začínal, tak mě to právě moc jako nebralo, takže já jsem byl spíš jako víc na ten pop, na tu světovou jakoby hudbu. Ty romský jako muzice jsem jako teďka v posledních letech víc našel. Vidím v tom víc tu krásu, už tomu jako víc rozumím, nějak to, asi jsem k tomu jako dospěl. Takže už to hraju tak spíš jako, tak jako pro radost. Vždycky po mě chtěli Halgáta a tak, protože já si jako nikdy nedovolil to zahrát, protože zaprvé nerozumím tomu a myslím si, že proto, abych tohle hrál, tak musím nějakým způsobem dospět a nechci to zkazit hlavně. Nechci to brát na lehkou váhu, hrát takovýhle typy písniček, protože znáš takový klenot a nechci to, to nějak moc jako neumím.
2: Jsi názoru toho, že ten muzikant k tomu musí dozrát, dospět a procítit to?
1: To si právě myslím, no. Třeba u těchto typů jako písniček.
2: No, když jsem se ptala na ten čardáš, tak si říkám, že když přijde někam romský muzikant, tak od něj chtěj tu temperamentní muziku.
1: To je taky důležitý, no, aby to nějak jako každý nějak tak muzikant zvládl zahrát. Ale nemyslím si, že to je úplně jako nějak jako povinný. Neměl by se k tomu jako nutit. Já jsem se k tomu právě nikdy nenutil a nějak tak jsem k tomu dozrál a prostě už teďka si poslechnu čardáše. Jen tak.
2: K tvé tvorbě, co chystáš, co plánuješ?
1: Tak určitě mám teďka v procesu už dvě nové písničky, které teďka budu dodělávat. Bude se vydávat, bude se řešit klip a přes léto budou nějaké akce, koncerty, takže určitě toho je hodně.
2: Honzo, cesta je cíl. Jaké je takové to motto, co tebe nabíjí jít pořád dopředu?
1: Asi to, že nechci pak ničeho litovat, až budu starší a budu si říkat, tohle jsem mohl udělat líp, nebo měl jsem víc riskovat, nebo jsem měl udělat tohle, nebo takhle se rozhodnout. Takže to je asi moje motto, nebo celkově, jak se snažím přemýšlet, že nechci ničeho litovat. Takže tak, jak se rozhodnu, tak prostě tak to cítím.
2: Říká Honza Hron, student Ješkovy konzervatoře.

0: Poslech nám zpříjemnila kapela Terne Čave. Ve Skotsku prožil několik let a dodnes tam má část své rodiny. Nakonec se ale rozhodl vrátit do rodného Hronova ve východních Čechách, kde si našel přítelkyni a dnes pracuje jako taxikář. O životě v Edinburgu i o návratu domů si s Josefem Hušem povídal Karel Sladký.
1: Každý člověk je jiný. Někdo nás bere úplně normálně. Jako hodně se to teď tady změnilo, bylo to horší tady. A teď už opravdu ty lidi už přicházejí. Nemůžu soudit člověka podle barvy pleti, ale podle chování. A hlavně, jako to je ve Skotsku. Tam, když někdo něco provede, tam je spousta národností, tak bude on špatný. Jo? Když mi to provede Číňan nebo dokoliv, tak on je špatný. Ne, že všichni Číňani jsou špatní. Jak se to tady takhle dělá?
2: Jak jste se dostal do Skotska?
1: Já tam mám rodinu.
2: Jo?
1: Mám tam rodinu celou a teda ty už se teda nevrátějí, protože jsou spokojený. Tam, když člověk pracuje, opravdu když pracuje, tak neřeší základní věci, jako jsou tady. Elektrika, vodu, to neznají tohle řešit. Tam pro ty sociální slabší třeba mají tak udělaný, že mají systémy elektriku dobíjení. Koupíte si kartu, dáte si za 50 liber a prostě víte, kolik máte elektriku. Žádný nedoplatky vám nepřijdou. Padne vám 50 liber, jste bez problémů. Ale nemáte žádný dluhy. Jak tady nikdo nevyjede elektriku, vodu a pak musí jdou nedoplatky, že tohle by se mělo zavíst tady.
2: Takže tam lepší životní podmínky?
1: Tak, určitě.
2: Pro sociálně slabé.
1: Tak, přesně tak.
2: Říkáte rodinu, takže větší rodinu máte v tom Edinburgu?
1: Mám tam sestru, synovce a strejce.
2: Teď jste tady v Česku, ale létáte tam zase, chystáte?
1: Ano, létám. Teďka jako ty lety se zdražily, ale dokázal jsem za 50 liber letět z její společností tam a zpátky.
2: Josef Hušo, který žil jak dlouho v Edinburgu?
1: 3 roky.
2: 3 roky a zkušenost velká?
1: Veliká, opravdu.
2: V čem? Co vám to dalo?
1: Hlavně poznal jsem lidi, jakýž opravdu lidi mají být. Když jsem šel někam na úřad, žádný problém nebylo. Hlavně s Poláci, to jsou super lidi, protože když jsem třeba já něco vyřídit, tak jsem šel Polákovi, dal jsem 10 liber a přišel jsem odpoledně, měl jsem všechny papíry zařízené. Bez problémů.
2: Vztah a jednání se sociálně slabými?
1: Úplně normální, jo? Žádný nějaká diskriminace nebo takovýhle. Tohle tam není. Tam, když jdou děti do školy, tak ráno ředitel si je nechává srovnat, ty se srovnají, pak zatleská a který stojí nejlíp, tak ty pouští postupně do třídy. A říkám, spousta národností tam žije, ale žádný konflikty nebo rasistické tam nejsou.
2: Co z toho byste vzal sem do Česka? Co byste tady z toho zavedl, z těch zkušeností, z toho, co jste tam poznal?
1: To chování lidí. V těch školách bych to zavedl, protože tam je jako bezpečnost dětí na prvním místě. Když skončí škola, tak je tam starší důchodce, který je na přechodě, u školy, autobus, všechno. Je to víc zabezpečený než tady.
2: Co obnáší práce taxikáře?
1: Dobrý nervy. Hlavně to zná to město, ty ulice.
2: Jaké to je?
1: To třeba za šichtu udělám 30x Tesco, 30x Penny a takovýhle trasy.
2: Josefe, jezdíte spíš kratší trasy nebo další?
1: Spíš kratší.
2: Jak na vás lidé reagují, když přijedete?
1: Úplně perfektně, protože už mě znají. Hlavně vidí, že můžou se na mě spolehnout. Jo? Hlavně bezpečně člověk jezdit, jo? To je hlavní bezpečnost.
2: Pracujete s lidmi. Lidé jsou různí, jak se sám
1: tak,
2: říkal.
1: Přesně tak.
2: A jaká je práce s lidmi?
1: No. Víte co, jak který? Některý se chová normálně, nejhorší jsou ty podnapilí, to jako s nima to jsou dohady, problémy, a někteří jsou strašně arrogantní. Vy, když se ho zeptáte na cestu, tak vám řekne domů. A já mu řeknu třeba, co je domů? Domů to je velký pojem. A nenechá si to vysvětlit, nebo jsou takový zákazníci, že se nechají odvíct a oni mám řekne, já nemám peníze.
2: To, co nám teď tady zvoní, váš telefon taxikáře, už asi budete mít čichtu zase, tak si to vezměte.
1: Ne? Dobrý večer, tak si prosím.
0: Adagio Zimar Savoro, Manga vlačí rad. Děkuji, že jste byli dnes s námi. Klidný večer a příjemný poslech u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Česko usiluje o unijní podporu pro výstavbu gigatovárny na umělou inteligenci. Meteorologové prodloužili výstrahy před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Zítra bude slunečno a horko, odpoledne se můžou objevit přehánky nebo bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. České radiokomunikace chtějí na stavbě gigatovárny na umělou inteligenci v Jíloviště u Prahy spolupracovat s firmami ze Španělska, Německa nebo Francie. Českému rozhlasu to řekl ředitel radiokomunikací pro otázky umělé inteligence Jan Kavalírek. Česko se uchází o unijní podporu ve výzvě, kterou dnes na stavbu gigatováren vypsala Evropská komise.
3: České radiokomunikace už podle Kavalírka podepsali dohodu o spolupráci s přední španělskou firmou v oblasti umělé inteligence, Multiverse Computing.
4: Jednáme spolu s dalšími technologickými firmami napříč Evropy, z Francie, z Německa, opravdu firmy, to jsou přední hráči, kteří mají dneska velký zájem, aby se do toho našeho konzorcia dostali. Takže fakt věříme, že kvalita, kterou budeme schopni nabídnout, bude velmi vysoká. Maximálně se snažíme o to, aby co největší míra těch technologií byla evropských.
3: Vláda už dříve rozhodla, že projekt českých radiokomunikací podpoří. Evropská komise má pak do začátku příštího roku vybrat 7 projektů napříč Evropskou unií, které získají částečně unijní financování. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Velmi vysoké teploty a silná zátěž teplem hrozí až do půlnoci na neděli. Meteorologové prodloužili výstrahy platné pro Liberecký kraj a velkou část republiky. Na Českolipsku hrozí dokonce velmi silná zátěž teplem. Lidé by hlavně měli přijímat hodně tekutin, říká mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Michal Georgiev.
5: Ten pitný režim, aby nebyl jenom o vodě, ale samozřejmě i o minerálních vodách. Budeme velice rádi, když se lidé vyhnou alkoholu v tomhle teplém počasí.
2: V Opavě vzniklo spontánní pietní místo na památku Glena Hansarda. Zpěvák zemřel ve středu při nehodě na motorce. Lidé přinášejí svíčky k takzvanému murálu na Hradecké ulici. Velkoplošná malba Glena Hansarda vznikla k letošnímu koncertu na opavském festivalu Slunovrat, říká jeden z organizátorů Ivo Mludek.
6: Ten koncert měl ohromný ohlas v Opavě, a nejenom v Opavě, ale u všech lidí, co tam byli. A úplně si Glena Opava zamilovala, takže když ta jako strašná zpráva se začala šířit sociálníma sítěma, tak spontánně tam začali přinášet rozsvěcet svíčky a i nějaké květiny se tam objevily. Sport.
2: Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Domácí odvetu s chorvatským Varaždínem vyhráli 2-0 a v součtu s venkovní porážkou o gol ovládli dvojzápas 4-3.
1: Počasí.
2: Zítra bude slunečno a horko, později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost. Na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 43.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D11 je ve směru z Prahy do Hradce Králové za Chlumcem nad Cidlinou opět průjezdná. Na kilometru 66 hořelo nákladní auto. Hasiči už odjeli a projíždí se jedním jízdním pruhem. Stačila se vytvořit dlouhá kolona. A taky na Pražském okruhu hořelo auto ve směru z D1 na letiště. Na 17. kilometru je kvůli tomu průjezdný jeden pruh. Kolona od sjezdu na Lochkov je asi na 25 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Na příští rok plánuje jeden jediný koncert, o to velkolepější bude ikona českého popu, držitelka státního vyznamenání, držitelka tálie. Helena Vondráčková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Hej, ty tam dozněla. Já ještě jednou vítám ve studiu Českého rozhlasu Helenu Vondráčkovou, královnu českého popu.
1: No.
0: Připadá vám to přehnané? Já myslím, že vůbec ne.
1: Já si myslím, že je to trošku přehnaný.
0: Necítíte se jako královna? Já jsem viděla, jakým způsobem vás přivítali v polské televizi. Sledovala jsem to celé a to bylo velkolepé. To bylo opravdu přivítání královny.
1: No tak to, oni si na tohle potrpějí. Je to samozřejmě příjemný, ale jako já pořád zůstávám nohama na zemi.
0: Nohama na zemi s dovolením, jestli se můžu vrátit k té polské televizi. Nechte nás nahlédnout do zákulisí, jak se to celé upeklo? To přivítání, to pozvání, celý ten průběh.
1: Tak oni Poláci jsou velmi takový bystrý a vlastně to vymysleli celý sami, aniž bych já do toho nějakým způsobem zasahovala, takže já už jsem tam zvyklá, že prostě tam přijedu a jsem postavená před hotovou věc. Tak, ale většinou je to vždycky prostě příjemný na úrovni a hrozně mě těší, že oni si mě tam opravdu velmi, velmi považují.
0: Velmi považuji, bylo to opravdu znát. Vy jste byla nedávno hostem televizní show Dzień Dobry, jestli to říkám dobře, v polské televizi TVN. Nebylo potřeba tlumočníka?
1: No, jak kdy. Já samozřejmě ráda mluvím polsky, ale je to taková ta trošku mix českopolština. Vymýšlím si i třeba nějaký slova, který nevím, jak se polsky řeknou, ale oni mi je rozumějí. A je to pro ně prostě, působí to velmi milé a hrozně jsou rádi, když se mnou můžou mluvit polsky.
0: Polsky a hlavně vy rozumíte jim?
1: Jo, já jim rozumím, dá se říct, téměř všechno.
0: A chystáte nějaký koncert v Polsku?
1: Vždycky máme každoročně nějaké koncerty, tak vím, že tam je nabídka, ale teď z hlavy vám neřeknu, ano, kdy to je, ale je to během léta.
0: Takže uděláte radost tamním fanouškům.
1: To často, jezdím do Sopot, protože to je vlastně, dá se říct, jeden z mála festivalů, který si drží svůj úroveň a vlastně pořád svoji existenci. A jezdí tam neuvěřitelné množství světových hvězd, takže opravdu festival na úrovni a proto mě těší, že mě tam vždycky zvou.
0: Tak, pojďme do České republiky, kde ten zájem fanoušků rovněž neutuchá. Vy plánujete teď opět, je to k vašim narozeninám, 24. června, koncert v Karlíně.
1: Ano.
0: Bude něčím jiný než třeba ty předchozí?
1: Tak bude jiný, dá se říct, co se týká skladby hostů nebo prostě kamarádů. Bude tam se mnou zpívat v duetu Pepa Vojtek, protože kdysi jsme spolu hráli v muzikálu, v několika muzikálech, takže jednu písničku tam zaspíváme společně, právě taky muzikálovou. A bude tam takový překvapení, jedno velký asi pro publikum, protože je to zpěvačka, který já si velmi považuju, která je taková velmi, velmi, řekla bych, zemitá a má krásný hlas, je úžasná, protože hraje na několik nástrojů, co já vím, na elektrickou kytaru, zobcovou flétnu, střídá s kytarou španělskou, dokonce jsem se dověděla, že hraje i na dudy.
0: To bude orchestr s vámi.
1: A je to Raduza. A Raduza, protože chystám během tohoto roku, bych ráda vydala několik nových písniček, čili nové CD. A ona po tom, co jsme ji oslovili, tak mě napsala velmi krásnou píseň. A tak jsem se s ní domluvila, dokonce včera to klaplo, že dala souhlas k tomu, až byla hrozně mile překvapená, že jsem jí oslovila a byla ráda, že by tu písničku jsme společně tam na tom koncertě zaspívali, teda já, a ona by mě doprovodila. Bude to i za doprovodu vlastně mé kapely. Já vystupuji se skupinou Charlie Band. A tak náš kapelník už se s ní, Charlie Bažek, už se s ní dal do kontaktu a domluvili, jak to bude vypadat, on že by to zaranžoval. Tak se na to strašně těším, protože myslím si, že ta písnička je tak jako vyloženě mně napsaná na tělo a má nádherný text. Ale už víc nebudu prozrazovat.
0: Už jste prozradila
1: celkem podívat.
0: Dost. Ano, 24.
1: Ono už je to, myslím, teda skoro vyprodaný.
0: 24. června v pražském Karlíně, tam to bude.
1: Ano, tam se to bude odehrávat a jinak tam bude další host ještě, co se týká pohybu, a bude to několikanásobný mistr světa ve stepu a v tanci. Tak. A dokonce i mistr Evropy, několikanásobný se svojí skupinou rozšířenou, takže s něma si i zatančím, zastepuju. No a ten koncert jinak samozřejmě nabídne velké množství písní, které vím, že lidé rádi poslouchají a že to prostě bez toho to nejde.
0: Nechme nějaké překvapení zkrátka. Ano. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: schránila. To byla píseň Láska má Václava Neckáře a Helena Vondráčková, vlastně jeho parťačka, jestli to tak mohu říct.
1: Dlouhou
0: dobu. Ano, je naším hostem. Nějaká vzpomínka, která vám teď vytane na mysl, když řeknu Václav Neckář a když jste slyšela ho zpívat?
1: Věčně mu praskaly kalhoty a věčně jsem mu spravovala zip.
0: Opravdu jste mu spravovala zip?
1: No jasně, ale to musím říct, že Vašek byl vlastně mým, abych to řekla správně, druhým partnerem, co se týká duetu. Protože já jsem vlastně s ním přišla do divadla Rokoko, kde už byla v té době rok Marta Kubišová a my jsme tam přišli spolu a od té doby se vlastně známe, to byl rok 65, kdy jsem nastoupila do divadla a od té doby se známe a naspívali jsme spolu nesčetně písniček a hráli jsme spolu v krásném filmu, kde on byl trošku menší princ ke mně v šíleně smutné princezně. Takže s Vaškem mám spoustu nádherných zážitků a vzpomínek a jsem ráda, že prostě ještě stále se drží, i když bohužel ta nemoc trošičku s ním zamávala, ale musím to zaklepat a držím mu palce a doufám, že ještě nás bude dlouho obšťastňovat svýma písničkama.
0: Ano, Šíleně smutná princezna, pohádka, která se reprízuje dodnes.
1: Podíváte, to je fenomén, že?
0: Je to fenomén a podíváte se vy občas, když třeba
1: víte,
0: že
1: víte,
0: je v programu?
1: Že jo, ne teda, že bych jako se koukala na sebe obdivně, to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka a natočená vlastně režisérem Bořivým Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
0: Musela jste si
1: a vtipná.
0: Nějak, a vtipná a vlastně i ten váš výškový rozdíl se tam vtipně využije.
1: No jo, tím to vyvrcholilo.
0: Tím to vyvrcholilo. Řešili jste někdy na pódium váš výškový rozdíl? Řešilo se to někdy? Třeba, že vy jste stála trošku vzadějíc, vaše
1: trochu vepředějíc, ne? To nechali jsme tomu úplně normální přirozenost. Prostě všichni věděli, že byl menší, takže... To se při koncertech ani nedalo skrývat.
0: A než jste natáčeli tu pohádku, měla jste nějakou hereckou průpravu?
1: No právě, že vůbec ne. Já jsem přišla vlastně do divadla jako naprostej elef. Já jsem jediný, co, tak jsem v našem ochotnickém divadle v Slatěňanech u Chrudimi, kde jsem vyrůstala, tak tam jsem hrála v pohádce o měsíčníku, větrníku a slunečníku, tak nějak možná, že to pořadí je jiný. A pak jsem hrála ještě v několika, dokonce, počkejte, co to bylo, její pastorkyně. To jsem objevila teď v nějaký krabici fotky. Říkala jsem, já byla herečka už tenkrát, ale to bylo prostě opravdu jenom tohleto, to byly začátky, ale jinak jsem byla naprostý začátečník, ale režisér Bořivoj Zeman byl tak báječný, že prostě nás, Vaška i mě, krásně do té role dovedl navést a přesně věděl, jak by to mělo vypadat. A my jsme to prostě chápali, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo a myslím, že ne špatně.
0: To rozhodně. A vy jste se ve filmu Myhla vlastně i nedávno a o tom budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na Zámkem Světla nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tak legendární píseň Z hůru k výškám Helena Vondráčková. Tato píseň zazněla vlastně poprvé také v legendárním filmu S tebou mě baví svět, ale teď dostala takový nový švih. Vy jste ji znova naspívala a nebyla jste sama.
1: No, já jsem ji naspívala několikrát znova, ale poslední verze vlastně vznikala v souvislosti s filmem Šveháci, kde jsem byla angažovaná jako herečka, zpěvačka. Tam jsem zpívala Dlouhou noc a byla to taková mini role, ale bylo to velmi příjemné natáčení. Točili jsme to v Piešťanech a v takovém krásném hotelu. No a mým takovým malým partnerem byl velmi nadaný chlapec, 7letý, který vlastně prochází celým tím filmem a tu příhodu nebudem povídat, to se na to běžte podívat. Nicméně chtěla bych mluvit o tom, že jsem si všimla, že on je velmi hudebně nadaný a že krásně zpívá a hrál teda opravdu takovým tím dětským, ale přirozeným způsobem. Jo. Strašně prostě živej kluk. Asi to má po tatínkovi, protože jak jsem potom později zjistila, tak z jeho otcem se známe z různých vystoupení, protože tatínek je kytarista. A já jsem si všimla, že on si tak různě poťukával rytmy, jo, tak jsem si říkala, tak to bude možná bubeník nebo něco takového. No a tenhle ten chlapec pak dostal vlastně za úkol od vedení toho filmu, aby si se mnou zaspíval nějakou píseň. Chtěli to tím ukončit vlastně celý ten film a dali mě za úkol, abych našla nějakou vhodnou píseň, která by se hodila i ke mně, i k němu. A tak jsem dlouho hledala a pak mě napadla přesně tahle ta písnička Z hůru k výškám, protože i textem to bylo adekvátní tomuhle tomu klučíkovi. Takže jsem jela do Bratislavy znova, abychom natočili tuhle píseň spolu ve studiu. No a byla jsem úplně až dojatá, jak tenhle ten chlapec prostě se toho zhostil, protože ta písnička není jednoduchá, jo. Je velmi rozsahově náročná a i jako co se týká textu a tak. A on to zvládnul naprosto bravurně, jo. A vždycky na mě koukal, já jsem byla v režii, tak jsem ho pozbuzovala, aby to bylo tak, jako aby tomu dal ten švung. A bylo to, myslím si, že to dopadlo strašně dobře. A škoda, že tady neměli jsme možnost pustit tu nahrávku, ale určitě se sem dostane do rádia. A ten chlapeček se jmenuje Emanuel Bugala. Možná, že o něm ještě uslyšíte. A v tom filmu se jmenuje Money. No, takže to byla vlastně story této poslední verze písně a dokonce jsme k tomu natočili i videoklip.
0: Ano, ten videoklip, já jsem na něj narazila na vašich stránkách, tam je celý, je to velice milý videoklip, je tam mimo jiné i třeba ukázané, jak jde za vámi do šatny, natáčí si to na telefon. Jak k tomu Emanuel Bugala jakoby přistupoval? Byl třeba z vás nervózní nebo opravdu takové to bezprostřední dítě?
1: Ne, on byl naprosto bezprostřední od prvního momentu, což mi bylo sympatický. Žádný stud nebo žádný nervy nebo jo, žádná tréma. Výborný chlapec.
0: No, zkrátka prostě normálně tady zpívám s Helenou Vondráčkou. Já jsem někdy četla i o srovnání s Tomášem Holým, tak uvidíme.
1: Jo, to je takovej typ přesně kluka v těch letech, no.
0: Tak uvidíme, třeba ještě opravdu o něm uslyšíme. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Helenou Vondráčkovou, v úvodu jsem říkala držitelkou státního vyznamenání a držitelkou tálie. Tálii jste za celoživotní dílo. Ono je to delší, celoživotní mistrovství v oboru muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry, tak to zní celé. Dostala vlastně teprve...
1: Zní to honosně,
0: kde máte tu krásnou skleněnou trofej umístěnou.
1: No teď momentálně je umístěna v muzeu v Košicích, kde je vlastně výstava už celý rok, teď bude končit, všech mých ocenění, jak domácích i zahraničních, spoustou kostýmů z filmů, z muzikálů, soukromýho archivu, fotky prostě z roku, kdy jsem začínala ještě jako malá holčička, prostě průřez celým mým, dá se říct, s životem.
0: A kdo to tam je umístěné? To musí v nějaké obrovské výrobní hale, aby se to tam vešlo, ne?
1: To je muzeum košické, krásné. A mám radost, že to mělo velký úspěch. Takže teď se to asi, je to v jednání, bude stěhovat do Bratislavy, kde projevili zájem, že by to tam chtěli. Takže já bych byla docela ráda, protože já tam mám spoustu šatů a už se mě do skříně nic nevejde, tak jsem byla šťastná, že zmizeli na výstavu. No tak uvidíme, jak to dopadne.
0: Takže to vypadá, že tálie se domů jen tak nepodívá.
1: No doufám, že ji nerozbijou, protože ona je velmi křehká, ale měla jsem z toho ocenění samozřejmě obrovskou radost, protože každý ocenění mý práce mě potěšilo.
0: Tak a jak se vůbec taková výstava chystá, protože neumím si představit, že byste jenom vy sama osobně vybírala všechny ty, více než 60 let vaší kariéry.
1: Ne.
0: Tak to... co třeba konkrétně vy jste vybírala speciálně pro tu výstavu?
1: No tak já jsem byla u všeho, ale byl tam samozřejmě ředitel tančícího domu, protože ta výstava byla předtím v tančícím domě v Praze, tak tím to začalo. No a měli jsme tam i odbornici vlastně na takový to vybrání šatů a tak dál, která kurátorku, která to všechno dávala dohromady, velmi milá paní. A tak přišli prostě ke mně domů a nejdříve mě začali lustrovat veškeré skříně, veškeré ocenění, takže opravdu jako to, co je zaujalo a to, co si mysleli, že by zaujalo i diváky, kteří tam přijdou, tak prostě mě sebrali. Takže já mám doma, teda teď už to mám takový trošku torzo, říkám to musí slávit, tak tam jsem měla veškeré ocenění, jak jsem říkala, ze zahraničí, od nás, všechny anděly a zlatý, platinový, desky stříbrný, veškerý moje soukromí kostýmy, dokonce i šperky, dokonce i pohádkové kostýmy z Šíleně smutné princezny a z různých televizních programů. No, bylo toho opravdu strašná spousta a já jsem byla šťastná, že to na chvilku, že jsem si mohla vydechnout. No, tak uvidíme, jak to bude dát.
0: Bylo něco, co jste nechtěla dát z ruky? Co prostě muselo zůstat doma?
1: No, to právě teď o to bojuju, protože tam byly i kostýmy z poslední Auto Areny. A byly to speciálně udělané stepky a takovej flitrovej, modrej, zářivě, bledě modrej, prostě takový trikot s třásněma. A já jsem, teď jsem si uvědomila, že bych ho nutně potřebovala, abych si ho vzala asi do toho Karlína, takže už jsem...
0: Vrátit.
1: Už jsem prosila, ať mi ho přivezou. že bych si ho ještě jako vzala na sebe.
0: Že byste si ho půjčila teda.
1: Ano.
0: Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Naším hostem je Helena Vondráčková. Teď jsme slyšeli nejen tedy jí, ale třeba i paní Pilarovou a taková kompilace několika písní.
1: Ano, ale tam jste neslyšeli paní Pilarovou.
0: Neslyšeli?
1: Ne. Vidíte to, jak jsem to krásně zaspívala.
0: To jste hlavy?
1: No ano.
0: Ne, ježiš, já myslím, že
1: původně. Ano, že... Ne, ne, tady to co jste
0: to
1: poslouchali.
0: To jste mě dostala teda.
1: Ano, to tak to je směs písní z muzikálu a filmu Kdyby tisíc klarinetů.
0: Ano, ano.
1: A spolu jsme to naspívali právě na dvoj CD, o kterém si teď něco málo řekneme, s Karlem Hálou a Valdemarem Matuškou. A původně to zpívala Eva Pilarová, můj velký vzor pěvecký, a Karel Gott s Valdou.
0: Tak, je to tak, slyšet, byl váš velký vzor.
1: No, ta se jednou divila, že jsem když jsem naspívala, zrovna to bylo teď z tohoto domu, kde na vás mluvíme, kde vysíláme z karlínského studia, tak jsem tady naspívala písničku zkušebně s orchestrem Československého rozhlasu tenkrát, který řídil Karel Krautgartner a Josef Obruba. A ta píseň se jmenovala Měsíc nad Vermontem. A tu zpívala Eva Pilarová. Oni to chtěli zkusit, jak mě to půjde, když bych jako si ji zaspívala. No a zjistili, že mě to šlo tak dobře, že Eva měla v té době nějaký zákaz a oni pustili tu moji verzi jako trválku v rádiu. No a samozřejmě, že jsem si tím udělala velkou nepřítelkyni, protože ona se sama nepoznala, že to není ona. Takže trapas. A dlouhá léta jsem jí musela vysvětlovat, že já jsem za to nemohla, protože já jsem byla ještě holka školou povinná a vůbec jsem netušila, co jako tím způsobím, ale to nebyl můj problém.

0: Tak tomu to nic.
1: Vašemu vlastně relativně novému, protože vyšlo před 2 lety k vašemu 60-letému výročí na scéně. CDčko je tedy dvoj, CDčko, jmenuje se Evergreeny.
0: Ano, Evergreeny, a natočili jsme ji vlastně ve spolupráci s Honzou Adamem, který mě pomáhal vybírat repertoár. A je to takový průřez vlastně celým širokým spektrem všeho, co jsem naspívala. Takže tady jsou melodie z muzikálů, z filmů, jazzový melodie, protože jsem od malička strašně ráda poslouchala Ella Fitzgerald a jazzové zpěváky. Je tady rocková hudba, jazzroková hudba, taky Bulhaři tady nesmějí chybět, lidovky. A tak jako opravdu je to strašně pestrý album, i cizojazyčné písničky s různými hosty, kolegy, jako je Karel Gott, Vašek Neckář, Marta Kubišová, koho jsem ještě nemenovala, Valdemar Matuška, jak jste slyšeli, Karel Hála, spousta lidí, a je to velmi hezky vybavené i obrazově. Jsou tady různé fotky, třeba tady vidím s Milanem Lasicou, protože jsem vystupovala v různých muzikálech v Bratislavě, v Hello Dolly, nebo v Praze v Les Misérables, takže všechny tyhle věci se tady dohledají. S Jirkou Kornem jsme tady, dokonce i s Evou Urbanovou, Petrem Dvorským, no prostě je to krásné album, já jsem na něj hrozně pyšná.
1: Celá plejáda opravdu velkých umělců. A jeden z nich je naším dnešním hostem, Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pokud někdo plánuje v příštím roce zajít a užít si koncert Heleny Vondráčkové, tak by si měl teď poznamenat jedno jediné datum, a to 19. června, protože jiný koncert nebude. Je to tak, paní Heleno?
1: No, 19. června, ale příští rok, ano. 27.
0: Ano, příští rok.
1: Ale tak si pospíšte ještě letos, protože letos máme turné, který se jmenuje Helena Forever. A to vlastně brázdíme Českou republiku. A vlastně budeme mít jednak narozeninový koncert, o tom jsme mluvili v Karlíně 19. června, ale bude i Lucerna 20.12., která už je, to už je tradice, že tenhle ten koncert je úžasný. A vlastně příští rok jsme se domluvili a splnili jsme přání vlastně promotera pana, no a teď jsem zapomněla jméno.
0: Zdravíme pana promotéra.
1: Ne, už jsem si vzpomněla pana Ságla, no. Tomáše, který vlastně to celý organizuje, tu arénu Eden, mám z toho teda už teď pupínky, trému, doufám, že to dobře dopadne. Takže jsme se domluvili, že vlastně příští rok vynecháme Českou republiku a na rozdíl toho budeme vystupovat na Slovensku, takže turné se přesune někam jinam a něco taky v Polsku. Takže aby prostě ta Eden Arena měla dost prostoru. Tam se vejde asi, já nevím, 35 tisíc lidí. To je číslo, který mě ohromuje, a tak mi držte palce, aby to dobře dopadlo.
0: Rozhodně budeme, takže jeden jediný koncert. No ale jenom u koncertů nezůstane, protože vyjde kniha.
1: Ano.
0: Dokonce dvě knihy. Dvě knížky, jedna na konci roku ještě.
1: Jedna na konci letošního roku. A je to, mám z toho velkou radost, protože taková knížka mě ještě nevyšla. Mně vyšlo asi 5 nebo 6 knih, ale tohle bude speciální kniha báječné fotografky a už teďko i mé kamarádky Lenky Hatašové. A budou to fotografie z mých různých vystoupení, ale i situací, a bude to umělecky vlastně pojednaná kniha, čili umělecké fotografie zpracované touto báječnou dámou.
0: Báječnou dámou a druhá
1: a pak
0: kniha.
1: Druhá kniha by měla být příští rok, kterou bude psát Petr Macek. A nad tou se budeme skládat už teď, nebo budeme ji vymýšlet a hledat fotografie, a hlavně ta by měla doplnit ten zbytek toho, protože jedna knížka vyšla asi před 4-5 lety, takže tam ji zaktualizujeme.
0: Úžasné, tak ať vám všechno vyjde podle plánu, užívejte každý koncert, stejně jako vaši fanoušci, posluchači. Moc děkuji, že jste tu byla, Helena Vondráčková.
1: A já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Hasiči v Ostravě řeší únik čpavku v Ostravar aréně. V Libereckém kraji platí výstrahy před vysokými teplotami. Zítra bude slunečno a horko. Odpoledne se můžou objevit bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Ve víceúčelové hale Ostravar Arena v Ostravě unikl čpavek. Hala byla v době úniku prázdná, v objektu byl ale přípravný zápas mládežnického hokejového týmu. Lidi se proto odtud museli evakuovat. Teď látku odsává údržba stadionu. Podle mluvčí hasičů Kamily Langrové je v oblasti zastavená osobní doprava. Hromadná doprava jezdí dál, ale na zastávkách v okolí arény nezastavuje.
2: Aktuálně u události neevidujeme žádná zranění, dochází k odsávání samotného čpavku do čpavkového hospodářství v rámci Ostravar arény. Lidé byli o této události vyrozuměni pomocí rozeslání hromadných SMS zpráv.
0: Meteorologové v Libereckém kraji varují před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Výstrahy platí do půlnoci zpátku na sobotu. Kvůli přehřátí a dehydratacím je možné očekávat zvýšenou zátěž zdravotnického systému a sociálních služeb, říká Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu, a to prakticky na celém našem území. O víkendu očekáváme od západu přechodné ochlazení. Na začátku příštího týdne se bude pravděpodobně opět oteplovat.
0: Ve Španělsku dnes po necelém týdnu přestává platit národní nouzový stav. Informoval o tom premiér Pedro Sanchez, který ale zároveň zdůraznil, že kvůli přetrvávající vlně veder vysoké riziko požáru potrvá i dál. Opatrně optimističtí jsou také hasiči v západofrancouzském departmentu Gironde. Podle předpovědí totiž v následujících hodinách čekají region nižší teploty, vyšší vlhkost a dokonce déšť.
4: Francouzské úřady i proto povolili 84 tisícům evakuovaných, aby se vrátili do svých domovů. Situace se naopak zhoršuje v Řecku, kde hoří na poloostrově Pelopones nebo na ostrově Lesbos. S plameny bojují i hasiči na jihu ostrova Kréta, kde museli úřady evakuovat na 8 tisíc lidí. Šířící se požáry pak hlásí také Německo, kde se hasičům v nedostupném lesním terénu v Alpách zatím nedaří dostat požár pod kontrolu. Jeho příčina ani velikost zasažené plochy zatím nejsou známé. Marek Jakšič, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Jablonce porazili Varaždín 2-0 a postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Proti chorvatskému soupeři v odvetě otočili nepříznivý stav z prvního zápasu. Odvetu druhého předkola Evropské ligy hraje Hradec Králové proti norskému Tromsø. Počasí. Zítra bude opět slunečno a horko. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost. Na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů. Na severu Čech kolem 34.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11 se z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou se objíždí následky požáru auta. 660. kilometr je průjezdný jen jedním od 660. kilometru. Je to průjezdné jen jedním pruhem. Kolona je asi 3-kilometrová, není souvislá, začíná za sjezdem na Chlumec, zdržení 20 minut a oběd se dá právě přes Chlumec. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: Lidé jsou stvořeni k tomu, aby milovali.
6: Budeme vám vyprávět příběh lásky, ve kterém 20-letá dívka opustila milované Valašsko kvůli 27-letému fešáckému tanečníkovi ze středních Čech.
5: Oba už vědí, že o vztah se musí pečovat. A občas se za toho druhého také modlit.
6: Jak napsal Antoine de Saint-Exupéry, láska je především modlitba. A modlitba je ticho.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatý Las, pro vás vybíráme ze stovek manželských příběhů, které jste nám poslali, ty nejtklivější, nejdojemnější a plné citu.
1: Tentokrát se vydáme do Rynholce u Nového Strašecí, kde žijí 75-letá Milena a 82-letý Robert Krejzovi.
0: Jemu se už sice těžce chodí, má pochroumaný kyčelní kloub, ale na svou ženu se dívá pořád láskyplným pohledem.
1: Přesvědčil se o tom i naslouchající Patrik Rozehnal, když je přijel navštívit.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vítám vás u nás.
3: Vy budete Milena.
4: Já jsem určitě Milena, ano.
3: Určitě, víte to. Ano. Tak to jsme tu dobře.
4: No, trochu se mi klepou kolena, jako z toho.
3: To bude zimou.
4: No asi jo, asi jo.
3: Tak jestli Milena, tak pro Milenu jsem přivezl tuhle květinu, snad to dělá radost.
4: Krásná, vždycky, kytka vždycky. Já jsem kytičková.
3: Jo.
4: Uvidíte na zahrádce.
3: Taky vaše.
4: Děkuji moc krát. Děkuji.
3: A vemete nás za manželem Robertem.
4: Ano, samozřejmě, tak on jako chodí málo, skoro nechodí, nebo chodí, ale špatně, takže všechno obstarávám já, takže tak nějak. Pojďte dál.
3: Tady máme Roberta, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Prozraďte mi, jak dlouho jste spolu?
5: No, dost. No, 54, no.
3: 54, no tak to je krásný. Vy jste přinesla dorta a my musíme říct proč, protože my jsme se trefili na den přesně.
4: Ano, našich narozenin, ne, výročí svatby, 54. výročí svatby a to se musí oslavit. Takže první bude pro vás.
3: To vy sama.
4: No, peču ano a děda zdobil ten vršek, on se taky snaží.
3: Já myslím, že vás budeme muset přihlásit i do pochoutkového roku na sladko.
4: No to poslouchám taky já. No tak dobře, když něco vymyslím.
3: No tak prosím, vše nejlepší k tomu vašemu dnešnímu výročí a směle do toho.
4: Děkuji moc krát, ještě doufám, že něco si dožijem. Uvidíme, děkujeme.
0: Milena a Robert Krejzovi jsou spolu už 54 let.
1: Láska se v jejich srdcích probudila na tanečním bále, pořádaném v únoru roku 1969 v Lánech, v obci, kde mají letní sídlo naši prezidenti.
0: Mileně musela tehdy kamarádka maskovat dermakolem modřiny na nohou po předchozím lyžařském výcviku v Nízkých Tatrách.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: No a tak jsme šli teda na tu zábavu. No a tak jsme tam postávali u šatny, protože tam byly samé páry, že jo, to byl rodičovský ples. Za chvilku tam přišli dva pánové. Teď jako se rozhlíželi, se říká, že zase nějací tátovi od rodin utekli matkám na ples. Protože mě bylo 20, jim bylo 27. A že on byl takový ulízaný, byl takový seladon. No, a tak jsem říká, no nazdar. No Jarka říká, ne, zůstaneme tady, uvidíme. No a tam je taky vyprovokal nějaký člověk, že ať teda jdou, že tam ty dvě jsou tam sami.
5: To byl nějaký učitel bývalý můj.
3: Takže vás takhle dali dohromady už při vstupu?
5: No, při tom vstupu asi, no.
3: Co jste tančili?
5: My jsme tančili většinou polku a takový ty starý písničky a takové.
3: A už ten večer se odehrálo něco víc než jen společný tanec?
5: Ne. To jsme šli potom každý svou cestou a potom jsme se domluvili na druhý den a pak jsme teprve rozhodli, že spolu začneme chodit. No. Protože oni bydleli na Lánech, na těch kolejích tam, takže tam jsem to měl jednoduchý, tam nebyli žádní rodiče a nic takového, takže...
3: Ale minimálně Vrátná nebo Vrátný, ne?
5: No Vrátný, ten byl hlukej a slibej.
3: Co se vám na Mileně tehdy nejvíc líbilo? Jak vypadala? Popište nám ji.
5: No byla pěkná, no. Byla to pěkná ženská. A kudrnatý vlasy.
4: Prvně říkal, že nohy v těch minisukých. Naštěstí byly teda zamazané, takže... No.
3: A vy z toho prvního setkání večera na tom plese, co jste si odnášela za pocit? Že se vám zalíbil Robert? Toužila jste, aby třeba navrhl, že se uvidíte, nebo vy jste to navrhla znovu se vidět? Jak to bylo?
4: No, navrhl to on a já jsem jako jo, mně to přišlo hezký, vysoký, černovlasý, no, Takže jako, co si neopřát. No a protože takhle, jako jsme se pak zase o 14 dní zase na další ples domluvili a jako už to, i to rande nějaké, pak jsme ji vyjížděli autem někam, no tak jako dobrý, no. Takhle to začalo všecko, no.
3: Kdy byla první pusa?
5: Asi na tom prvním, no, na rande.
3: A kdo se odvážil? Vy?
5: Asi já.
4: Já jsem byla plaché dítě, to jako ne, takhle to bych na něj neskočila, to ne.
3: A už jste měli oba zkušenosti nějakou s nějakým vztahem, nebo to byl váš třeba první vztah?
4: Můj to nebyl první vztah a no já kvůli němu jsem vlastně opustila chlapce, no, což teda se přiznám. No.
3: Takže to musela být nějaká láska na první pohled?
4: No to byla. A ty si řekni.
5: Chodil jsem na vojně akorát, chvíli. To bylo nějak až ve druhém ročníku. No a pak už jsem odjel a zase byl konec, no.
3: Jak jste to vy v srdci poznala, že s Robertem chcete spojit ten život?
4: Teď řeknu to, co, že on se tomu strašně chechtá a on to nikdy neměl. Ty motýly v říše. Víte, jako prostě úplně, když jsem ho viděla, tak jako říkám, no jako a bylo to.
3: Ale možná takzvaně jste jí měl plnou hlavu.
5: To spíš. No. Protože zjednou byla to inženýrka potom. A já jsem byl jen obyčejný horník. Tím mě imponovala tedy, to je fakt. Protože já jsem byl na školu lejdák. No já jsem jí hodně vozil potom tady po okolí a tak nějak jsem tady dělal na baráku hodně, no. Aby měla kde bydlet a takový, no. Aby se tady líbilo trochu.
3: Takže jste se staral a chtěl, aby jí bylo na světě hezky.
5: Jo. Aby se jí tady líbilo, no. A ona měla ráda kytičky a všechno možné takový, to zahradnictví a takový to. Jsem jí se vzal, no.
3: Byly tyhle schůzky tedy pro vás schůzkami, na který se mladý muž těší? Těší se tím pádem na milenu?
5: Já jsem se těšil vždycky. Vždycky jsem se těšil.
3: Kdy to tak v člověku uzraje, že se rozhodne, vezmeme se, bude svatba? Na základě čeho? Nebo kdy? Kdy jste si to řekli?
5: To by bylo dost dlouho potom, co jsme spolu začali chodit.
4: No asi to vyplynulo hlavně z toho bydlení, že prostě, když teda tady chci bydlet, tak asi bude lepší, když budeme jako svoji, protože aby lidi neřekli, jako to nebylo takhle, my bychom klidně mohli spolu chodit celou dobu, že o to, jako to nešlo, ale ta doba byla taková, že no a tak jako holky se ze školy taky vdávaly, tak jsem říkala, proč ne, tak jako já jsem prostě to brala, že...
3: Ale když si tak řeknete, že už jsem si jistá, že Robert je ten pravý, nemám čekat ještě na někoho jiného?
4: No tak to jsem byla tak hrozně zamilovaná, že to bylo úplně jasné. No, jako jo, to byste ho viděl, tu patku černou, jak měl takhle, když přišel, no prostě zle v salonu, ale nevím, no celková přitažlivost asi to byla. On byl takový něžný, prostě protože, já nevím, člověk musel spíš slova z něho dolovat, protože to, jak to vidíte, takže to všecko bylo asi hodně na mě, myslím, ne, že by ho já nějak jako se snažila uhnat, to ne, ale jako prostě věděla jsem, že mě má hodně rád a tím pádem jsem byla já přesvědčená, že by to mohl být ten pravý.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Mileně a Robertovi Krejzovým. Po roce a půl známosti se měli brát.
2: Nejdříve ale jeli vlakem na předsvadební cestu do Rumunska. Byl to zájezd pořádaný odbory z Robertovy práce.
1: Vrátili se a za 14 dní na to byla svatba. Obřad byl 26. září 1969 na Valašsku v rodném kraji Mileny. Přijelo, jak jinak, Morava na 70 hostů.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: A tam jsme museli nejdřív na obecní úřad a pak ještě do kostela jsme museli.
4: No to jenom nebylo, že jsme byli v kostele na svatbě. On musel na katechismus, protože nebyl ani křtěný, tak pan farář by se zbláznil, kdyby tam takového nezbožníka. No tak naši nebyli jako moji rodiče až tak pobožní, maminka taky nelítala do kostela, ale my jsme v tom vyrostli, já jsem byla i u svatého přijímání a všecko, ale stařenka, ta by to nepřežila, takže jsme proto teda museli tohleto absolvovat a já jsem to byla ráda, mě se svatba v kostele líbila. No a takže musel na nějaké ty schůzky s panem farářem, no tak on sice vůbec nevěděl, která by je, o čem je řeč, ale to je jedno, pan farář to bral, tak jakože mu to všechno řekl, co si myslí pan farář. Představte si, že na té obecním úřadu, teda tam jsme dostali prstýnek a pak jako v tom kostele jsem ho zase musel sundat a pak zase znovu ten farář mi ho dal, tak jako toho strašně mu vadilo, že mu ten prstýnek byl odebraný a pak teda pan farář znovu mu ho nasadil. No.
5: Byl to pro vás důležitý okamžik, ta svatba? Prožíval jste to nějak citlivě?
3: To jsem prožíval tak nějak s láskou.
5: Byly nějaké zvyky na tom Valašsku jiné než jinde při té svatbě?
4: Ne, akorát se tam zatahovalo, jakože se muselo platit, prostě, že tam nějací tam zůstali, že než ten průvod prošel, tak musel něco někom tam dát nějaké.
5: Co svatební noc byla?
4: Byla. To jsme spali u nás doma, jako v baráku my dva, jako v pokoji nahoře. No a rodiče, ty spali
3: dole někde.
4: A pak u těch strýčků a tetiček, vlastně to, jsme to podělili, ty všechny ty, co tady z Čech přijeli, příbuzné. A
5: jak vypadá takový druhý den po svatbě? Pamatujete si to?
4: Jsme šli na ostružiny. No, jo. Tak? No teď jako i s maminkou, jako to máme i fotky z toho, šli jsme na Dušnu, no, normálně na ostružiny. No.
3: Tam bylo hodně.
4: Takže na ostružiny jsme šli.
5: To myslím, že málo kdo může říct, že druhý den posledně šel na ostružiny.
4: A to i s rodičema jeho, to ještě tam byli, že jo, protože pak jsme jeli všichni jako domů, jako tím autem, no, takže tak, no.
5: Změní se něco pro vás jako ten pár, když už jste svoji, máte ty prstýnky, už nosíte stejné příjmení, začíná život spolu. Změnilo se něco?
4: Jo, ano. Jako takhle normálně ne, ale teď vám řeknu jednu věc. Milovala jsem Karla Gotta. Chodili jsme na jeho koncerty. A jednou, jako jsme si s kamarádkou řekli, zase měl Gott koncert, že teda půjdem a já jsem to tady doma řekla a jeho maminka mě řekla, teď už máš ale Roberta, tak jako na Gotta teda nevím. No já jsem stejně šla. No, takže no, toto se změnilo, že už jsem si musela dávat pozor na to, že jsem teda Krejzová a že jako už si nemůžu taky dělat, co chci. No.
5: A vy sama pro sebe řekla jste si, že se něco mění nebo někam posouvá?
4: No jako vdaná paní jsem se cítila určitě trošku líp, jako takhle. Ten pocit z toho, že jsem paní Krejzová.
5: Je ta láska manželská jiná než láska snoubenců, milenců?
3: Myslím, že ne. Stejná, pořád. Pořád ji mám rád. Řekl ještě víc. nemůžu pořádně chodit a nic dělat nesmím. Tak je, že teď je to lepší, myslím.
5: Je to mít tu ženu jako hlavu, ruce, navíc něco, co vám pomůže i třeba těžší úděl v životě přenést lépe?
3: Asi jo.
5: Dokážete se na svou ženu i teď podívat zamilovaně jako třeba tehdy?
3: Jo. Dokážu.
2: Zkušenost učí, že podstatou lásky není to, že se díváme jeden na druhého, ale že se díváme stejným směrem. To jsou další slova spisovatele Antoina de Saint-Exupéry.
1: Milena a Robert Krejzovi se v manželství dívali dál, do budoucnosti, a plánovali mít děti.
3: S tím jsme měli problémy trošku. Dost, no. Z začátku nám to nešlo, až potom ke konci. Protože chodil k doktorovi, který jí pomohl jako s tím, takže to šlo potom.
5: Nepropadal jste skepsy třeba na začátku, když to takzvaně nešlo?
3: Ne, ani ne. To já jsem tomu furt věřil, že to půjde. Těšil jsem se, no. První přišel kluk a pak přišla holka a už to šlo potom.
4: 2 roky jsme se snažili. Jo, to jsem opravdu dostávala nějaké léky od doktora a jako v pohodě. A takže samozřejmě, že jsem tam občas každý měsíc plakala na rameni a potom, když jsem po půl roce přišla k němu s tím, že jsem asi těhotná, no tak říkal, ježiš, tady ta ženská mě tady každý měsíc plakala, teďkom bude rodit každý rok, jo, mě řekl. No. Akorát si pamatuju na první okamžik, když jsme si Roberta vezli z porodnice, protože jsem neměla s nikým zkušenost jako s malým dětskem. Ani z, to jsem z 18 vypadla z domova, takže vůbec žádné dětičky nebo že by tam malé dítě jsem viděla. A teď, když jsem on celou dobu nám řval, no tak první, co bylo, tak jsme ve strašecí koupili dudlík, to pomohlo. No a první koupal tatínek to dítě, protože já jsem se k tomu stavěla, jako že to není ani moje snad. Já jsem se bála, no, ale tak člověk ke všemu se prostě tak nějak, protože maminky nebyly, že jo, nebyly babičky nikde kolem, no, takže pak jsem vždycky na vsi jako vyzvídala od ženských, které jako měly taky ty děti, jak to dělat tamhle to a to, to jsem si pak dozvěděla věci, no, až v Rynoulci na náměstí. No a takže Ivana se narodila 14 měsíců po mladém, to už ale mezi tím jeho maminka umřela na rakovinu v 52, takže maminka umřela v květnu, takže tady zbyl už jenom ten děda, ten nevlastní, ten otec, který stejně pak se našel nějakou paní a už tady s náma nebydlel. No tak 2 děti, tak to bylo docela zážitek z toho kraje.
5: Báli jste se někdy o své děti?
4: Báli. Jako takhle hlavně dcera, ale to už jí bylo, to měla asi 23, měla nějaký problém na páteři, já jen prostě musela na operaci páteře. To byla hrůza, to já jsem opravdu z toho, ale musím zaklepat, dopadlo to dobře. Do teďka nemá žádný problém.
5: A když jste se to dozvěděla, co to tak vnitřně s člověkem udělá?
4: To by člověk jako dal život za ní. Nebo prostě to, protože nevíte, jestli se po operaci objeví, jako probudí, nebo jak to bude, jestli bude, nebude ochrnutá a takové. To bylo fakt docela hrozný zážitek. No.
3: Já jsem se taky bál. No.
5: A je důležité v tu chvíli vědět, že máte toho druhého, že v takové chvíli, kdy jde třeba i o život vašich dětí, jsou si lidé najednou blízce a i třeba ten tělesný kontakt, to pohlazení, obětí, pusa třeba v takovéhle chvíli pomůže?
3: Pomůže to.
4: Zase, když člověk vypláče, tak taky to pomůže. No a mít toho druhého, a který řekne, to bude dobrý a utěšuje, tak je dost důležité. No.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Příběh své lásky nám dnes vyprávějí manželé Milena a Robert Krejzovi z Rynholce. Dnes už vědí, že je třeba si vážit každého krásného dne, každé chvíle, každého laskavého slova.
2: Přesně půl století od jejich svatby přišel černý den 11. října 2020. Robert opravoval na střeše komín, do kterého zatékalo.
1: Nebyl připoutaný a podjeli mu nohy. Ležel na kraji střechy s roztrženou rukou. Volal svou ženu, aby mu přistavila žebřík.
2: Než mu stačila pomoc, ruce ho zradily a on sletěl dolů a zranil si jamku kýčelního kloubu.
3: Pamatovat si bouchnutí těla ze 4 metrů na zámkovou dlažbu, to je šílené, to je úplně šílené, jako jo, to se nedá ani povědět.
4: A pak už jsem to vzdal všechno. To už dlouho trvalo.
5: To znamená, vy jste spadl ze střechy dolů?
4: No, dolů. Na zem. Přímo.
5: A věděl jste o sobě, nebo co došlo, přiběhla žena, nebo...
4: No přiběhla, co mi je a takové, já jsem hned, aby mi pomohla sednout někam a že to rozchodím. No a pak zavolala ještě dceři. No, to bylo všechno asi. Tak nějak. Pak mě naložili, když přijela dcera autem, tak mě naložili do auta a odvezli mě dokladna do nemocnice a tam jsem ještě dostal covid, mě tam odvezli na takovou místnost, kde byli ty covidáci. No a tam jsem ani nic pořádně nejet, protože no a tam jsem byl asi kolik, 6 týdnů. To mě jel akorát, vytahovali tu nohu ven, jako abych neměl kratší. Na zábaží jsem jí měl a jinak mi nedávali nic. Žádný prášky, akorát večer mi dávali, abych lepší spal a jinak nic.
5: No. Na co jste myslel?
4: V té nemocnici jsem nemyslel na nic úplně, protože tam mě bylo všechno jedno. Protože to jsem byl úplně vyřízený tím, že se na tu nohu nepostavím už vůbec nikdy. Oni mi řekli, že můžu jít na nějakou operaci s tím kyčlem, že mi ho spraví, ale já si myslím, že už asi to nemá cenu. Protože oni to nechali strost, jako to, co tam bylo roztříštěné a potom řekli, že mě dej do toho záznamu na tu operaci nějakou, no tak teďko čekám, no, až to přijde a abych jim stejně řekl, že už nechci na tu operaci.
5: Bojíte se?
4: Bojím se, no.
5: Poplakala jste si třeba tehdy?
3: No, oči jsem si vyplakala, to teda jo, protože není to pěkné takhle zůstat. No proto si člověk pak uvědomí, kdyby úplně jsem tady pak zůstala sama, takže aspoň v takovém stavu, v jakém se mi vrátil, tak aspoň tak, no. Tak proto jsem šťastná za to, že, nebo i vděčná tomu, že to takhle dopadlo, že prostě zůstat tady sama, sice ano, děti jsou tamhle, to všecko to vnoučata sem taky jezdí, když na to přijde, ale přeci jenom ten manžel je něco jiného, že když ho máte vedle sebe. No, takže jako to jsou takové ty hrozné chvilky, no, ty prostě, proto se o něho bojím pořád. No, snažíme se.
5: Máte hrozně silnou ženskou a správnou manželku, která i v těch těžkých chvílích takhle při vás stojí a pomáhá vám.
4: Jo. Mám takovou. A pokud tady budeme spolu, tak tady budeme. A jak jeden z nás umře, tak to bývá.
5: Jste rád, že ji máte?
4: Jo. jsem.

0: A já potom, když na to přijde, když jde do úzkých, tak já opravdu jako se modlím. Modlím se a mi to pomáhá. Jako takhle. A jako neví. Já říkám, všetci andělé při tebe stáli, když jsi padal z vrchu, protože kdyby to, tak si se tady rozmás a vůbec to. Říkám, to je všecko to, jak člověk, já to i za něj se modlím. No.
1: Co byste sám za sebe chtěl ještě v životě stihnout?
2: Aby se mi lepší chodilo, no. Jinak nic. Abych mohl chodit po zahrádce a tak nějak to dělat.
1: Sednout si tam na tu lavičku vedle Mileny, chytit jí za ruku.
2: Třeba taky.
0: To je škoda takhle, to jsme si taky užívali, že když to šlo, no ale tak všecko jednou končí, tak už to berem tak, že se nedá nic dělat. No.
2: Tak je to všechno život, no.
1: Je ta potřeba mít toho druhého, to vědomí, že tu je, že může pomoct, že o tom druhém spoustu věcí ví, je to s přibývajícím věkem ulehčující? Je to snazší ten život? Je to fajn, že to tak může být?
2: No asi jo.
0: Když jsme spolu, tak přeci pořád ještě máme možnost si nějak to ne vylepšit, ale jako prostě jsou věci, kde víme jeden o druhém, co má rád a takhle, takže prostě takové ty malé radosti. A si myslím, že být tady sama, tak to by bylo, jako nevím, já bych utekla někam, nevím. Já vždycky říkám, když mě zlobí, říkám, já ti uteču. A říkám, to sice nevím kam, ale jako zlobí taky někdy, jo, ale tak zase, to je takové jenom takové žabomyší, ty, no.
1: Tak vypadá, že tak laškuje a špičkuje vás, ale já v tom cítím stejně, že v tom je kus té radosti z toho, že vás má, je to ta láska. A vy zase možná takovým tím drobným sarkazmem anebo odlehčováním některých věcí si taky tak ulehčujete i jemu vlastně ten úděl třeba, který teď má. Cítím to dobře?
0: No, cítíte to přesně, tak to říkáte, no, to si myslím, že ano. Ale potom třeba, když je takové nejhůř, tak si potom vzpomenete na to, že jsou na tom lidi daleko hůř, takže ještě pořád.
2: Jako, než být nějaký mrzák.
1: Kdybyste měli za sebe říct, tak jako radu třeba těm mladším, které čeká to, že se dožijí 50 a více let spolu v tom manželství, co o tom rozhoduje, jaké vlastnosti by člověk měl mít, na co má si dávat v tom životě pozor, aby to manželství takzvaně kvetlo? Co byste poradil?
2: Mít toho druhého rád a to je všechno tak nějak. To už je všechno.
0: No já bych řekla, že ano, hlavně ta láska. Pořád musíte v něm vidět někoho, jako kdo, já nevím, jak bych to řekla, no takhle, že byste za něj život dal. Jo, takhle pořád to člověk má, že opravdu je ta láska asi nade vše. No, že pořád ještě i v tom věku, pořád jako se dovedete na něj usmát, takže z toho až pláče.
1: No. A to je pravda.
0: No, to je, no.
1: Kdyby ta možnost byla, teoreticky, hypoteticky, a vrátili jsme se v čase a mohli jste se znovu potkat, potkali se. Šli byste zase do toho? Byli byste rádi, kdybyste ten druhého měli?
2: Já taky.
0: Šla bych do toho. Šla. To jo, bylo to krásné, to se musí nechat. Máme na co vzpomínat, no, máme krásné děti, vnoučat, dokonce i pravnouče jedno máme, takže jako, no.
2: A ten žísílko.
0: Ten žísílko.
1: Jo, zlobí vás?
2: Tak nějak je šikovná, no.
1: Berete to tak, že ten život vnoučat, i pravnoučete teď už, je vlastně plodem vaší lásky. Že kdyby vy jste se nepotkali, tak tady nejsou a tuhle radost v tom věku vám nedělají.
0: To je pravda tohleto. No, protože to vždycky, ano, já jsem jednou před vnučkou řekla, že kdybych tady nebyla, tak a jakože takhle daleko v těch Čechách, tak ona řekla, to by zale babi neměla nás. A má pravdu, no. No, kdybych byla tamhle někde v Ostravě třeba. No, jo, tak je to tak.
1: Berete to tak, že je to pokračování vaší krve, Roberte?
2: Mhm, já to tak beru.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Mileny a Roberta Krejzových je důkazem, že se vám život může změnit ze dne na den. Ale láska vám mnoho dalších věcí ulehčí.
2: Jejich příběh nás dojal už v dopise. A proto jsme se rozhodli, že i jim pošleme po Patriku Rozehnalovi dárek.
1: Velký automatický kávovar. Nainstalovali jim ho v nestřeženou chvíli v jejich kuchyni, aby je překvapil.
3: Jako tohleto.
4: Co to je?
3: No kávovar, no.
4: No jo. No.
3: Tak to nemáme, to nemáme.
4: Jo, to máte od Petra Kostky a Carmen Majerové.
3: Děkujeme moc krát za to, to si nezasloužíme. To, co jsme tady povídali, kdy to byla strašná sranda pro nás, aspoň jsme si užili jako vzpomínek na to, jak to bylo za mlada a teď, no. Tak to moc krát děkujeme. I paní, i pánovi. Děkujeme.
4: Máte to i s kávou. A teď už si...
3: No. To teda... No, to bude na výběr teďko. To jako naše děti mají všichni, takže budou rádi k nám jezdit, že máme stejný kávovar už tak jako oni.
4: Že už jste taky v tom třetím tisíci
3: letí. No, tak ano, přesně tak, no.
4: No to se hodí, vy si přece kávu dáváte, ne, Roberte?
5: No, já si dávám.
4: No. Dělá to i čaj mimo jiné teda.
5: Jo.
4: Teda v horkou.

0: vodu na čaj. Ale klasickou italskou kávu, takovou tu malou, i o něco větší americano lungo, tak je to vaše, ať vám to slouží a zpříjemňujete společné chvíle.
1: Mockrát děkujem, ale opravdu tolik radosti najednou. Nejenom vás vidět naživo, ale jako i tohle ty dárky.
0: Máte přece dneska přímo to výročí, ne? Tak je to dárek takový skoro jak na svatbu.
2: No, to je.
1: Ne, to opravdu není slov, vůbec tady pro to, jako, no.
3: Zlatá láska. Milena a Robert Krejzovi se poznali před více než 55 lety. Jsou tedy manželé 54 let.
4: Prožili spolu spoustu krásných okamžiků. Jak se na ně pamatují a jak znají jeden druhého?
3: Patrik Rozehnal to zkusil zjistit několika otázkami, které jim položil samostatně, aby se neslyšeli.
4: Sami jsme zvědaví, jak to dopadlo.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
0: Kam jste se nejvíc díval při prvním rande?
2: Do očí.
1: Do očí.
2: No.
0: Kde jste se poprvé milovali?
2: Kde? Asi na Lánech. Na Lánech na té koleji.
0: Vzpomenete si, kde jste se poprvé milovali?
1: Ve stanu na přehradě.
0: Jaký tehdy nosil účes, jak byste to nazvala?
1: Přilizlé vlasy takhle jako patku na stranu.
0: Jaký jste tehdy nosil účes?
2: Takovou patku. Tak nějak mi to docela dospadalo do očích a pak jsem si nechal ostříhat.
0: Jaké květiny, jaký typ květin má ráda Milena?
2: Ta má ráda všechny kytky. Co já vím, tak ta miluje kytky úplně všechny.
1: Lilie.
0: Co by si dala v cukrárně?
2: V cukrárně? To nevím, asi kafe.
0: Co byste si dala v cukrárně?
1: Větrník.
0: A k pití?
1: Pečený čaj, jak tam mají.
0: Kolik si tak běžně dával piv v hospodě? Kolik zvládnul?
1: 3.
2: Já? Tak 1, 2.
0: Kdo nasazoval prstýnek na svatebním obřadu jako první? Kdo komu?
2: Myslím já, manželce a potom ona mě.
0: Kdo nasazoval prstýnek na svatbě jako první?
1: Manžel mě.
0: Co jste mu dala k Vánocům, k těm prvním?
1: Určitě jsem mu něco upletla. Možná. Nevím, netuším už vůbec.
2: Nějakou košili nebo nějaký oblek nebo něco takového.
0: V čem je žena pedant? Na čem lpí?
2: Ona nejvíc asi na té pravdomluvnosti.
1: Co nesnesu?
0: No
1: tak lež, samozřejmě.
0: Kdo umí lépe zabalit cestovní zavazadla?
2: Asi ona.
1: Určitě já.
0: Co máte kdo z vás na nočním stolku? Co tam stojí? Co je tam odloženo u vás, u ženy?
2: U mě tam může být tak akorát kapesník nějaký, ten papírovej, nebo hodiny a rádio.
0: A žena co? Knížku, lampičku nebo něco má?
2: Knížku tu chodí číst nahoru.
1: No, já tam mám knížku, brýle a on tam má světlo, kapesníky, no, asi nic.
0: Jak často se u vás převléká povlečení?
2: Dost často. Jednou tak za měsíc nebo tak nějak.
1: No, to je různé. Jak je potřeba, ale tak za ten měsíc určitě.
0: Co byste udělala s výhrou 1 000 000 korun?
1: Koupila bych si tak velké auto a šoféra, který by mě dovezl na Valašsko.
0: Co byste udělala s výhrou 1 000 000 korun?
2: Já? Asi bych je rozdal dětem, vnoučatom jedině.
0: Jaké jídlo milujete oba dva? Na čem se shodnete? Co opravdu oba dva máte hodně rádi?
2: My jíme všechno. Co manželka vaří, tak to já sním a...
0: Dáte si i zemlbábu?
2: Jo, i zemlbábu.
1: Sní všechno, i když tvrdí, že nejí špenát, ale když jednou jsem ho měl, jo, tak ho snět teda, jo, no.
0: Kde jste nejvíc lechtivá?
1: Nikde.
2: Ona lechtivá moc není, ale zkoušel jsem to, ale ona není moc lechtivá asi.
0: Máte nějaký zvyk, co vždycky uděláte, když je po nějaké té romantické chvíli, nebo bylo po romantické chvíli?
2: To já usnu spíš.
1: Usne.
0: Kam nejraději od vás žena dostává pusu? Kromě úst.
2: Na tvář nebo tak nějak.
1: No na pusu a na tvář, tak jako to, tyhle ty dvě místa víc neexistuje. Ale zažila jsem Rudou záři nad Kladnem a to mě líbal. To jsem říkala, to jediné bylo úplně senzační, že když jsme ještě spolu chodili, tak byla Rudá záře nad Kladnem. Fakt jo. No.
3: V životě Mileny a Roberta Krejzových je mnoho lásky, touhy i poučení.
4: Jaké mají sny a jak sami vnímají lásku ve svých 75 a 82 letech? Je to jiné než ve 20?
2: Myslím, že ne, že je to furt stejný.
0: Uvědomuje si člověk víc kvality toho druhého, nebo to, že čas se krátí a...
2: No, musí mi pomáhat občas a takový to... Je to pro ní horší, no.
1: To se mění někdy až takové ty obavy, že úplně jste tak jako z té lásky, až máte strach o toho druhého.
0: Co byste se svou Milenou chtěl ještě zažít třeba?
2: Já třeba... Třeba jít na tu Moravu. Nebo někam.
0: Podívat se na místa, která měla ráda a které jste spolu navštěvovali?
2: Jo, třeba taky. Třeba na tu Moravu akorát. A nebo někam do těch lázních, do těch Luhačovic nebo tak nějak. Jo.
0: A když já jsem se ptal Roberta, máte vy nějaký sen, kdyby nezáleželo na tom, jaký život je, ale... Kdyby to třeba šlo, nebo byl na to čas, co by to bylo, co byste s ním chtěla ještě prožít?
1: Jo, kdyby to byl jako sen, že to, no, zatancovat si s ním. Já prostě, vloženě jsem vždycky říkala, že tanec je můj život úplně. Takže jako krásnou polku, prostě to, fakt, já vím, třeba je to takové úplně srandovní přání, ale jako opravdu při tanci jsem si připadala úplně někde takhle.
0: Tak říká se, že je dobré některá přání vyslovit, protože se pak třeba mohou splnit. A co vy víte, třeba tam nahoře se potkáte a tam
1: jo,
0: si zatančíte.
1: Jo, jo, to je pravda. Tanečík je úžasný. No.
0: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
1: Za to, že vždycky, když já jsem měla nějaký nápad, kam pojedem nebo co, tak na to vždycky kývnul, nikdy neřekne.
0: Je něco, za co byste vyslovil své ženě velký dík?
2: No já, všechno mi pomáhá, všechno mi dělá, všechno. A že vychovala ty děti a o mě, že se taky starala, o všechny se starala.
0: Jak byste popsal tu lásku k ní, tu vaší lásku? Jaká je?
2: Velká, protože nejhezčí je, jak se o mě stará, no.
1: No teď já už se o něho strašně bojím. Proto dopředu už nikdy... Nechci ho vystavovat něčemu, jak on si říká, jezdit si schody v pohodě. To, když ho vidíte, jak chodí. Takže to je to, co, že ta úzkost o něj, aby jsem předešla něčemu, co by se mohlo přihodit špatného.
2: Když může, tak udělá všechno pro mě. Co by pro mě žádná jiná neudělala.
0: A vážíte si toho?
2: Já jo, já si toho vážím. Mám se rád, že jí mám.
0: Poděkujete jí občas, pohladíte, dáte jí pusu?
2: Dáváme si pusu vždycky na dobrou noc a tak nějak si dáváme pusu.
1: To jsem za to ráda. A obou straně toho, nevím, že mě miluje úplně.
2: Jo, miluju. To jo. Strašně moc.
1: Mi z toho úzko. Nedovedu si to představit bez něho, opravdu ne. Miluju ho moc, opravdu moc. Takový je život.

0: Milena a Robert Krejzovi už vědí, že láska roste každou hodinou, dnem i roky. Že to pravé bohatství nemáte kolem sebe, ale v tom druhém.
1: Jak kdysi řekl Jan Werich, neříkej, že nemůžeš, když nechceš, protože přijdou velmi brzy dnové, kdy to bude daleko horší. Budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci.
0: Neochuťte se o žádný den. Hledejte v něm to dobré a žijte ho s láskou. Prožívejte vše naplno. Jsme tu jen krátce. To už dnes dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: V Česku kvůli suchu hrozí požáry, situaci nezlepší ani očekávaný déšť. Spotřebu elektrické energie na zpracování odpadu v Ostravě v budoucnu pokryjí kogenerační jednotky. Zítra bude slunečno a horko, odpoledne se můžou objevit bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Česko dál sužuje sucho a situace se kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Nepomůžou nejspíš ani srážky, které meteorologové očekávají. Nejhorší stupeň sucha teď platí na pětině území republiky.
3: Největší sucho je teď v jižní a jihozápadní části Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
4: O něco hůř na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád.
3: Meteorologové varují, že právě na jižní Moravě bude vedro extrémně zatěžovat organismy lidí. V horku by měli hodně pít, zůstávat ve stínu a omezit fyzickou námahu. Zároveň by neměli rozdělávat oheň. Hrozí totiž požáry, varuje meteorolog Tomáš Mejstřík.
5: Výstraha nyní platí již pro většinu území, kromě severních a severovýchodních oblastí. V pátek se v Plzeňském kraji a na jihu Moravě riziko zvyšuje až na velmi vysoké.
3: O víkendu se má mírně ochladit. V pondělí a úterý ale teploty znovu překročí 35 stupňů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Ostrava bude mít dvě nová zařízení na výrobu elektřiny a tepla. Takzvané kogenerační jednotky mají pokrýt téměř celou spotřebu všech areálů městské společnosti, která zpracovává odpad. V provozu budou nejspíš na podzim v roce 2027 a postaví je firma Veolia. Zástupci města a firmy dnes podepsali smlouvu, říká náměstek primátora Aleš Boháč z hnutí Starostové pro Ostravu.
6: Tak jako na obyvatele, tak i na nás dopadá negativní trend energii z hlediska ceny. V tomto případě město nabídlo prostory, kde můžou být kogenerační jednotky, které budou hlavně vyrábět energii pro naši společnost, tím pádem se staneme 100% soběstační mimo distribuční soustavu.
2: Jablonecký magistrát nechá od pondělí uzavřít Kamennou ulici u Dolního náměstí. Důvodem je reklamace oprav z let 2022 a 2023. Povrch je po krátké době poničený. Stavební firma v rámci reklamace obnoví i dlažební kostky. V ulici je pěší zóna. Uzavírka se ale dotkne městské hromadné dopravy. Dočasně tam budou zrušené zastávky.
7: Náhradní stanoviště bude na autobusovém nádraží. Autobusy, které zastavují v Kamenné ulici, budou Dolní náměstí objíždět přes Mosteckou a Podhorskou ulici. Podle ředitele jablonecké dopravní Luboše Vejnara bude také zrušená zastávka Mírové náměstí. Dotčené linky budou zastavovat u Obchodní akademie a u kina Radnice. Z Jablonce Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
2: Basketbalistky brněnských Žabin dál povede trenér Viktor Průša. Pokračování spolupráce se 40-letým koučem oznámil klub na sociálních sítích. Průšu čeká už 11. sezóna na lavičce českých vicemistryň. V uplynulých 5 letech dovedl Žabiny vždy do ligového finále, ve kterém ale pokaždé podlehli USK Praha.
0: Počasí.
2: Zítra bude znovu slunečno a horko. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnosti. Na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů. Na severu Čech kolem 34.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou se objíždí následky požáru auta. 660. kilometr neprůjezdný je stále jeden pruh. Kolona asi 3-kilometrová není souvislá, začíná za sjezdem na Chlumec na 63. kilometru. Zdržení asi 20 minut. Oběd se to dá přes Chlumec. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly poslední dnešní zprávy a teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, dámy a pánové. Můžu teď na úvod s dovolením, promiňte, jednu osobní otázku. Jakou knížku si v létě nejčastěji přidáte, já nevím, do kufru, do cestovní tašky, sebou na dovolenou? Detektivky, něco lehkého nebo nějaká romantika? Asi každý podle svého. Ale právě dvěma takovými veskrze letními knížkami dnes v divadle pro vaše uši zalistujeme. Tak ať se vám dobře poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Řeka nadějí a Věra Špinarová dnes otevřela tohle naše letní divadlo, ale k těm letním knížkám zpátky, k těm, které jsou hodně oblíbené mezi čtenáři a taky ohmatané z letních cest a putování, patří mimo jiné i lehké prázdninové vyprávění Zdeňka Šmída Proč bychom se nepotili, aneb jak se chodí po horách. Je to knížka, o které jeden z nadšených čtenářů napsal, jak já mám rád tyhle český oddechovky. Člověk nemusí na nic myslet a jenom si čte pohodovou humornou knížku a taky vzpomíná, jaké to bylo a těší se, až zase sám stane někde na kopcích slovenských Tater.
2: Když horák začne plánovat, kam se vydá příští léto, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Leží však před ním jenom vysoké Tatry. Tam totiž na Baraních rozích či v Brnčalově chatě v poslední den své dovolené počíná správný horák přemýšlet, kam napřes rok. Mužně a chmurně zhlíží na peť Spišských Ples či do Grogu a stesk mu velí, aby se za rok vrátil přesně sem. Teprve ve vlaku ho posedne pýcha. Prohodí, že příště by se mělo jet někam ještě výš. Kamarádi ho s posměchem upozorní, že u nás už to výš nejde. No a ocekne spupně vyznavač nejvyšších výšek a několika dobře mířenými větami sfanatizuje partu pro zahraniční expedici. Blíží se pak ku Praze se závratnými pocity. Exotické názvy jen lítají, takže spolucestující záhy propadnou dojmu, že se ocitli uprostřed státní horolezecké reprezentace. Až u české Třebové počínají klást nesmělé otázky typu je Yeti? Žije lama v Andách nebo v Tibetu? Máte závratě? Potíte se, když lezete? Klouže ledovec? Jaké je povolené procento smrtelných úrazů u registrovaných horolezců? A koho zavřou, když se to procento překročí? Tato fáze přípravy expedice je nejkrásnější. Když se horáci rozejdou do svých domovů, vystřízliví. Odhadnou své finanční i jiné možnosti a přiznají si, že příští rok budou muset přece jenom vyrazit nejvýš tak vysoko jako letos. Za listopadových plískanic se pak počnou scházet v dobře vytopených klubovnách či restauracích a tam se hádají, kam v létě za dobrodružstvím. Shodnou se na jediném, že do Vysokých Tater je po nejbližších 6 let nikdo nedostane, protože tam byli už 7krát za sebou. Jiná pohoří však mají jiné závady. Šumava je blízko a nízko. Nízké Tatry daleko, v Krkonoších jsou lidi a v Krušných horách chemický průmysl. Do toho přicházejí zaručené zprávy, že slovenský ráj vyhořel, na Spiši řádí vlci, z Velké Fatry se šíří dobytčí mor a v Beskydech padají klíšťata. Horáci nezoufají. Zbývá ještě asi 9 pohoří. Nakonec se usnesou, že nejlíp ze všeho bude jet do Vysokých Tater. Jednak to tam dobře znají, jednak je tam dolinka, kterou někteří z nich dosud neznají. Před Vánocemi zasedne horák k psacímu stolu. Za okny mu útulně hučí vichřice a on na poslední chvíli objednává letní noclehy. Napíše do Prahy, do Bratislavy, do Popradu, do všech smokovců a do 9 horských chat. Pro jistotu odevzdá do čistírny stan a spací pytel. O silvestrovské půlnoci hrdě sdělí kamarádům, že teď už jen čeká na odpovědi. Ozve se mu jen čistírna. Sdělí mu, že jeho spací pytel a stan jsou tak zdevastovány, že je nelze vyčistit běžnými prostředky a ať si to laskavě odnese zase domů. V březnu se přidají některé horské chaty a některé čedoky. Horské chaty se podiví, proč se horák neobrátil na čedok, a čedoky žasnou, proč horák nepožádal o nocleh přímo horské chaty. Jen několik chat a několik čedoků odpoví mužně zpříma, bez ohledu na následky, že ubytování není, nebude a pokud se pamatují, nikdy nebylo. Horák se nezalekne. Sežene kamarády a káď s horkou vodou. V horké vodě perou stany a spací pytle běžnými prostředky. Ždímají, máchají a dohadují se, v kterém kempu se v létě utáboří. Když vše uschne, věnují některé spací pytle oddílu jiskřiček a některé stany vidělí pro putovní táboření jako psí boudy. Nesražené zbytky tábornické výstroje ponoří do směsi vody a octanu hlinitého, aby obnovili impregnaci. Žádná překážka už nemůže Horáky zastavit. V máji se rozvoní jabloňové květy a za nocí padají s hlubokým řevem chrousti do vlasů. Volání dálek se stává neúnosným. Horáci se scházejí u stolků v zahradních restauracích, nedočkavě hrabou pohorkou pod židlí a sestavují plán expedice. Počátkem června už přesně vědí, kdy odjíždí který vlak a kdy kam přijede, který den se bude kde spát a dokolika, v kolik hodin, kterého dne a kterou dolinou se vyrazí, na které sedlo. Vědí, že vše dopadne úplně jinak, jako vždycky. Leč plánují dál, neboť vůbec neplánují. Závratně si hrají. Tatranský vítr jim piští v uších. Proto je nerozhází, když zjistí, že chata, již chtěli dosáhnout 6. srpna ve 13.45, loni vyhořela. Že kde byla v Belianských Tatrách hřebenovka, je teď rezervace, takže se 7. srpna bude muset někam jinam. Že kemp, kde se mělo spát, zrušili. Že otevřeli nový kemp, ale nikdo neví kde. To bude prima dobrodružství. Mnou si ruce Horáci a pospíchají do zahradní restaurace, aby mohli dál plánovat.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Týden před odjezdem se dostaví krize. Dva kamarádi nedostanou dovolenou. Další dva dostanou chřipku. Kamarádka, která s námi jezdila 4 roky, se vdává a zlotřilý ženich ji odmítá hned po obřadu pustit s nějakou partou. Prosazuje místo toho jakousi svatební cestu. Snob. Horák jen s úsměvem mávne rukou. Nevzruší ho ani, že roztrhal nové pohorky při tréninkovém pochodu českým Středohořím. Ví, že vše dopadne dobře. Stižení chřipkou se uzdraví 70 minut před odjezdem rychlíku. Zdraví obdrží dovolenou. Novomanželka novomanželovi stejně uteče. Není proč se vzrušovat. Týden před odjezdem se pravidelně stávají horší věci. Noc před odjezdem Horák nespí. Za zpěvu slovenských lidových písní skládá batoh. Když je hotov, neví, co zabalil. Otevře batoh, zahledí se do jeho hlubin a spatří černou javorovou dolinu. Po jejím boku stéká vodopád. Horák zatáhne batoh šňůrou a zasní se. Pak mu dojde, že původně nehledal v batohu černou javorovou dolinu, ale ponožky. Znovu nahlédne do závratných hloubek. Z batohu vyrazí vůně všech batohů chodících dlouho po horách, vůně kožených řemenů, vřesu a pravěké hlíny. Horák je opět ztracen. Usedne na podlahu a spatří kačací pleso, modré, vysoké, spící. Slyší i svist kachních křídel nad bílými štíty. Zaslechne i řinčení laviny. Neřinčí však lavina, ale telefon. Kamarádi vzrušeně sdělují, že ten rychlík jede o 15 minut dřív, než se myslelo. A že ty místenky, které se měly zajistit, se nezajistily. A že tedy každý musí být na nádraží o 4 hodiny dřív, to znamená, že už teď. A ať se pozeptá sousedů, nemají-li náhodou nazbyt 2 stany, protože ten klíč od toho baráku, kde ty stany jsou, má u sebe jeden kamarád našeho kamaráda, jenže se zapomnělo, že odejel na služební cestu do Japonska. Horák vzbudí 6 sousedů a obdrží 3 stany. Obuje pohorky, zkusmo v nich zadusá po kuchyni a probudí zbytek sousedů. Nahodí pak na záda batoh a vydá se k nádraží. Tou dobou nad městem svítá. Horák kráčí pod štíty domů a vidí jiné štíty. Dýchá raní smog a cítí pryskyřici. Jeho páteř na přelidněném chodníku je ze všech páteří nejrovnější, neboť 12-kilový batoh nedovolí, aby se sklonila. Když Horák spěchá k nádraží, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Z cestovního deníku. Pití chladné žinčice v horkém letním poledni je pocit k nezaplacení. Jen proto jsem navrhl kamarádům výstup na Salaš pod Chočem. Gábina však říkala, že jí Otouž říkal, že mu výpravčí v Ružomberku říkal, že když není vidět hrad Likava, tak určitě bude pršet. Jakoby hrad Likava mohl ovlivnit zítřejší počasí. Nebo dokonce výpravčí v Ružomberku. Směšné. Od čeho máme noviny a v nich odbornou předpověď počasí? Odborná předpověď turistova spása. Ráno jsem hned po prvních krocích všechny upozornil, aby si povšimli zajímavého nasvícení ranních mraků. Lída si povšimla a prohlásila, že zmoknem jako psi. Katastrofa je v tom, houkl jsem, že nemáš smysl pro poezii. Katastrofa je v tom, houkla Lída, že nemám pláštěnku. A vrátila se. Všichni znervózněli. Žádný strach, klidnil jsem je. Bude hezky, tady to mám napsáno. Raději poslouchejte, jak v mracích hučí vítr. V mracích hučí kroupy, pravil spurně Otouš a vrátil se rovněž. Ostatní zase znervózněli. Závistivě pošilhávali za Otoušem. Co mám s váma dělat, řekl jsem a otevřel noviny. Poslouchejte, jasno, klidno, denní teploty 36 stupňů, bez větří. A my už brzy budeme pít chladnou žinčici na salaši pod kočem. Tu vystoupil z lesa dědeček a prosil nás, abychom se vrátili, jeli nám život milý, protože není vidět hrad Likava. Nevěřte babským tlachům převzatým mnohdy ještě z pohanského dávnověku, poradil jsem mu. Bude hezky, je to v novinách. Odborná předpověď, turistova spása. Dědeček zanaříkal a dal se na útěk. Jasno, klidno, 36 stupňů, volal jsem za ním. V tom nás zasáhla průtrž mračen. Jen vpřed, volal jsem vesele, kroupy jsou zdravé. Někdo za mnou podotknul, že mně se to povídá, když už jsem stejně praštěnej. Že jim kroupy roztrhali pláštěnky a natloukli hlavu a déšť, že teď dokonává dílo zkázy. Srabové, oslovil jsem je, to se nestydíte? Jak se chcete podívat horám od 1500 metrů nahoru do ksichtu, když vás rozpláče přehánka, se kterou odborná předpověď počasí vůbec nepočítá? To si říkáte horští orly? To si říkáte kondoři Karpat? Postrach štítů? Krakonošova čelátka? Odpověděli, že kromě mě si tak nikdo neříká. Též mi poradili, abych se šel opalovat a abych si strčil noviny i s odbornou předpovědí do bot, až je budu večer sušit u kamen. A ještě všelijak jinak snižovali význam odborné předpovědi turistovi spásy. Pršelo tak strašně, že jsme minuli stáda, turistické ukazatele i salaš pod chočem. Vydržte, volal jsem do dešťové clony. Přeháňka je místní, za chvíli budeme pít chladnou žinčici v horkém letním poledni. Kamarády to tak rozezlilo, že si vůbec nevšimli, že už hodinu kráčíme z kopce. Zastavili jsme na pokraji lesa. Byla zima, místo deště padla mlha. Lucie kýchla, až upadla. Osumce se pokoušela zimnice a žloutnul. Zachránil by nás jen oheň. Marně jsme však vyškrtali 67 syrek. Dříví bylo mokré. Ještě jednou řekni, zasvičil Bongo, že odborná předpověď je turistova spása a ukamenujeme tě. Hrdě jsem se mu zadíval do tváře. Vyňal jsem noviny s odbornou předpovědí zabalené v rezervní pláštěnce a rozdělal oheň během 3 minut. Sušili jsme ponožky a vařili čaj. Odborná předpověď, řekl jsem, turistova spása. A všichni uznali, že mám pravdu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Druhou knížkou do kapsy u kalhot nebo na zádech do batohu a nebo třeba do sluchátek jako audioknížku na cesty jsem pro vás vybral Svatební cestu do Jilí Miroslava Skály. Tak a víc už bych asi díky popularitě televizního zpracování nemusel ani dodávat, vidíte, Josef Abraham a Libuška Šafránková. No ale v rozhlase, protože Miroslav Skála byl pravověrný a celoživotní Moravák, četl z jeho Svatební cesty do Jilí ponejprv herec a vlastně stejný moravský patriot pan Jiří Tomek.
2: Je mi téměř trapno vykládat po tisící prvé historku o zmeškaném vlaku, ale stalo se. Existují zřejmě dvě základní skupiny lidí. Jedni přicházejí na nádraží s hodinovým i delším předstihem a usedají do studených neosvětlených souprav, k nímž dosud nebyla připojena lokomotiva. Se zadosti učiněním pak pozorují bobtnající vlak, s radostí zjišťují, že ti, kteří přišli o půl hodiny později, si již nesedli a s pohoršením upozorňují nakonec na skupinu druhou, na hazardéry, kteří přiběhli na poslední chvilku a chytají vlak již rozjetý. Vlak, jenž ujel takovému hazardérovi, je pak malou dividendou z akcií jejich hodinového čekání. Svým založením jsem spíš patřil do skupiny první. Po tomto ránu se zdálo pravděpodobným, že v budoucnu přejdu do skupiny druhé. Celá záležitost proběhla takto. Je třeba uvážit, že jsme tuto noc spali naposled odděleně ve svých otcovských domovech. S potěchou jsem si ještě včera představoval, jak v každém z příštích rán postačí natáhnout ruku, abych se přesvědčil, že vzdálenost 2 kilometrů, která dosud dělila domovy našich rodičů, byla navždy překlenuta. Už nikdy nebudu řešit do omrzení onu úlohu každého dosavadního dne, totiž vyjde-li z bodu A chodec, já, a z bodu B druhý chodec, ona, za jak dlouho se sejdou, běží-li chodec A nedočkavým poklusem a klopítá-li chodec B na jehlových podpatcích. Nabídla se, že mě v tento slavnostní den odjezdu vzbudí sama telefonem, stejně prý rozčilením nezamhouří oko. Souhlasil jsem. Vyslovil jsem jen přání, aby na rozdíl od mé matky, budící mě zatřepáním ramena, promluvila ke mně po způsobu arabské zdvořilosti asi takto. Vstávej, můj červánku, je den plný jasu, den plný mléka, den plný fazolí. Zbožné přání. Když se ráno skutečně rozezvučel telefon a já vzal sluchátko, ozvalo se něco zcela jiného. Červánku jsem pitomá, den je plný netopíru, pavouku a ropuch. To mohu udělat jenom já. Ještě večer si mi připomínal, že musíme vstávat v 4:30. Já jsem slyšela slovo 5:30 a natáhla budík na 5:30, tedy o hodinu později. Ano, řekl jsem rozmrzele. To je onen známý úkaz, že polovina 19. století je vlastně 1850. No, nebuď otrávený, šeptala konejšivě. Půjdeme na nádraží ihned, jak se nasnídáme. Uvidíš, že určitě něco pojede. Její nedůvěra v jakýkoliv řád, kromě řádu všeho míra, se týkala i řádu jízdních. Skutečně chodívala na nádraží víceméně nazdař Bůh a je třeba přiznat, že jezdila daleko úspěšněji než lidé vyptávající se podrobně v informačních kancelářích na nejvýhodnější spojení. Jenomže naše cesta měla trvat celý den a spojení, která jsem s takovým úsilím vyhledal, navazovalo jedno na druhé. Jestliže jsme zmeškali ranní vlak, čekala nás všelijaká nepříjemná překvapení v podobě několika hodinových zdržení na přestupních stanicích a vznikala otázka, zda vůbec do cílové horské stanice Horní dvůr do večera dorazíme. O kochání západem slunce vůbec nemluvě. Růžové ráno medového měsíce potemnělo. Na nádraží, kam jsme přibyli současně, mne čekalo další překvapení. Ačkoliv se mi důtklivě napomínal, že musí mít jen jedno zavazadlo, a to tlumok, čekala nás pěší túra po horách, nesla kromě tlumoku ještě velikánský kufr. Stuhl jsem, ale k rozpravě na toto téma nebyl čas. Na nástupiště ku podivu přijížděl další vlak naším směrem. Odfrkoval velmi sebevědomně a budil důvěru. Byl zřejmě pln odhodlání zdolat všechny překážky a dovést nás do hor včas. Teprve v kupé jsem vyčítavě upřel svůj zrak na kufr. Já vím, řekla, ale nedalo se nic dělat. Jsou tam opravdu naprosto nutné věci. A na důkaz svého tvrzení jej otevřela. Byl nabit k prasknutí. Nahoře ležel v igelitovém pytli obrovský balík čokolády. Z vnitřku kufru vyplavaly různé dárečky, korálky, patentní tušky, typické vývozní zboží do oblastí, kde se mluví svahilštinou. Komu to bude? Různým milým lidem, které potkáme cestou. Co budu moci, vezmu do svého tlumoku, řekl jsem energicky. Se zbytečnými věcmi se budeme muset rozloučit. Pošleme je domů v kufru. Kdybych poznala, které věci jsou zbytečné, nebyla bych je brala. Snad to tedy poznáš ty, řekla smířlivě, ale na dně jejího hlasu jsem ucítil pochybnost, zda zrovna já jsem ten pravý pro poznání věcí zbytečných a nutných. Cesta nezačínala dobře. Navíc vlak nyní postával v každé menší stanici. Už to nebyl ten sebevědomý vlak, kterým jsme ráno vyjeli. Nějak rychle zestárl. Vypadalo to skoro tak, že se vzdal mladistvých snů po dalekých krajích a chce se v některé menší stanici usadit a prožít tu klidné stáří. Najednou se však vzchopil a následující rovinou se řítil obrovskou rychlostí. Házeli jsme sebou jako na rozbouřeném moři a do železničního uzlu v Křešti, naší přestupní stanici, jsme přijeli sice udýchaní, ale zcela přesně. Přesto se mé obavy stran dalšího spojení splnili do puntíku. Uvízli jsme tu na 3 hodiny. Odjezd vlaku, kterým jsme mohli pokračovat v cestě, byl jízdním řádem stanoven o 5 minut dříve, než příjezd onoho, s ním jsme sem přibyli. Drobný žert, jímž si autoři jízdních řádů zpestřují suchopárnou počtářskou činnost. Představa cestujících, kteří se ženou z druhého nástupiště na třetí v naději, že jejich další vlak odjede trochu později, než stanoví jízdní řád, musí v každém člověku, který má jen trochu smysl pro humor, vyvolat příjemné vzrušení. Podle zákona potněšilosti věcí tyto vlaky oproti jiným odjíždějí na vteřinu přesně. Zmíněná skupina prchajících lidí, ve které jako na zlost nemá nikdo smysl pro humor, se pak odebere s nadávkami do čekárny a oddá se tam ponurosti. Ničemu jinému se tam oddat nelze. V kulturním středisku ležela na stole jen 2 stará čísla světa motorů. Vyšli jsme tedy raději na nástupiště a oddali se pozorování života nádražního.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Každé nádraží má svůj charakter. Duch toho zdejšího byl vysoce demokratický. Jinde se obyčejně služební rozkazy ozývají neosobně z amplionu, zde výpravčí dával přednost osobnímu styku s lidem. Upadli jsme do nádražní nicoty. Čas se posunoval se zrezivělým skřípáním, cesty vedly odnikud nikam. Z amplionu břeskně vyhrávala hudba. Konečně přijel náš očekávaný vlak. Byli jsme za své útrapy odměněni. Vlak byl poloprázdný a v kupé jsme byli sami. Využila toho k zaplašení všech nádražních zlých duchů. Vystrojila malou hostinu. Rozložila sněhobílé ubrousky, příbory, solničky a pepřenky, scházela jen vázička s květinkou a klec s kanárem. Mám vždycky radost, když se jí. A jedli jsme bohatě. Nejprve jemnou rybí konzervu, pak přišlo pečené kuře po gruzínsku, které pro nás ještě včera upekla její matka, a pak různé dobroty. Krajina se zdála příjemně čokoládová, prokládaná zrajícími višněmi. Na obzoru se již objevily smetanové čepičky hor. Naše hodování přerušil průvodčí, který projevil přání procviknout nám lístky. Když odešel, zeptala se mne. Všiml jsi s jeho rukou? Má malíček ve stejné výši s palcem. Už dříve mě často upozorňovala na ruce lidí a dost se podivovala, že se o ně tak málo zajímám. Ruce jsou přece kromě obličeje jedinou částí těla, kterou nosíme nepokrytu, a stejně jako obličej, ba daleko více, prozrazují lidskou povahu. V jejich rodině byla považována v této věci za autoritu. Má malíček ve stejné výši s palcem. To jsou ruce bezbraného člověka, který potřebuje pomoc. Spozornil jsem. Bylo se lze nadít, že celá záležitost procviknutím lístků neskončí. Skutečně, když průvodčí prošel celý vagón, vrátil se k nám a požádal, zda si může na chvíli sednout. Bylo mu nabídnuto kuře a čokoláda. Už se mi nezdálo, že té čokolády vzala zbytečně mnoho, a začínal jsem tušit další osudy drobných dárečků a suvenýrů. Průvodčí vyprávěl o těžké službě a ona ho starostlivými otázkami povzbuzovala. Za chvíli se zabydlil v její lítosti tak, že jeho směny se prodloužily na 70 hodin týdně a káva v jeho bandasce vychladla až na bod mrazu. Hrozilo, že se v ní objeví kousky ledu. Cesta ubíhala a průvodčí vyprávěl. Už ani na stanicích nevystupoval. Posléze s námi povečeřel. Opět se podávala čokoláda. Po večeři jsem jí dával za zády netrpělivá znamení, aby ho konečně vypoklonkovala, marně. Posuňky ukazovala na jeho ruce. Ruce člověka, který potřebuje pomoc. Zůstal s námi až do konečné stanice. Vlak namáhavě zmohl poslední kilometry do horského letoviska Horní dvůr. Dorazili jsme přesně o 3 hodiny později, než jsme měli, za úplné tmy. Po 10 minutách jsme našli komfortní horský hotýlek. Objednaný pokoj byl před hodinou přenechán někomu jinému. Drželi nám ho do 20 hodin. Stejně jako západ slunce. Stáli jsme před hotelem ve zcela temné, stichlé osadě úplně sami. V dálce zaštěkal pes. Pak se náhle ze tmy vynořil náš železničář, který zde v konečné stanici skončil službu a kráčel domů. Nepotřebujete pomoc? Mával na nás rukama, na nichž byl palec a malíček ve stejné výši. Podíval jsem se na svou ruku. Malíček trčel vysoko nad palcem. Přesto jsem i za ní přisvědčil a on nás pozval přenocovat u nich. První noc na svatební cestě. Skutečnost předstihla mé nejsmělejší představy. Spal jsem v malém pokojíku se železničářem pod 2 duchnami. Hovořili jsme o situaci v dopravě, pak on usnul. Ona byla s jeho matkou v kuchyni. Z přitlumeného hovoru jsem se dozvěděl, že každému pomůže na revma něco jiného. Někomu odvar z celeru, jinému z černého bezu. V Americe prý v poslední době léčí revma dešťovou vodou. Už prý zkusila všechno a nyní schání listy aloe. Ležel jsem na zádech s očima otevřenýma a dělal bilanci předpokladů tohoto dne.

0: kde dvojici na té originální předsvatební cestě stvárnili manželé Táňa a Vojtěch Dykovi. A tak se dnes rozloučíme epizodou, pamatujete, z horského putování na vrchol Portyše. Ano, trám nebo vlastně pylon. A jen tak mezi řádky si vzpomenu i na to, jak jsme právě tuhle část Skálovy knížky před svatbou v Jizerských horách chtěli s manželkou kdysi napodobit. Nebudu říkat, jak to dopadlo, ale věřím, že jsme určitě za ta léta mezi čtenáři nebyli sami.
1: Do vrcholu zbývalo určitě 250 metrů výstupu a trám vážil nejméně 20 kilo. Podotkl jsem opatrně. Všichni obyvatelé vrcholků hor, včetně Edmunda Hillaryho a Tenzinga, přemožitelů Everestu, zbavovali se v posledních metrech vší zbytečné přítěže.
2: Není to zbytečná přítěž.
1: Kromě kyslíkových masek a cepínů nenesli vlastně nic.
2: Považuj tedy toto bydlo za cepín.
1: Co? Bydlo? Cepín váží na nejvýš 1 kilogram a je pomůckou. Toto pak je nemotorná zátěž.
2: No, vidím, že musím vše objasnit, i když jsem věřila, že bude stačit mé přání. Je to totiž zkouška tvé lásky. Zda provedeš i zdánlivě nesmyslnou věc, když tě o ní požádám.
1: Přiznala se mi, že původně uvažovala ještě o něčem jiném a závažnějším, ale pak si řekla, že tohle bude dostatečný důkaz. Není prý idealistka. Ustnul jsem. Vznikl tento její nápad v důsledku jakési náhlé nadnesené činorodosti, která se jí zřejmě zmocnila nad hranicí 1000 metrů a kterou chtěla přenést i na druhé ve formě přenášení trámu? Nebo to měla být zkouška? Nebo koho tedy vlastně zkouší? Zřejmě nejen já, ale i ona na této cestě zkoumá mou osobnost. Není dokonce vyloučeno, že slyšela o mužích, kteří celý den vylehávají na gauči, zatímco jejich ženy tahají tašky s nákupy, balíky s prádlem a drátkují parkety. Budiš. Má rovněž své představy o budoucím muži a nesplním-li je, bude se asi rozmýšlet. No to je v pořádku, ale proč ten typicky romantický ženský a zcela nereálný způsob? Čtvrtmetrákový trám až na vrcholek. Ale dobrá, chce celého muže, má ho míti. Prohlásil jsem jasně ocelovým hlasem. Bude třeba vybudovat několik postupných táborů, protože v této výšce a s tímto trámem na krku budu moci postupovat jen krok za krokem. Co myslíš? Zdá se mi, že budou stačit úplně 3 postupné tábory. Načrtl jsem plán. Základní stanoviště. Tábor číslo 1. U balvanu vzdálenost 120 metrů. 11,45. Tábor číslo 2. 2 srostlé kleče vzdálenost 80 metrů. 12,10. Tábor číslo 3. Tmavá osamělá jedle vzdálená 30 metrů. 13 hodin. Vrcholek. Vzdálenost 20 metrů. 13,30.
2: Lékařem výpravy jmenuji sebe, zdravotní sestrou Miláčka.
1: Proboha, proč lékaře?
2: No, s tím trámem na krku nemůžeme zcela vyloučit nenadálé příhody.
1: Zatvářela se úzkostně a neřekla nic. Nejprve pronikne náporová skupina v síle jednoho muže z tábora číslo 1 do tábora číslo 2 s trámem na zádech. Na znamení pak vyrazí zajišťovací skupina v síle jedné ženy s tornou, v níž bude celá náporová dávka. Náporovou dávku stanovuji takto. Cukr 2x23 gramů, vzduchotěsné balení. Obyčejné suchary 12 gramů. Kokos v čokoládě 30 gramů. Bananové tyčinky 16 gramů. Džem 5 gramů. Tyčinky frufru 7 gramů. Ubrousek 1 kus. Toaletní papír 5 listů. Jakmile zajišťovací skupina dosáhne tábora číslo 2, vrátí se náporová skupina samozřejmě bez trámu do tábora číslo 1. Vezme batok s ostatním proviantem a dožene pak zajišťovací skupinu v táboře číslo 2. Tento postup budeme opakovat při výstupu z tábora číslo 2 do tábora číslo 3 a pro stečení špičky Portyše bude utvořena vrcholová skupina, která se pak pokusí společně dosáhnout vrcholu. Vyrazili jsme přesně podle časového plánu. Počasí bylo skvělé, jen na západě se tvořila lehká, kupovitá oblačnost. Stezka vedla nejprve

0: asi 15 metrů kolmo nahoru a pak mírným obloukem doprava. Již po 10 minutách jsem byl v táboře číslo 1 a zatímco zajišťovací skupina vyrazila za mnou a blížila se, stačil jsem sníst první náporovou dávku. V rozhodném úsilí předejít schátrání nedostatkem vody, vypil jsem velké množství citronové šťávy, zanechav samozřejmě i pořádný doušek zajišťovací skupině. Další úsek, balvan, dvě srostlé kleče, byl srázný, kamenitý, s převahou drobné sutě. Postupoval jsem velmi pomalu. Vytrvale, ale tíha trámu se začala hlásit. Na srázných místech se trám sesmekával z šíje a porušoval moji rovnováhu, takže jsem na cestě víceméně balancoval. Do druhého tábora jsem dorazil značně schvácen. Když dorazila zajišťovací skupina, hlásil jsem jí sípavě:
1: domorodí nosiči z kmene šerpů odmítli pokračovat v cestě.
0: Sáhla mi na čelo. Došly nám totiž úplně veškeré zásoby kampy a čhangu.
2: Co to je?
0: Mouka z praženého ječmene a pivo vařené z rýže. Hlavní to potrava šerpů. Šerpové totiž hrachovou polévku nesmějí, zakazuje jim to velký Yeti. Vytáhla kapesník a utírala mi hojný pot. Řekla:
2: miláčku, nechceš toho nechat? Byl to ode mě dosti hloupý nápad.
0: Ne, kde pak, ne. Jak by ti potom mohl dokázat svou lásku, no? Opáčil jsem pateticky.
2: Však už se něco najde.
0: Ne, protestoval jsem. Ty bys sice na oko zkoušku odvolala, ale do smrti by byl v tvé duši jakýsi otazník.
2: No žádný otazník.
0: Ne, osten.
2: No žádný osten, to je pitomost.
0: V noci by se zprobouzela a nartek by se ti chvěla nezodpovězená otázka.
2: Nic by se mi nechvělo.
0: A konec konců teď už to není jen tvoje věc, ale i moje věc. Mezi mne a tebe vstoupil trám. No, osamím s ním teď ve výšce 1100 metrů a svedeme o tebe souboj.
2: Bože!
0: Zvolala. A já jsem s potěšením zaslechl v jejím hlase obavy o mne. No, tak jdeme, řekl jsem pevně a vyrazil kupředu. Ještě chvíli stála na místě a spílala mi za zády do bláznivých umíněnců, kterým je nebezpečno cokoliv říct. Když viděla, že to nepomáhá, vydala se huhlajíc za mnou.
3: Divadlo pro vaše uši.
0: Třetí úsek nebyl těžší předchozího, ale slunce mi sálalo do zátylku, pot se lil a dech se úžil. Po 10 metrech jsem se pokusil o novou techniku. Vždy minutový odpočinek. Pak dopředu 10 kroků, co nejrychleji, a opět odpočinek. Leč ke konci 10. kroku jsem vždy pod tíhou trámu klesal do kolen. Můj výstup ztrácel horolezecký ráz a měnil se v křížovou cestu. Tábory pak v poutní zastavení, kde ona tiše mumlala jakési modlitby. Když jsem se v jednom zákrutu ohlédl, všiml jsem si, že se snaží potají vzadu trám nadlehčovat. V prvním okamžiku mě to dojalo. Zřejmě chce, aby zkouška mé lásky dopadla dobře. Snad jí dokonce zmítala obava, abych v prudkém pohnutí mysli nehodil trám do některého údolí, jež se pod námi otvírala překrásnými průhledy. Ale jak už jsem ji poznal, dávno zapomněla, že jde o zkoušku a pomáhá mi prostě jako matce výpravčí včera vařila útěšné maté. A popuzen, zeptal jsem se ostře, co to má znamenat? Odpověděla:
2: za 5 dní v kostelíku svatého Jilí si máme slíbit, že budeme spolu snášet dobré i zlé.
0: Tvářil jsem se, jakože její pomoc milosrdně trpím, i když viděno s odstupem, trám bych bez ní na vršek nedostal. Posledních 10 metrů jsme trám už nenesli, ale spíše posunovali po zemi. Zavěsil jsem ho přes rameno na řemínek od batohu a táhl za sebou jako burlak na volze. Ona ho pak z druhého konce tlačila tu rukou, tu jakousi klečí. Samotný vrcholek Portiše byl podoben skalní římse. Z posledních sil jsme se přes její okraj překulili. Pak jsme přetáhli i trám. Dopadl k našim nohám jako obrovitá ryba, která byla po hrozném zápasu vytažena z moře. Objal jsem svou zajišťovací skupinu kolem ramen, Pak jsme si navzájem poklepávali po zádech jako diplomaté na letišti. Na rozdíl od nich jsem byl skutečně dojat. I ona byla zřejmě přístupna sentimentálním úvahám a symbolům, jež se sami nabízely. Těžký trám, těžký život. Zdolali jsme trám, zdoláme i život. V závorce těžký. Byli bychom do těchto úvah zapadli hodně hluboko, kdybych se byl nakonec nevzpamatoval a nezeptal se, když pominu průkaznou hodnotu výstupu při průvodním řízení ve věci své lásky, když pominu i cvičnou hodnotu našeho úsilí, jež jistě zpevnilo naši vůli, což není nikdy na škodu, domnívám se, že jsi jistě měla i nějaký praktický záměr, který zatím zůstal utajen.
2: Uhodl jsi. Nemyslel jsi, doufám, že má trám posloužit pouze jako palivo pod hrachovou polévku. Na to by stačil i tuhý líh, že? Trám má jiné, vznešenější poslání. Budou do něho vytesána naše jména a zde na vrcholku bude zaražen do země.
0: A prosila, abychom nadále už neříkali trám, ale pylon s emblémem.
2: A náš pylon bude hlásat památku této naší cesty na věky.
0: Ptal jsem se, proč ji musí hlásat?
2: Velké věci se mají hlásat. Když ten tvůj Hilary a Tenzing dosáhli Ivristu, jistě se taky hned neotočili a nepádili zpátky dolů.
0: Připustil jsem, že tam zasekli horolezecký cepín s vlajkami všech zúčastněných států.
2: Vidíš? No a toto je Portiš, vrcholek naší svatební cesty. To by se zdá nižší než Ivrist.
0: Řekla trochu výhružně. Vzmohl jsem se už jen na technickou námitku. Tady je tvrdá skála a pylon váží 20 kilogramů.
2: A to už je opravdu maličkost. Pylon s emblémem nemusíme zatloukat, ale tak snad by stačilo zabudovat ho mezi čtyři balvany, které si z okolí přivalíme. Ha? Ty si s tím poradíš. Já jsem atechnický typ.
0: Jo. A technický typ pak velmi šikovně postavil trojnožku s kotlíkem, zapálil pod ním tuhý líh, nalil do kotlíku vodu a čekal, až voda začne vařit. A já pak bez mluvení, protože všechny logické argumenty byly vyčerpány a nastoupila čirá metafyzika, začal jsem hloubit nožem do trámu naše iniciály a obtáčel je zářezem ve tvaru srdce. Zakotvení trámu mezi balvany pak dalo méně práce, než jsem se domníval. Pod vztyčeným pylonem a emblémem jsme pak pojedli velmi chutnou hrachovou polévku.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je 30. července a dnešní den se zapíše do historie. V Česku dnes na některých místech teploměry ukázaly přes 40 stupňů. Mnozí z nás celý den hledali nějaký stín, osvěžení nebo jenom doufali, že večer přinese trochu úlevy. A právě takové horké letní dny v nás možná probouzí vzpomínky na prázdniny našeho dětství. Na dobu, kdy jsme ráno vyběhli z domu, vraceli se večer, opálení nebo spálení, unavení a plní zážitků. Na první pobyty u babičky, na tábory, s paní pod stanem, na kamarády. I na ta malá dobrodružství, která nám tehdy připadala jako ta největší na světě. Právě o těchto vzpomínkách bude dnešní noční linka Českého rozhlasu. Jaké byly vaše první prázdniny mimo domov? Pamatujete se na to? Kdo vás učil objevovat svět za hranicemi rodiny? Stýskalo se vám, nebo jste byli odvážní a těšili se na každé takové dobrodružství? Budu moc ráda, když se o své vzpomínky podělíte. Třeba právě váš příběh dnes večer vykouzlí úsměv nejenom vám, ale i ostatním posluchačům. Přeji klidný letní večer. Vítám vás u noční linky, jsem Jarka Barboříková a nabízím telefon 731 800 900 a také web rozhlas.cz/linka. Tady můžete posílat vaše textové zprávy. Tak ještě jednou nádhernou tropickou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

nerezaví, neumírá a dobře ví, kam letí ten čáp. Dá ti okovů pár zlatých,

0: Možná si dodnes vybavíte kufřík, do kterého vám maminka balila věci na první prázdninový pobyt. Kam tehdy vaše cesta vedla? Krásně, nebo krásnou noc přeji, Oline. Vítejte, voláte z Kopřivnice do Zlína.
1: Zdravím, nespíte ještě.
0: Těšíme se, o čem budete vyprávět. Máte prostor, máte slovo.
1: No tak prázdniny, to je jako veliký pojem. Hlavně u nás kluků, kteří jsme byli velmi aktivní po stránce sportovní a různé. Takže já bych začal asi takhle. To už jsem říkal několikrát, že pocházím z Moravskoslovácka, z městečka Žeravice, to je mezi Kyjovem a Mzencem. No a to městečko se, a ještě musím říct, že v tom městečku byl v roce 1616 Jan Amos Komenský při cestě do Holandská, vysvěcen spolu s dalšími 23 bratry na kněze, takže to je taková historická vsuvka. A hlášení o dnešním večeru, mám tady 26,5 stupně, jsem ještě na dvoře, něco vyrábím nějaké věci, to je jedno co. A takže je tady opravdu krásně teplo, jsem jen tady říká, že je to paráda. Teď je prázdninám.
0: No, on je to možná takový úhel pohledu, vy řeknete krásně teplo a užíváte si to. Někdo by řekl, jejda, nemůžu dýchat, prostě pojďím
1: no, tak
0: si.
1: Jako dneska jsem, za barákem jsem měřil 43 stupně, jako byli, to jako je určitě, jo, to bylo šílené dneska, protože ta teplota to už jako není normální. Mm-hmm. A já mám to trošku, mám výhodu v tom, že teď se trošku věnuju včelám, vytáčím takzvaně med, a ten mám, mediárnu mám ve sklepě a tam mám 19 stupňů, takže když přijdu z 35 do 19 stupňů, tak je mi celkem zima, by se dalo říct. Ale dá se to vydržet. Takže k těm prázdninám. My jsme jako na tom, v tom městečku, byli jsme povýšeni nějakým králem nebo Václavem, nebo jak se jmenuje, ale byla to vlastně, je to vlastně taková vesnice větší. My jsme tam byli jako všichni kluci takzvaní hasiči, jestli víte, co to je hasič, požárník, no tenkrát se říkal požárník, ano, hasič, to je jedno. A měli jsme takzvaný v létě žiňové hlídky, to říkám něco, co asi by nikdo neřekl. Chodili jsme po vesnici a když byli opravdu žiňě, tak chlapi, co jezdívali s koněma, sváželi slámu, teda sváželi to mládičce, potom odváželi slámu, jezdili kombajny, tak my jsme bdělým oknem sledovali, jestli náhodou třeba někdo z nich nekouří a tak dále, tak bylo to takový srandovní, když jsme přišli za nějakým strejcem, strejčku, prosím vás, nekouřte nám tady, vezete na voze slámu, co když to chytne, bude průšvih, tak chlapi se zasmáli, típli cigaretu a ujeli 20 metrů, zapálili si znovu, jo. To je jako tak mimo. Co se týká těch táborů, pamatuju si kufr, když se otevřelo víko, tak tam byl takový seznam, co si z toho tábora mám vzít.
0: Ano.
1: Trenýr, trička, to si pamatujete.
0: Ano, to se mi taky vybavuje, ale úplně jsem na to zapomněla, vidíte to.
1: No, vidíte. Takže tam bylo všechno podle toho seznamu seřazené, připravené. No, že jsme potom půlku zapomněli tam, když jsme se vraceli zpátky, tak to už je vedlejší, že jo. Takže na dvě tábory jsem párkrát na táborech byl, že nás tam vyplavila voda, byla tam bouřka, my jsme byli do nějakého potoka, kde bylo takový, jak se říká, úvodí, hodně tam těch strání a všechno, jak to začalo tam pršet, tak to potok se vylil, my jsme spali ve staně, plavali nám kufry, vedoucí nás budili, museli jsme, to bylo asi ve dvě ráno nebo kolik, tak jsme museli jít do jediné budovy, která tam byla jako pevná, to byla kuchyně, tak ráno, když se tam člověk podíval, tam uprostřed byla halda, taková pyramida, prostě kufru, oblečení, všechno. Jak se to v noci zachraňovalo, tak se to tam házelo. Další takový tábor byl v Jedovnici, tam je takový rybník veliký, nebo jak to oni říkají, já tě nechci to urazit. Tam si pamatuju výšku na lodičkách. Posadili nás do lodiček, dali nám naštěstí vesty, které jsme si utáhli. Vypluli jsme a asi 10 metrů od břehu se lodička jakoby rozpadla. Zašlo do ní test a prostě jsme plavali. Vytahovali nás jako ven z toho, protože lodička se celá potopila. Takže a navíc, my jsme jako kluci, kromě těch požárníků, tak jsme byli ještě chovatele holubů. Pan ředitel nám dovolil na půdě školy udělat holubník a my jsme se museli o ty holuby taky starat. Takže jsme potom, jak když jsme nějaké sklízeli například kukuřici, tak jsme šli na takovou brigádu na to pole, sbírali jsme kukuřici, to jsme potom takzvaně zdrhali, jako od toho klasu to zrní jsme jsme dávali dolů. No, takže ta činnost byla taková veliká, pestrá. Nesmím zapomenout na letní olympijské hry. Jak jsem bydlel v ulici, tak ulice se jmenovala Močílky. Tak jak říkám, Močílky, nevím, jestli tam močilo, nebo tam bylo mokro, nevím co. Prostě se tak jmenovala. A naproti našeho baráku byla takzvaná pískovna. To bylo místo, kde muselo tam být moře v minulosti, protože jsme tam nacházeli v tom písku takové ty škavličky, různé takové ty lastvorky, opravdu. A z tam se bralo takzvaná prašnice, se to jmenovalo. To byl jemný písek, který, když se přesíl, tak se vůbec s ním nemuselo nic dělat. Byla to jemná omítka na baráku. Dělalo se z toho malta, takže tam to bylo takový zářez do řekl, do meze, nebo jak to nazvat. Mělo to rozměr asi takových 20x20 metrů. Tam jsme měli v písku doskočiště, skakalo se tam do výšky, běhalo se tam, vrhalo se tam koulí. Na ulici, na tom asfaltu se běhal sprint 50 metrů a překážkový, je krosový běh, by se dalo říct, jsme běželi ulici nahoru, pak se běželo za baráky, tam prostě tekl potok, kolem potoka byla taková cestička, která se vracela zpátky dolů a se spodu jsme zase přiběhli k tomu stadionu. Ano, tak tohle jsou stadion. Takže tam se vlastně všechno bodovalo, sčítalo, dokonce jsme si z cínu snažili odlevat medaile. Na vaříči, na sporáku jsme měli takové plechovečky, tam jsme pozbírali někde cín, nevím, kde jsme to sbírali, ale opravdu byl cín. No a teď jsme to roztopili, ten cín, a snažili jsme se ten cín jakoby z toho vylidvěna, jenomže on tam stůl, takže jsme měli vlastně plechovku s cínem a to byla taková medaile. Potom jsem
0: vy jste se čas. Rozjel, ale je mi to moc líto, ten čas je neúprosný, tak dokončete prosím myšlenku.
1: No a nesmím zapomenout, že jsme byli trošičku starší.
0: Tak toho už prosím nebudeme otevírat další, ne, jestli teda...
1: Že to byly potom krásné večery při kytaře, když jsme se sešli, zaspívali jsme si, bylo to fajn. Nějaké vínečko tam samozřejmě bylo.
0: Ano, na tak věřím, že kytara, táborák, buřty taky patří.
1: Já bych mohl povídat.
0: Oline, děkujeme. Úplně jste ožil, tak já jsem za to moc ráda, že vás to téma chytlo a doufám, že budete poslouchat taky příběhy ostatních. Jdete
1: dívat na úplněk, nádherný, krásně svítí měsíc.
0: Tak ať se vám daří. Jasno.
1: Tak vám přeji pěknou noc, ať všichni posluchači, kteří vám budou volat, ať od vás pobaví. No a samozřejmě zdravím svoje kamarády, se kterými se chystáme, možná to bych ani neměl říkat, takže tady nebudu říkat, možná se s nimi uvidíme někdy. Takže mějte se moc krásně a plné zážitky dnešního večera.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

právě se mi nezdá, že chtěl bych jinam jít. Ty umíš být i skvělá.

0: Některé vzpomínky nevyblednou ani po desítkách let. Právě ty první prázdniny mimo domov mezi ně často patří. A právě o nich si dnes v noční lince Českého rozhlasu povídáme. Teď s kým? Krásnou noc přeji.
1: Dobrý večer, tady je pan Robert Solomouc.
0: Robert, máte slovo, rádio. Tak povídejte.
1: No a mám takový vzpomínky, když jsme jezdili k babičce na chalupu. Bylo tam hezky, v Bratrušově. Teď už je to všecko, a jinak babička není a chalupa je v havarijním stavu, no ale to bych asi neměl, no to je jedno. A tehda se chodilo na hřiby do lesa, pak se udělal houbové guláš doma, no to byla bašta, to bychom s bráchou snědli s talířem. Nevím, jestli máte ráda houbové guláš, klidně mě řekněte, jestli jo nebo ne.
0: Miluju houby na každý způsob, takže určitě já chodím i v zimě na houby.
1: Jo, tak to jste šikou, no. No a pak se chodilo na maliny, jahody a podobně, to zase byly výborné koláče.
0: Aha.
1: Takže to je taková jedna hezká vzpomínka.
0: Dobře.
1: Pak byla druhá. Na té chalupě, když se našli pichlavky, nebo i tady v Olomouci, tak zase byly dobré vždycky k bramborům a v Olomouci taky nebylo špatně. A děda, když to vzala ještě do práce, tak se najedla celá dílna, tak chlapi si dali. To je taková vzpomínka na dědu, který už taky není. A měl jsem ho nejradši z rodiny.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jsou takové dvě veselé vzpomínky.
0: No. Roberta, znáte Jidášovo ucho? Houbu?
1: No.
0: To je právě ta, co
1: roste. Já nevím, jestli bych
0: vlastně
1: poznal, paní Jaruška.
0: Na tom bezu
1: černém.
0: Tak to zkuste někdy, máte domácí úkol ode mě. Roberte, ale já bych se vás chtěla zeptat na nějaký tábor. Když jste vyrazil někam s kufříkem, vaším prvním, jezdil jste na tábory, máte to v hlavě, nebo ne?
1: No tak vzpomínám si, že jsme byli jedno v Ochozu u Konice, nevím, jestli se tam někdy byla.
0: Ne.
1: Ne. A je tam vlastně rybník, pak je tam takové potok, a ještě je tam mlýn, tak to jsme s bráchou chodili do toho mlýna se dívat. Už byl teda starší, nevím, jestli je to teď zrušený nebo spravený, už jsem tam leta nebyla, to byl modelářský tábor. No a líbilo se mně vlastně na tým rybníku, že se pouštěly lodě a pak se šlo do lesa a za tým lesem bylo pole a tam se zase pouštěly letadla. To bylo taky moc primo. Modlářský tábor s panem Foštem, to už jsem leta neviděl. Takže to byl takový modlářský tábor, na ten si taky rád, Jaruško, spomul. Nevím, jestli děvčata jako jste stavili nějaký modelí lodi nebo takhle.
0: A stýskal se vám vždycky hodně, měl jste vždycky slzy na krajíčku, jak jste odjížděla, pak jste zase měl slzy, protože jste nechtěl ten tábor opustit. Tak to teda měla většina, to si pamatuju já.
1: Já jsem spíš byl takový, jako, jak bych to řekl, zamyšlený, že mě čeká něco nového, takže spíš jsem byl zvědavý, bych řekl.
0: Byl jste zvědavý, dobře. Tak Roberte, probrali jsme tři milé vzpomínky, moc vám
1: ještě,
0: za ně děkuju.
1: A ještě jsem chtěl krátce jenom pozdravat všechny linkaře a pak ještě vzpomínku na toho dědu, nechci být jako lin, jenom krátce, jo. A jednou se stalo, že jsme byli v zoologické s bráchou a s dědou a s babičkou, no a my jsme došli k ceduli Raděkov, nevím, kolik jsme měli, jestli 10-11 let. Oba jsme se rozplakali, protože říkám, brácho, jsme v háji zabohodili jsme, nebo on to řekl, to už je jedno, jenom krátce, jo. A tak jsme brečeli a víte, co bylo nejhezčí? Že děda s babičkou přišli a našli nás. Já jsem těho dědu obejmul a říkám, děda, já jsem tak rád, já jsem myslel, že už nikdy nedondu domů, my jsme se úplně ztratili. Já strašně jsem plakal, to si vzpomínám, brácha taky plakal.
0: No.
1: Jo, takže jsme byli strašně šťastní. No a jinak pozdravujte paní Ludmilu, paní Vlastičku.
0: Dobře, děkujeme, Olina, děkujeme, tak budeme pozdravovat.
1: Zkrátka všechny linky.
0: Ano, jestli jste pro, tak by jsem řekla všechny naše posluchače a pojďme si poslechnout jejich příběhy. Ať se vám daří, Robert.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: prázdniny nebyly jenom 2 měsíce volna, když jsme byli malí. Byly to 2 měsíce svobody, objevování a příběhů, které se neseme celý život. A právě o takových je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A je s námi Jarda ze Sokolovska, aby si s námi také povídal. Krásnou noc přeji.
1: No dobrý večer. Já vás zdravím.
0: My vás také.
1: Já si taky vzpomínám na svý mládí. Já jsem byl na malý vesnici. Byl jsem tam sám. Já jsem se hrozně moc těšil vždycky na prázdniny. Když přijedou kluci z Prahy, z Kolína, z Kladna. Byli jsme parta nějakých 6-7 kluků. A celý 2 měsíce jsme si řádili krásně. Lovili jsme ryby. Tenkrát to ještě šlo bez nějakých pokut a bez nějakých sankcí. My jsme denně nalovili 40-50 kusů ryb. A to byla pstruhová oblast.
0: Aha.
1: U nás doma už nikdo nechtěl jíst, aby jsme to roznášeli po vesnici a nikdo už se těch nás vyhazovali. Jenomže to bylo, stavili jsme si bungry z cihel. Tenkrát žádný telefony, žádný, nic takového nebylo, žádný sociální sítě. A jak jsme si krásně to léto užívali. Ale to chci říct, potom, když vlastně byl srpen, byl konec prázdnin, a ty Pražáci a ty Kladňáci odjížděli domů, tak já tam zase zůstával sám a pamatuju si, jak jsem na ty silnici stál a mával jsem těm odjíždějícím autům a bylo mi dobreku.
0: Chápu.
1: Že tam zase tam do příště roku sám. No hele, to je hrozný, no hrozný.
0: No dobře, Jardo, a to vám bylo třeba kolik? A to trvalo od kolika? Když jste měl třeba 15 let?
1: Ne, to bylo dřív, ježiš, nějakých 7 až 12 let. Mm-hmm. Potom samozřejmě...
0: Měl každý už to svoje.
1: No, bylo těch 14-15, tak jsme ukončili školu vlastně, až jsme každý někam jinam a od té doby jsme se neviděli, no. Ale
0: no a neláká to... vás to najít nějakého takového parťáka? Pamatujete si jména, tak asi bydleli kolem vás, ještě možná tam stále jsou nějaké
1: jejich
0: rodiny. No, neláká,
1: protože bohužel dva z nich jsou už mrtví a protože ty dva Pražáci, ty bráchové, tak jednou potom přijel ten jeden starší. Kde je Roman? No jo, ten už je to. Tam. Oni měli nějaký mejdán v Praze, no a zašla jim karma. A tenkrát asi to ví většina republiky. Tenkrát se tam udusilo asi 6 lidí, no, mladých. Mm-hmm. Kolem 18-19 let.
0: Tak to mě mrzí.
1: Takže to byl jeden z nich a ten druhý se z toho zblázen, ten mladší, no. Takže. Mm. Já jsem od té doby neviděl ty kluky, no a ten... vlastně Růžička z toho Kladna, tak toho jsem neviděl už od taky od té doby ani náhodou, no.
0: Tak třeba nás poslouchá Růžička z Kladna. No, Jardo, no. Je nějaké dobrodružství, které jste rodičům nikdy nevyprávěli?
1: Je. Šmaria. Teď jste mi zaskočila.
0: No.
1: No, to asi ne, protože...
0: Nějaké lumpárny jste nedělali, vy jste prostě...
1: Ale dělali, ale všechno jsme napráskali, nebo to napráskali ti ostatní.
0: Nebo někdo jiný,
1: věděli,
0: no.
1: No, samozřejmě, víte, no. Co teďka... Hele, chodili jsme na jahody k sousedům. Říkám, že jsme byli na vesnici, ale... kvedle nás byla chalupa, kam jezdili vlastně k lidem na víkend. No a měli tam výborné jahody. Samozřejmě, měli jsme ty samý doma.
0: Ale ty nechutnaly nich... tak dobře,
1: no,
0: jako sousedovic.
1: A my jsme přelezli plot, no a vyplenili jsme jim tam zahrádku.
0: Ty měli příchuť adrenalinu.
1: No ale víte co, já tenkrát jsem si trhal do trička, co jsme neseli na místě. No a jahody samozřejmě po sobě zanechávají nějakou památku, že jo. Takže tričko bílý jsem měl celý červený. A když jsem přišel domů, tak máma se divila. Z čeho to mám, no ale až druhý den zjistila vlastně, odkud to mám, protože přijeli sousedi a přišli k nám a nevíte nám, kdo nám vyplnil zahrádku? A co se vám ztratilo? No jahody a nějaký tam další věci. Lusky tam byly samozřejmě, ne? Tak asi vím, no. A tenkrát se z toho nic nedělalo samozřejmě, jo. tak sousedi si zase vzali jahody od nás a všechno se... Nikdo na nikoho nic, nikoho nevolal, nikdo policii nebo tohleto, rozumíte? My jsme žádnou škodu nezkusili tenkrát, akorát to byla taková kukovina, no. To je jako když se chodilo na Třešně nebo sousedům na Třešně nebo na Švédsky a to. To bylo to samé, no. Akorát, že u nás měli jahody, no. Ale byl lepší než ty naše, no. Jak jste to říkala vy.
0: Tak moc děkuju, že jste nám vyprávěl. Bylo cítit, že jste své vzpomínky nevyprávěl jenom slovy, ale i srdcem. Bylo příjemné
1: no,
0: vás
1: samozřejmě.
0: Poslouchat.
1: To je, helejte, to bude ve mně do smrti. To jsou věci, na které člověk nezapomíná, který má v sobě ututlaný. A rád na to vzpomínám. A hlavně na ty lidi, kteří to se mnou prožili.
0: A víte, vy vlastně teď tím oživujete vzpomínky i ostatním, protože já jsem úplně zapomněla, jak se dřív jako otevřel ten kufr a byly tam ty nápisy, to říkal posluchač před vámi. Vy jste mi připomněl ty pstruhy, jak jsme chytali, no. Vždycky pod břeh jsme museli dát ruce a čekat, až nám tam vpluje a pak jsme opekali na ohni.
1: No jestli teda můžu, ještě chvilku, můžu?
0: Ano.
1: Tak já jsem říkal, 12, 5, 6, 7 kluků, tak my jsme chodili každý ráno. Na ryby. Kolem nás teče řeka, pstruhová oblast, jo. Ale my jsme chodili do ruky, přesně jak říkáte vy. A ty vlastně ty ryby, jak jsem říkal předtím, že jsme měli 30-40 ryb denně, že to nikdo už nechtěl, tak to všechno bylo do ruky, jo.
0: No.
1: Ty vlastně dáte tím rybám šanci, jo. Ona může zdrhnout, ale když to umíte, tak ona vlastně nezdrhne, protože ona cítí žádný nebezpečí, jo. No, a tak. To je vlastně jedna věc, no.
0: Takže děkuju, víte,
1: bylo to parádní, parádní. V životě na to nezapomenu. A všichni, kdo se toho zúčastnili, tak jim za to děkuju. A jestli mě někdo poslouchá, tak klidně zavolá. Budeme úplně v pohodě.
0: Jardovi ze Sokolovska, dobře. Moc vám děkuju, opatrujte se, pojďme poslouchat dál.
1: Vy taky děkuju, na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste měli své tajné místo v lese, možná u rybníka nebo na půdě u babičky. Dnes se na ta kouzelná místa společně vrátíme. V noční lince Českého rozhlasu společně vzpomínáme na vzpomínky našeho dětství u babičky na táboře, zkrátka na letní dobrodružství. Staňka je s námi, krásnou noc, zdravíme do... Na Bohumínsko, je to tak?
1: Ano, ano. Taky srdečně zdravím. Pán mě inspiroval a chtěla jsem jako zavzpomínat na své dětství, dalo by se říct v 17 letech ještě. A že lumpárny se dají dělat nejen na pionýrských táborech a u babiček, ale také na faře.
0: No, povídejte.
1: To bylo před exercicí. Exercicie my. Češtin můj a nám tam překážel od otce Dominika v Liptáně u Albrechtic u Krnova jeho krásné autičko malinké, myslím, že to byl Fiatek.
0: Možná bychom, Staňko, teď se říká, mohli posluchačům některým vysvětlit, co to jsou exercicie, to jsou nějaké duchovní formace, duchovní cvičení, jo?
1: Ano, ano, ano. A teďkom jsme si říkali, uděláme si bohýnek, poněvadž jsme dělali ještě nějakou přípravu před těma duchovními, před tím duchovním cvičením. A byla tam ještě nějaká Maruška, ta hrála na varhany taky jako v kostele. Tak to autíčko nám přikáželo a říkali jsme si, no tak tam by byl dobrý ten oheň udělat. Tak jsme se snažili to auto, které bylo zánovní, odstranit. Jo, ono se nám to celkem úspěšně dařilo, ale když nás viděl otec Dominik, tak ten křičel na dálku, ne, ne, ne, poněvadž to bylo z kopce, mírně z takového mírného z kopce a měl strach, ať mu to neujede. No, nakonec přijal tedy sestřička zase ještě, to byla z Jindřichova ve Slezsku. My jsme jim říkali sestřičky v minisukních, poněvadž to byly sestřičky Cyrilometodějky a měly takové do půl lítek šaty. A jeli jsme pro prádlo. No tam se nám zase podařilo utíkat ze sálu, který jsme měli hlídat. V tom sále byly oligofrenní děti. Tak jsme zdrhli, poněvadž jsme se jich báli. Jo. Takže to byl jeden zážitek, takový trošku odvážný, že jsme taky hospodařili podle svých představ. Jo. A další byl, to jsme byli na Obláčce, to zase bylo na Hradišti u Znojma, to jsme u sestřiček Boromejek. Jo. No a novicky ty mají mlčení, jo, a my jsme měli dovoleno, měli jsme tam kytary a tak jsme mohli zpívat a mohli jsme hrát, jo. No a teď přišla večer novicmistrová a kandidáturní sestra a říká, děvčátka, děvčátka, jde, skončí se, jde se spát. No tak my jsme samozřejmě poslechli, byli jsme důsledné, ale jen napůl. Vydali jsme se přes kostel do zahrady. No a šli jsme taky na ovoce. A druhý den sestřičky zahradnice říkají, že měli v zahradě nějakou návštěvu. A sestřičky z kuchyně říkají, to nebyl nikdo cizí. Já si myslím, že to byly naše děti, poněvadž je jim špatně. Takže říkám, dá se dělat lumpárna. Nejenom na pionýrském táboře, ale i jinde. A jsou na to ale celý život, mám na to pěkné vzpomínky, poněvadž na tom Hradišti byla taková noblesní paní představená, velice známa, oni byli sice své dvě sestry, pokud si vzpomínám, sestra Emilie Hasmandová a sestra Vojtěcha Hasmandová. Jo, takže možná spíš ta sestra Vojtěcha je velice známa, možná ji budete znát, Jaruško, anebo jste něco o ní četla. Mm-hmm. Jo? Takže jsou pěkné vzpomínky i na dětství, i na mládí. No, tolik asi.
0: Je na takové fardí, jak se no, vidíte to. Paní Staňko, dobře. Řekněte mi, když jste se potom vracela zase zpátky do školy, tak jak jste to prožívala? Já jsem teď četla takový zajímavý článek, že děti z toho mají jako skutečná traumata, že jim skončí ty prázdniny a jdou do těch povinností a že to je skutečně jakoby velmi těžké pro ně, což dneska se to hodně všechno prožívá, ty emoce. Já si na to pamatuju, že nám ukápla slza a už jsme o tom nevěděli. Jak jste to měla vy?
1: No, jak jsem to měla já? Já jsem se v tomhle prostředí pohybovala, dalo by se říct, do 20 let, takže pro mě to prostředí nebylo cizí. Já jsem se tam často vracela.

Jedno léto vydá za celý rok dobrodružství. Je to tak? Je to téma, o kterém se právě dnes v Noční lince povídáme. Tak připomenu telefon 731 800 900 a také e-mail linka@rozhlas.cz.

0: První prázdniny bez rodičů byly pro někoho velká radost, pro jiného velká zkouška. Jaké byly ty vaše? Ptáme se paní Alenky. Zdravíme vás v roční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer. Já si vzpomínám na náš první tábor. My jsme byli se sestrou dvojčata a poprvé asi v 7 letech myslím, že nám mohlo být 7 roku, jsme jeli na pionýrský tábor do Chřibsky. Přijeli jsme a teďko my byli poprvé ze všeho vykulený a teď jsme měli takový stany s tou podsadou a jak jsou takový ty šňůrky, jo, jak se provlíkávají, když se zapíná na noc stan. A my jsme to prostě vůbec neuměli. Teď jsme byli navlečený v pyžamu a teď tam byl takový, jak se vždycky byl ten nástupní plác. Tak my jsme vylezli z toho stanu uřvaný, že neumíme zavřít ten stan. A vylezla taková ta vedoucí, jak nás měla, a ona na nás. Holky, co tady řvete, že si neumíte zavřít. Prostě my jsme byli z toho tábora takový nešťastný, že jsme furt brečeli večer a chtěli jsme jet domů. A vedle nás byly nějaký dvě sestry a oni byli v rybništi. A ty holky zdrhly domů. A druhý den je všude hledali a my jsme těm holkám tak strašně záviděli, že už mohli jít domů a my jsme tam museli ještě 14 dní vydržet. Takže to byl pro nás takovej docela nehezký vzpomínka na pionýrský tábor, ale asi pak 2-3 roky už jsme nejezdili, ale pak jsme byli v Mladějově, teď je to Zelený údolí a to byl nádherný pionýrský tábor, který na něj vzpomínáme dodnes, tam byl první bazén, prostě to byl moc hezký tábor, ale na tu Chřibskou teda si nemůžeme zapomenout, jak jsme se stejskali a chtěli jsme furt jet domů. No a tak jako člověk na to teď vzpomíná, je to už asi 67 let, jo, ale teď mě to tak připomínalo, jak se o tom vypráví. Takže ten první zážitek z tábora nebyl moc hezký. Hrozně jsme brečeli a stejskalo se nám po mamince.
0: Další tábory byly lepší?
1: Pak už to bylo lepší. V tom Mladějově to byl nádherný tábor. To byl opravdu, oni tam potom byli, myslím, i nějaký mezinárodní tábory. Dneska už je to takovej soukromý kemp v tom Mladějově, ale je to tam opravdu moc hezké, ale byl tam krásný bazén, jo, a prostě už jsme byli starší, už jsme věděli, co ten tábor obnáší, ale z toho prvního z té Chřibsky jsme byli teda nešťastní a urvaný, protože jsme furt chtěli jet domů a museli jsme to vydržet, no. Mm-hmm. Tak to byla zrovna moc hezká vzpomínka, ale dneska se tomu smějem, no. Dneska jsou ty tábory o něčem jiným úplně.
0: Právě o tom je dnešní noční linka, o těchto malých vzácných vzpomínkách. Děkuju, že jste se k nám přidala dnes.
1: Mějte se, hezký poslech. Naschledanou.
0: To byla paní Alenka. Kdo bude další?

0: Prázdninová dobrodružství měla jednu krásnou vlastnost. Nikdy se nedala naplánovat. Ta nejlepší přicházela úplnou náhodou. V noční lince Českého rozhlasu vítám pana Josefa. Vítejte.
1: Zdravím všechny posluchače, vyšla paní. Já na první prázdniny nemám moc dobré vzpomínky. To bylo ještě předtím, než jsem nastoupil do školy jako do první třídy, tak mi otec dal jako do komorní lhotky a tam jsem byl nějaký týden jako na těch prázdninách a v 10. jsme měli prostě tvaroh slazený a mi se z toho nějak udělalo špatně. No, zjistili, že mám spálu, tak mě odvezli do Fritku Místku do nemocnice a odsud jsem se domů vrátil až koncem září nebo půli října. Takže jsem do školy musel prostě to jako dohánět. No tak první třída, tenkrát to byla vlastně 42. rok, tak jsme začali psát jako na tabulky pérem, no, i přidlicové jako, no a jinak jsme měli akorát čítanku. No, takže jsem to potom všecko musel dohánět. Takže moje vzpomínky na první prázdniny nejsou moc dobré.
0: Vy jste říkal, že jste snědl tvaroh. Rozuměla jsem dobře?
1: Ano, tvaroh je na 10. slazený tvaroh a z toho se mi udělalo špatně. Takže jsem 50 roků se na tvaroh nemohl ani podívat. Už teda jsem tam jako beru jako ze stravu, ale když nemusím, tak toho neberu. A jinak další prázdniny, no ve 44. nám zemřela matka, jako no, takže jsme ještě tady nějakou u babičky ve Přerovské v Maránských horách, tak tam je vozila po prázdninách. No a když se otec potom oženil po druhý, tak když jsem nastoupil do Měšťanky, no tak pak jsme trávili jako v Blatnici obyčejně měsíc, aspoň vždycky nážně pomáhat a tak dále. Ale na to vzpomínám velice dobře, protože no i když to byli nevlastní jako příbuzní, tak nás měli jako za vlastní. Tak to by bylo tak moje vzpomínky na mládí. No jinak jako kluk ještě jsem prázdniny strávil třeba v Rožnovci pod Radoštěm nebo na Ostravici a tak dále. Než no, kolem no, Staré Hamry a než tam postavili tu přehradu. No tak to jsou moje vzpomínky, tak tím bych končil jako svůj zpověď a přeju všem další dobrou noc a
0: slyšenou. I vám, budeme se těšit, Josefe, přejme klidnou noc, ať zvládáte tak dobře ta tepla.
1: No tak, já už říkám, zavírejte dveře, táhne mi na 90.
0: Jo, no tak. Dobrá, tak budeme se těšit. U nás máte naopak dveře vždycky otevřené do noční linky.
1: Dobře, se hezky.
0: Zůstaňte ve zdraví.
1: Posluchače zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Začíná nám druhá hodina dnešní noční linky a já vás moc vítám zpátky. Děkuji také všem, kteří s námi zůstávají i po půlnoci, kteří se přidávají, takže volají nebo že píší na náš web rozhlas.cz/linka. No a budu se těšit na každého z vás, kdo se k nám dnes dovolá. Vracíme se společně ve vzpomínkách do časů prvních prázdninových dobrodružství. Do chvil, kdy i obyčejný výlet, noc u babičky, stanování nebo cesta vlakem někam neznámo, nevíme kam, mohla být tím největším zážitkem. Už v první hodině zazněly krásné příběhy a já věřím, že i v té druhé se s námi vydáte na další malé cesty do dětství, protože některé prázdninové vzpomínky v nás zůstávají po celý život. Teď je s námi posluchač, který volal. Teď jsem to úplně zapomněla, vypadlo mi to, připomenete mi to.
2: Václav Třemošná u Plzně.
1: Ano, tak jsme rádi,
2: dobrý
1: že
2: večer.
1: Posloucháte i že se zapojujete aktivně, že voláte, tak teď máte slovo.
2: Prosím.
1: Můžete povídat.
2: Takže. Já se taky přidám troškou do mlýna. My jsme jezdili na prázdniny k babice. To bylo v Žehušice u Čáslavy Horušice. A tam jsme byli, tam jsem celý dva měsíce byl. Prostě to bylo něco nádherného. Tam byly sestřenice, bratranec. Prostě to si neumí, no těžko si to někdo umí představit. Když dva měsíce nebyla škola, akorát jsme měli povinnost napást kozy, jo, na pastvu, prostě aby se napásli, babi s dědou chodili do prádno, do lesa, takže to bylo něco nádherného. Jednou jsem byl na pionýrském táboře, to ale nebylo ono jako u té babičky, to byla nádhera, prostě to se nedá vypovědět, no. No a jinak, jako když jste mluvila, jak jste říkala, z tábora, když jezdili děti, takže ukápla slza. Já jsem potom, když už jsem byl starší, tak jsem jezdil autobusem a to bylo, jak když jsem, vezl tam lidi do Stráž nad Nežárkou, pionýrský tábor a když jsem přijel znova pro ně, tak to bylo jak na pohřbu. Slzy, já jsem koukal jako blázen, jak, no prostě, když to uměli s dětma, tak to byla paráda. Takhle, haló?
1: Ano, a vy jste někdy vedl nějaký tábor?
2: Ne, já jsem jenom na tábor, to jsem jel po první třídě jsem byl jednou, ale pak už říkám, to bylo babice, to byly vždycky, to byly ty dva měsíce, no babička se pak z toho 10 měsíců zotavovala, aby jsme mohli přijet znova, takže to bylo úplně nádherný, jako co bych ještě víc k tomu dodal. Tak prostě, to se nedá, no prostě jsou na to vzpomínky krásné.
1: Václave, a co vůně vašeho dětství? Co se vám vybaví? Je to nějaká pečená ryba nad ohněm? Jsou to bušty? Je to babičina bábovka?
2: No, to ne. Tak to víte, u babičky, ty byly v lese, odpoledne přišli k večeru, no tak jsme si museli uvařit sami. Tam byla ještě sestra, ta byla starší o 4 roky, tak musela taky uvařit, no. Byla to jenom nádhera. Chodili jsme se koupat, jezdili jsme na kole třeba do Čáslavy se podívat a tak dále. No prostě něco nádherného. Takže to je asi tak nějak všechno, co bych jako ještě k tomu
1: Václave,
2: řekl. Když,
1: kdybyste mohl dopřát dnešním dětem nějaký jeden zážitek z toho vašeho dětství, tak co byste chtěl, aby si zkusili? Co si myslíte, že je to, o co nejvíc přichází?
2: No, pak jsme museli, pomáhali jsme na poli prostě, tam na poli jako dělat, sbírat paňáky, protože tenkrát byly ty samovazy, tak to svázalo a dělat, dávat to na do panáku a takhle, no to prostě to dnešní děti si to neumějí vůbec jako představit, co to bylo za nádheru. To, a potom, pak říkám, když jsem potom tam vozil ty děti do těch táborů, to prostě bylo taky, ty děti byly nadšený, jako ty pionýrský tábory, a to bylo něco nádherného, co oni, jako já jsem tam třeba i svýho syna, on šel z první do druhé třídy a když nastupoval, tak já pám, hele, ty tady zůstáváš, protože my nemáme na tebe čas, tak jsem myslel, že se kluk, jo, jako rozbrečí nebo něco, vzal tašku a odešel, že nepojede teda, tak to jsem vyvalil oči prostě to. Když to s nima uměli, s těma dětma na těch táborech, to muselo být něco nádherného. Takže takhle asi, co bych vám ještě k tomu přidal.
1: Halo? Napadá vás, co byste ještě přidal dalšího závěrem, nebo jste to myslel tak, že to je to, co byste přidal?
2: No, prostě to bylo nádherný, to byly dvě sestřinice, bratranec a já, no a to bylo, říkám to, na kole jsme jezdili takhle po vesnici, jako Čáslav, Kutná Hora a takhle to bylo něco nádherného. Potom ještě přidat třeba strejda s dědou chodili do hospody v neděli, no tak to vždycky jsme se museli oblíknout do lepšího a zajít za nima do hospody, koupili nám limonádu a zase jsme se vrátili a honem převlíknout do hadru a honem lítat venku, to bylo něco nádherného. Prostě takhle, no. Takže.
1: Děkujeme za sdílení, Václave. Jsme rádi, že jste s námi i v této pozdní hodině.
2: Taky. A můžu mít ještě jeden takový malý dotaz?
1: Určitě.
2: Já vás takhle poslouchám a chtěl bych pozdravovat Jarku ze Žeušic. Ona to taky poslouchá. Tak jednou jsem vám taky volal a ona se mi ozvala, jestli jsem to byl já, jsem říkal, jo, byl, tak já ji takhle pozdravuju, takže děkuju, že jste mě přijala, můžu poslouchat dál a nebudu mě zdržovat.
1: Ano, musíte dokonce, budeme moc rádi. Krásný noční čas přejeme a posíláme Karla Gotta.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: prázdniny nebyly jenom 2 měsíce volna, byly to 2 měsíce svobody, objevování, příběhů, nových dobrodružství, které máme v srdci pořád. Je to tak, paní Marie, zdravíme vás.
1: Ano, dobře, já bych chtěla pozdravit všechny posluchače a ráda bych pohovořila o tak trošku možná jinak o tom táboře. Jezdili jsme na pionýrský tábor, bylo to u Sázavy a poprvé jsem tam byla někdy o 2. třídy. Strašně se mi tam zalíbilo a jezdila jsem tam tedy pak pravidelně i s mladší sestrou. Takový nezapomenutelný zážitek byl, když jsme se koupali v Sázavě a nad námi se tyčel hrad Český Štenberg. Dodneska si to pamatuju a prostě, a když se koupáte někde jinde, tak je to jenom obvykle pláň, ale tohle to prostě bylo úplně kouzelné. A pak takové jedno takové nebezpečí, když jsme tam chodili, my tady to bylo v lesích ten tábor, tak se chodilo po takové jako vyvýšenině a uprostřed chodilo se úplně po tom návrší. A jednou začala taková strašná bouřka a my jsme vlastně, jak jsme tam potom i na lodičkách jezdili, tak jsme nesli pádla. Ty pádla byly olemovány vlastně takovým plechem. A teď, jak jsme šli po tom hořejšku, tak i ty vedoucí bylo vidět prostě, že z toho byli takový, že se báli. A takže nám řekli, že ty pádla jsme museli mít dolů, ne nahoru, jak jsme nesli, ale všichni, aby jsme je nesli dole. A to teda byl takový zážitek bojáci, úplně hrozný, jak jsme se všichni báli. No a poslední takový osud, který jsem v tom táboře měla, bylo to, že jsem než jsem šla do 7. třídy, tak vypukla žloutenka. Já jsem po příjezdu domů. Já jsem tu žloutenku bohužel měla takovou, byť teda tenkrát bylo jediné místo v Karlových Varech, ne, nikde ve středních Čechách, takže jsem skončila v těch Karlových Varech na tom infekční, no ale ty následky byly takové, že vlastně jsem měla 6 let přísnou dietu.
0: Takže kolik jste říkala? Jak dlouho?
1: 6 let. 3 roky na základce a pak ještě teda na gymnáziu dnešním. No, takže to ovlivnilo vlastně takhle můj život. No, ale přesto jsem jako nezanevřela, protože na tenhle ten tábor jsem se pak vrátila vlastně 3x jako vedoucí ještě.
0: Vy jste se tam ještě chtěla vrátit?
1: No, byla jsem tam jako vedoucí, ano, no, protože víte, protože to bylo vlastně o ČKD Slaný, že jo, a rodiče tam pracovali, tak to prostě, jo, jako bylo takový, bych řekla, trošku jednoduchý, pocházím z vesnice a takže třeba to byly ty možnosti takové, jako nebyly, bylo to nejjednodušší. A pak jsem vám ještě chtěla říct, když jsem řekla, že pocházím z vesnice, tak před chvílí říkal ten jeden pán o panácích a samovazy. Tak já bych chtěla říct, že tedy moji rodiče nebo prarodiče strašně dlouho hospodařili, nevstoupili do JZD a já mám vlastně takový jeden zážitek a sice, tak jak ten pán povídal, tak to nebyl samovaz, ale byla to sekačka. Museli se udělat pohřísla, že jo, a ta sláma nebo to obilí se dá do toho pohřísla, no a zavázat a pak se z toho stavěly ty panáky. Tak to bylo takové docela normální, ne sice nějaké lehonkaté, ale příšerné bylo, jestliže to byl ječmen. Ten ječmen, jak má ty osiny, tak vám můžu říct, že pokud se tedy stavěly ty panáky z ječmene, po případě se ten ječmen ještě dopravoval domů, tak to člověk cítil ještě za několik dnů. Takže já jsem si zvolila takovéhle trošku jiné než ti vaši posluchači, takže se nezlobte.
0: Já myslím, že to bylo báječné, Marie. Děkuju, děkuju, že jste se k nám přidala, že jste s námi.
1: Takže všechny zdravím, všechny posluchače a všem přeju tady už dobrou noc a vám také. Naschledanou.
0: Loučíme se s paní Marí, která volala z Loun noční linku Českého rozhlasu. Někdy stačí jedna stará fotografie a rázem jsme zpátky v dětství. Dnes si tyto fotografie zkusíme společně vybavit, jenom ve své paměti, ale právě tady v noční lince. Máte napsaný telefon, jestli máte tušku a papír, můžete si ho poznačit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou zážitky, které se stanou rodinnými legendami a velmi často se zrodily právě o letních prázdninách. Paní vlastníka Skrnova je s námi, aby si povídala v noční lince Českého rozhlasu o tom, jaké bylo její dětství letní.
1: No, my jsme měli takové prázdniny, že jsme museli doma dělat, než měli hospodářství, tak jsme museli na poli dřít, že? Takže ty prázdniny moc jsme neměli a když jako jsem měla prázdniny, tak to jsem byla nejšťastnější člověk, kdy jsem měla teď se do Velké Karlovic, kde je moje rodiště. A tu jsem strašně měla ráda, tyto, protože to byl vizak maminka moje. Jo, já jsem u ní okopávala brambory, jo, malá jsem byla. Do druhé třídy nebo do první třídy jsem chodila ke konci školního roku. Jsem tam přijela o týden dřív, než byly prázdniny a pomáhala jsem teď se okopávat brambory, zahrát se zeleninu. Teď jsem kolem vaření se motala od malinka. Jsem to měla to. A nakonec jsem se vyučila kuchařkou. Od malinka jsem se motala vaření. No a ta tetička, no byla ta strašně hodná. V loni jsem se byla podívat po několika letech. Jsem se byla podívat a bratranci na Techa obce. Je Velké Karlovicí, bývají dva bratránci a ten jeden je postižený, to nebudu o tom vykládat. A ten druhý je kuchař vyučený taky. No a tak tetička ze Srejcem jim odkázali tu chalupu. Tak tam spolu chodáci vár žijou. Jo. A moc hezky vzpomínky na tu tatínku. Já jsem se vždycky už těčila a pak nakonec, když jsem šla do třetí třídy, už jsem sama jela do Velké Karlovic vlakem až tam. Sama.
0: Aha.
1: Ze Žulové až do Velké Karlovic jsem jela sama vlakem. A já jsem trefila.
0: Vlastníko, to je teda zážitek sama a na cestách.
1: Na tu tetinku. Já když tam přijedu, Jarunko, první jdu na hřbitov a k tetince nesu kytičku.
0: Tím jste vlastně začala, že vám byla tak blízká jako maminka. Čím to? Jaká byla?
1: No, ona jak kdybych mě byla maminkou víc. Protože moje maminka ta mě neměla ráda. Ona měla dcerku, ta byla podobná na ní. Tu měla ráda, jenomže ona se řekla pejska a ona chytla psotník a umřela. No chodila do druhé třídy a umřela. Jo? A ona tak, víte, se zatentovala, že pak jsem se narodila já, ona byla o dva roky starší jak já, tak jsem se narodila já. A od malinka jsem to cítila, že mě nemá ráda.
0: No.
1: Ale potom nakonec, Jarinko, jak tatínek umřel, tak maminku jsem si psala na Bruntálsko, jo, přijala a nechala jsem si tam jako důchodkyni, ona měla 200 důchodu. 200 důchodu přijala za mnou. A já 4 děti, 5 cizí vychovávala, ještě tu maminku. A dochovala jsem ji taky pochovala tak, jak si patří.
0: Vlastníku, tak to muselo být pro to dítě velmi těžké mít pocit, že na něj nezbývá tolik lásky a pozornosti, jakou by potřebovalo. Ale to teda je velmi bohulibé, že přesto jste maminko přijala, když pak potřebovala ona ve stáří.
1: No, a měla jsem 9 roku a už jsem dávala do maštiny snopky, jak se dělají, a víte, do té maštiny jeden bracha mě zazoval tyto, no, nespomenu, že to vem, a snopky jsem si vzpomněla. A druhý mě to rozvazoval, že? A já to dávala doma, ještě 9 roků jsem měla jeli. Tak. A neměla jsem žádné uznání. A maminka neuměla vařit ani pořádně. A já jsem pak vařila. Víte, co bylo moje první jídlo, co jsem vařila? Byly ostružiny, byly žně a byly ostružiny. A já co uvařit? A také krásné byly, jo, veliké. To byl takový kopeček, že tam byly kameně obrostlé, kamínky obrostlé, že? A na tom bylo to. A já jsem natrhala ty ostružin, udělala jsem omáčku, udělala jsem šlešky k tomu. Jej, jak vás chtěli všichni. A to mě bylo osudné. Já jsem se pak vyučila kuchařkou. Já jsem chtěla jít za lékařku, já jsem samé jedničky. A bohužel náš tatínek nechtěl vstoupit jako do KŠČ, tak mě nevzali.
0: Aha.
1: A moja rodina je hodně jako lékařů a lékařky a i lékařky jsou. A já jsem na to měla blohy a všechno. V Červeném kříže jsem byla, dřív to bylo ve škole, víte? Červený kříž. A já jsem normálně, když se někdo naboural, tak jsem u toho byla, já jsem zavázoval, třeba se naboural tam na motocyklu. A já jsem normálně mu zavazovala nohu, například zlomenou. Strejdovi vždycky jsem urvala uplo tu tyčku, protože jsem neměla na zafixování nic, aha, že? A tu vždycky skočila na tyčku, zlomila, že? Potřebovala jsem jako velikost, přiložila, zavázala. A ještě tohle vám dopovím a pak už bude to. A naboral se kouk na motorce a to se mi stalo. A to jsem už byla starší, asi do 6. třídy jsem chodila. A my jsme maminkou seno jsme obraceli. A teď jeden jel na pionýře na vrch, druhý jel na motorce dole. A oni se srazili. A toho jedného to odpouklo do psykopy. A ten pokračoval dál. A já jsem říkal mamince, maminko, všimla jste si, jestli se obrátil taky ten... Ne, neobrátil. Já jsem tam mlčala a on tam byl v příkopě. No tak co s ním? Na 3x zlomenou nohu, že? No a tenkrát, kde je sanitka? To nebylo možné, až na Výboře. A to bylo 4 km na Výbor, že? Tak jak jelo nějaké auto, tak jsem prosil, ať z Výboru nebo z Červeného kříže a zavolají sanitku, že tam je bourák a že má zlomenou na 3x nohu. Tak přijeli, pak jsem dali mě tam věci v nemocnici jeho a jedu do Vápené rodičům říct, co se stalo. A s těma věcma. A ke mně ho taky nechtěla akorát se zprávu na večer králíkom. A jak viděl, co je krvavé, že, ty věci. Špinavé.
0: Vlastínko, já vás musím poprosit, kde bychom to trošku urychlili, protože jsme se odchýlili od tématu a i když nás zajímá, jak to dopadne, tak se musíme malinko, tak to musíme zrychlit, ano?
1: No, to už bude konec, jo? No a ten, co mě tam vezl na motorce, říká, co chcete, pane Štefančík, ona vám zachránila syna a vy chcete useknout hlavu? To Slováci, oni byli takový, jsou takový poškrovější, že? No, a to bylo všechno.
0: Vlastínko, tak možná jste se nestala lékařkou, jak jste si přála, ale z vašich slov je cítit, že jste vlastně celý život dělala něco velmi cenného a pomáhala lidem, jak to šlo a kde to šlo. Tak. Děkuju, mějte se krásně, zavolejte zase příště. Ano.
1: Pani Javško, dobrou noc a přeju vám šťastnou cestu domů a si odpočinete.
0: I vy, klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová zpívala v noční lince Českého rozhlasu. A teď bude povídat paní Marie z Dobříše. Vítejte.
1: Dobrý večer a dobré ráno. Já bych jenom chtěla říct, že vždycky mě tahle vaše vysílání trochu roztěskní, protože já jsem neměla žádnou babičku.

0: toho tábora si nepamatuju nic, ale pozoruhodné je to, že jsem napsala známým pohled. Stýna nad Vltavou, to tam ještě nebyl Temelín, byl tam normálně soutok Vltavy z Ružnicí. A pak jsem tak ubíhal čas, a když mi bylo tady by bylo 9, a když mi bylo po 70, už byli jsme v Týně nad Vltavou v muzeu. A tam jako mají vltavíny a já jsem se jich zeptal, totiž já jsem odtud napsala pohled známým do Dobříše. Oni si ho schovali a když umřeli, tak umřel pak i jejich syn, ale snacha ten pohled mi vrátila. Pohled z roku 1952, Týn nad Vltavou. A když jsem byla po 70. roce svého života v muzeu v Týně nad Vltavou, kde mají teda hlavně výstavu krásných vltavínů, tak jsem se jich zeptala, že mám pohled z roku 1952. Oni mi ho potom vrátili, teda jako ty, kterým jsem to poslala, ty jejich příbuzní. A oni říkali, no to bychom byli hrozně rádi. Tak jsem jim poslala pohled z roku 1952. Tam se to hrozně změnilo, protože tam je ten Temelín a tohleto. Tak mi moc děkovali a na oplátku mi poslali pohled toho muzea jejich. Ale takže jsem udělala dobrý skutek. Nechtěla jsem to vyhodit, řekla jsem si, má to cenu, že jo. To bylo tak v roce 2015, ale... No ale z toho tábora jsem neměla nic. To bylo ve třídě, spali jsme tam na lehátkách, ale nejlepší tábor potom byl po 7. třídě a tam už jsme měli opravdu takovou partu. To jsme byli ve Světlé podluží a to už jsme si psali. To strašně dlouho jsme si psali s těmi holkama. S těmi holkami. Takže opravdu, ale v tom Týně nad Vltavou to mě potěšilo, že o to měli takový zájem. Napsali mi tedy, že podobný pohled mají, ale stejný ne. A měli z toho opravdu radost. Tak to jsem chtěla říct, že jsem potěšila asi po 60 letech ještě na muzeum v Týně nad Vltavou.
1: Marie, to jak jste začala, že je to pro vás citlivé, že jste vlastně nepoznala babičku, je to tak? Tak ano. To vám rozumím, zase moje děti v životě nepoznali žádného dědečka, takže přesně vím, o čem mluvíte, ale tak určitě vás provázeli jiní lidé, kteří vám v životě prokazovali dobrou laskavost, pocit,
0: na štěstí, jo, ale jinak, když je o těch táborech, tak jsem byla taky vedoucí na táboře, takže i to jsem si užila, to jsme byli ve Vítkovicích v Krkonoších. My jsme to měli jako povinnou praxi.
1: To už jste nespali ve třídě na lehátku, předpokládám.
0: Ano, to jsme spali ve starých pod starou materiál, ale a to mi bylo 18, takže já už jsem mohla dělat vedoucí a mojí kamarádce byla 18 až v listopadu, tak tam by mohla dělat maximálně praktikantku. Ale bylo to úžasné. Teda opravdu, no a pak ještě jsem dělala vedoucí dětem, který nastupovali na vysokou školu, tak jsem jim dělala jako vedoucí na těch seznamovacích prázdninových ještě takových pobytech. No to byly většinou brigády zemědělství. Já totiž strašně mám ráda děti a vůbec studenty. A právě furt se scházíme ještě až v požehnaném věku. A prostě je to hezký. A moji nejstarší žáci, se musím pochlubit, těm je 76 let. A dělají srazy a já tam s nima ještě můžu vejít. Takže toho mám velikou radost. Teda fakt. No.
1: To musí být vždycky zážitky, plno vzpomínání. A
0: víte, co je, ale to je totiž jediná odměna pro učitele. Jinak samozřejmě učitele, nikdy jsme neměli moc peněz, ale když vás pak vidějí tyhle ty starý, no tak je to blbý, ale proti mě jsou mladý, že jo, furt jsou to pro moje děti. A když po vás skočejí ty holky a obejmou vás, to je největší odměna, kterou učitel může mít. To jsem takhle chtěla říct, no. Takže jsem se měla v životě dobře, bohužel i bez babiček, ale mám, jak jste to řekla, kolem sebe lidi, který mám ráda a který snad někteří mají rádi mě. Tak to jsem vám chtěla říct. A přeji vám, ať se vám dobře usne dneska.
1: I vám. I když nevím, v tom teplu a ještě k tomu s tím úplníkem. No,
0: tak uvidíme. Tak se mějte dobrou noc a zdravím taky všechny, kteří ještě nespějí.
1: Hezké
0: a ať se jim dobře usne.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Některá dětství vonila létem, malinami, opálenou kůží a večery, kdy se domů nechtělo. Jak vonily prázdniny?

0: Jelen, někde kolem v noční lince. Za 7 minut budeme končit, ale ještě si zkusíme vyposlechnout jeden příběh, co říkáte. Dnešní téma zní prázdniny našeho dětství, první výlety, první tábory. Kdo je s námi? Krásnou noc?
1: Krásný večer, tady je Honza.
0: Honzo, odkud voláte teď?
1: Já volám z Prahy západ.
0: Z Prahy? Kam nás zavedete? Kde byly ty nejlepší prázdniny vašeho dětství?
1: No, tak rozhodně byly nejlepší prázdniny mého dětství na prvním táboře, a to bylo ve Vraném nad Vltavou. Uh-huh. To mi bylo asi 13 let. A byli jsme tam na táboře, kde jsme provozovali vodní lyžování. To byl velice zajímavý sport, aha, adrenalinový a zároveň velmi emocionálně napjatý. Chladná voda, horké večery, znáte to?
0: No, ale víte co to, když vám bylo 13, jste říkal?
1: Ano, přesně tak. A tam byly dívky, které mě zasvětily do světa něčeho, o čem jsem neměl tenkrát ještě ani ponětí. No.
0: Myslíte, že jste dostal první pusu na líčko?
1: Pochopila jste to úplně přesně.
0: Pusu
1: na líčko. Pak jsme si dali večer risotto a šli jsme spát, ale to byl nejhezčí tábor mýho života.
0: Tak, to je nádherná tečka za naším společným vyprávěním. Děkuju moc.
1: Jo, je to furt lepší než ty smrti furt, co tady tam ty lidi přednášeli.
0: No i to patří, ale k životu a k těm vzpomínkám.
1: Patří, jo.
0: Opatrujte se a zase někdy zavolejte, ano?
1: Taky.
0: Naslyšenou. Ano, poslední příspěvek byl malinko kratší, protože se musíme přepojovat ze zlínského vysílání do Prahy. Děkuju, že jste byli s námi, děkuju za vaše příběhy. Dnešní večer nám znovu ukázal, že nejkrásnější prázdninová dobrodružství často nebyla ten největší, ale ta, která jsme prožili s lidmi, která jsme měli rádi. Přeji klidnou noc, krásné sny, ať si i v dnešních dnech najdete malé okamžiky, na které budete jednou vzpomínat s úsměvem. Opatrujte se a zase někdy. Jarka Barboříková se loučí.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Cože? Co říkáte? Tady je špatně slyšet v balónu. Ano, ano, dnešní divadlo vám totiž nabídne přelet balónem z Prahy až skoro k Baltickému moři. Nevěříte? Tak klidný poslech přeju, nebo spíš klidný a ničím nerušený let.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Z Prahy k Baltickému moři v balonu, tak se jmenuje slavná literární reportáž, která vyšla poprvé už v roce 1891. Ostatně o všech detailech jejího vzniku ještě uslyšíte. Pro nás je důležité, že tenhle několikastránkový spisek zaujal rozhlasové dramaturgy hned několikrát v historii, a tak vyprávění o našich vzduchoplavcích nebo větroplavcích uslyšíte dnes jako takovou prázdninovou četbu na pokračování. A možná si přitom vzpomenete i na Cimrmanovu proslulou poznámku o 7-hodinovém letu vzducholodí Karel na Brusel, kdy nakonec pod vlivem špatné povětrnostní situace přistáli nedaleko Varšavy.
2: Počátkem posledního desetiletí 19. století vedla obyvatele Království českého národní hrdost a snaha předvést vyspělost země v rámci Rakouska-Uherska, ale i Evropy, k uspořádání zemské jubilejní výstavy. Brány nově vybudovaného pražského výstaviště se pro ní otevřely v pátek 15. května roku 1891. Zemská jubilejní výstava se pyšnila i množstvím atrakcí. Největší z nich tvořily balony. František Křižík, spiritus agens výstavy a její elektrický divotvůrce, ve svých pamětech vzpomíná na Wolfa, který za přiměřený poplatek chtěl provádět s obecenstvem jednak volné lety, jednak výstupy do vzduchu v baloně upoutaném k zemi lanem, balon captiv.
3: Pražané dychtivě očekávali slibovanou produkci. Balon byl podroben zkouškám, do výšky s ním vystoupil dokonce i zemský místodržitel Thun, když odložil paleto a šabli. Tedy balon byl podroben zkouškám, ve kterých obstál, takže vše mohlo začít. Začalo, ale brzy skončilo. A jak dodává Křižík, nebojí balon s logem minerální vody Kysibelka svému osudu neušel. Nikoli z důvodů nekvalitního materiálu, ale z neznalosti jeho provozovatele, protože vzduchoplavci bezstarostně vystoupili s balonem do velké výše nad výstavu a ani je nenapadlo, že musí postupně, jak stoupají, otvírat ventil plnící trouby balonu, a tak balon praskl a spadl se vzduchoplavci na střechu Reisenzahnovy továrny. Byla to událost, o níž se dlouho a s gustem mluvilo a která natrvalo utkvěla v paměti. Egon Erwin Kiš v Tržišti senzací vzpomíná, jak se zpívalo, že ve Stromovce na Agátě visí kaptiv na špagátě. Kapitán Wolf v obavě před vyšetřováním utekl, balonová ohrada osiřela a nejen pražská veřejnost, ale i venkov si kladl otázku, jak dlouho ještě, což se nenajde nikdo schopný nahradit Kysibelku, co dělá v této věci výstavní výbor. Výstavní výbor musel jednat rychle, proto pozval k účinkování člena národa francouzského, nám sympatického Messie Godarda, takto věhlasného vzduchoplavce, v naději, že tento muž přímý a gentleman napraví to, co zkazil lehkomyslný a neznalý Němec.
2: A tak šišatou obludu nebohé Kysibelky nahradili ladné zvíře.

zhasly vodotrysky Křižíkovy světelné fontány, osiřela balonová aréna. Ale ještě tentýž večer se jeden z pilných vzduchoplavců, nakladatel Josef Richard Vilímek syn, nechal unést představou nočního výletu balonem.

Bylo to 18. října 1891, v den loučení se s naší krásnou výstavou. Nesčíslné množství lidu proudilo v povznešené náladě po výstavišti a o 16:00 odpolední nebylo téměř možno projít poblíž balonové ohrady. Byla to hodina ustanovená k poslednímu oficiálnímu výletu obou balonů do říší nadzemských. Jakkoliv neradi jsme se loučili s jásajícím lidem, přece jsme dosáhli svědomitě povinnosti, kterou nám ukládalo členství záhy proslulé školy suchoplavecké. Skočili jsme do připravených povozů a ujížděli úprkem, tentokrát naposledy, za volně plujícími balony. Jak jsme je dostihli ve Vinoři a jak tam ještě jednou sloužil Viktor Hugo jako balon captive, je dostatečně známo z denních listů. Že jsme ale na zpáteční cestě do Prahy ujednali tajný plán, nebylo a není známo asi nikomu. Večer, jakkoliv chladný, byl překrásný. Hvězdné, bezmračné nebe s lunou právě v úplňku na nás se usmívající. Což přirozenějšího, než že pod vlivem této nálady vyslovil jsem náhled, že plavba vzduchem za takové krásné noci, jako je ta dnešní, musí být něco nádherného. A dodal jsem, že bych chtěl takový noční výlet i hned podniknout. Godár se šelmovsky usmál, poklepal mi na rameno a pravil: Ce ne dépend que de vous, mon cher ami. Chcete-li, můžete to zkusit, a to hned pozítří. Dříve ještě, než své balonky spakují. Odjedeme o půlnoci a nesestoupíme dříve, nežli v Moskvě. Chcete-li, on se ptá, chcete-li. Rozumí se, že jsem chtěl a chtěli také druzí, kteří se s námi nalézali ve voze, totiž sestřenka mé choti, paní Vilma Novotná a pan Josef Novotný, velkostatkář ze Drast. 20. říjen k odjezdu ustanovený byl zde, než jsme se nadáli, a též půlnoc, kterou Godár k odjezdu určil, blížila se kvapem. Asi hodinu před půlnocí jsme vyjeli do balonové arény. Všude temno, pusto a smutno. Kolem nadýmajícího se temného kolosu balonového míhalo se jen několik lidí. Po Praze se sice něco proslýchalo o umluvené noční jízdě, ale určitého nevěděl nikdo nic. Do opuštěné výstavy pak nemělo širší obecenstvo přístup, a tak mimo francouzské větroplavce a nás, účastníky výletu, dostavilo se jenom několik nejbližších přátel páně Godardových. Jako tmavé, neurčité stíny pohybovali se větroplavci kolem balonu, který pomalu vzrůstal do své známé podoby a v temnu zdál se být stále větší. Godár přes tu chvíli díval se na oblohu, sleduje bedlivě led hustých mraků. Celý den až do večera vál dosti ostrý západojižní vítr. Pojedeme na Rus, možno-li až do Moskvy, a sneseme se Báťuškovi na Kreml, řekl zcela vážně milý náš kapitán. Dobře tedy, na Rus, souhlasili jsme z plného srdce, a poněvadž mimo ruský kaviár a sardinky těší se u nás také ruská zima dobré pověsti, učinili jsme přípravy a dostavili se do balonové arény s náležitými kožichy. Než po hříchu, či bohu díky, kožichům těm nebylo dopřáno vzdorovati nefalšované ruské zimě. Ve vzduchu byla zatím nastala změna, jež naše dispozice zvrátila. K večeru změnil se směr větru, který počal váti přímo na sever. Zbohem, milá Rusi, zbohem, bílá Moskvo i s tvým Kremlem, nemáme tě spatřiti. Vítr tomu nechce. Kam vítr, tam i balon. Nemůžeme-li na Rus, pojedeme do Němec. Nemůžeme-li k matičce Volze, poletíme ke Sprévě. Godár je Francouz, my ostatní Češi, budou z nás míti naši němečtí sousedi. Aspoň radost.
Po ukončení všech přípravných akcí vstoupili jsme do koše. Kromě kapitána byli jsme, jak již výše řečeno, tři. Pan Novotný se svou chotí a já. Naši přátelé podávali nám do koše věci, jimiž jsme se zásobili na cestu. Kožichy račte nechat dole, povídá pan kapitán. Nebudeme je potřebovat. Byly by zbytečnou přítěží, které by bylo zajisté škoda, kdybychom ji cestou měli vyhodit. A co plédy, ptáme se. Plédy necháme také dole. Všechny, pane? Ano, všechny, řekl Godár a přitom se smál našim kyselým obličejům. Ukázalo se i zde, jako při každé příležitosti, že Godár svému povolání rozumí. Dokázal nám, že naše plédy, kterými jsme se dostatečně zásobili, byly by skutečně obtížným balastem. K důkazu neměli jsme daleko. Balon byl již naplněn a připraven k odplutí. Vše čekalo jenom na kapitánův povel.

Lašetů, vzkřikl Godard. Pusťte všichni. Ruce, které držely okraj koše, povolily. Balon? Nic. Lašetů! Balon se ani nehnul. Patrně jsme byli i bez plédu, dek a kožichů příliš těžcí. Balon se ani nenadnesl a kymácen jenom nárazy větru kolébal se ze strany na stranu. Do výše se mu nějak nechtělo. Já jsem ani nehlesl. Tížilo mne svědomí, že obezřetného Godarda, který počítal s každým gramem tíhy, tak ošemetně klamu. Vlastnoručně a přísně vybíral věci, jež nám dovolil vzíti sebou. Pozastavil se nad každou lahví šampaňského, obtěžkával každou koroptvičku a já jej hanebně a podle oklamal a pod svrchníkem pod paží propašoval jsem zahradní skládací stoličku, abych si mohl udělat v koši pohodlí. Pochlubil jsem se oklamanému kapitánovi k nemalé veselosti vážených spolucestujících, až když jsme byli vysoko nad výstavou. Jako přítěž pro manévrování bylo na dno koše položeno 7 pytlů písku, vážícího dohromady 140 kilogramů. Po hříchu však nehnul se balon s tímto obtížením ani z místa, takže jsme museli dříve dva z nich odstranit, než bylo znát, že se koš poněkud nadzvedá. A teprve, když i třetí pytel byl do posledního zrnka odsypán a když tedy ubylo celkem 60 kilogramů, balon se citelněji pohnul a pomalu se vznášel do výše nad arénu a výstaviště. V té chvíli se nás zmocnil divný, nevylíčitelný pocit. Pocit zvláštní a nezvyklý. Vypluli jsme tedy. Jsme odpoutáni od země, která pod námi v temnu mizí a visíce na plynové bublině plujeme velikým, širým nekonečnem. Kam? Kdož to ví? V malé chvíli dosáhli jsme výše asi 500 až 600 metrů. Dívali jsme se na Prahu. Byla zatažena mlhami, z nichž jen matně probleskovaly řady světel. Bylo již pozdě, mnoho světel dávno pohaslo a ta sporá iluminace ztrácející se v mlhách nečinila takového dojmu, na jaký jsme se těšili. U Troje přenesli jsme se přes Vltavu, která se hluboko pod námi jevila jako pás mlhy. U Rostok nesli jsme se nad ní po druhé, po třetí minuli jsme ji u Klecan a po čtvrté a naposled rozloučili jsme se s ní mezi Dušníky a Vepřekem. Náhoda tomu chtěla, že letěli jsme zrovna nad domysilem manželů Novotných, nad Drastami. Halo, to musíme tam dolů ohlásit, řekl Godard a hlasitě zatroubil na trubku, kterou jsme měli sebou. Poslouchali jsme chvíli, potom ještě jedno, dvoje zatroubení. Hle, tam dole ponocný nám odpovídá. Vyrušil spící, my viděli jsme dole míhati se lidi. V tu chvíli byli jsme dost nízko, nejvýše 300 až 400 metrů. Není pochyby, slyšeli nás, viděli balon. Paní Novotná poznala i hlas své kuchařky Rozárky. Co volala, jsme nepoznali. Volala-li ruku líbám, nedalo se s určitostí říci. Ta malá epizodka uvedla nás do výtečné nálady, ze které nás však brzy vyrušil Godard, když nás upozornil, že balon rapidně klesá.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Krásné vyznání textaře Dušana Vančury a Karla Zicha plátnům malíře Kamila Lhotáka. Co říkáte? Mimochodem, Lhotákovi balóny, Lhotákovi kresby samozřejmě. Jedno to vydání Vilímkovy cesty z Prahy k Baltickému moři v balónu doprovázejí. To je vám taková malinká knížka. Kolibřík, zrovna tak akorát do kapsy. Přečtenou ji budete mít co nevidět. To jsou takové ty malé literární poklady, které vlastně už dnes najdeme snad jenom v antikvariátech.

Po skončení zemské jubilejní výstavy v Praze podnikl nakladatel Josef Vlímek spolu s přáteli let v balóně vzduchoplavce Louise Godarda. Jejich úmysl letět na východ překazil vítr, otočil se na severozápad. Balón zvolna stoupal nad Prahu. Psal se rok 1891.

0: Nous descendons, klesáme.
1: Netajil se tím, že pro noční plavbu by potřeboval jednou tolik přítěže, než jsme měli, a že co dnes máme sebou, stačilo by sotva pro jednoduchou jízdu z balónové arény do Košíř a ne pro noční plavbu a pro plavbu tak dalekou, jakou jsme měli v úmyslu. Nevšimli jsme si totiž, že atmosféra, ve které plujeme, je daleko vlhčí, než byla těsně nad zemí. Vždyť jsme brázdili v mlze a mračnech, v nichž balon brzy nasákl vlhkem, čímž pořádně přibral na váze. Klesání pokračovalo. Godár začal pomalu odsypávat písek z jednoho pytle, a to po malých troškách, jen aby balon udržel stále ve stejné výši. Já dostal na starost odhazování lehkých cigaretových papírků, pomocí kterých jsme pozorovali, zda klesáme nebo stoupáme. Bohužel jsme stále klesali. Luis odsypal už druhý pytel a začal se třetím. Zbývalo jen 30 kilo přítěže. To je daleko méně, než je potřeba pro případ rychlého, neočekávaného sestupu. V tu chvíli se před námi objevil říp. Pluli jsme zvolna k němu a zdálo se, že narazíme o jeho tvrdé boky. Blížili jsme se po čtvrté k Vltavě.
0: Nechcete-li dolů, není jiné pomoci, než vyhodit nějakou další přítěž. Je to sice dražší, ale jinak to nejde.
1: Ukrutný ten muž vzal, srdce mi krvácelo, lahev šampaňského, plnou, zapečetěnou lahev, naklonil se z koše a... Šampaňské, to výborné, ohnivé šampaňské, se snášelo dolů do vln vltavských. Poslouchali jsme bedlivě a teprve za dlouhou dobu ozvalo se temné plesknutí. Naše srdce se svírala lítosti, ale Godár vzal lahev druhou, třetí, čtvrtou a hrůza i pátou. Vím, že posluchačstvo s námi cítí a děkuji mu. Nebylo však jiné pomoci. Mlčky jsme se dívali na vandalské řádění našeho kapitána. Po šampaňském došlo i na studená masa, koroptve, kuřátka a selátko a vše, co nám starostlivá paní kuchařka do ubrousku zabalila, letělo za ním až na skromné trosky, které Godár, ustrnuv se nad námi, v koši ponechal. Pro každého z nás sotva sousto. Viktor Hugo, tak se náš balon jmenoval, poněkud vystoupil, ale na trvalé udržení ve výšce nebylo pomyšlení.
0: Připravte se, mezami, za půl hodiny se stoupíme.
1: V první části mého vyprávění jsem se vám přiznal, milí posluchači, že jsem oklamal našeho kapitána a pod kabátem propašoval do koše zahradní skládací stoličku. Hovil jsem si na ní vždy, když se Godár nedíval. Ale teď, když nám oznámil, že přistaneme, zklamaně jsem na ní klesl. Godárův orlý zrak se podíval na stoličku, pak na mě a řekl s úsměvem...
0: Milý pane, vstaňte trochu.
1: Poslechl jsem a mé oči viděly novou zkázu. Praktická židle se za nás obětovala. Nejprve z ní odtrhl popruh a pak lámal celou její konstrukci a tu po kouskách metal do všech úhlů světa. Přesně mezi Ctiněvsí a Černouškem v bezprostřední blízkosti posvátného řípu. A tak se díky mé stoličce, tedy vlastně i díky mně, podařilo vystoupit do výšky asi 500 metrů. Otevřel se nám rozkošný pohled na litoměřické středohoří. Z panorámy vynikaly vrchy Ostrý a Milešovka. Pojednou jsme ucítili silné zavanutí větru, znamení, že měníme směr letu a už nás unášel silný jihozápadní vítr směrem ku Štětí a dále k České Lípě. Avšak, co se to pojednou děje? Krajina, kterou jsme ve skvostné měsíční noci rozeznávali do nejmenších detailů, se najednou zahaluje závojem, jako kdyby strojmistr národního zatáhl gázovou oponu. A město, dle všeho Roudnice, které jsme ještě před minutkou jasně viděli, se úplně ztrácí. Hustá mlha pod námi, bledý jasný měsíc a chvějící se hvězdy nad námi. Ze strany od Litoměřic a Terezína dolétala k nám píseň, kterou kdosi vyluzoval na postilionskou trubku, a nás přepadl teskný pocit osamělosti. Sotva píseň dozněla, zvedl se silný, neobyčejně prudký vítr a hnal nás vpřed. Chvílemi se zaleskla červeně ohnivá světla ujíždějících vlaků a na Labi, na temné vodní hladině, obrážela se světla vlečných parníků a rudý dým vycházející z komínů.
0: Jestli se mlha rozestoupí, okamžitě přistaneme. Všichni dávejte pozor. Spustíte lano, jakmile uvidíte pevnou zemi. Attention!
1: Zavelel kapitán, ale mlhy se nerozestupovaly. Jako na schvál stávaly se každým okamžikem hustšími a hustšími. Godard, drže v ruce pytel s pískem, stál v rohu koše a jako ostříž hledal příhodné místečko, kde bychom vypustili plyn a snesli se na pevnou zem. A balón letěl dál a dál. Pozor! Před námi se kupí a roste něco jako hora a my se zběsilou rychlostí jsme hnáni přímo na ni. Už narazíme, vždyť už jsme u ní a teď se ozve strašlivý náraz. Teď. Ale v tom se hora rozestoupí a cítíme nepříjemné vlhko a jsme v oblaku a letíme dál. Byli jsme jen 300 metrů vysoko, když počal vát stejně silný jihovýchodní vítr, mnohem teplejší. V několika minutách se pod námi i kolem nás vyjasnilo a mlhy zmizely. Míříme k České Kamenici a k Českému Švýcarsku. Balón v teplejším vzduchu osychal a pomalu stoupal. Mohli jsme se odvážit dále. Pod námi rychle ubíhá krajina za krajinou, vesnice za vesnicí, osamělá stavení, pole, kopce, lesy, zahrady a pláně. Za chvíli jsme se octli nad Binsdorskou planinou, těsně kolem kuželovitého Rosenbergu, jehož vyhlídková věž vypadala strašidelně. V divokém letu, stále asi 95 km v hodině, jsme se blížili k hranicím. U Hřenska jsme znovu překročili Labe a tím také hranice saské. Velmi jsme si libovali, že nám neprohlíželi zavazadla ani průkazné listiny. Godár se vyšvihl do hořejšího Lanoví a připevnil na pozdrav vřele milovanému Německu nádhernou vlajku trikoloru francouzskou. Minuli jsme Žandov a blízký králův kámen a letěli nad nesčetnými vodopády a prapodivnými skalními útvary.
0: Uvědomte si, mezami, že letíme rychlostí 95 km v hodině, což je nepoměrně více, než za tu dobu urazí rychlovlak. Jehož největší rekord u vás je 65 až 70 km za hodinu.
1: Řekl pyšně náš kapitán Godár. V tom jsme spatřili v dálce obrovský oheň, který ozařoval celou krajinu široko daleko kolem. V první chvíli jsme mysleli, že hoří nějaký velký statek. Když jsme přiletěli blíž a letěli přímo nad ohněm, zjistili jsme, že je to továrna obrovských rozměrů. Továrna na porcelán, železárna nebo hutě. Při rychlosti, jakou jsme letěli, nám továrna brzy zmizela z očí. Blížili jsme se do míst poněkud obydlenějších a zde jsme chtěli sestoupit. Jakmile jsme se blížili k nějaké dědině, upozorňovali jsme na sebe trubkou, protože sestup bez lidské pomoci při panujícím větru by byl nebezpečný. A dopadlo to vždycky tak, že než lidé vyběhli ze stavení, my už byli daleko za vsí. A tak to šlo stále. vrchy, údolí lesy, vesnice, trumpeta, lesy, dědina, trumpeta, pole, hájek, vesnice, trumpeta, údolí a tak stále dále. Neměli jsme zkrátka štěstí. Podle toho, s jakou rychlostí se míhaly stíny stromů ve vodách, odhadoval Godard rychlost větru, jaký panuje při zemi, neboť vítr není všude stejný a lze říct, kolik proudů, tolik rychlostí.
0: Teď dávejte pozor. Udělám z papíru kouli a vy názorně uvidíte, jak se větry mění a kolik jich je. Regarde!
1: A kapitán vyhodil papírovou kouli z koše a ta, jak se snášela, tu zůstávala pozadu za balónem, tu zase balón předletěla o 10 či 20 metrů, nebo chvíli s námi držela krok. Za Žandovem jsme nanovo změnili směr, tentokrát přímo na sever. Vlevo na obzoru jsme v dálce viděli záplavu bílého elektrického světla. Drážďany.

pochopí. Tak třeba například ty rádiový vlny, ve vzduchu po nich není ani stopy. A přitom všude kolem je to vlastně plný, a nebo balón, přece když to lítá, člověk by uvnitř čekal nějaký zařízení, řekněme vrtuli, co by tam byla skrytá, jenže v té kouli nic, ale lautr nic

tak má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: V hereckém životě se to tak někdy stane, že se prostě herec potká se svou rolí na jevišti opakovaně. Je to asi výjimka, ale stává se to. Třeba takový Ladislav Pešek, ten hrál Chlestakova v Gogolově revizorovi 3x za život. A tak se i Viktor Preiss tady u nás v rozhlase s tou proslavenou cestou v balónu z konce 19. století potkal po čase ještě jednou. Ale to už bylo v jiné dramatizaci. Tam ho jako ten známý větroplavec Louis Godard doplnil Petr Nárožný.

0: Mon cher, vous avez de la chance. Oui, Milly, vous m'avez chesti, spécla. Ne dormez pas, la slonce, du soleil. Dolů.
1: Noc se úplně vyjasnila a země pod námi spala v pološeru, osvětleném stříbrným měsíčním svitem. Byly 3 hodiny. Letěli jsme nyní již přes celou hodinu, aniž bychom museli odhodit zrnko písku. Poslední vyhození přítěže bylo u řípu. Vyslovil jsem Godardovi nad tímto zvláštním úkazem své podivení, a to tím více, a na nás sám před dobrou půlhodinou připravil na brzký, neočekávaný sestup.
0: Mon cher, vous avez de la chance. Můj milý, vy máte štěstí, spekla. To, co je nyní, to není nikdy často.
1: A nyní s vážným obličejem učeného profesora vykládal nám, že země přijímá ke konci léta a na počátku podzimu, pakli den hodně teplý byl, teplotu slunce do sebe a vyzařuje jí zpět mezi 2. a 5. hodinou raní. A tu se děl s balonem naším ten pozoruhodný úkaz, že země sama teplotou již za předcházejícího dne v sebe pojala a nyní opět ze sebe vydávala, balon náš, který v tu dobu ne výše 250 metrů se nelézal, stále vyhřívala a nedopustila, aby týž níže klesl. Godard, dříve mrzutý a zamlklý nad hrozícím nezdarem svého plánu podniknouti cestu dalekou, stal se najednou veselým a švitorným.
0: Půjde-li to tak dále, nespatneme před slunce východem a potrvá-li víto, jaký teď panuje, budeme mít k snídaní baltické ryby.
1: A Godard vytáhl svoji trubku a začal pronikavými tóny troubiti na poplach. Proč tak činí? Tázali jsme se ve spolek. Účel vysvětlil se nám v brzku. Blížili jsme se k nějaké vesnici, kterou špané Godard celou zburcoval. Na sestup jsme teď více nemyslili. Přeletěli jsme Sasko a západní cíp pruského Slezska a vletěli jsme do Dolní Lužice. Zde očekávalo nás divadlo, na něž nikdo z účastníků nebude moci do smrti zapomenouti. V dáli ohlásil se nám nastávající východ slunce slabým vyjasněním se obláčků, jichž okraj začal se slabě červenati. Není proto slov, co začínalo se chvěti a svítati na

0: Zlatě a rudě počínal tam pláti okraj mráčku. Zlatě a rudě. A Bůh ví, jakými odstíny barev chvělo se tam a zářilo celé to vzduchové moře, co země pod námi dávno a dávno ještě ponořena byla v spánek hluboký. A pojednou celá obloha víc a více počala se zardívat, jako by zlatý prach naházel na ně. Zachvěly se všechny červánky, tlumeným světlem zaplavovalo se nebe vdál i šíř a zdálo se, jako by již měl z toho chvění, z toho zlata a z té červeně trysknutí plamen prodrati se první zářící paprsek. Dívaje se na to vše, téměř jsme nedýchali. Není to frází, řeknuli, že na obraz takový a na takovou chvíli není možno zapomenout ti nikdy. Nikdy. Stáli jsme v němém úžasu, jejž nikdo neopovážil se porušit ni slovem. Mimoděk, vkradla se mi do očí slza. I sám Godard, který již vícekrát viděl východ slunce z balonu a jemuž divadlo to nebylo více novým, stál němý a tichý. První přerušil ticho opět on.
1: Dávejte pozor na slunce. Jakmile objeví se první direktní paprsek, musíme i hned dolů, a to kdekoliv. Nahoru se odvážit za žádnou cenu nemůžeme. Kdyby nás slunce zachytilo ve vzduchu, vyšvihneme se rázem do výše 4 až 5 tisíc metrů, což vzhledem k nepatrné prítěži, jakou máme, nesmíme se odvážit, neboť právě jak rychlý by byl vzhled, tak rychlý byl by i pád. A dopadnutí k zemi bylo by terrible, no hrozné.
0: V tu chvíli měnila se červeň, až dosud po nebi rozlitá bezlatý jas. Znamení to, že chvíle, kdy slunce majestátně samo se ukáže, není daleko. Okamžik byl dosti kritický. Nalézali jsme se tou dobou nad krajinou bařinatou, která táhla se snad do značné dálky. Dívali jsme se dolů na nehostinný ten kraj, nad kterým jsme byli neseni, a na mapu, abychom věděli, kde se nalézáme. I na mapě, i na krajině objevovala se k naší malé radosti nedohledná řada jezer a rybníků. Snad k 50 jsme jich odhalili. Kde neleskla se voda v hladině, tam bylo husté a vysoké rákosí, jež vyrostlo z vlhké močálovité půdy, kam noha lidská nesměla by bez nebezpečí vkročiti. Na vrcholky stromů se snesti bylo rovněž nemožno, a tak se přiznám, že jsme se nacházeli ne právě v příjemném rozčilení a nejistotě, podařili se nám kde najít místečko, kde by přistání bylo možno. V té chvíli měli jsme dvojí věc na vybranou. Buď při východu slunce nahoru, či ve chvíli do jezera dolů. Na rozmyšlenou času nebylo. V 5 minutách mohlo se rozhodnout i vše. A první paprsek již se prodíral. Zachvěl se na lemu červánku, zaplanul čistým, hořícím, chvějícím se zlatem.
1: Disolej, dolů, dolů.
0: Slunce, zvolali jsme jako jedněmi ústy. Nepodařilo se slunci stihnout i nás ve výši. Při prvním, nejprvnějším jeho paprsku, jejíž viděli jsme pouze my nahoře, mezitímco dole na zemi bylo ještě šero, snesli jsme se šťastně u Gros Rýcu, blíže Frankobrodu nad Odrou. Stačilo slabé, sotva znatelné zatáhnutí za ventil a balon poklesl tak, že lano, které bylo vypuštěno, ploužilo se po poli. Chytil je nejdříve chlapec asi 9 letý. Jako klíště se chytil a držel provaz, který jej unášel a vláčel snad 100 metrů po polích. Ale hochovi všechna čest, nedal se. Nadskočil od země a zase utíkal. Přiběhli jiní, muži, ženy, děti, celý zástup německých sedláků nás obklopil. Balon se zlehka snesl, sotva, že se

0: země dotekl. Nevím, jestli se nám jenom tak zdálo, ale připadalo nám, že všude u nás na venku i ten nejprostší lid je jiný a nějak chápavější, nežli ti to Němci. Dívali se na nás beze všeho záblesku inteligence v tupých očích, jako by jak živi o balonu vůbec ani nebyli slyšeli. Byli jsme opět na zemi. Za každého z nás vstoupili do koše dva lidé ze zástupu a teprve, když byl balon z dostatek zatížen, vystoupili jsme my a ucítili jsme pod nohama pevnou půdu.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Tak nechme už pro dnešek naše statečné vzduchoplavce alespoň chvíli nohama na pevné zemi před jejich dalším putováním skoro až k břehům Baltického moře. A nebo víte co? Zkusme se každý sám za sebe vrátit do doby, kdy Verneovky patřily k našim nejoblíbenějším knížkám. A svět kolem nás ten byl plný nespoutané fantazie. Dobré dny a zase brzy naslyšenou, přátelé.